0: Alexander Blok se duel za stavu 6-2, 7-5, 3-2 pro ruského tenistu vzdal.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u českého Šternberku a omezení na silnici 43 u Černé hory. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Kolíně. Na kilometru 44 stojí ve stoupacím pruhu porouchané vozidlo. Na místo už dorazila světelná šipka. A ještě jednou D1 v obou směrech zbystřete u Rousínova. Na kilometru 216 silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu kvůli údržbě a opravě podzemních kabelů. Omezení platí v obou směrech. A na silnici 34 mezi Brnem a Svitavami čekejte kratší zdržení u Černé hory. Z důvodu práce na silnici se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Z obou směrů naberete asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23 a na horách se maxima zastaví kolem 13 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
3: Máme 6 minut po 2 hodině a modří už vědí, je tu čas na naší pravidelnou noční soutěž radiožurnálu. Dnes o audioknihu od Václava Erbena s názvem Pastvina zmizelých. Kapitán Exner se vrací na scénu a bude řešit záhadná zmizení v okolí jedné malé obce. Máte-li tedy rádi vtip, napětí a detektivní zápletky, tak neváhejte a soutěžte s námi, a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Welshly Arms v nočním radiožurnálu a jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má další případ kapitána Exnera.
2: Pánové jsou zde snad, jo, kvůli těm zmizelým.
1: V chatové oblasti se během 2 let ztratilo 6 lidí.
2: Vy se nebojíte? Čeho? Že zmizíte. Tady se totiž strašně mizí.
1: Zamotaný případ z pera Václava Erbena rozplétá kapitán Exner.
2: To je osud.
1: Audioknihu Pastvina zmizelých na CD dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A mě už teď zajímá, kdo z vás je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme. Dobrý den, tady Libor.
0: Libore, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak rychle proletnu pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní 3 možnosti. Jedna z nich je ta správná odpověď, kterou hledáme. Je to takhle srozumitelné?
3: Ano.
0: Tak jdeme na to. Dnes budeme hledat herce, který stvárnil postavu kapitána Exnera ve filmu či v televizi. Otázka tedy zní, který z následujících herců si zahrál právě kapitána Michala Exnera? Za A. Vladimír Menšík, za B. František Němec, za C. Jiří Bartoška.
3: Tak to teda nevím, já to tipnu, zkusím František Němec.
0: Zkoušíte František Němec? No, a zkoušíte to správně. Čas pracuje pro vraha, tak se jmenoval ten televizní film, je to podle knihy Efektivně mrtvá žena a ano, stvárnil kapitána Exnera, takže gratuluju.
3: Děkuji.
0: To byl dobrý tip, každopádně výhra pro vás nebo někoho si chystáte potěšit?
3: Asi potěším sám sebe.
0: Výborně, ideální varianta, poprosím tedy vydržte mi ještě chviličku na telefonu, díky moc.
3: Taky, děkuju.
0: A vy ostatní budete mít příležitost soutěžit s námi opět zítra v nočním radiožurnálu a v tradičním čase, tedy po 2. hodině.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: To byly Scorpions a píseň Send Me an Angel. 43 let je starý tento hit, který jste právě slyšeli, a když už jsme v těch letech, tak je to 60 let, co se na televizních obrazovkách poprvé objevila silueta vesmírné lodi Enterprise. Výročí Star Treku slaví fanoušci v mnoha zemích a přidal se i ostravský fanklub. Na speciální promítání vás vezmeme za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Kultovnímu seriálu Star Trek je 60 let. V září roku 1966 viděli televizní diváci první díl příběhu o vesmírné cestě lodi Enterprise a zpočátku to na velký úspěch nevypadalo. Ten přišel až později a sága má dodnes spoustu fanoušků. 60 let Star Treku se slavilo i v Ostravě.
1: Sál je plný, speciální promítání jednoho z nejúspěšnějších filmů První kontakt s kapitánem Picardem na můstku se v mžiku vyprodalo. A potlesk nakonec.
2: Já jsem přišla, protože od 6 let jsem sledovala Star Trek.
3: Proč? Řekněte proč.
2: Protože sci-fi je žánr, který lidem nabízí něco, co žádný jiný žánr nemá.
4: Miluju Star Trek, miluju ho pro jeho pozitivitu, tak se všichni dokážou semknout. Miluju to sociologické na něm.
1: Záchrana budoucnosti na plátně a v hledišti jenom ti, kteří to mají rádi. Dokonalá kombinace, říká Roman, přijel z Brna a říkají mu podle Star Treku doktor.
5: Brno je pěkný město, ale tady je velmi akční fanklub, který zařídil takovéhle setkání, takovéhle promítání, tak i Brno chtělo prostě přijet podpořit.
3: Je krásné, že jste seděli až do posledního titulku.
5: No samozřejmě, Stína se vždycky neodchází před koncem filmu, jo.
1: Oslavu přímo v kině zorganizoval ostravský Star Trek fanklub Subspace a Ondřej Korax Konvička.
6: Většina dnešních filmů vědecko-fantastických se točí kolem různých dystopií a podobných negativních věcí. A Star Trek je o tom, že se lidstvo vydalo do vesmíru a nebyla to katastrofa. A to je takové nadčasové téma, které fungovalo dobře v 60., 70., 80. letech a samozřejmě i dneska. A proto se tady sejde tolik lidí a proto se Star Trek celosvětově dlouhodobě těší takové popularitě, jaké se těší.
1: Fanoušků a příznivců Star Treku je podle něj v Česku spousta a rádi se vrací až do dob, kdy se série vysílala ještě na černobílých obrazovkách, anebo sledují naopak novinky ve Star Trekovském vesmíru. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

0: americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Dvě hodiny a 30 minut. Martin Matějka má stručné zprávy.
4: V Česku začínají chybět ambulantní specialisté nejen v odlehlých regionech, ale i například v Praze a Středočeském kraji. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Současní specialisté stárnou a mladí lékaři dávají přednost nemocnicím, kde nemusí řešit vlastní ordinaci. S nedostatkem lékařů by mohly pomoct vyšší dotace na rezidenční místa, tedy školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Prezident Aleksandar Vučić rozpustil srbský parlament a nakonec října vypsal předčasné volby. Informovala o tom stanice RTS. Po nových volbách dlouhodobě volá opozice, žádá ale spravedlivé podmínky. Srbové už více než roka půl protestují proti současné vládě. Začaly demonstracemi, během kterých požadovali vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu. A kvůli pádu nádražního přístřešku tam tehdy zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci. Spojené státy odmítly zprávy o Iránu. Útoku na dva americké torpédoborce na Blízkém východě. O zásazích předtím informovala iránská agentura TASNIM s odvoláním na iránské revoluční gardy. Ty podle agentury na plavidla zaútočily balistickými raketami. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě taky uvedlo, že Spojené státy za poslední týden zničily 10 iránských tankerů. A konflikt mezi Spojenými státy a Íránem trvá přes půl roku. A letní teploty ve Spojených státech byly nejvyšší od počátku měření před 130 lety. Oznámil to americký Národní úřad pro oceán a atmosféru. A průměrná teplota tam mezi červnem a srpnem sahala ke skoro 24 stupňům Celsia. Výjimkou byly jen Havaj a Aljaška. Teploty se letos ve Spojených státech vysoko držely i na jaře. To američtí meteorologové označili za druhé nejteplejší v historii země.
5: Sport.
4: Hokejisté Třince porazili v generálce na nový ročník extraligy Vítkovice 6-3. Přípravu na start nejvyšší soutěže tak zakončili s bilancí 5 výher a 1 porážky. Mužem zápasu byl útočník Oscar Flynn, který dal gól a připsal si 5 asistencí. A podílel se tak na všech brankách ocelářů.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D5 u Prahy a taky na Pražském okruhu. Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 8. kilometru silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu kvůli měření a kontrole stavu vozovky. To samé čekejte i na Pražském okruhu směrem k dálnici D1. Za sjezdem na Barandov začíná na 18. kilometru zúžení vozovky do jednoho pruhu kvůli práci silničářů. Kromě toho jsou dálnice i hlavní tahy v Česku sjízdné bez větších komplikací, provoz je plynulý. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je teď zatažená až oblačná na východě s deštěm, přeháníkami a ojediněle i bouřkami. A postupně srážky od západu ustávají a hlavně v Čechách je ubývá oblačnost. Ochladilo se na 11 až 6 stupňů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na 14 až 10. A přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přeháníky a teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: Vavroch ze Záskoku je zatím dle vás nejoblíbenější postavou z her divadla Járy Cimrmana. Vy se do ankety můžete ještě zapojit, odkaz najdete dole pod článkem, který se věnuje jednak anketě a také nové divadelní sezóně divadla Járy Cimrmana, a ten je na irozhlas.cz v rubrice Kultura. Tak hlasujte pro svého oblíbence a dál Birdy a píseň People Help the People.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: 60 lůžek, onkologický stacionář, 3 operační sály, CT přístroje i magnetická rezonance. Nejen to slouží od včerejška pacientům v Národním onkologickém centru Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze. Za chvíli tam nahlédneme v reportáži nočního radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Včera se pacientům naplno otevřelo Národní onkologické centrum v pražské fakultní nemocnici Motol a Homolka. V moderním komplexu budou mít nemocní veškerý servis pod jednou střechou. Jeho vybudování stálo necelých 5 miliard korun. Centrum bylo částečně v provozu od poloviny srpna.
1: Já bych řekl, že se tady cítím dobře, je to tady pěkný, vybavený, máme tady

0: Vy furt ty stejný dobrý lidi kolem sebe.
1: Říká pacient David Jestříbek, leží přitom na lůžku onkologické kliniky. Do zdejší nemocnice se vrací opakovaně, poprvé je ale v novém onkologickém centru.
0: Jsou tady teplý véči a tak, takže za mě paráda.
2: Teď jsme vyšli z místnosti, kde leží pacienti. Tady jsou jednotlivé pokoje, dívám se pokoj 11, 12.
3: Jsou vybavený prostě kompletně všechno, co pacient potřebuje.
1: Popisuje mi, jak to vypadá na jednom ze dvou lůžkových oddělení staniční sestra Monika Burešová.
3: Vlastně nejnovější postele, techniku, skvělé pumpy. Pacienti mají soukromí, protože jsou po dvou, takže svoji toaletu s koupelnou a je tam všecko, co potřebují.
1: Vedle přibližně poloviny lůžek tu už začaly fungovat také ambulance. Ukazuje mi o několik pater níže vedoucí lékař Národního onkologického centra Fakultní nemocnice Motol a Homolka David Feltl.
4: Slyšíme, že tady už probíhá provoz. Ta idea je taková, že to jsou ambulance multioborové. Jasně, že tady dominuje onkologická klinika, ale budou tady ambulance dalších odborností, bude tady chirurg. Budou tady rehabilitace, cévní vstupy a všechno to, co vlastně ten pacient, který má zhoubný nádor, potřebuje.
2: Teď stojíme před dveřmi, na kterých je cedulka koordinátor onkologické péče, jméno Simona Juzová, takže zaklepeme nebo rovnou vstoupíme dovnitř. Dobrý den, paní Simono.
5: Tady působím zatím sama, ale určitě do budoucna nás tady bude víc, protože to koordinování opravdu podle mě je hodně důležitý pro ty pacienty, mají se na koho obrátit. Snažím se usnadnit jim tu cestu, zařídit jim brzký termín na to vyšetření, aby se co nejdříve mohla zahájit léčba, po případě operace a tak dále.
2: Postupujeme dál, budeme se podívat na operační sály.
4: Jeden, kam teď zrovna zahneme, je pro kožní nádory. Provoz na dvou zbylých sálech bude multioborový, to znamená, každý den se tady bude dělat jiná chirurgie.
2: Jsou vlastně odlišené i barevně. Teď jsme otevřeli vlastně jenom dveře toho žlutého operačního sálu. Před malou chvíli ještě tady paní uklizečka tam něco cítila.
4: Tak sál je vybavený, v zásadě už kompletně, dodělávají se maličkosti, budou se finalizovat operační světla, máme tady rampy, stůl, zázemí, je těsně před úplně finálním dokončením.
1: Součástí nového onkologického centra je také diagnostika. V provozu jsou už i dvě magnetické rezonance a 20. přístroje.
4: Smyslem vzniku toho centra posláním je vlastně koncentrovat péči, obrazně řečeno pod jednu střechu, tak aby onkologický pacient co nejméně bloudil systémem, aby měl rychlou cestu k diagnóze, k léčbě, k informacím, k podpůrné terapii a všem, co k moderní onkologii patří. Velký důraz klademe na prevenci a věci, které v současné onkologii v leckých centrech chybějí nebo se teprve nějakým způsobem skládají.
1: Dodává vedoucí lékař David Feltl. Podle dat Národního onkologického registru v Česku přibylo v roce 2024 skoro 70 tisíc pacientů s rakovinou. Podle předsedy České onkologické společnosti Igora Kiše počty nemocných do budoucna dál porostou.
6: Nárůst těch kapacit tomu systému pomůže. Praha a Středočeský kraj jsou vlastně nejlidnatější regiony. Lze i v této oblasti se stárnutím populace očekávat, že v těchto regionech bude největší nárůst incidence onkologických onemocnění.
1: Díky novému centru by měla Fakultní nemocnice Motol a Homolka obsloužit až o 40% více onkologických pacientů. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Martin Matějka.
1: Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET, znovu schválili také stavební zákon, i ten do sněmovny vrátili senátoři. Soud osvobodil muže podezřelého ze zapálení českého Švýcarska. Fotbalisté Jablonce porazili v Šancelize ostravský Baník 3-0. A dnes bude oblačno až polojasno, na horách se slabým deštěm. Teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb a poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří vládní verzi zákona o zavedení EET vrátili s výhradami.
3: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
4: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
3: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
5: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
3: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Za technickými problémy na britských letištích nestál kybernetický útok. Řekl to šéf řízení letového provozu Martin Rolf. Kvůli úternímu výpadku systému rušily letecké společnosti v Británii i ve středu stovky letů. V úterý jich byly téměř 2000.
6: Třicátník Jake strávil na letišti v Heathrow 33 hodin. Jak řekl BBC, musel si sám koupit novou letenku, aby se na dovolenou do Bulharska vůbec dostal. Výpadky systému pro zpracování letových údajů zastavili provoz britských letišť už 2x. Šéf společnosti NEC, která řízení letového provozu zajišťuje, Martin Rolf, tvrdí, že se nejednalo o stejnou závadu. Ministryně dopravy Heidi Alexandrová požaduje, aby společnost do týdne vyšetřila, proč k závadě systému došlo. Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Pražský vrchní soud pravomocně zprostil viny muže, který byl podezřelý, že před 4 lety založil požár v Národním parku České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15 let vězení a podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil. A to i přesto, že se Lobotka v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal a vysvětlil to tím, že byl pod vlivem léků, řekl jeho obhájce Vít Pavko.
7: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálil.
1: Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Státní zastupitelství to zváží, až dostane písemný rozsudek.
2: Sport.
1: Po 3 zápasech bez výhry fotbalisté Jablonce naplno bodovali. V dohrávce 5. kola šance ligy porazili Baník Ostrava 3-0. Spokojený byl po utkání jablonecký trenér Luboš Kozel.
8: Takový důležitý moment pro nás, myslím, v tom zápase byl ten krásný gol Filipa Nováka, který jsme dali těsně před půlí a trošku nás uklidnil. Řekl bych, že druhý poločas dobrý vstup od nás. Za tu aktivitu jsme vytěžili vlastně červenou kartu pro soupeřova obránce a důležitý bylo, že jsme vlastně to přečíslení nebo to může navíc jsme zužitkovali zanedlouho v druhý gol.
1: Remízou 0-0 skončilo utkání mezi Plzní a Hradcem Králové a tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily do finále 4 hry na US Open. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Schneiderová a Mertensová 6-0, 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Narazí buď na domácí dvojici Montgomeryová a Kriegerová nebo na kanadsko-brazilský pár Dabrovská a Stefaniová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na silnici 43 u Černé hory a taky na silnici 35 u Svitav. Na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem čekejte omezení u Černé hory. Provoz je kvůli práci silničářů řízen jen jedním pruhem Kyvadlově. Práce jsou naplánované až do sobotní noci. Menší zdržení čekejte i na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí. Na kruhovém objezdu u Koclířova probíhají stavební práce a i tady provoz řídí Kyvadlově semafor. Zatím ale provoz není silný a zpoždění je jen minimální. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je zatažená až oblačná na východě, většinou s deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Ochladilo se na 11 až 6 stupňů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na 14 až 10. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přeháňky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23, na horách se maxima zastaví kolem 13 stupňů a foukat bude většinou mírný vítr. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Adam Sarda.
0: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu s datem 10. září a za chvíli otevřeme téma, které už řešilo asi hodně z nás. Chybí ambulantní lékaři a problém to je po celém Česku. V jakých oborech je situace nejhorší a co se s tím dá dělat, to probereme už za moment.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda. You're self-destructing, little

0: Alergologie, oční lékařství nebo třeba dětská psychiatrie. To jsou jen některé z oborů, ve kterých v Česku chybí lékaři. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Problém je to v některých oborech i kvůli rostoucímu počtu pacientů. Třeba v diabetologii, protože lidí s cukrovkou je teď v Česku asi o třetinu víc, než tomu bylo před 16 lety.
1: Příliv těch pacientů je víceméně nepřetržitý. A tím, jak je to chronický onemocnění a vzniká to vlastně jako čím dál tím v nižším věku, tak ty pacienti už vám zůstávají na pořád.
2: Říká diabetoložka Jitka Zemanová, která má ordinaci v Plzni.
1: Já jsem třeba 64. ročník, zase jako docela nehodlám ještě jít do důchodu, ale už jsem utáhná, no. Prostě těch lidí je hrozně moc. No.
2: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že mezi lety 2018 a 2024 v Česku celkově ubylo 56 diabetologických ordinací. Aktivních lékařů bylo v oboru podle posledních údajů ke konci předloňského roku asi 900.
3: A 30% je v důchodovém věku a mimo jiné se to promítá do toho, že stále větší množství diabetiků je v péči praktických lékařů pro dospělé. Ten nárůst je skoro o 30% za posledních nějakých asi 7 let.
2: Vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Stárnoucí lékaře nemá kdo nahradit. Hodně absolventů totiž jde radši do nemocnic, než aby si zakládali vlastní ordinaci. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka se bojí administrativy.
4: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce pro příští rok navýšit dotace na takzvaná rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Pokračuje Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
5: V upraveném návrhu rozpočtu se aktuálně počítá se základní měsíční dotací 70 000 korun na jednoho rezidenta.
2: Předtím dotace byla 50 000 korun. Můžou ji ale získat jen někteří lékaři, a to praktici a psychiatři pro děti i dospělé a dětští neurologové. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi. Někdy

0: Noční radiožurnál teď pokračuje sportem. Fotbalisté pražské Slavie totiž vstoupí dnes večer do Ligy mistrů. Budou hrát doma s Lens. Právě do tohoto francouzského klubu odešel kdysi z Edenu Vladimír Šmicer. Bylo to po zisku ligového titulu v roce 1996. O dva roky později už slavil v nejvyšší francouzské soutěži.
1: V Lens na Vladimíra Šmicera rozhodně nezapomněli, když se v lednu 2023 objevil na hřišti před zápasem s Paris Saint-Germain jako čestný host. Prakticky celý stadion mu tleskal ve stoje. Bývalý ofenzivní záložník se totiž v sezóně 1997-98 podepsal pod zatím jediný francouzský titul Lens v klubové historii. Přispěl k němu 7 góly.
2: Byl to šok pro celou Francii, že jsme porazili ty giganty. No.
1: Přiznal Vladimír Šmicer ve vysílání radiožurnálu Sport. Přitom v prvním ročníku po přestupu ze Slavie s Lens málem bojoval o udržení v Ligue 1.
2: My jsme potom vyměnili po polovině sezóny trenéra, přišel Roger Lemaire, který potom dělal asistenta Aimé Jacquetovi, když vyhráli mistra světa v 98. A ten Roger Lemaire trénoval půl roku a s tím trenérem jsme příští rok potom udělali titul. Sedlo si to, potom titulu potom odešel jeden kluk do Barcelony, jeden kluk do Lyonu, Marc Vivien Foe měl nabídku do Manchester United, bohužel si zlomil nohu nebo došel do Manchesteru a potom, když se vyléčil a šel hrát, tak umřel na hřišti. Mm-hmm. Že jo? To byla ta smutná, tragická událost. Takže jsme měli fantastický tým.
1: Šmicer odcházel do Lens v létě 1996 poté, co Slavii pomohl ukončit téměř 50-leté čekání na český titul a s národním týmem získal stříbro na mistrovství Evropy v Anglii. Smlouvu se severofrancouzským celkem měl ale podepsanou už na začátku roku.
2: A ten konec té sezóny jsem trošku jako probendil. Jsme jistý v kapse, navíc jsme v tom 96. měli skvělý tým, ještě jsme za titulem, měli jsme i náskok v lize, takže to svádělo k tomu, že po každém zápase jsme si někam vyšli na nějakou dobrou večeři, tomu nějaký dobrý drink, takže tam jsem pocítil, že jsem to začal flákat a málem mi díky tomu uteklo i euro, kde jsem byl na hraně k nominace. Nakonec jsem se tam dostal s odřenýma ušima, ale bylo to pro mě ponaučení.
1: Tříleté angažmá v Lens vystřelilo Vladimíra Šmicera do Liverpoolu, se kterým oslavil svůj největší klubový úspěch. V roce 2005 vyhrál Ligu mistrů. Kariéru pak po další štaci ve Francii, Bordeaux, končil v sešívaném dresu. Za Lens hráli vedle Šmicera ještě další dva Češi, oba byli taky ve Slávii. V polovině minulého století nastupovali ještě před Barcelonou za severofrancouzský klub Jiří Hanke. Na začátku toho 21. pak defenzivní univerzál Radek Bejbl. Nový asistent trenéra současné české reprezentace bude hostem radiožurnálu Sport ve čtvrtek po 7. hodině ráno. Utkání Ligy mistrů mezi Slávií a Lens má pak výkop v 9 večer v našem přímém přenosu. Pavel Tilšár, radiožurnál.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme přesně půl čtvrté. Posloucháte zprávy, je tu Martin Matějka.
3: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soudy dva lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným hrozí v případě odsouzení až 10 let vězení. Americký nejvyšší soud zamítl odvolání představitelů státu Missouri. Ti chtěli v listopadových volbách využít nové rozdělení volebních obvodů podporované prezidentem Donaldem Trumpem. Republikáni si od nové mapy podle agentury AP slibovali lepší šance na udržení těsné většiny ve sněmovně reprezentantů. A soud tak potvrdil dřívější rozhodnutí nejvyššího soudu. Podle ní nelze novou volební mapu v následujících volbách využít. Při vykolejení vlaku na železničním přejezdu polského města Přisucha zemřela jedna žena. Vlak se srazil s nákladním autem. Zraněných jsou 20, z toho 3 těžce, včetně řidiče vozu a strojvedoucího. Snímky z místa ukazují, že se lokomotiva převrátila na bok a náraz poničil i zbývající vagóny. V těch podle železniční společnosti PKP Intercity cestovala více než 100 lidí. Okolnosti nehody polské úřady vyšetřují. A v Hodoníně otevřeli nové dětské městečko v Bažantnici. A původní areál zničilo před 5 lety tornádo. Na jeho místě stavaře postavili 13 nových dřevěných chatek a klubovnu. Autoři stavby respektovali původní půdorys a inspirovali se skandinávskou architekturou. Nově je uprostřed otevřená kruhová plocha, která prostor spojuje. Městečko bude sloužit dětským klubům, spolkům a v areálu mají sídlit i skauti, kteří ho budou pomáhat udržovat.
1: Sport.
3: Fotbalisté Olomouce vypadli ve třetím kole domácího poháru v druholigovém Prostějově po prohře 3-4 v penaltovém rozstřelu. A jsou tak prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Sparta naopak porazila Žižkov vysoko 5-0. Olomouc v domácím poháru selhala druhý rok po sobě. Vloni vypadla také ve třetím kole v městském souboji se soupeřem z Nových Sadů ze čtvrté nejvyšší soutěže. V předminulé sezóně přitom Sigma celý MOL Cup vyhrála.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D5 u Prahy a taky na Pražském okruhu. Na dálnici D5 směrem do Plzně dejte pozor na výjezdu z Prahy za sjezdem na Rudnou. Na kilometru 8 se projíždí pouze pravým pruhem kvůli měření a kontrole stavu vozovky. A omezení čekejte i na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. Za sjezdem na Barandov začíná na 18. kilometru také zúžení vozovky do jednoho pruhu kvůli práci silničářů. Kromě toho nemáme na hlavních tazích ani dálnicích hlášené žádné komplikace, jezdí se bez problémů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23, na horách se maxima zastaví kolem 13 stupňů a foukat bude většinou mírný vítr. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Okázalý pohřeb Radka Mladiče v Bělehradě.
7: Přišli také členové srbské vlády.
8: Část davu Mladiče oslavovala jako hrdinu.
9: Nekadašní komandant Vojské republiky srbské Radko Mladič.
10: Mladič zemřel ve vazebním středisku OSN v Hágu.
11: Odpykával se doživotní trest za zločiny spáchané během války v Bosně v první polovině 90. let.
12: Na srbskou vládu se kvůli pohřbu se státními poctami snesla mezinárodní kritika.
5: velel, rozkazoval, vraždil a pak zatloukal. Balkánský řezník Ratko Mladič. Jeho pohřeb vyvolal dost otázek. Proč někteří Srbové, třeba na fotbalových stadionech, glorifikují odsouzeného válečného zločince? Ptám se Magdalény Fajtové z Respektu, která se právě vrátila z Bělehradu.
13: Fotbalové kluby Partizan Bělehrad a CZ Bělehrad uctili památku Mladiče na stadionu minutou ticha.
5: Dnes je čtvrtek 10. září.
14: Fanoušci Červené zvezdy pak na tribuně rozvinuli obří choreografii s Mladičovým portrétem.
5: Ahoj Magdo, vítej ve Vinohradské 12.
15: Ahoj, děkuji za pozvání.
5: Díky, že jsi za námi dorazila. Viděla jsi teď nedělní bělehradské derby fotbalové?
15: Na ten zápas jsem se nekoukala, ale byla jsem před tím stadionem a před zápasem, abych viděla, jaká je tady atmosféra mezi fanoušky, protože jsem očekávala, že mezi těmito lidmi určitě obzvlášť o víkendu nebo během dní, kdy Srbsko bude pohřbívat Ratka Mladiče, takže se objeví nějaké připomínky a nějaká uctívání a tak dále. Takže viděla jsem spoustu lidí v tričkách Ratko Mladič, hrdina. Ale nečekala jsem tady to, co jsem pak viděla na těch videozáznamech, ta obrovská chorea, která zobrazovala jeho obličej.
5: Fanoušku Červené zvezdy, protože ta hrála s Partizanem, tak je to vždycky ostře sledované. Dějí se tam věci a teď skutečně vytáhli obrovské choreo s jeho podobiznou. Na pozadí byla srbská vlajka a pod tím chorem byl nápis ještě v srbštině. Jaký vztah vůbec ti fanoušci mají k někomu, jako je Ratko Mladič?
15: Tam bylo pozoruhodné už to, že sice Červená zvezda je hlavně v Česku po zápasu s Plzní, po té, co tady zemřel Ratko Mladič, tak je asi v Česku více známá jako ta, která ho nějakým způsobem uctívá a adoruje, ale tady bylo zajímavé, že se přidali i fanoušci Partizánu, což je jako jedna z mála věcí, která asi tyhle ty dva znepřátelené kluby spojila na krátký okamžik. Ono to bylo 180. derby, takže to samozřejmě byla obrovská věc, celé to okolí bylo. Tam byla obrovská koncentrace policistů, dokonce na koních se psy a tak dále, bylo to opravdu veliké. Ale proč zrovna fotbaloví fanoušci? Tak v Srbsku, kromě toho, že si trochu myslím, že hodně často bývají fanoušci některých velkých klubů náchylní k tomu upínat se k určitému extremistickému pojetí své vlastní národní identity, tak zrovna Červená zvezda i Partizán jsou dlouhodobě spjati právě s takovými hodně ostrými huligans, kteří jsou dost hlasití zastánci toho srbského nacionalismu. Ne úplně ve smyslu Srbsko jako stát dnešní, ale toho pan srbského nacionalismu, který spojuje vlastně obyvatele všech zemí bývalé Jugoslávie, kteří se cítí být Srby. A byť tedy jsem se dozvěděla, aniž bych o to nějak zvlášť stála, že Ratko Mladič byl fanouškem Partizánu, tak i Červená zvezda ho takto do dneška velebí a je to pozoruhodné, ale rozhodně to není překvapivé.
5: Glorifikuje a adoruje, možná to jsou přiléhavá slova. Z amplionů se tam na stadionu ozvalo, ať je jeho sláva věčná, držela se minuta ticha. Ten nápis, který jsem zmínil, co tam bylo napsané?
15: Bylo napsáno práva z Potočáry, což znamená směr Potočáry. Potočáry jsou taková vesnice u Srebrenice, bosenského města, které je bohužel nechvalně proslulé právě tím, že Ratko Mladič a jeho vojáci tam v roce 1995 spáchali genocidu na Bosňácích, především mužích tedy a chlapcích, takže tohle to byla, myslím si, hodně nechutná připomínka toho, co Mladič a jeho vojáci spáchali. On to říká v jednom z videí předtím, než to celé začalo, protože si to natáčeli, ten příchod do toho města, takže to byl odkaz určitě i na tohle a zřejmě to byla, řekněme, rozhodnutí fanoušků těch ultras Červené zvezdy úplně ignorovat to, že tam zemřelo tolik lidí a že to způsobilo takovou katastrofu, takže to je rozhodně nechutné.
5: 8000 lidí tedy na jednom místě v jeden čas, obrovská oběť. Kým tedy pro ty fanoušky Mladič byl? Jak na ní jako vzpomínají?
15: Jako na srbského hrdinu.
5: Jako na hrdinu.
15: Na hrdinu, který bojoval za to, aby Srbové nejenom v Bosně, ale především tedy v Bosně, dnešní Bosně Hercegovině, měli autonomii. On tedy samozřejmě původně doufal, že on a lidé, kteří s ním bojovali a kteří byli i političtí představitelé vlastně té Republiky Srbské v 90. letech během války v Bosně a Hercegovině, že Republika Srbská nakonec bude celá Bosna, že všichni v Bosně budou podléhat tomu srbskému velení a ideálně se třeba i přidá k Srbsku, takže vznikne vlastně Velké Srbsko. Velké Srbsko je něco, co je taková ideologie určitá těchto lidí, ne všech samozřejmě, ale nedivila bych se, kdyby se velká část fanoušků Červené zvezde i partizánů vlastně k tomuhle přihlásili. Taková ta idea, že srbský národ jednou opět získá ta území, na která podle nich tedy mají nárok. No a protože Mladič vlastně dlouhodobě bojoval za to, aby takhle Srbové v Bosně tu autonomii měli, a protože nakonec byť tedy hodně v takové trochu smutné podobě, ale Republika Srbská smutné podobě pro tyto lidi, Republika Srbská existuje, ano. Je to součást Bosny a Hercegoviny, tak pro spoustu lidí je skutečně hrdinou, který toho dosáhl.
16: Radko Mladič zemřel ve vězení v Hágu na konci srpna, bylo mu 84 let. Ten zápas, který se teď odehrál v neděli, tak se konal den před jeho oficiální

0: čekali na to, aby se mohli vlastně podívat na úplně kratoučký okamžik na tu rakev. A pak musel hned odejít, byl tam takový pán, který je rovnou posílal, ať opouštějí kostel, aby se to nezdržovalo. No a potom následoval 4,5 kilometru přibližně dlouhý průvod na hřbitov, Topčiderský hřbitov, kde je pohřbena teď tedy spolu i se svým otcem Mladičova dcera Anna. Mm-hmm. A tam tedy všichni šli za tou rakví, kterou vezli v autě. Někteří lidé už šli s předstihem na ten hřbitov, aby viděli, jak kolem nich projede ta rakev. Takže já jsem byla jedna z těch, která šla trochu dříve, abych vlastně mohla být dříve na tom hřbitově. Stejně už jsem se na ten hřbitov nedostala, už tam bylo plno, bylo to opravdu přeplněné lidmi.
1: Byl Bělehrad v ten den prosycen smutkem? Co si cítila, když jsi na tom místě byla?
0: Tam je důležitý zmínit, že ten kostel a ten hřbitov je na takovém okraji Bělehradu, to není úplně nikde v centru, takže samozřejmě to okolí, tam ten smutek, nebo asi ne smutek, ale řekla bych možná takový nějaký jako vděk, který tam ty lidi hodně vyjadřovali právě vůči tomu, co podle nich Radko Mládič pro srbský lid, nejenom v Srbsku, ale všude na Balkáně udělal, tak ten tam byl hodně znát, hodně cítit, ale jako zbytek města bych řekla, že to vlastně moc neovlivnilo, kromě asi nějakých dopravních komplikací, ale jako logicky kolem toho kostela a kolem toho hřbitova, i vzhledem k tomu, jak ta organizace byla trošku podceněná, tak si myslím, že to tam lidé viděli, ať už tedy sympatizovali s tou akcí, anebo ne, ale myslím si, že zbytek té metropole to vlastně v zásadě moc nepocítil.
1: Já se na to ptám i z toho důvodu, že účastní byli poměrně známí a důležití reprezentanti lidu, ministři srbské vlády, taky synové prezidenta Vučiče, váleční veteráni a tak dále. Ten smuteční obřad vedl srbský pravoslavný patriarcha. Mm-hmm. To znamená, dorazilo dost lidí, u kterých se čekalo, že dorazí a uctí tu památku válečného zločince.
0: Určitě nebyla jsem v šoku, když jsem viděla příjezd Milorada Dodika, což je bývalý prezident Republiky Srbské, předtím srbský člen kolektivního orgánu Bosny a Hercegoviny a dnes taková velká tvář, takový vůdce, řekněme, velké části obyvatel Republiky Srbské, velký nacionalista, velký přátel Rusů, který před 20 lety vypadal i pro západní reprezentanty jako budoucnost demokratizace srbské společnosti, mluvila se o něm jako o svěžím vánku v této části populace. To se hodně změnilo, tak ten přijel, nebyla jsem v šoku. Neúčastnil se prezident Srbska Aleksandar Vučić, což možná některé lidi překvapilo, mě úplně ne.
1: Tak on to nebyl státní pohřeb, oficiálně.
0: Což si myslím, že by mu stejně asi úplně nezabránilo se ho účastnit, ale myslím, že to zapadá do jeho dlouhodobé politiky a strategie, kdy on se vlastně nechce úplně jednoznačně přiklonit na nějakou jednu nebo druhou stranu v žádném konfliktu, v žádném sporu, v žádné debatě a rozhodně ne ani v tomhletom případě. On teď bude mít vlastně pro něj snažší vyjednávací pozici, třeba i s Evropskou unií, ale i s tou společností, součástí společnosti, která je proti tomu, aby vlastně v Srbsku, na území Srbska docházelo k takovým věcem, jako je ne státní, ale rozhodně velmi sledovaný a velký pohřeb.
1: Honosný s poctami vojenskými a tak dále. No ptám se na to i z toho důvodu, co to jako vypovídá o postoji Srbska k Mladičovi jako ke zločincovi, protože znovu byli tam představitelé srbské vlády, byl tam, připomínám tedy, patriarcha pravoslavný srbský, který řekl, že Mladičovo jméno zůstane hluboce vryto do paměti a modliteb většiny našeho srbského a pravoslavného národa. To jsou silná slova.
0: Jsou a řekla bych, že nejsou úplně přesná. Nechci říct, že velká část společnosti nevnímá Mládiče jako hrdinu. Myslím si, že velká část ho tak opravdu vnímá. Možná i proto, že velká část srbské společnosti není úplně informovaná do detailu, co přesně Mládič v Bosně a Hercegovině prováděl. Já jsem se potkala s aktivistkou, která je otevřeně proti tomu, aby se takové akce děly a mluví o něm jako válečném zločinci. A ona sama vlastně, když dostudovala, během toho, když studovala vysokou školu, tak teprve v ten moment při úplně náhodné návštěvě Bosny a Hercegoviny jí něco nějak nesedělo, tak se rozhodla, že se půjde podívat do Srebrenice, aby zjistila, co se tam dělo. Takže ono to jako neznalost, která by nesouvisela s tím, že by ty lidi nějak o to nestály, ale prostě nepanuje takový názor v srbské společnosti, že by se o to lidé měli více dozvídat, tak v tomhle určitě s tímhle určitě souvisí. Ale není to většina, nemyslím si, že většina společnosti srbská souhlasí s tím, aby váleční zločinci, jako je Radko Mladič, byli pohřbíváni v Srbsku, aby jejich společnost je takhle adorovala. Ale nejdou tolik slyšet a zároveň je pro ně snaží třeba spíše mlčet, než jít do ulic a nějak tomu aktivně vzdorovat nebo o tom někde hlasitě mluvit, protože by to pro ně znamenalo velké

0: potíže nejenom třeba v osobním životě, ale možná potenciálně v nějakém pracovním nebo veřejném životě.
1: A i tací lidé jsou, připomeňme, my dva jsme společně řešili ve Vinohradské 12 ty protesty, které poslední roky se objevují v srbských ulicích, původně studentské, pak se to rozšířilo na mnohem víc lidí, protivládní protesty, ale chápu správně, že většina tedy společnosti srbské se stydí, když vidí ty obrázky z Bělehradu? Jako dá se to tak podle tebe říct?
0: Myslím si, že velká část určitě a většina bych řekla, že k tomu nemá moc žádný jednoznačný postoj.
1: A ti všichni ale si jsou vědomi tedy toho, co se stalo v Srebrenici, co se dělo při obléhání Sarajeva. To jsou ty válečné zločiny, za které byl nakonec Mladić v Hágu odsouzen a strávil tedy zbytek života v tamnějším vězení.
0: Nemyslím si, že jsou si toho vědomi do takové míry, aby se do toho dokázali vcítit, aby s tím mohli mít nějaký soucit. Sami Srbové, velká část srbské společnosti se ve válkách, které souvisí s rozpadem Jugoslávie, účastnili, buď jako vojáci, nebo potom na konci 90. let samozřejmě zažili bombardování ze strany Severoatlantické aliance. Takže oni sami ve spoustě ohledech se a mnohdy velmi právem cítí být jako oběťmi. Srbové, kteří žili v Chorvatsku a na konci chorvatské války byli vlastně bez ohledu na to, jestli jsou civilisté, děti, ženy, byli prostě vytlačeni z toho území, což je do dneška pro ně obrovský šrám, obrovská bolest, tak si to pamatuju opravdu jako na vlastní kůži a je složité potom vědět, jako komu tedy věřit v tom, jak se prezentuje, jak se vysvětluje ta historie. A je samozřejmě hrozně náročné být neutrální nebo mít nadhled a říct si, dobře, tak my jsme trpěli tímhletím způsobem, ale můžeme přece soucítit i s lidmi, kteří nejsou Srbové a trpěli buď to stejně nebude daleko více než my. Tohle je hrozně náročná věc, která se často přehlíží a kterou já se snažím nějak mít pořád v hlavě, když vidím i ty záběry z toho pohřbu. Když jsem dělala ty obrázky z toho pohřbu, když jsem samozřejmě mluvila s těmi lidmi. Ti lidé, kteří tam byli, tak si nemyslím, že jsou takový. Myslím si, že spousta z nich buď to přímo v Bosně bojovala, byli to někteří z nich byli přímo vojáci pod Radkem Mladićem, a nebo jsou to lidé, kteří třeba i vědí, co se dělo, ale zkrátka to pro ně není problém. Myslím si, že to je vlastně úplně.
1: Ale to je přeci jako hrůzostrašné, protože to jsou jako nespochybnitelná, strašlivá, nechutná fakta o všech těch skutcích, co Radko Mladić v době války v Jugoslávii dělal.
0: To jednoznačně ano a tohle to jsou lidé, kteří to buď to odmítají, tvrdí, že se to nestalo. Já jsem třeba mluvila s mužem, který byl voják, ne ve Srebrenici, byl jinde, ale byl členem tedy armády Republiky Srbské a ten mi tvrdil několikrát, že ve Srebrenici nezemřel jediný civilista. Tak jsem si říkala, že jako vlastně nevím moc, jak s takovými lidmi jako vést debatu, protože já jsem loni shodou okolností při 30. výročí toho dění ve Srebrenici byla ve Srebrenici, mluvila jsem tam s ženami, které tam ztratily celou rodinu, velkou část těch příbuzných ještě do dneška nenašly a nevěřím tomu, že něco takhle obrovského by byla obrovská lež. Jsou důkazy, které zkrátka nejde vyvrátit, takže jako ta míra.
1: A důkazy, pardon, mluví skutečně o tom, že on byl tehdy u všeho, že on o tom rozkázal, že tehdy rozhodl o těch věcech.
0: Ano, jsou k dispozici dokumenty s rozkazy.
1: Tam nejde jenom o masakry a opak umisťování lidí do masových hrobů, ale znásilňování žen, etnické čistky. Tedy
0: ano, ano, ano. Důkazy jsou nevyvratitelné, soud Hágu je má k dispozici, je možné se podívat na celá ta řízení, to prostě není něco, co by si lidé vymysleli, aby mohli se pomstit, nebo je to úplně obrovská iluze, že by se něco takového prostě nestalo, když máme k dispozici tady tyhle ty materiály, ale přesto existují stále lidi, kteří to buď to vyloženě popírají, anebo kteří si toho vědomi jsou, samozřejmě to nepřiznají veřejně, ale je jim to zkrátka dobře jedno.
1: Kvůli glorifikaci Mladiće zrušila svou cestu na Balkán komisařka pro rozšíření Evropské unie Marta Kosová. K tomu se pak ještě přidala Ursula von der Leyenová, totiž šéfka Evropské komise.
2: Je to doklad neschopnosti postavit se čelem temné kapitole nedávné evropské historie a je to v rozporu s hodnotami, na kterých stojí cesta Srbska k Evropské unii.
1: Silně kritizovala Srbsko za účast těch srbských vládních představitelů na pohřbu Radka Mladiće. Jak moc tohleto může Srbsku zkomplikovat cestu do Evropské unie, která už teď je teda pro Srbsko velmi dlouhá, ale možná může být ještě delší.
0: Já si myslím, že Srbsko tu cestu má zkomplikovanou dlouhodobě nejenom tímto jedním incidentem, byť obrovským a důležitým. Těch incidentů, problémů je fakt celá řada, ať už se bavíme o tom, jak vyřešit otázku Kosova, ať se bavíme o tom, jak v Srbsku současná vláda aktivně potlačuje svobodu projevu. Teď nedávno jsem zaregistrovala docela děsivý případ, kdy aktivisté a třeba i lidé, kteří se účastnili těch protestů studentských nebo je přímo organizovali, tak byli odposlouchávání, sledování pomocí izraelského softwaru Pegasus. Takže takových případů je celá řada, nemá cenu je vyjmenovávat. Každopádně jako Srbsko rozhodně nemá momentálně, myslím si, nejmenší šanci vstoupit do Evropské unie a nebude jí mít ani v následujících několika letech. A zároveň si myslím, že to srbskému prezidentovi Vučičovi vůbec nevadí. Naopak mu tahle pozice opět znovu vyhovuje, protože zastáncům vstupu do Evropské unie ve své zemi může říkat: my se snažíme, ale nemáme tu možnost. Odpůrcům může říkat: my zase nechceme přistupovat na ty velké ústupky, které po nás Evropská komise chce. My se neohneme, my se nepodřídíme. No a samozřejmě všem ostatním, podle toho, co si zrovna ten nebo který myslí, tohle může nějakým způsobem takto prezentovat, vysvětlovat. A jemu to velmi vyhovuje, protože nikdo mu nekouká pod ruce, nikdo nesleduje, jestli tedy ta země dodržuje zákony. Zároveň může obchodovat i s velmi problematickými režimy, ať už se bavíme o Rusku, nebo třeba o Číně, nebo o jiných dalších zemích a aktérech. Takže má v podstatě úplně volné pole působnosti, může si dělat, co chce.
1: No, je to takové vládnutí mnoha tváří. No, v Srbsku mají být za měsíc předčasné volby, tak může jejich výsledek změnit vztah Bělehradu k Bruselu, respektive k celé Evropské unii? Co od toho očekáváš?
0: Já si myslím, že to není úplně hlavní otázka pro nikoho v Srbsku v tuhle chvíli. Pro ty největší hráče, kteří do těch voleb půjdou, v tuhle chvíli není úplně Brusel ta nejdůležitější, nejvíc klíčová věc. V tuhle chvíli se řeší, jestli Srbsko bude pokračovat dále v tahu Aleksandra Vučiče, který je, jestli něco, tak je hlavně pro Vučič. Je mu vlastně v zásadě úplně nesejde na tom, jestli ta země bude pokračovat spíše na západ, na východ, zkrátka dělat to, co je dobré pro něj, a to likviduje tu zemi obrovským způsobem. Ta opozice, která také se úplně neshodne, v zásadě se neshodne na tom, jak by měla vypadat srbská budoucnost, dokonce i účastníci těch studentských protestů, mnozí z nich nejsou rozhodně jako pro to, aby Srbsko vstoupilo do Evropské unie, tak ví, že v tuhle chvíli tohle řešit ani nemůže, protože by se rozpadli. Oni potřebují mít jeden jednoduchý logický cíl, jednoznačný cíl, a tím je tedy porazit Aleksandra Vučiče. Tak byť my se snažíme všechno vnímat hodně právě skrze tu možnost, že by Srbsko vstoupilo, nevstoupilo, tak tam to opravdu v tuhle chvíli není vůbec otázka číslo jedna a myslím si, že dlouho ještě nebude.
1: Ty jsi zmiňovala, že Radko Mladič byl uložen do hrobky, v níž už odpočívá jeho dcera, která spáchala sebevraždu v 90. letech. Mluví se o tom, že to možná bylo v reakci na to, že se dozvěděla, co všechno Radko Mladič, o čem všem rozhodl. Nemluví se teď v Bělehradě o tom, že je riziko třeba, že se stane ta hrobka poutním místem pro lidi, kteří by třeba chtěli v těch myšlenkách, radikálních myšlenkách pokračovat a navázat na Radka Mladiče?
0: Určitě. Myslím, že se to může stát. Stejně tak si myslím, že se může stát, že se stane místem, kam budou chodit jeho odpůrci. Třeba se budou snažit ho nějak poničit, ale pokud bych měla dát nějakou vlastní znalost té společnosti, tak si myslím, že většině případů, většinu dnů, když se nebude připomínat nějaké výročí, ať už Srebrenice, nebo jeho smrti, nebo čehokoliv jiného, tak takhle daleko na kraji Bělehradu většina Srbů prostě nebude chtít jet.
1: Dobrá.
0: Aby to nějakým způsobem
1: vůbec řešila.
0: Protože je to moc nezajímá.
1: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla, že jsi byla v Bělehradě a že jsi mohla přinést informace o tom, co se tam stalo.
0: Děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Magda Fajtová z Respektu, zahraniční reportérka, která byla v Bělehradě na pohřbu balkánského řezníka Radka Mladiče. Abych nezapomněl, Bosna a Hercegovina se kvůli tomu, jak ten pohřeb vypadal, hodně čílí, oznámila teď vyhoštění dvou srbských diplomatů. Ještě jeden den s Vinohradskou 12 v tomto týdnu je stále před námi, pátek. Připomeneme si v ten den 25. výročí dne, který změnil svět. Budeme totiž vzpomínat na události 11. září roku 2001 a na teroristický útok na Spojené státy. Naslyšenou zítra.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis připravil Martin Matějka.
1: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše, jednat mají o koordinaci zahraniční politiky. Evropská komise chce dát členským státům nástroje pro omezení krátkodobých pronájmů. Tenistka Rybakinová se stane novou světovou jedničkou. A dnes bude oblačno až polojasno na horách se slabým deštěm. Teploty většinou do 21 stupňů na jihu Moravy naměří až 23.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN.
3: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
4: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiérovi, ani mně.
3: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
5: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
3: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: Státy Evropské unie by měly dostat nástroj pro omezení krátkodobých pronájmů přes ubytovací platformy typu Airbnb a počítá s tím návrh nařízení o dostupném bydlení, který představila místopředsedkyně Evropské komise Teresa Ribeirová.
6: Bydlení je pro současnou Evropskou komisi hlavní prioritou, prohlásila Ribeirová. V některých městech a oblíbených turistických destinacích krátkodobé pronájmy výrazně zhoršují dostupnost bydlení pro běžné lidi, dodal eurokomisař pro bydlení Dan Jurgensen. Návrh nového nařízení počítá s jednotnými pravidly, jak proti ubytovacím platformám v případě potřeby v konkrétních lokalitách zasáhnout. Komise zdůraznila, že chce dát členským státům právní jistotu. Bude ale na nich, zda se rozhodnou proti krátkodobým pronájmům zakročit. Návrh teď projedná Evropský parlament a Rada. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: V Česku chybí ambulantní specialisté. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Ministerstvo zdravotnictví chce problém řešit navýšením dotace na tzv. Rezidenční místa, tedy pozice pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Konkrétní částky ale teprve upřesňuje.
7: Peníze by mohly získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
8: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
7: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
9: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
7: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic. Vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
10: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
7: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Tenistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu bude díky postupu do semifinále US Open poprvé v kariéře světovou jedničkou. Z prvního místa žebříčku se sadí Arinu Sibalenkovou z Běloruska, která je v čele 99. týden. Mezi nejlepší čtyřku prošla v New Yorku kromě Sabalenkové a Rybakinové i domácí Coco Gauffová a Jessica Pegulaová. A předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba rezignoval na svou funkci, informoval o tom výkonný výbor svazu. Kotrba funkci formálně složí na konci září, vedení svazu ale předá až na konci listopadu. Nahradit ho má současný první místopředseda svazu Petr Pála, pokračuje Jakub Kotrba.
11: Uvědomil jsem si, že prostě nedají se dělat věci na půl. Je zapotřebí si prostě čas od času zastavit a říct si, jsou věci, které člověk je v lidských schopnostech zvládnout a které ne. A na základě tohoto vyhodnocení jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce a jsou nastaveny základní pravidla, které když budou zachovány, tak se tenis nemusí obávat o svou budoucnost.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 u Vražného a omezení na silnici 43 u Černé hory. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy z Bystřete za sjezdem na Bělotín. V omezení u odpočívky Vražné na kilometru 319 leží v jízdním pruhu dopravní značka, vybočuje se tam. A na silnici 43 mezi Brnem a Svitavami čekejte kratší zdržení u Černé hory. Za odbočkou na Lisice řídí provoz Kivadlově semafor kvůli práci na silnici. Omezení je naplánované až do sobotní noci z obou směrů, aktuální zdržení maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23, na horách se maxima zastaví kolem 13 a foukat bude většinou mírný vítr. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
0: Probouzíte se ve společnosti stále nočního Radiožurnálu 6 minut po čtvrté, dnes je čtvrtek 10. září a přeji všem příjemný poslech. Bylo to možná největší téma prázdnin roku 2022. Tisíce hasičů bojovali s rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko. K jeho založení se následně přiznal Jiří Lobotka, jenže později vinu odvolal. Soudy případ řešily roky a včera padl pravomocný verdikt. Podrobnosti přidáme za okamžik.
2: Noční Radiožurnál
13: a Adam Carda.

0: Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Bývalý ochránce Národního parku České Švýcarsko čelil obžalobě, že u Hřenska před 4 lety založil požár. Hrozilo mu až 15 let vězení.
1: Státní zástupkyně Kateřina Weissová po jednání mluvila o důkazech, které mluvily v neprospěch Jiřího Lobotky.
2: V podstatě přímé důkazy bylo výhradně to doznání a potom tam byly samozřejmě některé další indicie, které mohly svědčit o tom, že se té trestné činnosti dopustil obžalovaný. Zejména se jednalo třeba o to, že některá tvrzení, která měla prokazovat alibi, nebyla soudem uznána za věrohodná.
1: Obžalovaný muž ale následně doznání odvolal.
3: Stavila ryze na dvou doznáních z počátku toho trestního řízení, kdy ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to je, že České Švýcarsko nezapálil.
1: Vysvětluje obhájce Vít Pavko a jasné důkazy chyběly i podle soudce Petra Smrže. Neshodovalo se například porovnání nalezených a zakoupených hořlavin, kterými měl Lobotka oheň zapálit. A jeho lokaci, že se v danou chvíli nacházel v místě vzniku požáru, nepotvrdili ani mobilní operátoři. Soud si tyto důkazy vyžádal až po zákonné lhůtě, během které musí údaje uchovávat. Verdikt vrchního soudu je pravomocný. Je ale možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Jestli to státní zastupitelství udělá, není podle Kateřiny Weissové jasné.
2: Já nemohu v současné době předjímat ten další postup, samozřejmě vyčkáme doručení písemného vyhotovení.
1: Jiří Lobotka byl pravomocně odsouzený za dva jiné menší požáry na Děčínsku. Dvouletý trest si odpykal ve vazbě a nařízenému bylo taky ústavní ochranné léčení. I tím se vrchní soud zabýval. Sám Lobotka řekl, že se chce dál léčit, protože má stále představy o ohni. Nově ale bude na léčení docházet ambulantně. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: Jana Kiršner a píseň Modrá zazněly v nočním radiožurnálu a přeji i nadále příjemný poslech. Hasiči správy železnic se na tankodromu v Milovicích učí pracovat s vyprošťovací technikou. Na místě mají 7 tanků s otočnými rameny, které unesou až 90 tun. Hasiči s nimi pomáhají při nehodách na železnici.
1: Z jednoho z vozů s otočným ramenem a hákem zrovna se skakuje instruktor řízení Václav Pinkas.
2: Tak toto je vyprošťovací tank a my ho využíváme na odstranění nějakých prostě překážek, kde je potřeba jako těžká si něco odtáhnout.
1: Tanky jsou pro hasiče užitečné hlavně v náročném terénu.
2: Aby jsme se vlastně někam dostali, tak proto teda máme ty pásy samozřejmě, že se tam ta váha rozloží a můžeme jezdit kdekoliv. Oproti kolům je ta výhoda, že opravdu projedeme téměř vše.
1: Navigovat a řídit takové vozidlo není podle Václava Pinkase jednoduché.
2: Víceméně vidíme jenom dopředu, takže vlastně co je velitel nahoře, tak nám musí říkat, jakoby kam můžeme, co si můžeme dovolit. Po případě musíme mít nějakého navigátora.
1: S tankem tady zkoušeli také nájezd na podvalník. Celou akci z výšky hlídal dron, říká operační řídící hasičského záchranného sboru správy železnic Jiří Zoubele.
3: Samozřejmě dokumentujeme jednotlivé kroky, tak abychom mohli zpátky i hodnotit průběh toho výcviku a zjišťovat, co se tam povedlo a co se tam nepovedlo.
1: V bývalém vojenském prostoru trénují podle velitele výcviku Ladislava Maly se 7 kusy techniky.
4: Tady máme 4 tanky VT-72B od hasičského záchranného sboru správy železnic. A pak zde máme 3 tanky VT-55 ze státních hmotných rezerv.
1: Přezkoušení hasičů správy železnic v řízení vyprošťovací techniky se každoročně opakuje.
4: V rámci toho výcviku probíhá i výcvik nových uchazečů. Ty provedou celotýdenní kurz. Na jehož konci pak složí zkoušku z odborné způsobilosti.
1: Zkušení řidiči pak na výcviku tráví 2 dny. Z Milovic Alena Junová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: To byl Ray Dalton a teď už na místo hudby pojďme do světa sportu. Světová triatlonová elita a čeští reprezentanti v neděli změří síly na závodě seriálu Mistrovství světa v Karlových Varech. Podnik v lázeňském městě při loňské premiéře získal popularitu nejenom kulisami zámecké kolonády, ale také svojí náročností.
1: Ten kopec Zámecký vrch, tam většinou fandí hodně lidí a je to určitě pro ty závodníky velmi důležitý, protože je to náročná část.
2: Popisuje reprezentantka v triatlonu a domácí závodnice Heidi Juránková nejdůležitější místo na trati, cyklistické stoupání na Zámecký vrch, které je taky jedním z divácky nejvíc atraktivních.
1: Neprojíždíme tam úplně takovou velikou rychlostí, jako třeba z toho kopce dolů, takže ty fanoušci se nás můžou víc prohlídnout, můžou opravdu na nás něco zahřbat a my to opravdu slyšíme a vnímáme. Myslím, spousta závodníků to vnímá a pozbudí nás to. Takže určitě ten kopec, anebo to druhé depo, kde je to nádherný, protože je to vlastně přímo v tom městě.
2: Seriál Mistrovství světa bude v Karlových Varech po druhé a s velkou pravděpodobností naposledy. Příští rok šampionát mění koncept a kvůli finanční náročnosti se pořadatelé nejspíš vrátí k organizaci světového poháru. Podle předsedy České triatlonové asociace Antonína Bauera bude velmi důležité, jak se akce povede.
3: Má to asi za mě takový dvě roviny. Tu mezinárodní a tu národní. Tu mezinárodní v podstatě to se týká té organizačně diplomatické práce, že jsme nějak vnímáni ve světě jako český triatlon a jsme partnerem, se kterým má smysl uzavírat tyhle kontrakty. A současně i politická garnitura uvidí, že ten sport jak dokáže být krásný a organizačně jak dokáže být kvalitně uspořádaný.
2: Program v Karlových Varech startuje v pátek závody pro děti a mládežnické kategorie. V sobotu se na start postaví výkonnostní běžci. V neděli se muži a ženy v elitních kategoriích vydají na olympijskou trať 1500 metrů plavání, 40 kilometrů na kole a 10 kilometrů běhu. Krištof Kousal, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

mixtures bridge.

0: Je přesně 5:30. Krátké zprávy s Janou Utendorskou.
1: Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dnes začne rozhodovat o budoucnosti několika kateder a ústavů. Vedení navrhuje například začlenit katedru synologie do ústavu asijských studií nebo spojit katedry divadelní vědy, filmových studií a ústav hudební vědy. Změny mají zjednodušit strukturu fakulty a ušetřit desítky milionů korun ročně. Části studentů a akademiků se ale navrhované změny nelíbí. V Bratislavě dnes budou jednat premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky. K rozhovorům se připojí i irský premiér Michael Martin. Jeho země totiž momentálně předsedá Radě Evropské unie. Předsedové vlád budou jednat o příštím evropském rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív apeloval hlavně na zachování kohezních a zemědělských fondů. Na jednání chce otevřít taky téma zdražování pohonných hmot. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají návrh na konec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se teď každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby příští rok zůstaly na letošní úrovni. Roční známka by tak dál stála 2570 korun. Podle předsedy SPD Tomia Okamury tím kabinet plní jeden ze svých slibů. A v Paříži dnes končí mezinárodní vesmírný summit. Zástupci 120 zemí, biznesu nebo vesmírných agentur tam jednají třeba o nastavení pravidel kosmické spolupráce, vývoji evropského satelitního systému IRIS nebo o budoucnosti mezinárodní vesmírné stanice, která má na konci roku 2030 ukončit provoz. Sport. Hokejisté Jihlavy zahájili sezonu první ligy výhrou nad Frýdkem Místkem v nastavení 4-3. Jihlava je hlavním favoritem na celkové vítězství v soutěži a bude bojovat o třetí triumf za sebou. Úřadující vicemistr Zlín na domácím ledě jasně zvítězil 6-3 nad Chomutovem. A tenistky Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou postoupili do finále 4 hry na US Open. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Narazí na domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na silnici 312 u Křižánek. Na Pražském okruhu stále čekejte omezení ve směru z letiště k dálnici D1 za sjezdem na Barrandov. Na 18. kilometru pracují silničáři a projíždí se jen jedním pruhem. Provoz sice začíná sílit, ale kolony se zatím netvoří. Menší zdržení naopak čekejte na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí. Na kruhovém objezdu u Koclířova probíhají stavební práce a tady řídí provoz kyvadlově semafor. Ani tady provoz není silný a zpoždění je jen minimální. A na silnici 312 z Českých Lipchav do Žamberka velmi opatrně u Křižánek. Těsně za pravotočivou zatáčkou leží na vozovce padlý strom, projíždí se do protisměru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, na horách výjimečně slabé přehánky, teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je dál s vámi Adam Carda.
0: Zpráva o Václavu Havlovi jako o člověku, to jsou dopisy Olze. Soubor více než 170 dopisů, které v letech 1979 až 1983 psal disident z vězení své ženě. Jejich originály u příležitosti blížícího se výročí nedožitých 90. Václava Havla teď vystavují v památníku Národního písemnictví v Praze. My se tam vydáme za pár minut.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Od jejíhož úmrtí letos uplynulo 30 let. Václav Havel jí z vězení postupně adresoval 172 dopisů. Většina z nich pochází z let 1979 až 83. Tehdy byl Václav Havel vězněn na Borech. Výstavu procházíme s jejím autorem Petrem Kotykem.
1: On ty dopisy psal nejen ručně. On tam nesměl škrtat a nesměl podtrhávat a musel je psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
0: A vidím, že to písmo je skutečně takové jako namáčklé na sobě ze snahy, aby se tam toho co nejvíc vešlo.
1: A pětky a dost, víc nemohl psát.
2: Vidíte, že prostě tam se šetří milimetrem v rámci toho sdělení. Je na tom i dobře vidět, jak to muselo být promyšlené. Je to není jako, že ad hoc teď něco napíšu, ale musíte opravdu ten koncept hodně promýšlet.
0: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele památníku národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
2: No je to takové, že lidé nebo návštěvníci si mohou uvědomit, o jak prosté záležitosti jde. My mnohdy máme ty velké osobnosti spjaty s jejich jako historickými výkony, ale tady jsou před námi prostě prosté dopisní obálky, prosté dobové známky. Ona ostatně i ty dopisy o Lze v sobě kombinují vlastně, řekl bychom, mikrohistorii prostě osobních sdělení s nějakými jako úvahami, takže proto jsou mimořádné.
3: 21. července 79. Občas si dělám poznámky ke hře. Moc nápadů v tomhle jednodimenzionálním prostředí ale nemám. Vyšetřování je už skoro měsíc uzavřeno, takže každou chvíli může být proces.
1: Václav Havel se tam velmi otevřeně vyjadřoval i o vztazích s Olgou, třeba ten dopis číslo 42, tak ten svědčí o hlubokém vztahu. Václav Havel potřeboval to citový pouto, tu jistotu Olgy Havlové, protože on bez ní nebyl schopen žít a v tom vězení si sahl na dno, byl tam 1351 dní v pekle.
0: Dodává Petr Kotyk. Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci je uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tří vil Triangle, tedy vily Lana, vily Pelé a Muzea literatury. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Amy McDonald s vámi byla v nočním radiožurnálu, který pomalu končí. Za 10 minut tu bude ranní radiožurnál a Petr Král, tak mějte příjemný poslech i nadále a rozloučíme se sportovní reportáží. Už za týden totiž začne nová sezóna hokejové Tip Sport Extraligy a my pokračujeme v představování jednotlivých týmů, v tomto případě i velkých favoritů. Pražská Sparta půjde do sezóny s tradičními oporami, jako jsou Chlapík nebo Řepík, s posilami v útoku Blimelem nebo Sekáčem a také s novým trenérem Patrikem Augustou.
1: A hlavně, aby jsme nebyli hodní.
2: Kromě jiného tedy, nečekejte, že to nutně Sparta bude jen řezat jako v nejdrsnějších dobách NHL tým Philadelphia.
1: Aby jsme se neupínali k nějakému tomu, že se 20 let nevyhrál titul.
2: Ano, na konci této sezony to bude 20 let od posledního titulu Sparty. Tehdy u toho byli Petr Ton a Jaroslav Hlinka, kteří jsou teď ve vedení klubu. A pro představu, Patrik Augusta měl rok po konci kariéry v německém Hanovru a pracoval jako scout pro Phoenix.
1: Sezona je dlouhá, tým je vždycky živý organismus a pokud se někdo někde objeví na trhu, kde budeme přesvědčení o tom, že nás udělá lepším, tak určitě ten kádr není uzavřený.
2: A tak dává trenér Sparty do kabiny jasný signál, že i v průběhu ročníku se může něco změnit. Velkým jménem je pro Spartu i celou soutěž Matěj Bliml, který přichází z AHL.
3: My ta střední generace, no, takže je to tam skvěle namixovaný a jsem rád, že tam prostě ty kluci jsou, protože se učím nejenom od těch starších, ale i třeba i od těch mladších někdy.
2: Říká nová posila Matěj Bliml a pokračuje i na adresu další posily Jiřího Sekáče, stálice Sparty, Filip Chlapík.
4: Kluci vypadají dobře a i do kabiny jsou skvělí. Já bych jenom trošku času se jí rozkoukal, to je ta česká liga je trošku specifická a je těžký se na to zvyknout hned. Samozřejmě z vlastní zkušenosti vím, že začátek bude důležitý pro ty kluky.
2: V minulé sezóně se kromě hráčů měnili i trenéři. Po konci Pavla Grosse přišel na střídačku Jaroslav Nedvěd.
4: Teď jsem zjistil, že to je asi 6. den za mojich 5 let na Spartě, takže to je docela vtipný, ale po tom, co jsme tady zažili, tak je to takový skvělý mix toho nejlepšího, co tady bylo. A zase asi se budu opakovat a čas ukáže, jaký to je. Já si myslím, že i se ukáže, až se nebude dařit. Tam se vždycky pozná, jak umí reagovat a v tom je ta síla těch nejsilnějších vůdců.
2: Sparta v minulé sezóně došla do semifinále, kde potrápila pozdějšího vítěze z Pardubic až do 7. zápasu.
1: Já si myslím, abych ani neříkal favorit, ale jsou to prostě obhájci a všichni po nich budeme.
2: Přiznává trenér Patrik Augusta. Na utkání s Pardubicemi si ale fanoušci musí počkat až do 8. kola na začátek října. Sparta rozehraje sezonu příští středu v Olomouci. Pak bude hrát ještě jednou venku, a to v pátek na Kladně. A až v úterý 22. září se naplní O2 Arena na první domácí duel Sparty proti Mladé Boleslavi. František Kuna, Radiožurnál.

0: Češi opět míří k volebním urnám.
1: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
0: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
1: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
0: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Tady je Radiožurnál v 5 hodin. Zprávy a Jan Fendorská.
1: Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Írán přestal spolupracovat s inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Nasazené jedničky Siňaková s Tamusendovou postoupili do finále tenisového US Open. A bude převážně oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Stavební řízení by mohlo zrychlit, počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
3: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat tak, že se tak říkajíc zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
1: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. Sněmovna odmítla také senátní úpravy zákona o elektronické evidenci tržeb a potvrdila původní vládní verzi zákona. Senát chtěl z EET mimo jiné vyjmout bezhotovostní platby nebo farmářský prodej. Pro senátní verzi zákona nehlasoval žádný z poslanců. Pro sněmovní verzi pak hlasovalo 104 poslanců vládní koalice. Opozice hlasovala proti, případně se zdržela. EET se má obnovit od příštího roku, tentokrát už bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Zákon teď dostane k podpisu prezident. Poprvé za 20 let nahlásila Mezinárodní agentura pro atomovou energii Radě bezpečnosti OSN, že Teherán nespolupracuje s jejími inspektory. Ti našli stopy uranu na různých místech v Íránu. Teherán odmítl vysvětlit, jak se tam objevili. Podle agentury by mohlo jít o důkazy o tajném vojenském jaderném programu. Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program je čistě mírový a atomovou bombu vyvinout nechce. Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Na mši v katedráli v Oslu i v celé zemi se držela minuta ticha. Kromě Haraldova syna a nového krále Håkona VIII. S rodinou na pohřeb dorazil například španělský panovník Filip VI., ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nebo český prezident Petr Pavel. Norský král zemřel 28. srpna, bylo mu 89 let. Pohřbem také skončil státní smutek. Hasiči letos o prázdninách často vyjížděli k požárům v přírodě. V celé republice jich likvidovali 1630, to je zhruba o 360 více než loni. Situaci ovlivnilo i dlouhodobé sucho. Například na Jižní Moravě se počet požárů porostů zvýšil dvojnásobně. Nejčastější příčiny přibližuje mluvčí krajského sboru Jaroslav Mikoška.
4: Nejčastější příčinou vzniku požáru v přírodním prostředí je lidská nedbalost. Může to být odhozený nedopalek, může to být nedohašené ohniště, ale může to také souviset s nějakou lesnickou prací. Samozřejmě nemůžeme vyloučit v řadě případů také úmyslné zapálení.
1: Sport. Hokejisty Pardubic čeká další zápas v Lize mistrů. Po dvou úspěšných domácích utkáních se pokusí přidat třetí vítězství ve Finsku. Dnes nastoupí v 17:30 na ledě celku Saipa Lappeenranta. Pak se přesunou do města Kouvola. A tenistka Kateřina Siňaková se po čtvrté v kariéře probojovala do finále čtyřhry na US Open. S domácí spoluhráčkou Taylor Tausendovou porazili belgicko-ruský pár Mertensová-Schneiderová 2-0 na sety. Tausendová všechny své slamové tituly vybojovala po boku české spoluhráčky a po utkání o ní mluvila s velkým respektem.
5: Je to zvíře. Všimla jsem si toho loni, když jsme spolu trénovali. Bylo to nějaké rutinní cvičení, ale pochopila jsem u toho, proč je Katka nejlepší na světě. Má neskutečné tenisové IQ, je schopná na kurtu zahrát cokoliv si zamane a díky tomu pak hraju i já lépe.
1: A ve finále se česko-americký pár utká v pátek s domácí dvojicí Montgomeryová-Krugerová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na Pražském okruhu a kolony na silnici 35 u Svitav. Opatrně teď na Pražském okruhu směrem k letišti za sjezdem na Jesenici. Hned u dalšího exitu na Vestec na 3. kilometru hlásí zpravodaj vozidla s nadměrným nákladem.
7: Bliká to oranžovýma majákama všechny vozidla. Zatím se chystají na výjezd, ale už mají zabranou část pravého pruhu, zasahují do něj, tudíž kameny vybočují doleva.
6: Na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí čekejte zdržení u Koclířova. Na kruhovém objezdu pracují silničáři a provoz řídí kyvadlově semafor. Plní se zejména příjezd od Moravské Třebové a zdržení před kruhovým objezdem naberete i na 34 od Svitav. A na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem se obousměrně brzdí do kratší kolony u Černé hory. Za odbočkou na Lisice tam také kvůli práci na vozovce řídí provoz kyvadlově semafor. Z obou směrů ale zatím naberete jen kratší zpoždění. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převážně oblačno až polojasno, teploty 16 až 21 stupňů, na horách bude kolem 13. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Čtvrtek 10. září 5.06. Ranní radiožurnál začíná, za celý tým vám přeju dobrý den. Přejeme vše, ať se daří podle vašich představ, a také šťastnou cestu.

0: vámi Radiožurnál, začínáme v Horním Bezděkově na Kladensku. Tam hlasovali o omezení kapacity soukromé základní a střední školy. Ta se má do tamního letohrádku Vendula přestěhovat z Kladna. Část místních chtěla zastropovat počet žáků a učitelů na 90, a to protože se báli zvýšené dopravy. Referendum ale nakonec není platné, protože k němu přišlo méně než 35% voličů.
1: Občanku, prosím, děkuji. Tady máte volební lístek, tady máte obálku a můžete jít za plentu.
2: Hlasoval třeba pan Jan, který bydlí v okolí bývalého letohrádku Vendula a školu si tady nepřeje.
3: Tvrdí se, že tam bude 20 parkovacích míst, tak kde budou stát ty ostatní auta, že? Ty rodiče by nejradši zajeli s tím autem až do té školy, aby ty dítě to mělo co nejblíž.
2: Naopak pan Jiří s přistěhováním školy problém nemá, k referendu proto nešel.
4: Je to z jejich pozemek, ne, si to koupili, no tak ta škola si mám o tom rozhodnout, ne? Měla by být bezpečná na to, že tu má školu, ne?
2: Soukromá škola Donum Felix si teď pronajímá budovu v Kladně. Ta je ale určená k demolici. Podle zakladatele Vladimíra Dobeše chce škola obavy místních ze zvýšené dopravy řešit například stavbou průjezdu přes soukromý pozemek.
5: Uděláme průjezd přes náš pozemek školní pro vysazování a nabírání dětí. Můžeme odlehčit té dopravy v těch místních ulicích tím, že starší žáci budou vysazováni na ulici hlavní, což bude i komfortnější pro rodiče. Je tam k tomu vhodná točna autobusu.
2: Škola má také podle Dobeše ke stěhování všechna potřebná povolení a je zapsaná v územním plánu obce. Část místních se ale odvolala proti souhlasnému rozhodnutí stavebního úřadu, říká nezávislý starosta Horního Bezděkova Petr Boháček.
6: Tři ulice okolo bývalého letohrádku Vendula se jim nelíbilo, že tam budou mít vlastně několikanásobnou dopravu, než byli zvyklí. Vzhledem k tomu, že letohrádek skončil vlivem covidu, takže 5 let byl klid.
2: Věc tak momentálně řeší krajský úřad. Pokud odvolání zamítne, škola by se sem mohla přestěhovat na začátku příštího roku. Z Horního Bezděkova na Kladensku, Richard Webs, Radiožur.

0: Dobré ráno, jsme s vámi ve 4:15. Poslanci právě dnes ve druhém čtení projednají návrh na konec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se teď každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby příští rok zůstaly na letošní úrovni. V Paříži končí mezinárodní vesmírný summit. Jedná se tam třeba o nastavení pravidel kosmické spolupráce, o vývoj evropského satelitního systému IRIS anebo o budoucnosti mezinárodní vesmírné stanice. Ta má na konci roku 2030 ukončit svůj provoz.
1: Včera přišla přes naše území studená fronta, dnes se za ní na většině našeho území citelně ochladí. Bude převážně oblačno až polojasno, jen na horách se vyskytnou výjimečné slabé dešťové přehánky. Teploty už pouze od 16 do 21 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 13 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude ráno slabý, jinak mírný západní až severozápadní vítr, který bude k večeru opět slábnout a také změní svůj směr na proměnlivý anebo severozápadní. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál čtvrtek 10. V Česku právě dnes začínají týdny pro duševní zdraví. Upozorňují na obtíže, se kterými se potýkají lidé s psychickým onemocněním. Jedním z velkých problémů je pro ně například najít si stálou práci.
1: Jak se dnes cítíte?
2: Dobře.
1: Dobře. Takže budeme pokračovat odplevelení záhonů.
3: Pro pana Miloše začíná jeho pracovní směna kolem sídla Zlínského kraje.
1: Do téhle výšky to je ideální.
3: Jen jeho nadřízený Karel Mikulička ví, že jde o člověka s duševním onemocněním, který 20 let života prožil v domově pro osoby se zdravotním postižením.
1: Velice nás překvapil, protože je samostatný, velice dobře pracuje, rád pracuje ze zelení.
3: Až poslední dva roky pan Miloš žije ve Zlíně v chráněném bydlení a má i stálou práci.
4: Řežu tady nebo zametám.
3: Jak jste tady spokojený?
4: Jo, ale nachodím se a bolí mě z toho nohy už. Takže musím mít aspoň takový trošku pohyb, no. A ještě peníze mám z toho, no.
3: Peníze, ty vedou k samostatnosti, tak
4: ano,
3: za co...
4: tak.
3: Za co nejraději utrácíte?
4: Tož za jídlo.
3: Třeba koupil jste si něco pro radost jenom?
4: Ano, tablet.
3: Ze současných 8 klientů chráněného bydlení ve Zlíně má pan Miloš práci jako jediný. Podle sociálního pracovníka Krištofa Amchy se pro lidi s duševním onemocněním těžko hledají zaměstnavatelé.
5: Myslím, že nejsou tak dobře ještě připraveni na lidi s duševním onemocněním, protože ti při práci vyžadují potom zase určitá jiná specifika než například lidé s mentálním postižením. Třeba delší a častější přestávky.
3: Ideální je zkrácená 4-hodinová pracovní doba 3x týdně. Přesně tohle pracovní tempo zvládá už 2 roky i pan Miloš. Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Dobré ráno v půl šesté. Jana Utendorfská a zprávy.
1: Policisté se při silničních kontrolách stále častěji potýkají s agresivními řidiči. Vyplývá to z odhadů policie. Statistiku fyzického napadení ale nevede. Nadávky jsou podle policie prakticky na denním pořádku a sami o sobě se netrestají. Jinak je to u fyzického útoku na policistu. Za ten může pachatel skončit ve vězení. Policisté proto procházejí výcvikem, při kterém se učí, jak agresivního člověka specifikovat. Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bude dnes protestovat studenti a část akademiků. Kritizují hlavně rychlost přípravy a obávají se dopadu na výuku. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. Americký prodejce letadel JetCraft prodává bývalý speciál německé vlády. Čtyřmotrovým Airbusem A340 cestovala mimo jiné i někdejší spolková kancléřka Angela Merklová. Stroj má ve výbavě například soukromý prostor se sprchou, komunikační středisko nebo systém proti raketám. Letoun byl vyrobený v roce 2000 a německá vláda ho v rámci modernizace letky vyřadila před 3 lety. A pražští zastupitelé se dnes sejdou poprvé po letních prázdninách. Na programu mají mimo jiné novelu vyhlášky, která omezuje používání pyrotechniky. Hlasovat budou také o směně pozemků v místě budoucí stanice metra D, nádraží Krč. Zabývat se budou i několika peticemi, například požadavkem na úpravu semaforů v Trojské ulici v Praze 7. Sport. Úřadující vicemistři světa ve volejbalu Bulhaři zahájili domácí evropský šampionát vítězně. Severní Makedonii porazili 3-0. Čeští volejbalisté se na šampionátu představí poprvé zítra proti Řecku. Skupinu A odhrají v Modeně. A čínské basketbalistky porazili na mistrovství světa v Berlíně v předkole play-off 75-72 Puerto Rico. Ve čtvrtfinále se utkají s Francií. Dál postoupili také úřadující bronzové medailistky Australanky, které zdolali Itálii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D8 za Zdiby a nová omezení na trasách z Brna na Svitavy a Uherské Hradiště. Na dálnici D8 za Prahou směr Ústí nad Labem opatrněji za Zdiby kolem 4. kilometru. Hlásíte tam pohyb zvěře blízko krajnice.
4: Je tam senka živá, pašte se tam ve struze.
3: Na tahu 35 Olomouc Hradec Králové stále zůstává omezení před Svitavami u Koclířova kolem kruhového objezdu už houstne provoz. A s novými omezeními počítejte taky na silnici 43 Svitavy Brno mezi Krhovem a Černou Horou, jezdí se tam kivadlově, a na 50 Uherské Hradiště Brno v kopci za Slavkovem i tam bude provoz řízený kivadlově následující dny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je nad Českem oblačno až polojasno, ale v Čechách už je na některých místech dokonce skoro jasné nebe. Naopak na východě ještě místy zataženo a tam také doznívá déšť. Teploty se drží poměrně nízko, nejčastěji mezi 14 a 9 stupni, ale na západě a severu Čech klesla teplota k 7 stupňům Celsia. Nejnižší teplota je na Šumavě, na Horské Kvildě se drží teplota kolem nuly. Přes den už také pocítíme oproti včerejšku velké ochlazení. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od 16 do 21 stupňů. Na hřebenech hor pak bude jen kolem 13 stupňů. Počasí ale bude docela příjemné, sprchnout by mohlo jen na horách, tam by se mohly ojediněle objevit dešťové přehánky. Jinde nás čeká polojasné nebo oblačné nebe, téměř beze srážek. A povane k tomu slabý nebo mírný proměnlivý vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ranní radiožurnál, ovšem co se děje, Sparta hrála na Žižkově, má za sebou povedený zápas, podíváme se tam, podíváme se také do stanice metra Flora v Praze, kde pokračuje rekonstrukce a vyrazíme také do Norska, to protože tam byl pohřben král. Dobré ráno.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 537. Král je pohřben a žije král. Tak by se dala popsat na momentální nálada v Norsku. Obyvatelé si postupně zvykají na nového krále Håkona 8. Velmi oblíbeného otce pro něj nebude snadné nahradit. Jeho rodina v poslední době čelila několika kauzám, které vedly k propadu popularity monarchie.
1: Norský král Håkon se před chvílí vrátil do svého paláce a teď už se tady schází lidi, kteří se těší, že se král každou chvíli objeví na svém balkóně. Kristofer je z nového krále nadšený, zatímco Anne, byť ne tedy doslova, ale popisuje některé ty potíže, které královskou rodinu v posledních měsících trápily, ať už to tedy bylo odsouzení nevlastního syna krále, syna Mette Marit královny z prvního manželství, Mariuse Borga Heibyho, který skončil tedy ve vězení za znásilnění. Pak je tu taky samotná kauza Mette Marit, která udržovala kontakty s Jeffreym Epsteinem a obě dvě tyhle věci paní Anne doufá, že se podaří nějak vyřešit nebo uzavřít.
2: Hodně se toho v poslední době okolo královské rodiny stalo a snad se mu ty potíže podaří vyřešit. Držím mu palce.
1: Jenom dozněl potlesk a dav se rychle rozpouští. Král si může doufat, že takhle rychle se nebude rozpouštět i jeho podpora mezi Nory, která v tuhle chvíli je docela vysoká, přes 80%, začala růst opět po tom únoru, který provázely všechny ty kauzy. Zda se mu podaří Nory přesvědčit, že je dobrým králem, to se teprve ukáže v následujících měsících a letech. Z náměstí před Královským palácem v Oslu, Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: s vámi Radiožurnál 5.43, ještě fotbal, konkrétně hat-trick útočníka Matyáše Vojty a pak postup do osmifinále domácího fotbalového poháru. Spartě se zápas na hřišti druholigové Viktorie Žižkov povedl. Letenský tým zvítězil 5-0, i když se potkali dva pražské týmy s velkou historií. Zájem fanoušků přece jenom tomu vůbec nenasvědčoval.
1: Stanice metra Flora je uzavřená od února. Chybí třeba paní Evě.
2: Je to krátká cesta, nikde se nestojí, nečekáte.
1: Jen o kus dál ve Vinohradské ulici u Olšanských hřbitovů je v zemi 22 metrů hluboká šachta.
3: Takže momentálně se nacházíme v předstupní chodbě bezbariérového zpřístupnění stanice Flora. Přes dvojici šachet byla proražena do stávající stanice, do její střední lodi.
1: Říká technický vedoucí oblasti podzemní stavby a technologie společnosti Štrabak Jan Panuška.
3: Až doděláme hydroizolace a definitivní ostění, tak vlastně šachty budou vybaveny soustavou schodišť a soustavou výtahů, takže samotná stanice získá další možnost výstupu cestujících přes jeden výtah, přestupní chodbu a druhý výtah.
1: Stanice by měla být cestujícím přístupná od února příštího roku. Výtahy pak budou v provozu v prvním čtvrtletí 2028. Celkové náklady rekonstrukce jsou podle současného odhadu skoro 1,3 miliardy korun. Dopravní podnik chystá na lince A taky obnovu stanice Hradčanská. Pokračuje dopravní ředitel Jan Barchánek.
4: Tam právě ten výtah je trošku komplikovanější, protože my máme ten výtah připravený tak, aby přímo spojil prostor nástupiště metra s nástupištěm té budoucí stanice té rychlodráhy na letiště, ale dokud nebude postavená ta stanice té rychlodráhy, tak my v podstatě ten výtah nemůžeme postavit.
1: Hradčanská pak bude pro cestující uzavřená od ledna 2027.
4: Proběhne výměna eskalátorů a proběhne příprava na ten budoucí výtah.
1: Podle Barchánka plánuje dopravní podnik v budoucnu bezbariérové vstupy taky v dalších stanicích jako Želivského nebo Českomoravská. Z Prahy Laura Hajková, Radiožurnál.
0: Je 6:15. Na ranním Radiožurnálu jsme se podívali do stanice metra Flora, kde dělníci dokončili důležitou část rekonstrukce, ale opravy pokračují dál. A teď k tomu, co se děje. Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc. Musí se ale zavázat tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské psychiatry a praktické lékaře. Nejméně 5 lidí nepřežilo požár na trajektu ve filipínské provincii Palawan. Téměř 90 dalších se pohřešuje. Uvedla to pobřežní stráž. 42 lidí se povedlo zachránit. Loď plula z filipínské metropole Manily na ostrov Koron, který je populární mezi turisty a potápěči z celého světa.
5: Překážky na D5 za Loděnicí a D1 za sjezdem na Odry. Na dálnici D5 ve směru z Plzně na Prahu hned za Loděnicí zpozorněte, na 9. kilometru stojí vpravo na začátku stoupacího pruhu porouchaný pick-up a není označený.
6: Nemá tam ještě ani druhník, běhá tam kolem toho s baterkou, tak si na to dávejte pozor.
5: Opatrně taky na D1 cestou z Ostravy na Přerov a Brno za exitem Odry. V omezení na 319. kilometru je rozházené dopravní značení, dorazila policejní hlídka, teď ho rovnají, brzdí se před kratší frontou. A na silnici 35 z Olomouce na Hradec Králové se už kus Zahřebčí začíná tvořit kolona před kruhovým objezdem u Koclířova. Tam bude ode dneška změna, uzavřená bude silnice 34 na Svitavy, na 35 se dál na Opatovec kyvadlový provoz. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Konec pracovního týdne, tedy dnešek i zítřek, doprovodí docela nízké teploty, i když je pravdou, že právě takové teploty jsou obvyklé pro toto období. Většinou se budou držet pod 20, jen výjimečně ji překročí. Zítra navíc bude na východě a severovýchodě ještě chladněji, jen mezi 13 a 16 stupni. Nebe dnes bude ještě polojasné až oblačné, téměř bez deště, slabě může zapršet jen na horách.

0: Zítra pak čekáme srážek víc, hlavně v jeho východní polovině naší republiky. Zpočátku bude převážně zataženo, během dne ale bude jak mraku, tak i oblačnosti od západu ubývat. Srážky nakonec ustanou i na východě našeho území. Krásný den.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 5 hodin 50 minut, probojovat se do Grand Slamového finále, tak to je nepochybně snem každého tenisty. A teď se to znovu povedlo. Tenistky Kateřina Siňáková s Američankou Taylor Townsendovou si na US Open zahrají o titul. Stane se tak znovu po roce. Pro českou tenistku to bude už dokonce 15. Grand Slamové finále, konkrétně tedy v dámském deblu.
1: Určitě mám obrovskou radost, že jsme znovu ve finále, že jsme to dotáhli v těch dvou setech. Letos ty Grand Slamy možná byly trošku víc, tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále, ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
2: Vyprávěla Kateřina Siňáková po postupu do dalšího finále na US Open. Obzvlášť si cenila toho, jak s Townsendovou zvládli druhý set, potom co v prvním dali Mertensové se Schneiderovou kanára.
1: Nikdy to není jednoduchý po takovém setu vlastně udržet to tempo, protože je dost jasný, že prostě ty soupeřky se zvednou. Myslím si, že nám to prostě sedlo, že my jsme hráli skvěle a oni nic moc. A pak samozřejmě udržet ty ambice, že to takhle bude pokračovat, je téměř nereálný, takže prostě bylo vidět, že najednou se to otočilo, byl boj, ale zvládli jsme to za mě dobře.
2: V New Yorku už Siňáková dokázala zvítězit společně s Barborou Krejčíkovou. Pokud by se jí to povedlo i s Taylor Townsendovou, zkompletoval by česko-americký pár kariérní Grand Slam. Domácí titul by pro Townsendovou byl velmi speciální, i proto, že si s Češkou vytvořila silný přátelský vztah. Poznáte to třeba podle toho, jak o své parťačce mluví.
3: Je to zvíře. Všimla jsem si toho loni, když jsme spolu trénovali. Bylo to nějaké rutinní cvičení, ale pochopila jsem u toho, proč je Katka nejlepší na světě. Má neskutečné tenisové IQ, je schopná na kurtu zahrát cokoliv si zamane a díky tomu pak hraju i já lépe.
2: Finálový zápas odehrají Siňáková s Townsendovou proti ryze americké dvojici Montgomeryová-Krugerová. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Je naprosto... Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy Jana Utendorovská.
3: Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. Ruský útok na obchodní a zábavní centrum v ukrajinském městě Sumy zabil 2 lidi. Fotbalisty Slávie čeká úvodní utkání v Lize mistrů. Doma nastoupí proti francouzskému Lens. Na stojící auto pozor na dálnici D5 z Plzně na Prahu za loděnicí na 9. kilometru. A bude převážně oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami.
5: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
6: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
5: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
7: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
5: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Vrchní soud v Olomouci projedná odvolání v případu dotačního podvodu v době pandemie koronaviru. Ostravský podnikatel Gabriel Figel měl pro svou firmu neoprávněně čerpat dotace z programu Antivirus a COVID ubytování. Podvodem měl získat zhruba 20 milionů korun. Vinu odmítá. Útok ruské střely na obchodní a zábavní centrum ve východu ukrajinském městě Sumy zabil 2 lidi a dalších 20 zranil, oznámil to velitel oblastní vojenské správy Oleh Ryhorov. Jednu oběť hlásí také Kyjev po dopadu dronu na výškový obytný dům.
8: Při dronových útocích na Kyjev se Rusové trefili do dvou vysokých věžáků. Jedna žena zemřela po zásahu 9-patrové budovy. Podle postu na síti Telegram kyjevského starosty Vitalie Klička je zraněných 17 lidí. Jsou nejen z 9-podlažního domu s názvem Comfort Town, ale také ze 24-patrového domu, kde výbuch dronu zničil byty v několika podlažích. Bezpilotní letoun dopadl také na tržiště ve městě Chmelnický západně od Kyjeva. Bylo to už po zavírací době. Hasiči museli likvidovat požár, který výbuch způsobil. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let. Turisté v terénu by si měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustému křoví, připomíná ředitel HKO Beskydy František Jaskula.
9: Řekl bych, v nebezpečí vždycky jsou ochranáři, kteří tiše lezou do houští a případně to můžou být i houbaři. A to je druhá věc. Třetí věc je to zabezpečení třeba i těch včelstev. Momentálně tam škody na včelách ale nemáme.
10: Sport. Fotbalisté Slávie vstoupí večer do Ligy mistrů. Na úvod hlavní části se doma utkají s francouzským Lens. Pražené v minulém ročníku prestižní soutěže nezvítězili. V létě Slávia obměnila kádr a i vinou zranění některých opor, včetně Lukáše Provoda, nastoupí k utkání v jiné sestavě než loni. V čem ještě budou Pražené jiní, popisuje trenér Jindřich Trpišovský.
11: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný, takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti Lonsku posunuli.
10: a tenistka Kateřina Siňáková s Američankou Taylor Townsendovou postoupil do finále 4 hry na US Open a dělí je výhra od společného kariérního Grand Slamu. Rusko-belgickou dvojici Schneiderová-Martensová porazili 6-0 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Narazí na domácí dvojici Montgomeryová-Kriegerová.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážky na D4 za Příbramí i na D5 za Loděnicí. Na dálnici D4 z Příbramy na Prahu opatrně za sjezdem na Sedlčany na kilometru 38,5 leží sražená srnka. Na D5 se z Plzně do Prahy za Loděnicí na 9. kilometru překáží vpravo na začátku stoupacího pruhu porouchaný pick-up. Pozor dejte na silnici 3 z Českých Budějovic na Dolní Dvořiště za Kaplicí. Za Nažidly havarovalo osobní a nákladní auto. Zachranáři jedou na místo, začínají vznikat kolony. Na silnici 13 z Karlových Varů na Chomutov pozorně zakadaní u Prunéřovské elektrárny. Stojí tam auto po střetu se zvěří. A na silnici 35 Olomouc Hradec Králové změna u Koclířova. Už se jezdí na Opatovec, ještě je tam kivadlový provoz. Uzavřená je teď za kruhovým objezdem silnice 34 na Svitavy. Aktuálně hustý provoz kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách, výjimečně slabé přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na horách bude kolem 13. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
13: Hezký den, milí posluchači, Radiožurnál Sport začíná vysílání ve čtvrtek 10. září a jsme tu společně s Martinem Charvátem.
14: Dobré ráno, Jene, dobré ráno všem našim posluchačům.
13: Spousta témat, Slavia vstupuje do fotbalové ligy mistrů, ale myslím, že i na US Open v tenise je co řešit.
14: Nejen na US Open je v tenise co řešit poté, co se Jakub Kotrba, předseda Českého tenisového svazu, včera odpoledne rozhodl odstoupit ze své funkce a Petr Pála, který byl místopředsedou, tak se minimálně dočasně posouvá na jeho pozici.
13: Mluvilo se o tom, že Petr Pála musí být opravdu skvělým, zdatným psychologem a takovým tím inženýrem lidských duší, když dokázal tak dlouho úspěšně vést ženský tenisový reprezentační tým, ale vypadá to, že tahle funkce možná bude ještě o trošku těžší.
14: No, to je jednoznačně samozřejmě. Ale u toho se pochopitelně jednak také zastavíme, ale nezdržíme se u toho tolikrát jako u toho, že jak jsi naznačoval, slávisté vstupují do Ligy mistrů, snad tedy, kolik to vlastně je, už skoro 20 let, co čekají na vítězství, viď?
13: 2007 hráli na podzim a tehdy porazili, myslím, že Steaua Bukurešť.
14: No, a teď máme rok 2026, to ještě někteří slavisté, kteří budou dnes na lavičce, ani nebyli tehdy na světě vlastně.
13: Ale abychom to srovnali veřejnoprávně, tak i Sparta čekala na účast Lize mistrů 19 let a teoreticky 19 by dneska mohla být tím číslem, které smaže Slavia a třeba zvítězí. Přáli bychom jí to, Racing Lens není lehký soupeř, ale doma v Edenu při první zápase by se to podařit mohlo. Další věci, které souvisí s tím utkáním, prozradíme, myslím hlavně respondenty, kteří se spojí. Ale za chvilku se spojíme do New Yorku za Davidem Prouzou, tak poslouchejte.
14: Přesně tak, dobré ráno vám všem.
4: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: 6 hodin 12 minut, krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Pokud jste nesledovali úplně do noci sportovní dění, tak to možná ještě nevíte, že Kateřina Siniaková je opět pouze jeden zápas od grandslamového titulu v ženském deblu, usiluje teď o 12. v kariéře, celkově o svůj 13. na turnajích Velké čtyřky. No a více o tom si povíme s kým, Martine?
1: S naším reportérem, který je v New Yorku, Davidem Prouzou. Dobrý večer, Davide.
2: Dobré ráno do Prahy.
1: Tyhle přechody jsou vždycky pokaždé složité. Siniaková Townsendová versus Mertensová Schneiderová, belgicko-ruská dvojice. Hodně překvapivé, že se ve čtyřhře stane, že někdo dostane v úzovkách kanára. Byl to opravdu tak jednoznačný ten první set, který Siniaková s Townsendovou vyhráli 6-0?
2: Já bych řekl, že vlastně byl, protože Siniakové a Townsendové vyšel po několika zápasech vstup do utkání, což se nedalo říci úplně o těch minulých, a v momentě, kdy se sejde forma obou těchto tenistek, no tak prostě se ukáže, proč jsou taky první nasazené, a možná trochu do toho promluvil i vítr, protože to, že fouká, to je normální, na kurtech ve Flushing Meadows to je prostě běžná součást, ale na dvorci Louise Armstronga, na tom druhém největším fareálu, tak mi prostě přijde, že tam se nějak ten vítr projevuje více, jestli je tam více koridorů, kterými může profukovat ten vítr, řekněme, významnější silou, nevím, ale i to určitě nepomohlo Mertensové se Schneiderovou, které nebyly schopné v podstatě se do toho kurtu trefit, naopak se Siniaková s Townsendovou ty trefovaly úplně všechno a skončilo to jednoznačně, ale zároveň bylo úplně jasné, že to takhle pokračovat prostě nemůže, a ta druhá sada, to opravdu byla bitva, česko-americká dvojice byla vlastně break dole, byla na pokraji třísetové bitvy, ale nakonec to zvládla v super tiebreaku a jede se dál. Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou můžou útočit na svůj první společný grandslamový titul na US Open.
0: No, ty jsi to shrnul takhle hezky, ale přece jenom pojďme ještě ten druhý se trošku přiblížit posluchačům, protože vedení soupeře k Mertensové se Schneiderovou 5-2 a pak i dva set byly za stavu 6-5. Kdo byl třeba z té dvojice Siniaková Townsendová takovým tím hnacím motorem, prostě, že se to povedlo otočit?
2: Já jsem tenhle moment přibližoval několika svým kamarádům, protože bylo to na servis Kateřiny Siniakové. V minulosti tenistky, která občas prostě o ten servis přijde v tom deblovém zápase, a v tu chvíli od stavu 15-40 ona vlastně trefila snad 4 první servisy za sebou. Velké rány, dobře umístěné, krásné výměny a vlastně úplně to nejlepší, co v Townsendové a Siniakové bylo, tak vytáhli na stav 5-6-15-40, což prostě ukazuje, že jsou to opravdu velké šampionky, že to v hlavě mají nastavené tak, že opravdu toho nejlepšího se od nich dočká člověk až v momentě, kdy to opravdu je potřeba, a v tu chvíli jsem, jak člověk si nemůže být ceny se jistý vlastně vůbec ničím, tak v tu chvíli jsem docela začínal věřit, že ten tiebreak už klapne a že Siniaková s Townsendovou projdu do finále. Navzdory tomu, že, a Kateřina Siniaková to říká často, Češce se prostě na tomhle grandslamu nehraje úplně dobře, nesedí povrch, nesedí úplně, jak létají míče, jak je to na každém kurtu jiné, ale teď je zase ve finále a prostě je to světová jednička. Světová jednička, která za chviličku bude atakovat 200 týdnů v čele, což je neuvěřitelná cifra, a věřme, že ten sezónní nebo respektive společný kariérní Grand Slam Siniaková s Townsendovou v pátek takzvaně doklepnou.
1: Českoamerický pár je ve finále, vypadalo to, že to bude souboj finálový prvního s druhým nasazeným, tedy proti ním měly jít Dabrovská se Stefánovou, kanadsko-brazilská dvojce, jenomže ty prohrály s poměrně neznámým americkým párem, tak proti komu vlastně Siniaková s Townsendovou v tom finále budou?
2: No, bude to zajímavé, protože to budou 3 Američanky a 1 Češka. Na jedné straně tady Siniaková Townsendová, na druhé Montgomeryová Krugerová, což je dvojice tenistek, které jsou relativně mladé, myslím, že oběma je 22 let, a překvapili tady nejeden tenisový pár, překvapili tady asi nejednoho experta a rozhodně překvapili úplně všechny, když zvládli závěrečný super tiebreak právě s dvojicí Dabrovská Stefánová otočit, a teď se, pánové, klidně podržte, z 2-8 na konečných 10-8. Takže od stavu 2-8 získali 8 za sebou a musím říct, že atmosféra na rovněž dvorci Louise Armstronga byla tedy hodně hlasitá. Lidé to pak třeba prožívají i různě venku v areálu Flushing Meadows. Ti, co třeba nemají lístek, tak stojí u těch hlavních fontán, dívají se na velkoplošné obrazovky, a tím, jak je obvykle velký hluk, tak v momentě, kdy se ještě daří Američanům, tak je to desetinásobně větší. A ta atmosféra byla opravdu moc pěkná. Je to skvělá věc, protože na 3 Američanky, myslím, že na finále dribla, přijde hodně lidí, bude se hrát na centru, na kurtu Artura Eše, mohlo by to být velmi zajímavé a těžit by z toho určitě si nějaková s Townsendovou mohli, protože jsem přesvědčený o tom, že prostě publikum bude přát zejména Taylorině, což je tedy přezdívka pro tenhle pár.
0: Posloucháte Davida Prouzu přímo z US Open z Ameriky. Když jsme tady včera vysílali, tak samozřejmě posluchači možná byli překvapeni tím, že Alcaraz vypadl z mužské dvouhry s Benem Sheltonem, což je domácí borec. Teď ovšem, když se podíváme, Martin, na ty výsledky, tak asi očekávané z toho nočního programu v té mužské dvouhře.
1: No, dá se to tak, vzhledem k tomu, že se tam teď utvořil zajímavý pár v horní části pavouka. Alexander Zverev, první nasazení, bude hrát semifinále s Karenem Khachanovem poté, co Khachanov nemusel ani strávit nutné v úzovkách tři sety na kurtu s Belgičanem Bloxem. No a Alexander Zverev to už v poslední fázi turnaje zvládá na tři sety, tentokrát proti Nizozemci Fande Zandschulpovi. Jak to byl podle tebe, Davide, jednoznačný a důležitý zápas pro Alexandra Zvereva, aby právě po té době, co to měl hodně těžké se tam probojovat dále a dále v těch úvodních kolech, to už teďko zvládal poměrně rychle.
2: Těžko říct, možná přesně nabral nějaké sebevědomí a ono to nikdy neškodí, samozřejmě zkusit si krizovou situaci a hrát do pěti setů, ale půjčím si nebo zopakuju vtip, který on řekl na kurtě po svém postupu, tuším do čtvrtfinále, že vlastně poslechl radu trenéra, který mu řekl, že to, že se hraje takzvaně best of five, tedy na ten třísetový vítězný formát, tak to neznamená, že potřebuje těch pět setů opravdu hrát. A v tu chvíli vlastně, co takhle zavtipkoval na kurtu, tak od té doby je to vždycky 3-0 pro Zvereva a přesně, Martine, jak si říkal, ty závěry Grand Slamu v momentě svědomím, kdy Zverev vyhrál Roland Garros, tak mu najednou jdou, najednou byl ve finále ve Wimbledonu, sebral si Nerovi set a teď je v semifinále, hraje s Khachanovem. Upřímně, díval jsem se rychle jenom na vzájemnou bilanci, hráli spolu hodněkrát. Je to určitě ve prospěch Zvereva. Neříkám, že to je stoprocentní jistota, ale myslím si, že Alexander Zverev prostě tuhle pozici využije, tuhle situaci. Stejně jako ji využil v Paříži, kdy získal ten svůj premiérový Grand Slamový titul, tak tady si myslím, že minimálně do toho finále by se podívat měl. No a podívá se do něj také jeden z Američanů, buď to bude Tiafoe, Francis Tiafoe nebo Ben Shelton. Tam je asi mírným favoritem Ben Shelton, který právě vyřadil v té obrovské bitvě pětisetové Carlose Alcaraze, ale bude americký finalista, bude to tady hodně, si myslím, pulzovat v areálu, protože na vítěze ze Spojených států na US Open se čeká už od roku 2003, tehdy uspěl Andy Roddick a to čekání už je tedy, řekl bych, na trpělivost amerických fanoušků hodně dlouhé. Podobně třeba jako čekání některých fotbalových klubů na vítězství Lize mistrů.
0: Ano, někdy to trvá třeba 19 let, jak ví slávisté, ale třeba to dneska klapne, to David Prouza už trošku zase překlonil do jiného tématu, ale jenom připomeňme, že ta zítřejší semifinále mužů budou souviset i se semifinále žen. Davide, je to tak, tam Američanky taky jsou ve dvoučlenném obsazení, takže ten areál bude pulzovat o to víc.
2: Já si myslím, že teď už to bude pulzovat až do neděle, protože opravdu těch Američanů je obrovské množství. Americká tenisová federace rozesílá velmi často a ráda e-maily s různými informacemi a každý den je to vždycky nějaký rekordní zápis o tom, kolik Američanů kam postoupilo s ohledem na to, že se tam počítají také samozřejmě junioři, juniorky a třeba tenisté na vozíku, tak ta cifra je pořád obrovská na to, že už jsme v semifinále. Tak už jenom mezi dospělými je to vlastně dvě ženy, každá v jiné části pavouka, takže může být celoamerické finále klidně, protože na jedné straně je Pegulová, Sabalenková, na druhé zase Goffová, Rybakinová, mimochodem 1, 2, 3, 4 ve světovém žebříčku, no a bavili jsme se o tom, že máme celoamerické finále mezi muži, takže je toho opravdu hodně a myslím si, že Američané budou spokojeni.
0: Posluchači Radiožurnálu Sport, věřím, jsou taky spokojeni s tímhle servisem, který poskytujeme díky Davidu Prouzovi, který je přímo v New Yorku s exkluzivním zpravodajstvím. David teď mluvil především také o postupu Kateřiny Siňákové a Taylor Townsendové do finále ženského debla na tom posledním Grand Slamu sezony. Těšíme se na páteční finále, snad to Kateřina Siňáková dotáhne a na Davida Prouzu pochopitelně taky. Tak brzy naslyšenou, Davida, hezké sny, až půjdeš spát.
2: Naslyšenou a dobré ráno. Second

0: 6 hodin 24 minut s Martinem Charvátem míříme teď ke dvěma dohrávkám fotbalové šance ligy. Začneme na východě Čech, kde se tedy dohrávalo taky páté kolo. Martine?
1: Hradec Králové, Viktoria Plzeň, dva týmy, které se představily v předkolech evropských pohárů a přijde mi, jako kdyby to, že si v předkolech najednou naznačovalo, že úvod sezóny pro tebe nebude zrovna úplně nejlepší v té ligové fázi. Hradec 0 gólů, Viktoria Plzeň 0 gólů, navíc Viktoria odjíždí s červenou kartou a možná Denis Vavro dojíždí svým skluzem až do Plzně.
0: No, slovenský obránce, vlastně nová akvizice předvedla v závěru takový jako až nepochopitelný zákrok, kdy zvedal ještě nohy a štěstí, že se mladíček Umar, střídající to hbitý borec, dokázal vyšplhat asi metr a půl nad zem, protože kdyby ho trefil, tak prostě ho sešněruje a pošle ho někam do střídaček.
1: To sice jo, ale to zvedání nohou mi přišlo až v momentu, kdy on byl vlastně za hráčem téměř v podstatě. Přišlo mi, že on tam nejede s tím, že před hráčem zvedne nohu vysoko a přeskoč mě, ale vlastně nejdřív šel na holu a pod dolů.
0: Víš, co jde, že vlastně mu Umar utíká, ano. A on tu nohu pak zvedá úplně v poslední fázi, protože vidí, že ho přeskočil a utíká. To bylo jak přes překážky.
1: Ano, přesně tak.
0: Ale jako o to možná pro mě větší ještě potvrzení toho, že ta červená byla správná. Byť se to sudímu Černému jeho kolegové u videa snažili rozmluvit, tak tady si Dalibor Černý stál podle mého názoru správně za tím, že to byla červená. Jo, a ještě jinak, já nevím, jestli chceš k té červené ještě něco dodat.
1: Ne, že zvedne nohu a stejně ho přeskočil ještě.
0: No, Umar je neskutečně atleticky nadaný. Bohužel pro Hradec gol nedal, ale šance tam byly a já teda jenom musím včerejší výkon Hradce ocenit i z kontextu toho, že Plzeň hrála v sobotu předtím a Hradec dohrával kolo v neděli proti Spartě, těžký zápas večer. Vyhrál ho, takže teď byť třeba větší únava, tak byl podle mě v té druhé půli lepší než Plzeň. I tak remíza 0-0. Pojďme na další zápas.
1: To byl také zápas s červenou kartou. Jablonec ve fotbalové lize přehrál ostravský Baník 3-0 do průběhu dohrávky pátého kola šance ligy, ale hned ve třech případech zasáhl videorozhodčí.
0: No, nejvíc při třetím golu domácích v 70. minutě, ale pojďme po pořádku.
2: Nejprve neplatil kvůli offsideu gol hostujícího Matěje Chaluše. Stejný hráč po zásahu videa uviděl po přestávce červenou kartu. Ojedinělá situace se pak odehrála v 70. minutě. V prvním okamžiku sudí u videa odvolali branku kvůli 17-centimetrovému offsideu. Kdyby v tu chvíli nesáhli domácí ke střídání, hra by pokračovala. Jenže dál probíhalo zkoumání záznamu a bylo z něj zřejmé, že rozhodčí přehlédli vracejícího se Jiřího Míčka.
3: Jednak jsem to nezažil, nevím úplně jako jestli to jde, ale já se dlouhodobě jako potýkám s tím, koukám se na světový fotbal a prostě u nás VAR trvá strašně dlouho. A je úplně jedno, jako jaká situace to je. Prostě pro oba dva týmy to jsou prostě nepříjemné situace.
2: Nabídl první pohled na VAR trenér ostravského Baníku Roman Skuhravý a na tiskové konferenci bez emocí se k inkriminovanému okamžiku vrátil.
3: Co se týká této situace, tak já jsem byl přesvědčený, že to je offside už u červené karty a nebyl. Teď prej zapomněli údajně na nějakého hráče. Je to podle mě jako chyba, tak mají odložit ještě velkou ten verdikt, ale je to zásah. Samozřejmě už na 3-0 ten gol jakoby tolik nehrá roli, ale kdyby to bylo za stavu 0-0, tak si troufám říct, že to je hrubý ovlivnění zápasu.
2: A sluší se zmínit jména rozhodčích, kteří se na řízení duelu podíleli. Jako hlavní to byl Aleš Mach s asistenty Lukášem Matouškem a Jiřím Pečenkou. Čtvrtým sudím byl Ondřej Pechanec. U videa na dodržování pravidel dohlížel Jiří Adam s asistentem Jakubem Hrabovským. A domácí v tu chvíli po třetí brance v síti ostravského Baníku přímo gól neřešili. Pokračuje kouč Luboš Kozel.
4: Já se přiznám, že my jsme tam řešili vlastně střídání, takže já jsem se na tu situaci ani nejdřív nedíval a nechával jsem to teda jakoby to, jak se to rozhodne, ale pak kluci začali hned říkat, že to není o metr offside, jako, takže z tohohle pohledu si myslím, že ten gól platil asi správně, jako, takže nevím, jestli na to hráči asi zapomněli, nebo nevím.
2: Pravdou ale je, že tentokrát video o klíčových momentech nerozhodovalo jen v jediném případě.
4: Prostě je to tak, my jsme třeba v posledních utkáních zase třeba VAR cítili jako křivdu na Bohem, že jo, penaltu na 1-1 za ruku, která nebyla ani vidět pořádně. Tentokrát, já si myslím, že červená karta jakoby mohla být, protože Ali ho držel za ruku a on by fakt šel sám na bránu. Takže to byla jedna situace a tady ta druhá, tam se řešila vyloženě offsideová pozice a že to bylo vyhodnocené nejdřív, že není a pak, že je, tak jako jiný vysvětlení proto nemám. Jakože ten hráč, který vlastně udělal to, že to offsideová pozice nebyla, byl hodně ve straně, že jo, takže nevím, jestli na něj zapomněli na té kameře, nebo nevím.
2: Uzavřel pohled na dohrávku pátého kola fotbalové šance ligy Luboš Kozel. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
5: Matone Running Festival Ústí nad Labem se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody ve městě na Labi. Zažijte jedinečnou atmosféru industriální severočeské metropole obklopené krásnou přírodou, včetně unikátního průběhu místní chemičkou. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, Spolchemie běh na 10 kilometrů nebo rodinné běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Největší běžecký závod na severu Čech už 19. září. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
6: Je 6:30. A teď další zprávy a Jana Utendorská.
7: Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Příslušnou novelou se dnes budou zabývat poslanci. Vláda navrhuje zachovat současné ceny a zrušit tak jejich každoroční úpravu podle inflace a délky dálniční sítě. Opozice návrh kritizuje. Piráti například upozorňují, že stát přijde o část příjmů a vláda nevysvětlila, jak výpadek nahradí. Český rozhlas a České radiokomunikace 10 minut po 1:30 otestují systém varování obyvatel. Česko se tím zařadí mezi první země, které touto technologií zkoušejí. Systém by v budoucnu mohl posluchače rychle upozornit třeba na povodeň, požár nebo jinou závažnou mimořádnou událost. Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví slovo jako alarm nebo alert. Přijímač může i blikat. Digitální rádia se probudí a začnou hrát nebo se přeladí na Radiožurnál. Požár trajektu na Filipínách má nejméně 5 obětí, desítky dalších úřady pohřešují. Uvedla to pobřežní stráž. 42 lidí se podařilo zachránit. Hašení požáru a další záchranné akce komplikují vlny a silné mořské proudy. Loď plula z filipínské metropole Manila na ostrov Koron. Ten je populární mezi turisty a potapěči z celého světa. A na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí. Většina z nich byli muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem. Sport. Německý tenista Alexander Zverev postoupil na US Open do semifinále. Nizozemce Van de Zandt-Hilpa porazil 6-2, 7-5 a 6-1. Dalším soupeřem šampiona letošního Roland Garros bude nenasazený Karel Khachanov. V dalším semifinále vyzve v pátek Američan Ben Shelton krajana Francise Tiafoe.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdražení na D1 před Brnem a taky na 35 u Koclířova. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy přibývá aut, brzdí se za exitem 178 Rosice, hlavně totiž potom u Popůvek na 182. kilometru překáží porouchané vozidlo v levém pruhu, ta kolona je teď zhruba na 15-20 minut. Na tahu 35 z Olomouce na Hradec Králové už popojíždí kolony od Hřebečského tunelu do omezení u Koclířova před Svitavami zhruba 20 minut. Na silnici 3 České Budějovice Dolní Dvořiště zanažidly zasahují záchranáři po střetu osobního auta s nákladním. Provoz řídí kyvadlově kolony v obou směrech do 10 minut. V Praze v Liberecké do centra se rozjíždí zbytek kolony u Porsche Prosek. Dál už to jede, protože dole v Holešovičkách u Rokosky už nabouraná auta odjela. Nová potíše potom následně v Blance směr Smíchov. Za výjezdem na Dejvice se v pravém pruhu srazilo osobní auto a dodávka. Dá se čekat regulace vjezdu do tunelu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Za studenou frontou se u nás citelně ochladilo. Teploty se ale z nadprůměrných dostaly do dlouhodobého normálu. Dnes i zítra se budou pohybovat nejčastěji mezi 16 a 21 stupni. Zítra bude chladněji na severovýchodě a východě našeho území. Tam naměříte jen od 13 do 16 stupňů. Dnešní den bude téměř bez deště. Ojedinělé slabé dešťové přehánky se mohou vyskytnout jen na horách. Zítra pak bude pršet víc, a to hlavně ve východní polovině našeho území. O víkendu už nás pak ale čeká příjemné, dalo by se říct, opět letní počasí. Objeví se slunce a odpolední teploty vystoupají téměř až k 25 stupňům. V příštím týdnu se k nám vrátí deštivé počasí. Teploty ale budou stále spíše nadprůměrné. V noci a po ránu kolem 13, přes den kolem 20 stupňů. To byly zprávy.
8: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 38 minut, krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. 6 dnů před startem hokejové Tipsport Extraligy začala druhá nejvyšší česká soutěž, no a to sice několika zajímavými výsledky, kdy řekněme favorité dali co za vyučenou některým soupeřům.
1: Jihlava, která už ví, jaké to je hrát baráž, tak začala sezónu, pravda, vítězně, ale pouze za 2 body, protože zvítězila nad Frýdkem Místkem 4-3 až v prodloužení, když v tom zápase od začátku prohrávala, potom se dostalo do vedení 3-1, ale až vlastně jihlavský matador, obránce Strejček, musel rozhodnout o vítězství 4-3 v tom prodloužení. No a zajímavý zápas byl na úvod druhé nejvyšší soutěže v Praze na Slávii, kam přijel Vsetín a odvezl si vysoké vítězství 4-0. Slávisté na úvod nové sezóny nedali ani gól.
0: No, Vsetín musel v létě hodně překopat kádr, protože ta minulá sezona byla dost neúspěšná a podle zpráv z toho duelu opravdu Vsetín hrál jinak a přineslo mu to tedy zasloužené vítězství 3-0 brankář Miroslav Svoboda. 31 zákroků a čisté konto na úvod sezony, to je pěkný.
1: Oni vlastně v Vsetínští přijeli na to utkání bez několika zraněných obránců, takže tam měli pár borců vypůjčených v úzovkách, ale stejně nedostali na Slavii ani gol, výborné. Také se dařilo Zlínu, který začal sezónu vítězstvím 6-3 nad Chomutovem. Zlínští také potřebují poměrně výrazně obměnit svůj tým, co jsem četl před sezónou.
0: Ano, ale pokud je změno do té následující sezony už jenom fakt, že zvítězili v prvním duelu toho ročníku, tak to je pro ně dobrá věc, protože oni to nezvládli 8 sezon za sebou, vyhrát ten první duel a teď jo. Takže vítězství 6-3 nad Piráty Chomutov může mít třeba i dlouhosáhlejší nebo dalekosáhlejší efekt, no uvidíme. Já jsem totiž hrozně zvědavý, už jsme s Desítkou Pavla Horváta ve Zlíně byli, byl tam tehdy Martin Hamrlík a on se během té minulé sezony zase vrátil do Ačka Zlína, nebo k Ačku Zlína a prostě přijde mi, že tomu regionu ta extraliga by slušila nějakým způsobem, no.
1: Doplňme další výsledky. Třebíč porazila Tábor 2-1, Kolín po nájezdech vyhrál nad Havířovem 4-3, Litoměřice také po nájezdech nad Sokolovem 5-4 a Bčko Pardubic zvítězilo 3-1 nad Přerovem. Ale my můžeme k Ačku Pardubic.
0: Ano, to se bude snažit dneska tedy v Lize mistrů, což je mezinárodní soutěž, do které už Pardubičtí vstoupili 2 vítězstvími. Myslím, že Martine, oni snad ještě neinkasovali.
1: Ještě nedostali ani gól, ale podobně dobře je na tom třeba i Plzeň. Takže co se týče této soutěže, tak Plzni a Pardubicím se zatím velmi daří.
0: Ano, a dneska budou hrát Pardubičtí ve Finsku. Jejich soupeřem od 17.30 bude tým, který se jmenuje Saipa, to je tým z Laperanty, tak zatím získal v Lize mistrů vlastně 2 body, tak uvidíme, zda to
1: pro mě dneska větší neznámou je Laperanta než Saipa vlastně. Protože Saipa, že jo, v tom hokejovém prostředí je tak známé jméno, že kde je Laperanta?
0: Ale něco mi to jako říká, ale je to jméno města teda, ve kterém se to bude hrát. Opravím se, omlouvám se, 3 body mají, oni jednou zvítězili pochopitelně. Takže Pardubičtí dneska 17.30 ve Finsku, o hokeji uslyšíte na Radiožurnálu Sport pochopitelně, hlavně od příštího týdne pravidelně a v bohatém režimu.
1: Přesně tak, v úterý začíná Extraliga.

0: Simple Plan v našem vysílání, posloucháte Radiožurnál Sport, čest 45. A včera jsme to nestihli, co se týče rubriky zahraniční webu, hráli až do dopoledních hodin. Mluvíme tedy o tenistech, je to tak?
1: Je to tak, Američan Ben Shelton takhle porazil ve čtvrtfinále US Open obhájci titulu Španěla Carlose Alcaraze.
0: Druhý nasazený hráč, tedy Carlos Alcaraz, prohrál po 4,5 hodiny dlouhé bitvě 7-6, 1-6, 3-6, 6-1 a 6-7. Domácí tenista, tedy Ben Shelton, navíc Alcaraze porazil vůbec poprvé v kariéře. A Adam Weidenthaler ví, co se o tom píše v zahraničí. Myslím, že už se kolegové dosmáli, tak můžeš pokračovat. Ale vítej, dobré
2: pěkné
0: ráno.
2: Pěkné ráno, pěkné ráno. Je to bestie, Shelton je neuvěřitelný hráč, silný, dokáže hrát opravdu, ale opravdu dobře v každé situaci. Patří mu mé uznání. To je citace Carlose Alcaraze pro americké sportovní rádio WRUF. Jak už bylo zmíněno, zápas trval 4,5 hodiny a skončil až v půl čtvrté ráno, což je nejpozději v historii US Open. I přesto ale tisíce lidí zůstaly až do konce. Podle webu Sky Sports byla stále zaplněna zhruba 1/3 stadionu Artura Ashe. I díky tomu mohl Shelton po celou dobu těžit z domácího publika, které skandovalo jeho jméno spolu s klasickým popěvkem, řekněme, na amerických sportovištích USA, USA. K pozdnímu konci zápasu se na síti X vyjádřila i Martina Navrátilová. Podle ní není hrát v takových hodinách normální a do příště se musí něco změnit.
1: Zajímavé věci se děly i v ženském tenise. Jelena Rybakinová, původně Ruska, teď reprezentující Kazachstán, vystřídá na postu světové jedničky Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Jak na tohle, Adame, reagují zahraniční média?
2: Rybakinová si první místo zajistila díky výhře ve čtvrtfinále nad Číňankou Cheng Chinwen. Server Tennis Now označil ten zápas za takový, který Rybakinové změnil kariéru. Kazachstánská hráčka se totiž stane 30. ženou, která se v čele WTA objeví. I přesto ale wimbledonská šampionka z roku 2022 nedala po vítězství svou radost příliš znát. Rybakinová nepatří k hráčkám, které dávají své emoce okatě najevo. Po zápase se přiměla sotva k náznaku úsměvu a jen zaťala pěst, to napsal

0: britský deník The Sun.
1: No a my se teď můžeme tedy na závěr tohoto vstupu přesunout přece jenom k fotbalu, protože se hrála Liga mistrů další den z toho tří vlastně denní, kdy se hraje tento týden, tak jak tam byly výsledky, Adame, co tě zaujalo?
0: Bohatý program, zaujalo mě třeba to, že v podstatě nejméně gólový, nejskromnější duel byl duel mezi Arsenalem a Neapolí, hrálo se tedy v Itálii pod Vezuvem, na gól se tam čekalo až do 75. minuty, Arsenal prošel v minulém ročníku ligovou fází bez ztráty bodu, ale tedy v Neapoli to dlouho vypadalo na to, že se ta ztráta v uvozovkách uděje. Nakonec tedy 15 minut před koncem základní hrací doby trefil z dálky krásně balon norský kapitán Arsenalu Martin Ødegaard. Už před ním ale měl velkou šanci Bukayo Saka, jenže v nadějné pozici překopl branku. Arsenal byl i tak proti italskému celku dominantní, což zmiňují právě zahraniční weby. Třeba BBC Sport napsal, že Arsenal prochází všemi testy a Ødegaard je ve své životní formě. Gunners měli vyhrát větším rozdílem, s tím tedy souhlasí třeba i novináři ze sportovního kanálu Sky Sports.
1: Říká Adam Weidenthaler, mimochodem neviděl jsi náhodou, Adame, ještě nějaký zápas?
0: Viděl jsem jich hned několik, ano.
1: No, tak jak na tebe například zapůsobilo vítězství Barcelony nad Feyenoordem?
0: To bylo 100%. Barcelona nenechala nic náhodě a Feyenoord v podstatě do ničeho nepustila už od úvodních minut. Věřím, že se o tom taky hodně píše, když jsem se díval třeba večer před tím duelem na to, co řeší právě španělské zahraniční weby, tak tam se hodně psalo o tom, že Lamine Yamal prostě musí být novým vítězem zlatého míče, že to nejde jinak. On včera měl snad gól a dvě asistence, i když ten gól byl v momentě, kdy se před ním rozestoupila zeď, takže Barcelona byla hodně dominantní. Stejně tak dominantní taky Paris Saint-Germain při jednosetovém vítězství 6-1 nad Slovanem Bratislava. Tam to taky padalo neskutečně, třeba od Ferrana Torrese, právě bývalého barcelonského fotbalisty, který dal hat-trick.
1: Doplňme výsledky, Barcelona Feyenoord 5-1, další španělský tým Atletico naopak prohrálo, nebo ten španělský tým prohrál v Liverpoolu 1-2. Ještě krátký pohled telegraficky na další skóre, Stuttgart zdolal Viking Stavanger 3-1 a Sporting otočil vývoj skóre s Galatasarayem Istanbul, zvítězil nad ním 3-1. Děkujeme Adamu Weidenthalerovi za zajímavosti ze zahraničí.
0: Pěkný den.

0: Tohle byli Green Day v našem vysílání v 6 hodin 53 minut. Přejeme vám dobré ráno. Do desítky dneska dorazí Martin Dostal, to je aktuálně vedoucí týmu Bohemians 1905, který je odchovancem pražské Slávie, zažil tam velmi těžké časy, takže když se budeme bavit v kontextu toho, že Slávisty dneska čeká Liga mistrů, tak to možná bude dost kontrastní povídání.
1: Těžké časy, to jsme nějakých 10-15 let zpátky, viď? 15
0: no,
1: let
0: to bylo období tedy 2011 až 2015. Alex Pastor, majitel Řebíček a František Straka, třeba trenérem Slavie. Jsou to časy, na které by slavisté chtěli nejradši zapomenout, ale mají to v historii a někteří v životopise. Ale někteří mají v životopise i třeba daleko slavnější časy se Slaví a taky s jejím dnešním soupeřem Racingem Lens, a ti se třeba spojí i s naším vysíláním, veď Martine?
1: Radek Bejbl po 7. hodině, teď ale zpátky k české nejvyšší soutěži, kterou zatím Slavia vede. Nicméně dohrávali se dva zápasy. Jablonec vítězil nad Baníkem Ostrava 3-0 a dál?
0: No a dál tam byly dva ambiciozní celky proti sobě a ty se nakonec tedy rozešly, aniž by skórovali. Můžeš prosím přiblížit konkrétně, o koho šlo?
1: Hradec Králové, Viktoria Plzeň 0-0.
2: Pojďme si říct na rovinu, že co tady bylo pozitivní, tak je bod a nula vzadu. Ale jinak ten zápas nebyl od naší strany dobrý. Strašně moc ztrátových míčů, což jsem jako byl až překvapený, protože to se jako nedělo za celou dobu. Jo, já jsem jako zklamaný z výkonu, určitě zklamaný. Myslím si, že ten tým umí 100% hrát daleko líp, než předvedl.
3: Rozhodně nezářil spokojeností trenér Plzně Radoslav Kováč, který je u týmu něco málo přes 2 týdny, když nahradil odvolaného Martina Hiského. Zatím mu u hráčů Viktorie chybí konzistentnost výkonů.
2: Co mi schází, je takový, když to nejde podle plánu a nejde to všechno dobře, tak do toho hrát víc nějaký takový ten větší drive, takovej ten, být se tam víc rozbít. To je věc, která prostě u některých hráčů ještě trochu chybí a potřebujeme na tom pracovat a řízím to, jak to přesně je.
3: Zatímco Kováč teprve v Plzni poznává hráče a měl by Viktorii podle klubových vizí vrátit mezi nejlepší. Hradecký trenér David Horejš už má zkušeností s kádrem za víc než 2,5 roku hodně a třeba v minulém ročníku dovedl tým ke 4. místu. Teď v létě si v Hradci Králové díky tomu vyzkoušeli kromě ligy i nakonec neúspěšný boj v kvalifikaci evropských pohárů. V nejvyšší soutěži zaujme jejich skóre 6-6. Dostávají tedy málo gólů a patří v tomhle ukazateli mezi nejlepší. Zároveň ale dali skoro nejméně branek v soutěži. Všechny v domácím prostředí, kde tentokrát vyšli na prázdno.
4: Chybí nám tam větší taková ta touha po tom zakončení. Mám rád jako slovo kvalita, ale prostě to řešení, aby ty hráči na sebe vzali tu zodpovědnost, tam jsou věci. Že my místo toho, aby jsme tohleto sehráli a prostě vyřešili, tak střílíme z 25 metrů, jo, ukvapeně. Takže to jsou takové věci, které určitě potřebujeme zlepšit a dotáhnout, a pak budeme zvládat tyhle ty zápasy a budeme ty branky dávat.
3: Říkal David Horejš, který jinak mužstvo pochválil. Rozhodnout mohl nejzkušenější fotbalista Hradce Králové, kapitán Vladimír Darida, který trefil břevno a má na co navazovat. V minulé sezóně se střelecky utrhl, dal v lize 11 gólů a byl nejlepším v týmu. Teď se zatím trefil jednou.
5: Asi se ode mě ty góly očekává. Já sám od sebe taky očekávám. Po té loňské sezóně bych chtěl, aby těch gólů bylo víc. Já věřím, že pokud budeme předvádět takovýhle výkony, budeme hrát ofenzivní fotbal, já se do těch střelbů dostávat a že zase tam ty góly začnou padat dál.
3: Doufá Vladimír Darida. Z Hradce Králové, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Dobré ráno v 7 hodin. Zprávy má Jana Utendorská.
1: Poslanci přehlasovali Senát a znovu schválili stavební zákon. Írán přestal spolupracovat s inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Tenistka Kateřina Siňaková postoupila do svého 15. grandslamového finále deblu. Kvůli omezení čekejte kolony na silnici 35 Olomouc Hradec u Koclířova a bude převážně oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. K povolení stavby má nově stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje odchod.
3: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
1: Poslanci potvrdili i obnovení elektronické evidence tržeb. Přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami. Návrh teď posoudí prezident. Roste agresivita řidičů při silničních kontrolách. Vyplývá to z odhadů policie. Statistiku fyzického napadení ale nevede. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala hlídka v Ústí nad Labem.
4: Co jste pil? Hej, hej tu druhou zadára, dělej!
5: Já jsem dostal na oko.
6: Hlídka opilého řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou fyzických napadení. Spouštěčem je často frustrace, říká dopravní psycholog Matouš Šucha.
7: To přistižení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak řidič frustraci zvládá.
6: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
8: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
6: Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Poprvé za 20 let nahlásila Mezinárodní agentura pro atomovou energii Radě bezpečnosti OSN, že Teherán nespolupracuje s jejími inspektory. Ti našli stopy uranu na různých místech v Íránu. Teherán odmítl vysvětlit, jak se tam objevili. Podle agentury by mohlo jít o důkazy o tajném vojenském jaderném programu. Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program je čistě mírový a atomovou bombu vyvinout nechce. Nejrychlejší dobíjecí stanici pro elektromobily v Česku popolední spustí společnost E.ON v Dolním Dvořišti na Česko-Krumlovsku. Nové místo bude zároveň sloužit řidičům nákladních vozů a kamionů. Nabíječka v Dolním Dvořišti bude teprve třetím podobným veřejným místem určeným pro těžkou dopravu.
9: Nové místo nabídne 3 dobíjecí technologie o výkonu 300, 400 a 600 kW. Zástupci společnosti E.ON zvolili Dolní Dvořiště díky velkému provozu nákladní dopravy. Dobíjecí stanice doplňuje podobná místa v Mořicích u Prostějova a v Čestlicích u Prahy. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Radiožurnál. Sport.
10: Tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová si podruhé za sebou zahrají ve finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. Pro světovou jedničku v deblu Siňakovou to bude 15. grandslamové finále a z nich může mít 12. trofej. I když už Češka hrála o titul tolikrát, nebere tyto zápasy jako samozřejmost.
11: Byli jsme tady loni, takže já si to hrozně moc chci užít. Vlastně letos ty grandslamy možná byly trošku víc, tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále, ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
10: Fotbalisté Hradce Králové remizovali 0-0 z Plzní. V dohrávce zapříčiněné náročným programem evropských pohárů se představil i Jablonec, ten porazil 3-0 Ostravu. A ve třetím kole fotbalového poháru Sparta zvítězila na trávníku Žižkova 5-0. Olomouc naopak vypadla po penaltách s domácím Prostějovem.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D5 se před mýtem a překážka na D1 za Měřínem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za Cerhovicemi dejte pozor, kousek před exitem 50 mýto zhruba na 49. kilometru hlásíte nehodu kamionu.
5: Kamion napříč, dálnice bude neprůjezdná.
9: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy kousek za Měřínem na 130. kilometru stojí ve stoupacím pruhu porouchaný kamion a ještě kousek před ním na 130. a pultem kusy pneumatiky. Na D1 před Brnem směrem z Prahy silný provoz, různě pomalu se jede od exitu 178 Rosice až k omezení u D2. Na silnici 35 Olomouc Hradec Králové u Koclířova čekejte kyvadlový provoz kolony v obou směrech na 15 až 20 minut. Potíže hlásíte s Ústí nad Labem, kolony mimo jiné z Žižkovy do centra od průmyslového parku na Přístavní, tam je na průtahu městem po 30 nová uzavírka.
12: Je tady udělaná závora směr centrum do Vosic na Děčín, takže je to teď tady uzavřený.
9: A v Praze přibývá ranních kolon, problémy stále v Blance směr Troja, za výjezdem na Dejvice blokuje pravý pruh auto, po nehodě má vylomené kolo, kolony už před vjezdem do tunelu v Patočkově před Kajetánkou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách, výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
13: Hezký den, milí posluchači, zdravíme vás ve čtvrtek 10. září společně s Martinem Charvátem.
14: Krásné ráno.
13: Přejeme vše nejlepší Irmám, které dnes slaví svátek. A pochopitelně můžeme s Martinem třeba mluvit i o volejbalu, který bude zajímat české fanoušky už, myslím, brzy.
14: Začalo mistrovství Evropy, pravda, pro české fanoušky to začíná až v pátek, protože úvodní dva hrací dny mají Češi volné, ale potom to mají o to nabitější. Šampionát začal výhrou Bulharska nad Severní Makedonií 3-0 na sety a prohrou Rumunska s Lotyšskem 1-3. To nejsou úplně velké volejbalové velmoci, ale dnes třeba nastoupí poprvé Italové, Češi mají také v základní skupině, takže možná také český tým bude hodně zajímat souboj Itálie. Je Švédsko, poslední ze 6 duelů, začne v 21 hodin a 5 minut.
13: Martin Charvát tady se mnou bude do 10, má velmi zajímavé postřehy, informace. Poslouchejte nás, spojíme se i s dalšími respondenty. Za chviličku by to mělo být s Radkem Bejblem o dnešním večerním utkání Slavie v lize mistrů proti Racingu Lens. Hezký den.
14: Krásný den.
2: Radiožurnál Sport.
15: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: Kapelu Coldplay, která teď dozněla, motivoval prý ve svém barcelonském období Pep Guardiola, své svěřence, a že mu to teda šlo v tom vlastně konci úvodní dekády milénia a pak ještě několik let. Otázkou je, čím se budou motivovat slávisté před dnešním duelem v Lize mistrů. Chtělo by to něčím, co by je třeba postrčilo k tomu vítězství po dlouhé době v Lize mistrů?
1: 21 hodin vstup fotbalistů Slávie do aktuálního ročníku Ligy mistrů. Slávia nastoupí doma na svém stadionu proti francouzskému vicemistrovi Racingu Lens. My jsme teď ve spojení s mužem, který oba dva kluby velmi dobře zná, někdejším českým reprezentantem, hráčem jak Slávie, tak tedy Racingu Lens, Radkem Bejblem. Radku, přejeme vám dobré ráno z vysílání Radiožurnálu Sport.
2: Dobré ráno, přeji vám a všem posluchačům Radiožurnálu.
0: Abychom to posluchačům trošku ještě přiblížili, velmi aktivní Radek Bejbl teď z lesa, z běhání, tak jsme rádi, že jste si udělal čas. Evidentně fyzičku máte výbornou, protože to vůbec není znát třeba na dechu. Proti Racingu Lens jste si zahrál se Slavií na té památné cestě do semifinále poháru UEFA. Vzpomenete si, kdo tehdy Karlu Poborskému v prodloužení přidával na ten rozhodující gol?
2: Na to se vzpomíná dobře.
0: No byl jste to vy?
2: Já mám dojem, že to byl nějaký střední záložník, tak to je zbožňatej mohla sama, mám pocit.
0: Nepřipomínali vám to pak, když jste tam přišel nějakých 5 let později do Lens, jo, ty z nás vyřadil.
2: Jo, tak když na to přišla řeč, taky, že jsme se o tom párkrát s rukama bavili, bylo to příjemné vzpomínání.
1: No, ona ta cesta Slavia Lens ve vašem případě není přímá. Ono je ještě mezi tím Atletico Madrid. Když jste z Atletika vlastně po 3-4 sezónách odcházel do Racingu Lens, tak říkal jste si, jdu za lepším, nebo jste si říkal, že to není úplně taková adresa jako Atletico? Jak to tehdy bylo?
2: No, tehdy to bylo tak, že my jsme vlastně v té sezóně, v té mojí čtvrtý v Atletiku, bohužel s Atletikem spadli do druhé ligy a dolů vlastně byl takový čas jako na rozhodnutí, co jako dál, co s tou kariérou dál, a přišla zrovna nabídka z Racingu. No a protože jsem měl jakoby i osobní zkušenost právě těch utkání a samozřejmě v tom období, kdy já jsem byl v Madridu, tak v Lens působil Láďa Šmice, takže jsem se ho tenkrát na to ptal, nebo i během těch let jsme se o tom několikrát bavili třeba při reprezentačních sazech, a věděl jsem, že to je opravdu jako kvalitní adresa, stabilní klub s dobrým kádrem, s dobrou výkonností, a to se nakonec i potvrdilo.
0: Radek Bejbl, kterého teď slyšíte v našem vysílání, přišel tedy do týmu, který v roce 98 zažil tehdy s Vladimírem Šmicerem historický titul ve Francii, ale třeba pohár ve Francii, na ten si musel počkat až do letošního jara, kdy ho získal s Pierrem Sagem, který mimochodem po sezóně odešel do Crystal Palace, teď nový tým s Dinem Topmellerem. Uvidíme, jak se mu bude dařit večer v Edenu. Ale myslím, že fanoušci mají radost, že zase po několika letech, teď je to myslím po 3 leté pauze, jsou v Lize mistrů zpátky, protože předtím čekali nějakých 19 let. A možná i Radek Bejbl vzpomene, že když takhle běhával, možná ještě třeba větším tempem na trávníku, tak to dokázali tamní fanoušci ocenit, protože ten region je asi chudšího charakteru, hornická oblast, a hornictví už tam moc nepěstují, tak lidé asi k fotbalistům tehdy vzlíželi. Vzpomenete na to nějak?
2: Jo, tak je to město, které má asi 35 tisíc obyvatel, ale ta aglomerace v okolí je jakoby na to zalední podměrně hustá, takže ten klub v podstatě i jako ta fanouškovská základna je vystavená na takových rizích základech, na tom, na ty oddanosti, na ty lásce k tomu klubu. No, je zajímavý, že vlastně třeba kapacita stadionu je vyšší než počet obyvatel ve městě. Takže i vlastně naše reprezentace, tuším, že v roce, když se hrálo Euro ve Francii, tak odehrála i jedno utkání v Lens, takže i naši hráči měli s tím zkušenost, a opravdu ta přízeň těch fanoušků tam v tom klubu je obrovská a je taková jakoby od srdce, je to opravdu zřelý.
1: Radek Bejvil ve vysílání radiožurnálu Sport. Pojďme k tomu současnému fotbalu, k tomu, že dnes tedy bude hrát Slavia, český mistr, český jediný účastník Ligy mistrů proti Racingu Lens. Jak vy se koukáte na tu současnou Slavii, jak se vám líbí to, co Slavia hraje, jak velkou šanci podle vás Slavia v tom začátku této sezóny má?
2: No, tak je to hodně zajímavý utkání, protože je to vstup do soutěže pro oba týmy a vlastně Racing zase takovou zkušenost s touhletou soutěží nemá a myslím si, že Slavia momentálně prožívá docela slušný období, že se jí daří výsledkově a myslím si, že ty šance jsou asi momentálně tak jako vyrovnaný pro oba týmy v tomto utkání a bude záležet na tom aktuálním rozpoložení, kdo co udělá líp, kdo udělá třeba méně chyb a kdo bude preciznější, důslednější a kvalitnější.
0: No, ze svých zkušeností, které v evropských pohárech máte bohaté, může se nějak propsat do mysli hráčů, že prostě tak dlouho čekají v rámci celého klubu na vítězství v Lize mistrů? Oni čekali samozřejmě dlouho do roku 2007 vůbec na to, aby si zahráli Ligu mistrů, pak vyhráli nad Sťavou, ale teď jí hrají už tedy po třetí za poslední nějakých 7 let, ale nějakým způsobem čekají na to vítězství, tak co byste řekl?
2: Já si dokonce i myslím, že možná někteří členové týmu Slávy možná o tom ani nevědí, že to čekání na to vítězství v Lize mistrů je tak dlouhý. Myslím třeba ty noví hráči, kteří přišli v létě a jsou tou historií nezatížení, tak doufejme, že jim to nikdo neprozradil. A myslím si, že, jak jsem řekl, to bych se opakoval, bude to o aktuálním rozpoložení, o tom, kdo co předvede z těch týmů na tom trávníku dneska večer a myslím, že můžeme čekat zajímavou podívanou a že určitě to bude pro fanoušky Slávy svátek.
0: Moc děkujeme Radku Bejblovi, že se spojil s námi ve vysílání. Radek Bejbl, který pamatuje to, jaké to hrát, jak se šívaném dresu, tak v dresu Racingu Lens, a taky pochopitelně ještě zpětně gratulujeme k tomu jmenování novým asistentem reprezentace Česka. Ať se vám daří, Radku, a tedy musím říct obdivuhodný výkon takhle s námi povídat během běhání, tak ať se vám daří i v tomhle ohledu.
2: Tak děkuju moc, chlapi, a musím to poupravit. Já jsem se na ten rozhovor zastavil a jdu, takže to tempo není příliš vysoké, ale je tady hrozně fajn v tomhle. Je tady krásná teplota, takže okolo samý stromy, takže je to moc příjemný a všem posluchačům Radiožurnálu Sport krásný den.
0: I vám.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: 7 hodin 23 minut, pokračujeme na Radiožurnálu Sport s aktuálními tématy, tohle se váže k tenisu.
2: Po více než 2 letech končí Jakub Kotrba v čele Českého tenisového svazu. Do funkce nastoupil v červnu 2024 po odchodu dlouholetého předsedy Iva Kaderky, který tehdy čelil trestnímu stíhání v souvislosti s hospodařením se státními dotacemi. Ve vysílání teď vítáme toho, kdo dnes celé řídí, tedy našeho editora Tomáše Petra. Hezký den.
3: Dobré ráno.
2: Proč tedy Kotrba právě teď odchází?
3: Jako důvod uvedl časovou náročnost funkce. Práci předsedy už podle svých slov nedokáže dlouhodobě skloubit s dalšími profesními a osobními povinnostmi. Rezignaci formálně podá Kotrba až k 30. září. Kvůli zachování kontinuity, ale svaz povede ještě do konce listopadu. Potom vedení převezme současný první místopředseda Petr Pála, který je součástí předsednictva od roku 2024.
1: A jaká je bilance Kotrby, co se sebou nechává?
3: Jakub Kotrba přebíral Český tenisový svaz v době, kdy se organizace musela vypořádat nejen se změnou vedení, ale také s finančními problémy spojenými s předchozím obdobím. Ve vysílání Radiožurnálu Sport říkal, že po několika letech se hospodaření svazu podařilo stabilizovat.
4: Beru to tak, že jsou tady pozitivní projekty, svaz skončí v zisku letos, když dobře dopadne Davis Cup.
2: Říká tedy Jakub Kotrba, který ale během svého působení měnil také samotné fungování svazu. Co konkrétně, Tomáši, se podařilo zavést?
3: Jednou z oblastí byly nové technologie a servis kolem domácích turnajů. Změny se týkaly například způsobu, jakým mohou fanoušci sledovat jejich průběh. Podle Kotrby ale právě rozvoj těchto projektů zároveň přinesl další práci spojenou s jejich provozem.
4: Nám se podařilo zrealizovat spousta věcí, digitalizovat ten svaz, zavést live score, přímé přenosy z turnajů a tak dále, ale to jsou prostě věci, které na začátku nebyly. A teď vám zabírají poměrně dost času, když je chcete dotáhnout do dokonalosti.
2: Vedle nových projektů ale svaz stále řeší také finanční závazek z minulosti. Jaká je v tomto případě současná situace?
3: Jde o částku 25 milionů korun vůči finančnímu úřadu. Ta zůstává splatná a svaz ji postupně hradí podle dohodnutého splátkového kalendáře. Jak konkrétně je splácení nastavené, popsal Kotrba.
4: Tohle je stále v řešení. Ta částka za těch 25 milionů je splatná. Tenisový svaz se dohodl s finančním úřadem na splátkovém kalendáři. Ten splátkový kalendář ve výši 700 tisíc měsíčně je řádně splácen. Je na to nastaveno cashflow svazu. Nemělo by to nijak ohrozit fungování svazu.
1: Jakub Kotrba tedy není už předsedou českého tenisu, ale místo něj nastupuje Petr Pála. Tak člověka napadá, pokud bude úspěšný z poloviny, aspoň tak jako ve Fed Cupovém družstvu, tak by to mohlo být úspěšné období.
2: Bude to samozřejmě zajímavé, trochu zvláštní načasování, vždyť se vlastně blíží ten největší svátek, na který se snaží český tenis lákat dlouhou dobu, tedy zápas Davis Cupového týmu proti Američanům v pražské U2 aréně.
1: Ano. Aktualizovaný stav českého tenisu z tohoto hlediska přinesl do studia a rozebral ho tady Tomáš Petr, kterému moc děkujeme.
3: Hezké ráno.

0: Tady je Radiožurnál půl osmé. Jana Utendorská zprávy.
1: Hasiči letos o prázdninách častěji vyjížděli k požárům v přírodě. Po celé republice jich likvidovali 1630, to je zhruba o 360 více než loni. Například na jižní Moravě se počet požárů porostu zdvojnásobil. Letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen byl podle něj taky nejteplejším měsícem v historii. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla téměř 17 stupňů Celsia. Provázely ho rekordní sucha. Extrémně nízký průtok tak byl třeba na Dunaji, Rýnu, Labi nebo Seině. Americká vláda podle prezidenta Donalda Trumpa vyplatí každému dospělému občanovi v přepočtu přes 100 000 korun v případě, že v nadcházejících volbách vyhrají republikáni. Šéf Bílého domu to prohlásil na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Volby budou na začátku listopadu. Spojené státy mají podle statistik přes 269 milionů dospělých občanů. Státní kasu by tak Trumpův návrh přišel zhruba na desetinásobek toho, co podle odhadů zatím stála válka s Íránem. A agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let. Turisté v terénu by si měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustému křoví. Sport. Fotbalisté Slávie dnes se domácím zápasem proti Lens vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Utkání začne v přímém přenosu Radiožurnálu v 21 hodin. A v posledních zápasech Ligy mistrů Barcelona porazila Feyenoord 5-1. Paris Saint-Germain vyhrál nad Slovanem Bratislava 6-1. A další výsledky: Liverpool Atletico Madrid 2-1, Neapol Arsenal 0-1, Sporting Lisabon Galatasaray 3-1 a Stuttgart Viking Stavanger 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem, taky na 35 u Kotlířova. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona kamionů v pravém pruhu se natahuje, začíná za Domašovem kolem 173. kilometru, za exitem 178 Rusice. Různě pomalu jedou i osobní auta v levém pruhu dál do Brna. Na silnici 35 z Olomouce na Hradec Králové u Svitav před omezením u Kotlířova vznikají kolony obou směrně 15 až 20 minut. Na silnici 43 ze Svitav na Brno je ode dneška nové omezení mezi Krhovem a Černou horou, kyvadlový provoz, momentálně kolony z obou stran, delší na Brno asi na čtvrt hodiny. Na 35 se zdržíte na příjezdu do Liberce směrem z Turnova za Jeřmanicemi ke sjezdu na Doubí, je to kolona na čtvrt hodiny. V Praze řada ranních kolon, největší potíž v Blance směr Troja, po nehodě za výjezdem na Dejvice stále blokovaný pravý pruh, regulují vjezdy do tunelů, proto je ucpaná Patočková před Pyramidou už před Kajetánkou, taky před Mrazovkou kolony z jižní spojky před Barandovským mostem a za ním navíc ve Strakonické před Zlíchovským tunelem nabourala motorka a osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes po ráno je nad Českem oblačno až polojasno, ale v Čechách už je na některých místech dokonce i skoro jasné nebe. Naopak na východě je ještě místy úplně zataženo. Teploty se drží poměrně nízko, nejčastěji klesly na 14 až 9 stupňů, ale na západě a severu Čech klesla teplota dokonce k 7 stupňům a nejnižší teplota byla na Šumavě. Na Horské Kvildě se držela kolem nuly. Přes den už také pocítíme oproti včerejšku velké ochlazení. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od 16 do 21 stupňů. Na hřebenech hor pak bude jen kolem 13 stupňů Celsia. Počasí ale bude docela příjemné. Sprchnout by mohlo jen na horách, tam se mohou ojediněle objevit slabé dešťové přehánky. Jinde nás čeká polojasné nebo oblačné nebe téměř bez srážek. A povane k tomu slabý nebo mírný proměnlivý vítr. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 38 minut, zajímavý dovětek, takzvaná koda písničky, která se jmenuje Solitary Man.
1: Co to je koda?
0: Závěr, to je závěrečná část skladby, anebo tady písně, ale nevím, jestli když to skládali, vůbec věděli, že to existuje. Nechci je podceňovat, ale znělo to jako, když rozvibrujete třeba plech nebo něco a doznívá to.
1: Nevadí, hezké, pojďme dál. Rozvibrovat sportovní přehled, znovu je ve studiu Adam Weidenthaler.
0: Adame, vítej. Máme tady úvod, Martine, do kterého ještě nebudu pouštět jingle, abychom byli takzvaně kulantní. Tak co tam máme na úvod, prosím tě?
1: Že za pár dní to bude 19 let od prvního a dosud jediného vítězství Slávie v hlavní fázi Ligy mistrů. Pražané tehdy vstoupili do skupiny triumfem nad fotbalisty z Steaua Bukurešť. Dnes budou chtít porazit Racing Lens.
0: Tak a Adamovi Weidenthalerovi teď už patří sportovní přehled a jingle.
2: Fotbalisté Slávie se proti Lens představí v 21 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Při absenci zraněných Tomáše Holeše a Lukáše Provoda by měl být kapitánem týmu záložník Michal Sadílek.
3: Samozřejmě velká čest, ale moje pozice a nějak role na hřišti nebo v kamině se nebude měnit. Nevidím rozdíl, jestli mám pásku na ruce nebo nemám, a vždy chci odevzdat pro ten tým maximum a maximálně pomoct tomu týmu.
2: Poslední trénink Slávie před soubojem s Lens absolvoval i obránce David Zima, který kvůli lehčímu otřesu mozku nedohrál sobotní utkání nejvyšší soutěže s brněnskou zbrojovkou.
1: Utkání Slávia a Lens ale není jediným utkáním v dnešním programu Ligy mistrů, která startuje už 18 hodin a 45 minut zápasem mezi Fenerbahce Istanbul a AS Řím a také mezi PSV Eindhoven a Šachtěrem Doněck. V 21 hodin nastoupí Bayern Mnichov proti Bode Glimt, Como, italský tým, proti Lipsku. Anglický Manchester United se střetne s azerbajdžánským Sabahem Baku. A to je vlastně všechno, protože pak už je ten zmíněný zápas Slavia Lens.
0: Ale můžeme si zrekapitulovat středeční výsledky milionářské soutěže. Barca, Feyenoord 5-1, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava 6-1. Liverpool otočil zápas Atletico Madrid na 2-1. Neapol podlehla Arsenalu 0-1. Sporting porazil Galatasaray 3-1. A Stuttgart Viking Stavanger taky 3-1.
2: Fotbalisté Hradce Králové remizovali s Plzní 0-0 v dohrávce 5. kola ligy. Vítězství zapsal Jablonec, a to 3-0 nad Ostravou. Baník tak během několika dní utrpěl druhou vysokou porážku. O víkendu padl v Mladé Boleslavi dokonce 0-4 a mluví o tom záložník Jiří Boula.
4: Pocit zklamání, no, z těch výsledků, když ta hra nějaký parametry má, ale stáváme hodně gólů, takže to pak působí tak, že to přijde vní meč, ale máme to nějak nastavený, nějakou cestu, a věříme tomu, že se to zlomí.
1: Pražská Sparta postoupila do osmifinále domácího fotbalového poháru. Na stadionu druholigové Viktorie Žižkov vyhrála jasně 5-0. Útočník Matyáš Volta dal 3 góly. Duel nebyl vyprodaný. Aktivní fanouškovské tábory obou klubů utkání bojkotovaly kvůli cenám vstupenek. Lístek stál 590 korun. Rozhodnutí fanoušků hodnotil trenér Sparty Brian Priske.
5: Naprosto je chápu, chápu i klub, ale tohle měl být velký večer pro domácí. Měli by vyprodáno a měli by tu své aktivní fanoušky. Stejně tak jsme mohli mít plný sektor i my. Nejsem v pozici, kdybych měl cenu hodnotit. Jen mě mrzí, že jsme nehráli před plným stadionem.
1: Ve třetím kole národního poháru postoupil i druholigový Prostějov, který vyhrál po penaltách nad prvoligovou olomouckou Sigmou.
2: Tenistka Kateřina Siňaková se po čtvrté v kariéře probojovala do finále deblu na US Open. S domácí spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili belgicko-ruský pár Mertensová-Schneiderová 2-0 na sety. Townsendová všechny své grandslamové tituly vybojovala po boku české spoluhráčky a po utkání o ní mluvila s velkým respektem.
6: Je to zvíře. Všimla jsem si toho loni, když jsme spolu trénovali. Bylo to nějaké rutinní cvičení, ale pochopila jsem u toho, proč je Katka nejlepší na světě. Má neskutečné tenisové IQ, je schopná na kurtu zahrát cokoliv si zamane a díky tomu pak hraju i já lépe.
2: Ve finále se českoamerický pár utká v pátek s domácí dvojicí Montgomeryová-Krugerová.
0: Do semifinále ženského singlu postoupila Kazachstánka Rybakinová, která se tak po US Open stane novou světovou jedničkou. Doplněla ji Američanka Goffová. V mužské dvouře vybojovali semifinále Rus Khachanov.

0: když budou zachovány, tak se tenis nemusí obávat o svou budoucnost.
1: Hokejisté Třince porazili v extraligové generálce Vítkovice 6-3 a přípravu na start nejvyšší soutěže zakončili s bilancí 5 výher a 1 porážky. Oceláři do extraligy vstoupí v úterý v Karlových Varech, Vítkovice o den později přivítají Kladno.
2: Hokejisty Pardubic dnes čeká třetí zápas ligy mistrů, po dvou domácích výhrách se představí na ledě finského týmu Saipa ve městě Lappeenranta. Plzeň a Liberec budou hrát až zítra.
3: Pojďme o soutěž níž. Hokejisté Jihlavy, kteří ovládli poslední dva ročníky první hokejové ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže, v úvodním kole vyhráli 4-3 v prodloužení nad Frýdkem Místkem. V dalších zápasech Zlín zvítězil nad Chomutovem 6-3, Třebíč nad Táborem 2-1, Kolín zdolal Havířov 4-3 po samostatných nájezdech, Slavia podlehla v Setínu 0-4, Bčko Pardubic zvítězilo nad Přerovem 3-1 a Litoměřice nad Sokolovem 5-4 po samostatných nájezdech.
1: 17. etapu cyklistické Vuelty vyhrál Brit Matthew Brennan. 21-letý sportér týmu Visma Lisebike triumfoval v hromadném dojezdu v Sevíje. Pro Brennana je to už 5. vítězství na letošní Vueltě. Celkové pořadí stále vede Španěl Enric Mas, a to nadále s náskokem 2 minut a 6 sekund. Jediný český účastník závodu Jan Hirt drží 19. pozici.
2: Český basketbalový reprezentant Tomáš Kyzling se po 5 letech vrací do USK Praha. O příchodu 33-letého křídelního hráče informoval tým z hlavního města na svých sociálních sítích.
3: Začalo volejbalové mistrovství Evropy. Bulhaři porazili Severní Makedonce 3-0 a Rumuni podlehli Lotyšům 1-3. Češi nastoupí k prvnímu utkání v italské Modeně zítra, a to proti Řekům.
1: A je tady koda sportovního přehledu, jak by řekl Jan Pěruška, tedy jeho závěr. Přemožitelky české basketbalové reprezentace Číňanky postoupily do čtvrtfinále mistrovství světa. Další soupeřky ze skupiny Italky naopak vypadly.
2: Moc děkujeme Adamu Vajdentalevi, že vzal takzvaně do hry i to italské hudební názvosloví na závěr sportovního přehledu. Adame, moc děkujeme i za ty informace, které jsou platné a aktuální.
1: Pěkný den.

My se vracíme ke včerejšímu pohárovému večeru, ale teď z českého pohledu, protože MOL Cup nabídl dva zápasy třetího kola a vlastně od vítězství v poháru v sezóně 2024-25 Sigma Olomouc vypadla na podzim vlastně dvakrát dost nečekaně, byť včera to teda nebyly nové sady, ale soupeř z druhé nejvyšší soutěže, ale prohra v Prostějově po penaltách je něco, co se asi

0: majitelům Sigmy nelíbí.
1: V prvním poločase prostě ho vedl, v prodloužení prostě ho vedl a na penalty vlastně zklamal Jan Kliment, který nedal, nebo ta rozhodující, která nebyla proměněná, tak byla z jeho kopačky. No, ale...
0: Což je paradoxní, vzpomeneš si, kdo dal tehdy proti Dánsku, ne? Dal Kliment rozhodující gol v baráži o mistrovství světa. No. Jsou věci.
1: Právě. Takže Olomouc končí po penaltách podlehla Prostějovu. Naopak se tentokrát už probudila pražská Sparta.
0: Omlouvám se, Kliment dal proti Irsku, abych byl úplně korektní.
1: Já jsem tak. Si říkal, ale nechtěl jsem ti do toho...
0: Díky, jako... to do toho zabrušuji, omlouvám se.
1: Naopak, když se vrátíme k tomu tématu, probudila se pražská Sparta, v lize neúplně výrazná, ale hat-trick útočníka Matyáše Vojty jí teď pomohl k postupu do osmifinále domácího fotbalového poháru.
0: Navzdory tomu, že se potkali dva pražské týmy, a to týmy s velkou historií, tak... To nebylo asi možná z takovou kulisu, jak by si zasloužilo.
1: Dalo se čekat, že bude více diváků. Sparta, jenom připomeňme, skóre zvítězila na hřišti druholigové Viktorie Žižkov 5-0. Nicméně vyprodáno tedy rozhodně nebylo.
2: Aktivní tábory domácího i hostujícího klubu se totiž rozhodli duel bojkotovat kvůli cenám vstupenek. Jeden lístek stal 590 korun a to bez ohledu na to, jestli byl na krytou nebo nekrytou tribunu. Zápas se tak odehrál před relativně klidnou atmosférou a bez souvislého fandění.
3: Fans are why we play football.
4: Fotbal hrajeme pro fanoušky, vždycky je to smutné, když s námi nejsou. Bylo by to úžasné, kdyby byl žižkovský stadion plný.
3: It would have been amazing if the whole stadium of Žižkov would have been full.
2: Říkal po jasné výhře trenér Sparty Dan Brian Priske. Kapacita téměř 2800 míst naplněná nebyla. Návštěvnost okomentoval i tiskový mluvčí Viktorie Žižkov Pavel Werner.
5: Nějakých 500 fanoušků chybělo naplnění. Pro Viktorku je to zápas desetiletí. Pokud je atmosféra, samozřejmě bylo by to lepší. Vždycky se hraje hlavně hráčům líp, když fanoušci pozbuzují fandí.
2: A bude klub ještě nějak tu cenotvorbu komentovat zpětně?
5: To je na rozhodně akcionářů. Já si myslím, že částečně to ukázala právě i ta návštěvnost. Takhle narvanou tribunu jsme neměli, už ani nepamatuju. Solidně zaplněný sektor hostí, takže myslíme, že pořád.
4: Naprosto je chápu i klub, ale tohle měl být velký večer pro domácí. Měli by vyprodáno a měli by tu své aktivní fanoušky. Stejně tak jsme mohli mít plný sektor i my. Nejsem v pozici, kdybych měl cenu hodnotit. Jen mě mrzí, že jsme nehráli před plným stadionem.
3: We didn't have a full stadium.
2: Doplnil kouč Sparty Brian Priske po postupu do osmifinále MOL Cupu ze stadionu Viktorie Žižkov Kristián Šveda, Radiožurnál. I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. And he hates it, every waking moment. Every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick. I can't kick it, I need one more hit and

0: Pauzy!
1: 7 hodin 54 minut, téma cyklistické Vuelty, protože sedíme ve studiu s Martinem Charvátem, jedním z tvůrců pořadu Kilometry Jiřího Ješka, tak a přece jenom i o tomhle velkém závodě. 17. etapa za námi, 18. etapa časovka před námi. Včera Spurt, Martine?
2: Včera Spurt pro Matthewa Brennana, muže, který zvítězil už po páté na letošní Vueltě, muž, který výborně využívá toho, jak mu to jeho tým Visma Lease Bike rozjíždí, v některých případech pouze toho, v jiných případech dokáže se sám velmi dobře pomoci. No a má z toho páté etapové vítězství na Vueltě, což je samozřejmě pro něj fantastické. On není jezdcem na celkové pořadí, které se v posledních dnech tolik neměnilo. Henrik Maas stále vede o 2 minuty a 6 sekund před Felixem Gallem, další 4 sekundy zpět je Primož Roglič, ale dnes se bude měnit rozestupy se budou měnit a pořadí uvidíme, jestli ano, určitě, protože dnes je na programu časovka na současné poměry relativně dlouhá, nebo poměrně dlouhá na současné poměry, bráno historicky tak vlastně relativně krátká, ale v současnosti se jezdí časovky výrazně kratší, 32 kilometrů, také pořád po rovině, ale očekává se, že Primož Roglič něco stáhne z toho průběžného náskoku Felixe Galla, nebo Felixe Galla, ten má 4 sekundy, ale hlavně Enrika Maase, který je průběžně první.
1: Je pravda, že úvodní etapa měla právě na programu časovku 9,5 kilometrů v Monaku. Vyhrál Pogačar, ten od 8. etapy není v závodě a třetí byl Joshua Tarling, který od 6. etapy není v závodě. Takže teoreticky i ten hejter, který tam pokračuje, nebo Primož Roglič, možná někdo jiný, do toho dneska sáhnou z hlediska etapového prvenství otázkou, kolik může třeba Roglič sáhnout na Maase 2,10. No, tak nevím, bude to zajímavé.
2: A podstatné je, co si připraví na další dvě etapy, v podstatě dvě závěrečné etapy, které jsou co do toho průběžného pořadí nebo toho celkového pořadí, protože tam přijdou opravdu těžké zkoušky v těch následujících v pátek a sobotu.
1: No tak budeme sledovat taky cyklistickou Vueltu, myslím, že i zítra po 10. v kilometrech Jiřího Ješka lecos o cyklistice uslyšíte.

0: souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 aréně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Dobré ráno, 8 hodin. Jana Utendorská a další zprávy.
2: Sněmovna přehlasovala Senát a potvrdila zavedení EET. Návrh teď posoudí prezident. Na Slovensku budou jednat premiéři Vyšegrádské čtyřky. Řešit chtějí pohonné hmoty i dlouhodobý rozpočet Evropské unie. Jablonec přehrál ve fotbalové lize Ostravský Baník 3-0. Dlouhé kolony jsou po nehodě v Praze v Blance směr Troja před vjezdy do tunelů. A bude převážně oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci potvrdili obnovení elektronické evidence tržeb. Hlasy koalice sněmovna přehlasovala senátory, kteří EET vrátili s výhradami. Ze systému například chtěli vyjmout bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Od EET si slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
3: EET 2.0 je jeden z klíčových projektů naší vlády. Je to moderní evidence tržeb, která odpovídá dnešní době bez účtenky. Každý si využije pokladní zařízení. Vyvíjíme aplikaci webovou pro ty, kdo by chtěli používat chytré telefony. Teď jsme spustili web informační.
2: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje. Třeba podle ODS vláda trestá poctivé živnostníky. Návrh teď posoudí prezident. Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dnes protestují studenti a část akademiků. Kritizují hlavně rychlost přípravy a obávají se dopadu na výuku. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. Změny mají zjednodušit strukturu fakulty a ušetřit desítky milionů korun ročně. Premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě. Spolu s irským premiérem Michaelem Martinem budou jednat hlavně o vysokých cenách energií a pohonných hmot, ale i o příštím evropském rozpočtu. Irsko teď předsedá Radě Evropské unie a vede tak jednání o jeho podobě.
4: Země Vyšegrádské čtyřky chtějí při jednání o příštím evropském rozpočtu hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Premiér Babiš z hnutí ANO chce otevřít také zdražování pohonných hmot. To spojuje mimo jiné s válkou na Blízkém východě.
5: Očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
4: Je to teprve druhý summit premiérů V4 po více než dvouleté odmlce. Spolupráci v minulých letech oslabovaly hlavně rozdílné postoje k válce na Ukrajině a vztahům s Ruskem. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: V pražském paláci Akropolis má premiéru inscenace Perpetuum Havel. Vychází z dopisu, který Václav Havel napsal z vězení v roce 1989 své manželce Olze.
6: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
7: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
6: A on vytváří proti sílu, proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou.
7: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin. Michaela Pištěláková, Radiožurnál. Sport.
8: Fotbalisty Slávie čeká vstup do Ligy mistrů. V 21 hodin přivítají v Edenu francouzský tým Racing Lens. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu. Fotbalisté Hradce Králové remizovali s Plzní 0-0 a to v dohrávce pátého kola šance ligy. Jablonec porazil Baník Ostrava 3-0 a jednoznačný výsledek popisuje jablonecký trenér Luboš Kozel.
9: Takový důležitý moment pro nás, myslím, v tom zápase byl ten krásný gól Filipa Nováka, který jsme dali těsně před půlí a trošku nás uklidnil. Řekl bych, že druhý poločas dobrý vstup od nás. Za tu aktivitu jsme vytěžili vlastně červenou kartu pro soupeřova obránce a důležitý bylo, že jsme vlastně to přečíslení nebo to může navíc jsme zužitkovali za nedlouho v druhý gól.
8: Fotbalisté Sparty postoupili do osmifinále domácího poháru. Na trávníku dalšího pražského klubu Žižkova vyhráli 5-0. Prostějov remizoval s Olomoucí 2-2, na penalty ale druholigový tým postoupil.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D11 za Chlumcem a zdržení na D1 u sjezdu na Kutnou horu i před Brnem. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové dejte velký pozor za sjezdem na Chlumec na konci omezení na kilometru 56-63 chybí výko od kanálu.
12: Tak tam chybí deklo od kanálu, přímo uprostřed silnice.
11: Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu počítejte s kolonou z 60. kilometru. Sune se 20 minut do dnešního omezení přímo u exitu 56 z Ruč v pravém pruhu. Na D1 opačně z Prahy do Brna opatrně kus za Divišovem těsně před sjezdem na Vlašim na 49. kilometru krátkodobé omezení. Před ním fronta jenom kratší, ale brzdí se v pravotočivé zatáčce na 48.
13: Je to tam zúžené ze třetí pouze do jednoho a to do levého.
11: Na D1 před Brnem směrem z Prahy kolony za Domašovem, kamiony v pravém ze 175. Osobní auta v levém pruhu různě pomalu jedou od exitu 178 Rosice do Brna, kde dvojce asi 40 minut. A v Praze silná ranní špička, řada kolon, hlavně po nehodě v Blance směr Troja za výjezdem na Dejvice. Výrazná regulace vjezdu do tunelů na městském okruhu kolony nejdelší před Mrázovkou. Je to na desítky minut z jižní spojky i Strakonické. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů, na horách bude kolem 13. Tolik zprávy.
14: Hezký den, milí posluchači, Radiožurnál Sport vstupuje do třetí vysílací hodiny ve čtvrtek 10. září. Je tu se mnou Martin Charvát.
15: Hezký den.
14: Jak ten čas letí, Martine? Já jsem na to narazil při přípravě dnešní desítky, do které přijde Martin Dostál, protože to je muž, který hrál na závěr a dlouhý vlastně čas své kariéry v Bohemce, on tam ještě teď patří. Ale začínal první ligový zápas přesně před vlastně 10 lety, a to hrála Bohemka na Spartě, respektive takhle, to bylo před 9 lety, kdy hrála Bohemka na Spartě a tehdy se vracel Tomáš Rosický po zranění, ale dneska je to 10 let, co hrál vlastně za Spartu poprvé po návratu ze zahraničí.
15: Tam jsem byl.
14: Ty jsi tam byl jako reportér.
15: Proti Mladé Boleslavi?
14: Jo.
15: No.
14: Naskočil na 20 minut a vlastně bohužel pro, myslím, celou Českou ligu on strávil opravdu pouze těchto 20 minut, a pak měl dalších nějakých 9 měsíců nebo 10 měsíců pauzu. Prostě, že to nějakým způsobem tělo nedalo, ale pak se vrátil ještě na ten podzim 2017. No tak jenom takovéhle malé výročí. Ty jsi chtěl ještě zmínit, přece jenom jsme u té České ligy, ty dohrávky, viď?
15: No, když jsme u těch výročí, tak ještě připomeňme, že 90 let by dnes oslavil Jan Lála, někdejší fenomenální český fotbalista. Hmm. A potom, když se podíváme mimo české hranice, tak dnes slaví 50. narozeniny někdejší světová tenisová jednička Brazilec. Hmm. A když řeknu Brazilec, tak tě asi...
14: Gustavo Kuerten.
15: Přesně napadne Gustavo Kuerten, přesně tak. Ten, 2021.
14: Ten problémy s vlasy neměl, spíš ho kadeřík.
15: Ten rozhodně problémy s vlasy neměl.
14: Jenom pokud máme každý jiný zdroj, já mám teda, že Jan Lála by dneska slavil 88. Aha. On loni slavil 87. a pak 10 dnů na to bohužel zemřel. Každopádně vzpomínáme taky na něj, co by účastníka toho stříbrného českého mistrovství světa. Vám přejeme krásné ráno. A užívejte si i hezký den.
10: Radiožurnál Sport.
16: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: Už se to blíží, dnes večer vstoupí fotbalisti Slavie opět po roce do Ligy mistrů.
1: Od 21 hodin budou hrát v našem přímém přenosu proti francouzskému Racingu Lens.
0: V hlavní části slavné soutěže, tedy v ligové fázi, odehrají Pražané celkem 8 utkání.
1: A mají jednoznačný cíl v Lize mistrů konečně zvítězit.
2: Je to v 9 večer, v létě, plný stadion a skvělý tým. A já si to vítězství samozřejmě hrozně přeju a na nejvíc si přeju, aby dopadlo doma.
3: Pro Slávii by to bylo vítězství v Lize mistrů po 19 letech. Pro trenéra Jindřicha Trpišovského i celý tým tak úplně první v prestižní soutěži. Věří v něj i záložník Michal Sadílek, vnímá ale sílu Lens, který nedávno porazil i Paris Saint-Germain.
4: Nenadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League, takže čeká nás hodně nepříjemný soupeř a my musíme podat velmi, velmi dobrý výkon, aby jsme uhráli dobrý výsledek pro nás.
3: Slavia je jako český šampion v Lize mistrů po druhé za sebou. Loni ale Pražané vstupovali mezi evropskou elitu s o dost zkušenějším kádrem. Pokračuje Sadílek.
4: Ty základní atributy jsou stejné, nebo by měly zůstat stejné a samozřejmě, že nějaká obměna kádru byla, jsou tady jiní hráči na jednotlivých pozicích, ale musíme se opřít hlavně o ty věci, které jsou nám vlastní.
2: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný. Takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti Lonsku posunuli.
3: Jestli se svěřencům kouče Trpišovského podaří v Lize mistrů konečně zvítězit, se dozvíte z našeho přímého přenosu. Zápas Slavia Lens začne v 21 hodin. Z Edenu Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: Krásné ráno vám přejeme v 8 hodin 18 minut. Budeme se bavit o volejbale, protože už zítra česká reprezentace začne svou pouť mistrovstvím Evropy.
1: Čeští volejbalisté nastoupí v tom úvodním utkání proti Řekům, ale šampionát začal už včera, když vicemistři světa Bulhaři porazili jednoznačně severní Makedonce 3-0.
0: Češi budou hrát i na závěr skupiny s mistry světa z Itálie, a to v italské Modeně. Oni jsou čtvrtý tým loňského mistrovství světa, takže určitá očekávání se k ním taky vážou. My si můžeme více o mistrovství Evropy teď povědět s bývalým reprezentantem Janem Štokrem. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Abychom připomněli posluchačům, i vy v kariéře máte velkou vazbu k Itálii, kde se teď bude hrát ta skupina, tedy Čechů na mistrovství Evropy, dva tituly v lize mistrů v Trentinu. Nicméně v místě, kde budou hrát Češi teď v Modeně, tam jste taky strávil nějaké to období, vidíte?
2: Strávil jsem tam svoji první sezónu pod trenérem Velaskem, takže já mám na Modenu takový speciální vzpomínky, i když jakoby pro mě to není úplně ta topovka, protože ten rok, co jsem tam strávil, tak byl můj první a taková sezona trošku divoká, ale co můžu říct k našim reprezentantům, oni tam budou mít perfektní podmínky, hala je tam krásná, každý, kdo v ní hrál, tak byl spokojený, není tam žádný problém s orientací, takže možná teďka našim reprezentantům zase budu na chvilku závidět.
1: Už jsme slyšeli od českých hráčů, kteří jsou vlastně v poměrně podobné sestavě, jako byla loni na mistrovství světa na Filipínách, kde došla k senzačnímu čtvrtému místu, že jsou takový pokorní před tím samotným turnajem. Navzdory tomu, že jsou čtvrtí na světě aktuálně, jaké podle vás tedy můžou mít ambice?
2: No, musí mít ty nejvyšší očekávání, hlavně teďka, co se týče té skupiny. Myslím si, když se podívám i na ostatní tři skupiny, tak ta naše, když vezmu, dá se říct, papírové favority, což jsou Italové a Slovenci, tak hned za nima už jsou prakticky, už za nima je český tým, takže oni musí brát v potazy už nějakou roli favorita, musí převzít, protože po loňském čtvrtém místě na mistrovství světa si na sebe, jak se říká, upletli bič a budou očekávání jak vlastně od fanoušků, tak vlastně oni od sebe taky nemůžou očekávat nic menšího.
1: A mají na to?
2: Já si myslím, že jo, ten tým je postavený prakticky stejně. Tam se vyměnili, nebo ta změna je vlastně, že se bude hledat k Lukáši Vašinovi další smečář, což může být talentovaný mladý Matěj Pastrňák anebo Jirka Benda. A možná Adam Zajíček jako zkušený blokář možná bude vyměněn za mladšího zase mistra Evropy Štěpána Svobodu z Liberce, který měl výborné mistrovství Evropy juniorů, stejně jako Tonda Klimeš, takže myslím si, že tato mladá dvojce blokařů nám ještě může ukázat svoje kvality a oni určitě budou hrát zase o své lepší angažmá nebo o nějaký ten respekt na mezinárodní scéně.
0: Jan Štokr s námi ve vysílání, bývalý dlouholetý reprezentant, muž s velkými zkušenostmi z Itálie, kde aktuálně česká reprezentace mužů se chystá na vstup do mistrovství Evropy. Češi na rozdíl od svých vlastně ženských protižků nehrají tu elitní ligu národů, hráli teď zase zlatou evropskou ligu a pouze ta jedna pětisetová prohra s Dány jim možná vzala účast ve Final Four a tím pádem možná boj o tu elitní skupinu. Nicméně to bylo úvodní tedy léto a pak, když se posunuli přípravou před mistrovstvím Evropy, tak prohráli z Bulhary a dvakrát z Belgičany a podle trenéra Nováka chybí určitá konzistence výkonu během toho jednoho zápasu. Je to věc daná přípravou, anebo je to, myslíte, pak problém, který se může přenést i do toho soutěžního dění?
2: No, může to být i podle mě nějakým nastavením hráčů, jak oni tomu přistupujou. Tohle to asi je taky těžký pro trenéra Jirku Nováka, aby opravdu furt potřeboval i v těchto přípravných zápasech motivovat své svěřence. Na druhou stranu musím říct, že oni vlastně tu loňskou sezónu před mistrovstvím světa v těch přípravných zápasech taky jakoby podle mě nepředváděli úplně nějaké oslňové výkony. Byly tam taky nějaké prohry, nějaké problémy a potom to vygradovalo na mistrovství světa, kde třeba jeden zápas proti Srbsku vlastně změnil veškerý uvažování těch hráčů a najednou si začali věřit a ta hra se kompletně změnila, takže já si myslím, že oni budou čeští hráči možná trošku spoléhat i tady na to, že bude důležitý první zápas s Řeckem a když si to rozehrajou stejně jako naše holky v Brně, tak potom budou předvádět zase ty výkony, které jsme viděli v loňské sezóně.
1: Zmínili jsme systém, jakým se hraje skupiny 4 po 6 týmech, 4 z té skupiny jdou dál, takže dva nejhorší celky končí, ale když to jednoduchou matematikou spočítáme 4 skupiny po 6, 24 týmů, z těch velkých zemí, když odmyslíme trpaslíky v Evropě geografické, tak je tam vlastně téměř každý. Jak se vám líbí, kolik týmů vlastně jde na to mistrovství Evropy, když se vlastně podíváme na dobu, kdy vy jste byl ve své elitní formě, tak tam vlastně bylo 16 týmů na evropském šampionátu.
2: No, dřív bylo těžký se vůbec teda někam probojovat. Museli se hrát.
0: Tak Janu Štokrovi to teď zrovna vypadlo, možná se ještě vrátí do vysílání a snad nám poví, jak to bylo dříve, ale ono to možná, Martine, je podobné jak ve fotbale, veď, když...
1: No právě na to jsem chtěl narazit, no, protože vlastně teď už je to takové v úzovkách za účast, že účast je relativně jednoduchá, byť u fotbalového šampionátu, že jo, tam je to hlavní rozšíření o země, které jsou třeba z Afriky, ale v Evropě ta konkurence je poměrně velká. No k tomu jsme se právě s Janem Štokrem chtěli dostat.
0: Tak slyšíme se? Martine, neslyšíme se. Tak Jan Štokr byl s námi většinu rozhovoru, teď už to nejde, tak moc děkujeme takhle na dálku, ještě mu pochopitelně dáme vidět, ale věřím, že pro vás posluchače jsme přinesli informace den před startem české repre na mistrovství Evropy volejbalistů.
1: První utkání Česko-Řecko zítra od 16 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport.

zpěvák na ten zerát. Do naší rodní party není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí? Ať je velkej tak akorát, ať je vtipnej a hraje karty, za to zpívat vůbec umět nemusí. Garantujeme itinerář, plnej koncertu za honorář, taky svěží stravu stanic čerpací. Nabízíme i ubytování v

0: Mistrovství Evropy volejbalistů. To je 24 týmů a 76 zápasů ve čtyřech zemích. Velké hvězdy evropského volejbalu. Česká reprezentace v základní skupině v italské Modeně obhajuje senzační čtvrtou pozici z posledního mistrovství světa.
1: Sledovalo se to krásně, lidé fandili. Bylo to dobrý, kluci bojovali, celý národ, hlavně ten volejbalový se spojil. By to chtělo na vás další nějakou úspěšnou mladou generací. Určitě na tomhle tom úspěchu dál stavět.
0: Zápasy českého týmu proti Řecku, Švédsku, Slovensku, Itálii a Slovinsku nabídneme v přímých přenosech z Itálie s reportérem Kamilem Jášou už od 11. září. Poslouchej Evropský volejbal na Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál 8:30. Se zprávami je tu Jana Utendorská.
3: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře. Při útoku ruských dronů v ukrajinské Sumské oblasti zemřelo nejméně 5 lidí. Minimálně 24 dalších je zraněných. Na síti Telegram to oznámili ukrajinské úřady. Naopak Rusko informovalo o úderu ukrajinských dronů v dagestánském městě Machačkala. Bezpilotní letouny údajně mířily na tamní přístav. Po dobu dronů vypukl na několika místech požár. Nejrychlejší dobíjecí stanici pro elektromobily v Česku odpoledne spustí v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Nové místo bude zároveň sloužit řidičům nákladních vozů a kamionů. Nabíječka v Dolním Dvořišti bude teprve třetím podobným veřejným místem určeným pro těžkou dopravu. A zastupitelé hlavního města se sejdou na prvním jednání po letních prázdninách. Hlasovat budou mimo jiné o směně pozemku v místě budoucí stanice linky metra D nádraží Krč. Zastupitelé projednají taky novelu vyhlášky, která omezuje používání pyrotechniky, a zabývat se budou i několika peticemi, mimo jiné o úpravě semaforů v Trojské ulici v Praze 7.
0: Sport.
3: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí ve funkci. O své rezignaci informoval výkonný výbor svazu. Od začátku prosince Kotrbu nahradí někdejší dlouholetý kapitán ženské tenisové reprezentace Petr Pála, který je současným místopředsedou svazu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Divišov a zdržení před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor, za sjezdem na Divišov na 46. kilometru se vybočuje, protože tam překáží
5: kamion ve stoupacím pruhu.
4: A hned v zápětí vzniká kolona ze 47. do omezení na 49. kilometru, je to do 10 minut. Potom na D1 před Brnem z Prahy za Domašovem pozor na kolonu kamionů ze 170. kilometru od exitu 178, potom různě pomalu jedou i osobní auta v levém pruhu, kde dvojce až 40 minut. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Kutnou horu počítejte s kolonou ze 60. kilometru k dnešním pracím na 56. sjezdu na Zruči zdržení 20 minut. A na příjezdech do Prahy kolony na plzeňské D5 z kopce za Loděnicí ze 7. kilometru až na Pražský okruh, který je ucpaný od Karlovarské k Ořechu, na Mělnické D9 od předboje kolona k nehodě před kruhovým objezdem před Líbeznicemi a v metropoli největší potíž stále po nehodě v Blance směr Troja za výjezdem na Dejvice, výrazná regulace vjezdů do tunelů, popojíždí se v Patočkově od Kláštera minimálně půl hodiny k Pyramidě, před Mrazovkou se nejvíc v koloně, navíc v koloně před Barandovským mostem srazilo auto s motorkou a tak se popojíždí přes půl hodiny z Lahovického mostu i z jižní spojky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Za studenou frontou se u nás citelně ochladilo, teploty se ale z nadprůměrných dostaly do dlouhodobého normálu. Dnes i zítra se budou pohybovat mezi 16 a 21 stupni. Zítra bude chladněji na severovýchodě a východě našeho území, tam naměříte jen od 13 do 16 stupňů. Dnešní den bude téměř bez deště, ojedinělé slabé dešťové přehánky se mohou vyskytnout jen na horách. Zítra pak bude pršet víc, a to hlavně ve východní polovině našeho území. O víkendu už nás pak ale čeká cirka příjemné, dalo by se říct opět letní počasí. Objeví se slunce a odpolední teploty vystoupají téměř k 25 stupňům. V příštím týdnu se k nám ale vrátí deštivé počasí. Teploty budou stále spíše nadprůměrné. V noci a po ránu kolem 13 stupňů, přes den pak kolem 20. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 38 minut, přejeme vám krásné ráno, svátek slaví dnes Irma, tak taky všechno nejlepší. A když jsem říkal to ženské křestní jméno, tak Martin Charvá tady má informace o basketbalistkách.
1: Přesně tak, Češky už skončily, už jsou doma. Za to další dva týmy, které měly Češky ve skupině, tak se snažili dostat z osmifinále do čtvrtfinále světového šampionátu v Německu. Číňankám se to povedlo, protože hráčky Puerto Rica porazili o 3 body, 75-72, a Číňanky budou hrát proti Francouzkám ve čtvrtfinále. Naopak Italky po těsné porážce končí, podlehly Austrálkám o 2 body, 80-82, a Austrálky ve čtvrtfinále nastoupí proti Španělkám. Takže už je to kompletní, už je jisté z předchozích dnů, že Američanky, další české přemožitelkyně, budou hrát ve čtvrtfinále proti Maďarkám a Belgičanky nastoupí proti Němkám.
0: Tak já vytáhnu teď zase fotbalové téma jenom krátce, ale protože je taky určité výročí, před 8 lety, 10. září 2018, bylo krátce po mistrovství světa ve fotbale, to se konalo v Rusku, no a zrovna ta země, která teď vinou toho, že rozpoutala válku na Ukrajině, nesportuje a nezúčastňuje se těch většiny sportovních událostí, tak pozvala českou fotbalovou repre na přátelák. Češi tam jeli a 10. září tehdy utrpěli historický debakl 1-5, no a vlastně v noci poté byl odvolaný Karel Jarolím, tehdejší reprezentační trenér. Bylo to v Rostově na Donu. Já si to pamatuju, protože jsem byl tehdy jako reportér České televize a musím říct, že to byl teda neskutečný zážitek v tom, jak si člověk uvědomil, že ten kotel fanoušku dokáže opravdu vcucnout soupeře. Protože tam Češi neměli šanci a bylo to pro ně teda strašně kruté. No. A konec Karla Jarolíma před 8 lety pro ně asi taky, ale myslím, co jsem ho viděl v poslední době, to asi už zapomněla.
1: Viděl to?
0: Jo, někdy, no není to tak dávno, co jsme se potkali a byl úplně v pohodě, takže myslím, že tyhle konce už jsou za ním.
1: Tak po 8 letech, ano. Myslím si, že kde koho to přebolí.
0: Ano, tak to byla taková vzpomínka, když jsme tady mluvili i o basketbalovém mistrovství světa. By ten oslý můstek nebyl úplně pevný, Martin, nechápu to, omlouvám se.

0: 8 hodin 43 minut v rytmu rock'n'rollu jsme dojeli k dalšímu tématu, které je tenisové a které nás, věřím, velmi těší.
1: Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou si po druhé za sebou zahrají ve finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0 a 7-6.
0: Pro světovou jedničku v deblu Kateřinu Siňakovou to bude jubilejní 15. grandslamové finále.
1: A může v něm přidat 12. trofej. Po zápase mluvil s

0: že vlastně tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále, ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
1: Zápas proti velmi složitým soupeřkám ve složitých podmínkách, tam kdyby člověk vyhodil papírovou dolarovku, tak odletí možná na Manhattan a vy tam vystřelíte 6-0 v první set. Co jste si říkali v tu chvíli?
0: Myslím si, že jsme předvedli skvělý tenis a samozřejmě nikdy to není jednoduchý po takovém setu udržet to tempo, protože je dost jasný, že prostě ty soupeřky se zvednou. Myslím si, že nám to prostě sedlo, že my jsme hráli skvěle a oni nic moc a pak samozřejmě udržet ty ambice, že to takhle bude pokračovat, je téměř nereálný, takže snažíte se na to nemyslet, hrát prostě ten svůj tenis a prostě bylo vidět, že najednou se to otočilo, byl boj, ale zvládli jsme to za mě dobře.
1: Já mám základní otázku, co je cennější z pohledu tenisového hráče? Vyhrát takhle přesvědčivě set a silné soupeřky víceméně zašlapat do země nebo otočit ve druhém z breaku dole a nakonec to umlátit v tiebreaku?
0: Tak já bych řekla ten druhý set, protože určitě, když to člověku jde prostě a v uvozovkách může zahrát cokoliv a spadne mu tam, tak vlastně necítí ty nervy, necítí nic a hraje se mu skvěle a málo kdy prostě se vám sejde, že to takhle máte nebo to držíte celý zápas, celý turnaj, prostě většinou tam ty nervy jsou, je to nahoru dolů a určitě prostě ty zápasy nebo ty sety, kdy vám to nejde úplně nejlíp nebo prostě jste dole a dokážete to otočit, vybojovat, tak za mě to jsou i ty míče nebo ty momenty, kdy vás posunujou nahoru a takže za mě to bylo super, že jsme to takhle otočili.
1: Taylor tady mluvila krásně o US Open, o svých vzpomínkách na ten turnaj, o tom, jak to prožívá i třeba její syn a tak dále. Jak se to poslouchá? Jako není to mírně, jakože už stačí už dost tlaku na mě?
0: Ne, já to vůbec tak nevnímám. Je to krásný. Samozřejmě já takovou srdcovku k US Open nemám. Nebudu říkat, že jo. Za mě je to prostě další Grand Slam, kde bych chtěla zahrát prostě super výsledek a soustředím se na to. Pro mě je určitě bonus, že mám Američanku na své straně, že to publikum je na naší straně a je to slyšet, jak říkala prostě 2 dny zpátky, ten Armstrong byl narvaný, atmosféra byla neuvěřitelná. Samozřejmě moc ráda poslouchám, když o mě hezky mluví, že prostě jsme se našli, že ten náš vztah se vyvíjí i mimo kurt, že jsme se takhle poznali. Vlastně známe se už strašně dlouho, vlastně od junioru jsme stejný ročník, ale nikdy jsme takhle blízko nebyli, takže já jsem moc ráda, že můžu říct, že vlastně mám takhle nějakou parťačku na tom tur.
1: Děkuju moc za rozhovor a přeju, ať se vám to povede v pátek.
0: Děkuju, super, děkuju.
2: Takhle mluvil náš reportér na US Open, omlouvám se, v New Yorku, David Prouza s Kateřinou Siňakovou, kterou zítra čeká po boku Taylor Townsendové finále US Open proti dvojici Montgomeryová-Krugerová. Bude to zhruba po 18. hodině českého času, takže se máte na co těšit. David Prouza bude opět připravený v našem vysílání.

0: 8 hodin 50 minut zdravíme všechny posluchače Radiožurnálu Sport a zvlášť ty, kteří chtějí něco vyhrát.
1: A zvlášť ty, kteří mají rádi cyklistiku, protože to, co vám v dnešní soutěži nabízíme, je voucher na jednodenní trail park na Klínovec. Platnost je do 1. listopadu, což v poměrně hezkém podzimu za ten měsíc a půl určitě zvládnete využít. A pozor, ty vouchery jsou celkem dva. A když vyhrajete v naší soutěži, tak vám k tomu ještě dáme batoh Radiožurnálu Sport.
0: Stačí uhodnout, kdo mluví?
1: To ne. Ne? No ne, pozor, pozor, pozor. To by bylo moc jednoduché.
0: Dobře.
1: Otázkou je, tou soutěžní, o jakém klubu ten člověk v ukázce mluví?
2: První dobu, když jsem přišel, tak jsme hráli jako skoro o sestup, jo. My jsme potom vyměnili po polovině sezóny trenéra, přišel Roger Lemaire, který potom dělal asistenta Aimé Jacquetovi, když vyhráli mistra světa v 98. A ten Roger Lemaire trénoval půl roku a vlastně vzal si sebou asistenta, který celou kariéru trénoval v Racing Club de Lens a ještě tam i jako hrál, ten se jmenoval Daniel Leclerc. A s tím trenérem jsme příští rok potom udělali titul.
1: Hmm. Číslo do studia 221 552 222. To, co jsi zmiňoval, jiné, to může být taková jako předotázka, řekněme, jestli. Ale není to ta soutěžní, protože pokud někdo poslouchal, tak se ke správné odpovědi dostane velmi jednoduše.
0: Mně tady blikají čísla, která se dovolala jak někde na diskotéce, tak pojďme asi na to. Dobrý den, první soutěžící je kdo?
3: Dobrý den, Adam.
1: Hezký den, Adame. Tak můžeme zkusit tu nesoutěžní otázku. Kdo mluvil v ukázce?
3: Vladimír Šmicer.
1: Tak to víte jednoduše. A o kterém tom klubu mluvil?
3: Lens, francouzský klub z francouzské ligy.
0: Výborně, moc vám gratulujeme. Je to Racing, jak říkáme, Lens, ne?
1: Racing Lens,
0: jo. No. Ale řekl jste to správně, no. Moc gratulujeme. A víte, proč jsme dávali takovouhle otázku?
3: Protože dneska budou hrát Ligu mistrů Slavia proti tomu klubu.
0: Výborně.
1: Víte to skvěle. Fandíte Slavy?
3: No tak, jak hrajou pohárové utkání, tak i fandím.
1: A jinak fandíte komu?
3: Jak hrajou pohárové utkání v Evropě, tak jim fandím.
0: Jasně, a komu no fandíte, pokud fandíte někomu normálně, třeba v lize?
3: Tak Baník Ostrava.
1: Aha, dobře. No pokud jste z Ostravy, tak to budete mít na Klínovec poměrně daleko.
0: Já myslím, že se tam dostanete, ne?
3: Ne, teda možná kamarádovi, co bydlí v Praze.
0: Výborně,
1: vidíte. Výborně. Ale tak kdybyste třeba náhodou měl jako jednu z možných cest to, že byste se chtěl vydat na první utkání hokejové extraligy, kde pravda nehraje tam Ostrava, hraje tam Třinec v Karlových Varech, tak byste vlastně to mohl teoreticky příští úterý využít. Ale to samozřejmě vám nepodsouvám. Nevím, komu fandíte v hokeji.
3: A v hokeji zase fandím Oceláři Třinec.
1: No tak vidíte, tak to můžete jít do Varu na první utkání příští úterý.
0: Ano, tak náhodou, kdybyste nevěděl, jak naložit se svým volným časem, tak zavolejte Martinu Charvátovi, on vám to naplánuje. Gratulujeme, mějte se krásně.
3: Já mějte hezké víkend, naschle.

0: Radiožurnál 9 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendvarskou.
1: Ceny dálničních známek se možná nebudou pravidelně měnit, posoudí to poslanci. Český rozhlas otestuje nový systém varování a mimořádného hlášení. Tenisky Siňaková s Tausendovou postoupily do finále grandslamového US Open. Kolona kvůli omezení je na dálnici D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Kutnou horu. A bude převážně oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci by dnes měli ve druhém čtení projednat konec každoročního zdražování dálničních známek. Vládní koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce vyšla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický, řekl to třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
3: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
1: Podle předsedy SPD Tomia Okamury vláda navyšováním cen dálničních známek plní jeden ze svých slibů. Český rozhlas a České radiokomunikace ve 13 hodin 40 minut otestují systém varování obyvatel. Česko se tím zařadí mezi první země, které tuto technologii zkoušejí. Systém by v budoucnu mohl posluchače rychle upozornit třeba na povodeň, požár nebo jinou závažnou mimořádnou událost. Testovat budou klasické i digitální vysílání. Co se na některých rádiích objeví, popisuje Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
4: Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví nějaké slovo alarm nebo alert. Ten přijímač může zároveň i blikat, ten displej bude zhasínat a rozsvěcet se a může to být na začátku doprovozeno nějakým varovným zvukem, nějakým zapískáním nebo zacvrdlikáním nebo upozorněním, že se něco děje.
1: Po nočních ruských útocích je na Ukrajině nejméně 9 mrtvých a více než 40 zraněných. Ruská armáda udeřila na východní sumskou oblast a Mykolájev na jihu země. Naopak v ruské Voroněžské oblasti zemřela jedna žena a dva lidé jsou zranění po dopadu trosek bezpilotních letounů. Moskva informovala taky o ukrajinském úderu v dagestánském Machačkale. V ruském nejjižnějším regionu úřady na několika místech hasily požár. Letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen podle něj byl taky nejteplejším měsícem v historii. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia. Provázely ho i rekordní sucha. Extrémně nízký průtok tak byl třeba na Dunaji, Rýnu, Labi nebo Séně. Pražská Petřínská lanovka sveze první cestující po rekonstrukci v úterý 22. září. Nové vozy s kapacitou 100 lidí vyjedou ze stanic Újezd a Petřín v 7 hodin ráno. Lanovka bude v provozu denně do 22 hodin a 15 minut. Jednotlivé spoje budou jezdit v 10-minutových intervalech. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka nabídnou prosklené kabiny cestujícím lepší výhled na Prahu.
5: Provoz Petřínské lanovky se vrací téměř přesně po 2 letech. Poslední den provozu předchozí, třetí generace lanovky, byl 13. září 2024.
6: Sport. Fotbalová Slavia rozehraje Ligu mistrů večerním zápasem s Racingem Lens. Přímý přenos nabídneme na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu od 21 hodin. Pražané čekají na vítězství v elitní evropské soutěži skoro 19 let. Tenistka Kateřina Siňaková je po čtvrté v kariéře ve finále deblu na US Open. S domácí spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili belgicko-ruský pár Mertensová-Schneiderová 2-0 na sety. Zatímco ten první získali komfortně 6-0, ve druhém proměnili matchball až v tiebreaku. Siňakovou průběh druhé sady nepřekvapil.
7: Nikdy to není jednoduchý po takovém setu udržet to tempo, protože je dost jasný, že prostě ty soupeřky se zvednou. Myslím si, že nám to prostě sedlo, že my jsme hráli skvěle a oni nic moc a pak samozřejmě udržet ty ambice, že to takhle bude pokračovat je téměř nereálný, takže prostě bylo vidět, že najednou se to otočilo, byl boj, ale zvládli jsme to za mě dobře.
6: Seňáková s Townsendovou zabojují o titul na US Open v pátek večer, a to v utkání s domácí dvojicí Montgomeryová-Krugerová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 nehoda před Rohlenkou a kolony taky před Brnem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za Rousínovem počítejte s kolonou z 212. kilometru po pojíždí 20 minut před Rohlenku na 208. po srážce dvou aut zabraný levý pruh. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Zruč se tvoří kolona z 61. kilometru, protože u sjezdu na 56. je omezení zdržení 20 minut. Na D1 z Prahy na Brno za Divišovem očekávejte kolonu ze 46. kilometru do zúžení na 49. u sjezdu na Vlašim, to zabere čtvrt hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se kamiony řadí poprvé už za Velkou Bíteší v pravém pruhu na kilometru 162. Fronta je místy roztržená, osobní auta většinu času brzdí až u exitu 178 Rosice, jedou různě pomalu k D2 40 minut. Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc před omezením u Koclířova popojíždí kolona od Opatovce zhruba půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 pozor hned za nájezdem z Karlovarské na 26. kilometru v pravém pruhu stojí po nehodě kamion a osobní auto, hned potom se tvoří kolona až dál k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převážně oblačno až polojasno, teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
9: Krásný den, milí posluchači, čtvrtek 10. září, jsme tu dál s Martinem Charvátem a vstupujeme do naší závěrečné hodinky.
10: Krásné dnes, hodně fotbalové dopoledne a možná i fotbalový večer bude.
9: No, fotbalový večer záleží, jak to budete mít třeba doma naplánované. Každopádně Liga mistrů má tento týden exkluzivní vlastně právo 3 večerů, protože jinak to bude pak spojené s dalšími těmi evropskými soutěžemi. Kdybychom se krátce podívali do včerejšího večera, Slovan Bratislava pod Jajou Turem si zažil zase, jaké to je hrát v milionářské soutěži a na půdě obhajců titulu, kterým se teda doma v lize nedaří, ale v lize mistrů to Paris Saint-Germain ukázalo, že umí.
10: V prvním setu Slovan uhrál pouze jeden gem, ale Paris Saint-Germain zjevně potřebovalo na někom ukázat, že mu to zkrátka jde. Vlastně něco podobného jako fotbalová Sparta také na Žižkově v českém poháru se ukázala a to měření, ten příměr, mě by to docela sedělo, no.
9: Barca taky hrála s Feyenoordem, teda nedohraný první set, tam skrečovali hosté za stavu 1-5 a nakonec, teď si děláme legraci, abyste to dobrali vážně, prostě vyhrála Barca 5-1, Paris Saint-Germain 6-1, ale trošku to připomíná bohužel pro ty poražené tenisové sety.
10: Sporting Lisabon vyhrál nad Galatasarayem 3-1, Stuttgart nad Vikingem Stavanger také 3-1, další zápasy už byly těsné, Liverpool Atletico Madrid 2-1 pro anglický tým a anglický tým vyhrál také v Neapoli, byl to Arsenal 1-0.
9: Tak a co se bude dít mezi českým a francouzským týmem dnes večer, to probereme už za chviličku s Pavlem Horvátem, poslouchejte, bavte se, ať se vám dobře žije.
10: Hezký den.
2: Radiožurnál Sport.
11: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: 9.12 a posloucháte Radio Žurnál Sport i s Pavlem Horvátem, kterého vítáme ve studiu. Krásný den, Pavle.
1: Dobrý den.
2: Český šampion fotbalisté Slávie přivítá v Edenu francouzské Lens. To je utkání Ligy mistrů. Jindřich Trpišovský označil francouzský tým za těžkého soupeře ze čtvrtého koše a vyzdvihl především jeho rychlost a dynamiku. V čem může Slávii působit Lens největší problémy podle tebe?
1: No, tak vlastně jsi to řek. Já si myslím, že všechny týmy francouzské ligy tímhletím jsou hodně specifický a vynikají. Samozřejmě pro nás to úplně není známý mužstvo. Určitě asi všichni fanoušci znají Paris Saint-Germain, který dvakrát vyhrál Ligu mistrů a vzhledem k tomu, že v té francouzské lize jsou ty zápasy velmi vyrovnaný a Lens dokonce v téhle sezóně už Paříž porazilo, tak asi Slávy opravdu nečeká nic jednoduchého, ale je to Liga mistrů, takže s tím asi nikdo počítat nemohl.
0: Je pravda, že když ještě v minulé sezóně udělali velký úspěch pod trenérem Pierrem Sagem, tak se mluvilo o tom, že se soustředí na rychlou hru po zisku míče. A když jsem teď viděl i v Premier League, jak hraje Crystal Palace, který právě vede nově Pierre Sage, tak takhle se prezentovali. Málo držení balonu, ale když ho získají, tak hned nahoru. Tohle může být pro Slavii docela velká hrozba, ne? A ještě kvalitně třeba provedení.
1: To je hrozba pro každý mužstvo. Já si myslím, že Jindra Trpišovský a realizační tým dobře budou vědět, kde je síla francouzského soupeře a možná, že se dočkáme podobné taktiky třeba jako na Spartě, aby to bylo naopak.
2: Za Lens nastupuje i bývalý slávista Abdallah Sima, který prostředí v Edenu i způsob hry Jindřicha Trpišovského vlastně dobře zná. Může být právě ta jeho znalost Slávie pro francouzský tým nějakou výhodou podle tebe?
1: Může to být malinká berlička, ale myslím si, že trenér se určitě zeptá na to jak to Sima vnímal ve Slávii, ale přece jenom už je to nějaká doba, kdy tady byl a já si myslím, že to bude opravdu minimální taková role.
0: Jenom pro posluchače, pro představu, mluvili jsme tady v 9.05 nebo 0.06 o tom, že Paris Saint-Germain porazil 6-1 Slovan Bratislava, tak Racing Lens po 13 letech připravil před nějakými 2-3 týdny Paris Saint-Germain o superpohár, protože jinak Paris Saint-Germain dominuje, tak je to tým, který dokázal nedávno porazit byť ve francouzských podmínkách Paris Saint-Germain.
1: Je to tak, já bych jenom chtěl doplnit, že Pařížani úplně nezačali dobře tu ligovou sezónu a hodně se trápili včera, teprve se chytli na Slovanu. Já jsem na ten zápas koukal a samozřejmě to byl velký fofr a pro Slovan velká škola. Myslím si, že ten zápas mohl dopadnout daleko hůř výsledkově, ale to nemění nic na tom, že Lens je porazilo, ale úplně bych z toho nedělal jako ten závěr, každý zápas je jiný a věřím tomu, že Slávie najde způsob na to, jak francouzský tým potrápit.
0: Je pravda, že o té výhry nad Paris Saint-Germain super poháru francouzském vyhráli pouze nad Auxerre a pak prohráli se Strasbourgem i s Lorientem, takže po třech kolech mají pouze 3 body. Takže Dino Topmela, jak se jmenuje trenér Racingu Lens, tak má možná starosti. Třeba mu je dneska slávisti prohloubí.
2: Snad jo. Co se týče Slávie, tradičním tématem je Tomáš Chorý. Myslíš si, že bude v základní sestavě Slávie? Protože ona v Slávie už ukázala například na Spartě při derby, že dokáže hrát velmi dobře i bez něj.
1: No, je to varianta. Teď už samozřejmě je to varianta vzhledem k tomu, jak Slávy to derby vyšlo, tak 100% se o tom dá přemýšlet a já myslím, že to bude jedna z myšlenek. Samozřejmě Tomáš Chorý dokáže nastoupit i z lavičky, stejně tak jako Mojmír Chytil třeba. Prostě jsou to kluci, který jsou tomu mužstvu schopný pomoct od začátku, ale jako střídající hráči. Necháme se překvapit. Já možná malinko čekám i podle toho, jak soupeře charakterizujeme, tak čekám, že by to mohlo být podobný jako na Spartě.
0: My dneska budeme, Pavle, za hodinu zhruba v 10 připomínat i ten minulý rok, kdy si komentoval první duel v Edenu Slávie proti Bude Glimt a jsou tam ty komentáře společně s Mirko Vasičem 2 gólům Bodžiho, kdy jste se vlastně i smáli takovou tu jako určitou nevěřícností, co se povedlo tomu neznámému hráči tehdy. Ale asi si vzpomeneš, že přece jenom 2-2 ten výsledek byl zklamáním, když to porovnáš s dneškem zase očekávání vítězství doma.
1: Já ho očekávám, to vítězství. Já si myslím, že i vzhledem k tomu, jak, jak Lens působí ve francouzské lize, že by tam mohlo být nějaký jako podcenění. Prostě my nejsme Češi, český mužstva nejsou úplně jako respektovaný v té Evropě a byť na tiskovkách to zazní, že soupeře jako respektujeme a to, tak si myslím, že některý ty hráči jsou schopní Slávy podcenit a já věřím tomu, že Slávě tohle dneska využije a že to vítězství si připíšou.
2: Myslíš si, že pro Slávy je to vlastně ten tým, proti kterému cítí, že by to mělo jít, tak když se podíváme na ten los, on tam není lehký soupeř, evidentně, a navíc takové situaci, že by si člověk řekl, že to je ještě třeba doma, že by měla Slávia lehké soupeře, tak to nemá vůbec. Když jede ven, tak jede třeba i do Azerbajdžánu, takže tohle je vlastně v úzovkách jedna z těch nejhratelnějších situací.
1: No, je to tak, já si myslím, že stejně tak to bylo minulý ročník, že prostě máš tam Arsenal, máš tam Bayern a další přesně ještě s tím losem, který jsi zmínil. Já si myslím, že všichni slávisti budou cítit, že dneska by to mohlo klapnout, samozřejmě těch zápasů, pak ještě je 7, ale budou určitě z mýho pohledu obtížnější. Já dneska cítím takovou tu euforii zase z celého toho slavistického národa, že dneska to prostě vyjde a fakt jsem přesvědčený, že se na ně dobře připravějí a že prostě budou potom vítězství minimálně sahat.
0: Tak uvidíme, jak to dneska dopadne. Slavia proti Racingu Lens v Lize mistrů v 21 hodin výkop a to i na stanici Radiožurnál Sport i s Pavlem Horvátem.
1: Já přijdu.
0: Ty přijdeš, výborně. Tak se můžete těšit, posluchači, že to bude zase pěkně osvěžené Pavlovým hlasem. No v desíce s Martinem Dostálem, s Pavlem zhruba za 50 minutek.
1: To přijdu taky.
0: Naslyšenou.

0: 9 hodin 22 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme opravdu krásné ráno všem, které zajímá třeba i lední hokej.
1: Přesně tak, jenomže my se budeme věnovat na Radiožurnálu Sport.
0: Čemu? Jo, plavání, pardon. Tak teď jsem v tom trošku zaplaval, já jsem myslel, že jdeme na zmrzlou vodu a my jdeme do tekoucí vody v bazénu.
1: My jdeme za paraplavcem Davidem Kratochvílem, který zatím na probíhajícím mistrovství Evropy v Turecku 100% potvrzuje roli jedné z největších českých medailových nadějí, je ne?
0: No, já jsem koukal vlastně na instagramový účet českého plavání a tam píšou absolutní dominance David Kratochvíl 400 metrů volným způsobem.
1: Přesně tak, 18-letý reprezentant při druhém vítězství zaostal jen těsně za světovým rekordem. David Kratochvíl přijel do Turecka jako paralympijský vítěz i aktuální mistr světa a formu potvrdil hned při prvním startu na 50 volným způsobem. Musel nejprve absolvovat rozplavbu, vyhrál je a ve finále ještě zrychlil časem 25,54 sekundy. Porazil svého dlouholetého nizozemského rivala Dožiera Dorsmana přesně o 0,7 sekundy. Jenom připomínám, že mezi českými plavci tak 25,54 sekundy není vůbec špatné, když si uvědomíme, že světový rekord na 50 Kraul je těsně nad 20 sekund a on má 25,54 sekund. Jasně, je to prostě o výkonnosti, ale když si vezmeš, že zrak je vždy velkým handicapem, tak je to přece fantastický čas, to, co David Kratochvíl plave.
0: Ano, David Kratochvíl potvrzuje, že je opravdu fenomenálním českým reprezentantem. On už se předvedl vlastně i v rámci toho šampionátu, o kterém mluvíme, na stovce motýlek.
1: Přesně tak, tam už nebojoval ani tak se soupeři, jako spíš s časomírou. Po první 50 se vedl téměř o 3 sekundy a nakonec zvítězil v osobním rekordu minuta a 68 setin sekundy. A právě ten čas je mimořádně zajímavý. Od světového rekordu Ukrajince Danila Čufarova ho dělili pouhé 0,2 setiny sekundy. Čufarov přitom plaval ve stejném finále a na Kratochvíla ztratil téměř 3 sekundy.
0: 0,2 setiny od světového rekordu, to by mohl být člověk a konkrétně David Kratochvíl spokojený s výkonem, ne?
1: Především měl radost osobního maxima, které si zlepšil o 0,2 setiny, zároveň ale přiznal, že ho ty 0,2 setiny trochu mrzí. Sám to vystihl tím, že takový rozdíl může znamenat třeba jediný lepší kop. I tak ale platí jednoduchá bilance, 2 starty na letošní mistrovství Evropy a 2 tituly. Připomeňme, že Kratochvíl už má zlato z paralympijských her v Paříži a loni byl nejúspěšnějším členem české výpravy na mistrovství světa v Singapuru. Získal tam 7 medailí a z toho 4 zlaté.
0: Moc gratulujeme. A jsem zvědavý na další vývoj kariéry Davida Kratochvíla, kolik třeba dá těch paralympijských medailí. Víš teď z hlavy, kolik má těch zlat?
1: Nevím z hlavy.
0: Ale zatím není úspěšnější než náš kolega Jiří Ježek, viď? Teď má 6, myslím, paralympijských zlat.
1: No, zatím není. To. Ale na příštích olympijských hrách, bude-li takto pokračovat, tak z Los Angeles je možné, že si přiveze víc.
0: No, přejeme mu hodně štěstí, ať se daří. Rádi o tom pak mluvíme.
1: Snad se bude dařit i nadále na současném mistrovství Evropy v Turecku.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: konci léta bojují tenisté v New Yorku o poslední grandslamové tituly sezóny.
1: V Corona Parku nedaleko letiště LaGuardia na zřejmě nejrušnějším turnaji Velké čtyřky i s volně korzujícími a hlučnými fanoušky u kurtů.
2: Ty lidi tak jakoby fandějí tomu tenisu, takže to je takový jako na druhou stranu takový živý, je to taková prostě trošičku větší show z toho tenisu.
0: Tenisové US Open, to je ale také atraktivní noční show na největším grandslamovém stadionu Artura Ashe pro téměř 24 tisíc fanoušků, kde si zahrála i zatím poslední česká finalistka z New Yorku, Karolína Plíšková.
3: And now how about a hand for our finalist Karolína Plíšková?
4: No asi jsem si nějak dávala tak dohromady, že jsem teda ve finále Grand Slamu a porazila jsem obě sestry Williams na centru vlastně v New Yorku před jejich publikem.
0: Ohlasy tenistů na velké výhry i rekordní zápisy,
1: pohledy do zákulisí a také reportáže ze zápasů
0: uslyšíte od 30. srpna do 13. září
1: od Davida Prouzy přímo z New Yorku.
0: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Jana Utendorská.
6: Inflace v Česku zrychlila, v srpnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty. Zlevnily naopak potraviny. Například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Polská letiště v Lublinu a Řešově dnes ráno krátce přerušila letový provoz kvůli preventivním vojenským operacím. Na síti X to oznámila Polská agentura pro leteckou navigaci. Vojenské letectvo operacemi reagovalo na ruské vzdušné útoky na Ukrajinu. Provoz obě letiště obnovila po 8 hodině. Hasiči letos o prázdninách častěji vyjížděli k požárům v přírodě. Po celé republice jich likvidovali 1630, to je zhruba o 360 více než loni. Například na jižní Moravě se počet požárů porostu zdvojnásobil. A na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí. Většina z nich byli muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem.
0: Sport.
6: Fotbalisté Paris Saint-Germain zahájili obhajobu titulu v Lize mistrů. Vítězně Slovan Bratislava porazili 6-1. V dalších zápasech Neapol podlehla Arsenalu 0-1. Barcelona vyhrála nad Feyenoordem Rotterdam 5-1. Liverpool zdolal Atletico Madrid 2-1. Sporting Lisabon zvítězil nad Galatasarayem 3-1. A stejný výsledek vybojoval taky Stuttgart v utkání s Vikingem Stavanger.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 zdržení za sjezdem na Kutnou horu a taky před Brnem. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Kutnou horu čekejte kolonu z kilometru 61 do zúžení u sjezdu na Zruč na 56. Je to na půl hodiny. Na D1 opačně z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov vzniká kolona z kilometru 45,5 do omezení u sjezdu na Vlašim na 49. se popouští 20 minut. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se teď do kolony dojíždí za sjezdem na Rosice kolem 180. kilometru. V levém pruhu brzdí osobní auta hlavně za připojení od Kývalky na 183. pak jedou rychleji než kamiony, ale hustý provoz je až do Brna k D2. D1 před Brnem směrem z Vyškova už se tam rozjíždí jenom zbytek kolony, spíše hustý provoz od exitu 210 Holubice, protože před Rohlenkou na 208. nehodu dořešili volný pruh, levý pruh je volný. Na tahu 35 z Hradce Králové na Olomouc u Kocklířova kyvadlový provoz, kolona směrem na Hradecku z Zahřebčí zhruba na 20 minut, směrem opačně na Olomouc se popojíždí kolem půl hodiny už za Opatovcem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů, na horách bude kolem 13. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte naší stanici, tedy Radiožurnál Sport, ve čtvrtek 10. září 2026 a my už jsme říkali, že třeba narozeniny dneska slaví někteří sportovci. Já kdybych vybral ještě další, o kterých jsme nemluvili, tak 35. běžkyně na lyžích Kateřina Razímová, atletka Tereza Petržilková je o 2 roky mladší. Lukáš Hlava, kterého si možná pamatujete jako reprezentanta ve skokcích na lyžích, tak dneska má 42. Přejeme všechno nejlepší. Ale Martin Charvát ví, kam se vrátit, když budeme mluvit o datech. Zahraj si na takovou Saskii Burešovou příslovečnou.
1: Do roku 1960, já nemím ten hlas z kalendária správně. Zkrátka se podíváme na 10. září, co se tehdy stalo na olympijských hrách v Římě, kde se zrodil jeden z nejslavnějších příběhu v historii maratonu.
0: No vyhrál ten maraton Etiopan Abebe Bikila. Do cíle doběhl za 2 hodiny 15 minut a 16 sekund. Vytvořil tehdejší světový rekord a hlavně celých 42 kilometrů a 195 metrů absolvoval bosí.
1: Mimochodem nedávno jsem hledal, za kolik ten maraton na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952 měl Emil Zátopek. Dokázal by si stipnout? Kolik měl Emil Zátopek na olympijských hrách ten maratonský čas, tehdejší olympijský rekord? On vlastně olympijský
0: 2,25?
1: Rekord. 23, no, jsi blízko. Takže vlastně Abebe Bikila, přestože byl bosý, tak byl skoro o nějakých odhadem, od nějakých 7 a 3/4 minuty rychlejší než Zátopek při vítězství v Helsinkách.
0: A to ještě tady ten kontext, kdy Bikila původně neměl do Říma ani odjet, protože do etiopského olympijského týmu se dostal až krátce před hrami po zranění jiného běžce.
1: Ani bych na boso nebyl potom při tom závodě něco připraveného, boty, které měl k dispozici, mu jenom zkrátka neseděly a tak se rozhodl závodit tak, jak byl zvyklý z tréninků v Etiopii, tedy běžel prostě bez nich.
0: Římský maraton měl navíc neobvyklou atmosféru, startoval v podvečer, závodníci dobíhali za tmy, trať vedla kolem historických památek a v závěru ji osvětlovali vojáci s pochodněmi.
1: Právě tam Bikila zaútočil v tom závěru, jeho největším soupeřem byl Maročan Rady Ben Abdeslam. Etiopan mu nastoupil přibližně kilometr před cílem a rozhodující náskok už nepustil. Pod Konstantinovým obloukem pak proběhl cílem jako olympijský vítěz.
0: Mělo to i silnou symboliku. Etiopie byla před druhou světovou válkou okupovaná fašistickou Itálií a Bikila zvítězil přímo tedy v italské metropoli.
1: Stal se navíc prvním sportovcem ze subsaharské Afriky, který získal individuální olympijské zlato. Jenže tím jeho olympijský příběh neskončil.
0: O 4 roky později přijel na hry do Tokia. Pouhých několik týdnů před olympijským maratonem prodělal operaci slepého střeva. Přesto znovu vyhrál, ale tentokrát běžel už v botách. Teda.
1: A jako první člověk v historii dokázal olympijský maraton obhájit. Jeho další život už tak šťastný nebyl. V roce 1969 měl vážnou automobilovou nehodu, po které zůstal ochrnutý, sportu se ale nevzdal a zúčastnil se závodu pro handicapované sportovce.
0: No ale zemřel tedy velmi brzy ve věku pouhých 41 let právě na následky té vážné nehody v říjnu 1973. Příčina úmrtí je uváděna taky jako krvácení do mozku, takže nešťastný konec takhle slavného šampiona z Etiopie.
1: Abebe Bikilu si připomínáme dnes 10. září, protože právě 10. září roku 1960 vyhrál olympijský maraton v Římě bosí.

0: Baku vyrovnanější by mohlo být utkání mezi italským Comem a Lipskem, tedy německým celkem. Jenom připomínám, že Como, které má svůj stadion přímo u známého jezera, vedle kterého leží tedy Lago di Garda, tak Como patří mezi ty týmy, které nemají úplně velký stadion a proto muselo vlastně vytvořit jednu celou tribunu místo tribuny montované, kterou právě má na svém stadionu běžně. No a potom stadion, který známe tady v Praze velmi dobře, stadion v Edenu, v 21 hodin Slavia Praha nastoupí proti Racingu Lán.
1: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
2: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
1: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
3: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
2: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
1: Všechny zápasy fotbalové Slávie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
2: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
1: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
2: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
1: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
2: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
1: Fanděte Slávii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: No a když jsme mluvili o lize mistrů, nejdřív fotbalové, tak teď ta hokejová, protože v ní v 17 hodin a 30 minut nastoupí Pardubice po dvou výhrách bez obdržené branky ve Finsku. Je jejich soupeřem pardubických hokejistů, tedy bude Saipa. Na Radiožurnálu Sport ale teď zamíříme také na basketbal, protože se začne hrát čtvrtfinále mistrovství světa, tedy turnaje, na kterém byl náš reportér Jakub Kanta. Zdravím tě.
4: Hezké ráno.
0: České basketbalistky měly v základní skupině Američanky, ty postoupily přímo, a dále také Italky a Číňanky, které včera hrály osmifinále. Čekal jsi, že Italky přes Australanky neprojdou, naopak, že Číňankám se to podaří?
4: V tom druhém případě bych s tebou souhlasil, v tom prvním to pro mě bylo a celkem velké překvapení. Australanky proti Italkám totiž velmi dobře začaly a ono ne, že by Australanky se dali pokládat za nějaké obrovské překvapení ve čtvrtfinále. Přece jenom oni tradičně mívají celkem silné výběry, mají dobrou domácí soutěž, ale hlavně většina těch reprezentantek nastupuje v WNBA, tedy v nejlepší basketbalové soutěži světa. Nicméně v tom letošním týmu nebyla žádná velká, nebo není žádná velká výraznější tvář. Tou největší je asi Ezi Magbegorová, bývalá hráčka USK Praha, pivotka. No a ta se ještě na začátku tohohle utkání s Italkami zranila. Nicméně Australanky se semkly a vypracovali si v průběhu a celkem rychle až 26-bodový náskok, jenomže Italky v závěru prostě ukázali, že se nevzdávají a opravdu za posledních 12 minut hry se dokázali dotáhnout, bylo z toho drama, ale tu koncovku úplně nezvládli. Já bych řekl, že hrozně poslal dolů ten zápas s Američankami, který prohráli o 3 body, mohli zvítězit, minimálně jít do prodloužení, stejně jako tady, nepovedlo se jim to a Italkami se to vezlo pak i při porážce s Čínou a řekl bych, že teď jsou překvapené i že končí po osmifinále.
0: Naopak Číňanky jdou dál, porazili Puerto Rico 75-72. Jak dlouho podle tebe může vycházet tady ta hra na dvě obrině, které Číňanky mají ve svém týmu? Jinak řečeno, dá se Čína porazit vlastně bez tak vysokých hráček podle tebe, ale je vlastně ještě si lepší hrou, než předvedly české basketbalistky?
4: Rozhodně dá a já bych si dovolil tvrdit, že Číňanky skončí hned teď ve čtvrtfinále, protože narazí na strašně silnou Francii, která tady má zatím velice jasný průběh tím turnajem francouzsky, které vyzvali už vlastně na poslední olympiádě Američanky a v tom finále se byli naprosto rovnoceně, tak tady potvrzují to, že mají být hlavními vyzývatelkami Američanek. Zatímco Číňanky, ty už právě proti Česku ukázaly, že i když jsou obrovské,

0: logické, tak to nemusí moc znamenat, sice pak otočili ten zápas. A ono celkem podobné to bylo i v tom osmifinále proti Portoriku, protože ani Portoričanky nemají ve svém středu žádné urostlé pivotky. Takže já bych řekl, že Číňankám zatím nejvíc dělají právě problémy ty týmy, které nejsou tak vysoké, jsou daleko pohyblivější a drží vysoké procento střelby z dálky. Tohle by Francii rozhodně mohlo sedět a Čína tady na tom turnaji, stejně jako na poslední olympiádě vlastně, není taková, jaká byla na tom posledním mistrovství světa, kde vybojovala stříbrné medaile po porážce s Američankami ve finále.
1: Pořadatelé mistrovství světa udělali na první pohled a trochu možná i na pohled daných zemí nelogické časové rozložení čtvrtfinále, protože Australanky budou hrát proti Španělkám ve 20 hodin a 45 minut, tedy v době, kdy je v Austrálii noc, a stejně tak začnou velmi brzo Američanky proti Maďarkám. Už v 11 hodin a 30 minut za hodinu a 3 čtvrtě nastoupí, což je také v době, kdy v Spojených státech je noc. Překvapuje tě, že Američanky vlastně budou hrát proti Maďarkám v zápase, který je jednoznačný co do favorita, vlastně v naprosto neatraktivním dopoledním školním čase?
0: Tak u nás, jako to může znít trochu zvláštně, ale ve Spojených státech amerických nemyslím si, že tenhle turnaj někdo nějak extrémně sleduje, ale zvláštní to rozhodně je, protože Američanky dosud, co se týče těch zápasů, tak hráli většinu z nich, a to drtivou, večer. A najednou je prostě posunou na začátek toho programu, ale už jsou v Evropě vlastně od třetího, takže dá se říct, že týden, takže by měly být aklimatizované, že by jim to nemuselo dělat problém, ale Maďarky jsou možná zatím největší pro mě příjemné překvapení tohohle turnaje a možná nejpřekvapivější čtvrtfinalistky. Ne, že bych jim dával nějakou velkou šanci, ale bude taky záležet přesně, jak se Američanky vyspí a ten dopolední čas by tomu nemusel úplně na pomoci. No a Australanky, že já myslím, že to asi blbě špatně, pardon, že to špatně vyšlo. Spíš než, že by to, ono to bylo nalosované dopředu, takže s tím se zase příliš dělat nedalo, pokud by někdo přišel s tím jako televizní společnosti, že by to chtěli v jiný čas, tak zřejmě by se to řešilo daleko víc.
1: Jenom krátce, když se podíváme na to, kdo je jakým favoritem, anebo ani ne krátce, ale zkrátka, když se podíváme, kdo je na to, kdo je jakým favoritem v těch zápasech, tak už si naznačil, že Francouzky proti Čínankám jednoznačně, Maďarky by teoreticky mohly překvapit Američanky, ale Američanky jasnými favoritkami. A z těch dalších dvou soubojů, Belgie versus Německo a Austrálie versus Španělsko, to vidíš jak?
0: Úřadující evropské šampionky Belgičanky si myslím, že budou mít s Němkami problémy. Tohle bych možná viděl jako vůbec nejvyrovnanější čtvrtfinále. Belgii už ta slavná generace kolem Emmy Mäsemanové odrůstá. A Německo, přestože zatím nepředvádělo takové výkony v Berlíně, jaké jsem třeba já od něj očekával, tak je pořád doma. A co jsem měl možnost zažít v Uber aréně nebo v Max Schmeling hale, tedy přímo v dějišti turnaje, tak podpora německých fanoušků je opravdu velká. Já si nepamatuju, kdyby na některý z kontinentálních nebo mistrovství světa, z kontinentálních šampionátů a mistrovství světa chodilo tolik lidí na české nebo vůbec na ženy. A tady Němky mají v hale klidně ke 13 tisícům lidí v té Uber aréně, v té větší. Takže tady bych si myslel, že by to mohlo být nejvyrovnanější a že by mohl postoupit i v uvozovkách outsider, což je Německo, ale znovu říkám, že zatím na mě nepůsobí jako taková mašina, jako by si někteří mohli myslet. No a v tom posledním zápase Španělsko už tady dokázalo klopítnout, ale s Austrálií by to pro mě byl celkem šok, protože uvidíme a vy uslyšíte o tom, jestli se Ezi McBegorová, bývalá pivotka USK Praha, vrátí do sestavy Austrálie. To si myslím, že bude hrát tu důležitou roli, že třeba v tom předchozím zápase se hráčky mohly vyhecovat, mohlo to jít, protože se stmelili a fungovalo to rychle, ale je to prostě nejlepší hráčka a bez ní to půjde proti Španělkám, tedy vicemistrním Evropy, celkem těžce.
1: V 11 hodin a 30 minut začne program čtvrtfinále mistrovství světa basketbalistek. Probrali jsme to s Jakubem Kantou, který na tom šampionátu byl, ale jenom do doby, dokud tam byly české hráčky. Tak ti, Jakube, děkuju a škoda, že jsi tak brzo doma.
0: Není máš záč, Martine, posluchačům přeji hezký den.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové Maximum má i radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
4: Inflace v Česku zrychlila, nejvíc zdražily pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny. Donald Trump slíbil $5,000 každému dospělému, pokud republikáni vyhrají listopadové volby. Fotbalisté Sparty postoupili do osmifinále domácího poháru. Olomouc vypadla. Dlouhé kolony jsou na silnici 35 Hradec Králové Olomouc před omezením u Koclířova. A bude převážně oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% bodu víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty, říká za statistiky Pavla Šedivá.
5: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
4: Zlevnily naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu, máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Podvodníci připravili klienty bank za prvních 7 měsíců tohoto roku o skoro 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila skoro o 10 tisíc korun, na zhruba 30 tisíc. Počet podvodů přitom vzrostl jen asi o pětinu. Důvody vysvětlil ve vysílání radiožurnálu Radek Šalša z České bankovní asociace.
6: Pracují důsledně s emocemi, pracují důsledně se sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz, například formou investičních podvodů, kde se přichází o velké množství peněz zpravidla, protože lidé jsou zpracovaní a posílají částky opakovaně.
4: Asociace teď spouští novou verzi kybertestu, ve kterém si zájemci můžou vyzkoušet, jestli by podvodníkům sami nenaletěli. Test je na webu kybertest.cz. Americký prezident Donald Trump slíbil každému dospělému občanovi Spojených států v přepočtu přes 100 tisíc korun, pokud v nadcházejících listopadových volbách zvítězí republikáni. Prohlásil to na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Splnění návrhu by americkou státní kasu mohlo stát zhruba desetinásobek dosavadních nákladů na válku proti Iránu. Trump taky řekl, co by podle ní znamenala prohra republikánů.
7: Takže vás žádám, abyste předstírali, že na hlasovacím lístku je moje jméno. Protože pokud prohrajeme, ztratíte své hranice, ztratíte své daňové úlevy, ztratíte svou bezpečnost a ochranu, ztratíte své bohatství, projdete si peklem, stejně jako před 2 lety.
4: Česká filharmonie dnes vystoupí na mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. V rámci koncertu v pražském Rudolfinu zazní i skladatelův karneval.
8: Ten si Antonín Dvořák v 19. století nepředstavoval jako rej masek, ale spíše jako obraz života. Pod taktovkou šéf-dirigenta orchestru Semjona Byčkova vystoupí i jeho korejský teprve 22-letý klavírista Yoon Chan Lim. Chybět nebude ani výběr skladeb ze Smetanovy symfonické básně Má vlast. V rámci festivalu Dvořákova Praha vystoupí Česká filharmonie ještě jednou, a to na závěrečném koncertu 23. září. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Sport.
9: Pražská Sparta postoupila do osmifinále domácího fotbalového poháru. Na stadionu druholigové Viktorie Žižkov vyhrála 5-0. Duel nebyl vyprodaný, aktivní fanouškovské tábory obou klubů utkání bojkotovaly kvůli cenám vstupenek. Lístek stál 590 korun. Rozhodnutí fanoušků hodnotil trenér Sparty Brian Priske.
10: Naprosto je chápu i klub, ale tohle měl být velký večer pro domácí. Měli by vyprodáno a měli by tu své aktivní fanoušky. Stejně tak jsme mohli mít plný sektor i my. Nejsem v pozici, kdybych měl cenu hodnotit. Jen mě mrzí, že jsme nehráli před plným stadionem.
11: We didn't have a full stadium.
9: Ze třetího kola domácího fotbalového poháru vypadla Sigma Olomouc, která na penalty podlehla domácímu druholigovému Prostějovu. V lize se zadařilo Jablonci, který porazil v dohrávce Baník Ostrava 3-0, Hradec Králové se z Plzní rozešel remízou 0-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 u Soutic, Psářů i před Brnem. Na dálnici D1 cestou z Brna na Prahu počítejte s kolonou za sjezdem na Kutnou horu z kilometru 60 se táhne až půl hodiny k pracím na 56. u sjezdu na Zruč. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov popojíždí kolona ze 44. kilometru zhruba 25 minut do zúžení na 49. u sjezdu na Vlašim. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Domašovem se řadí kamiony v pravém pruhu poprvé kolem 173. kilometru a sunou se do omezení u D2. Osobní auta v levém pruhu zpomalují kolem sjezdu 182 Popůvky, dál potom na Brno jedou plynule, jenom místy chvílemi zpomalují. Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc je u Kocrýřova ode dneška provoz řízený kyvadlově. Kolony směrem na Olomouc za Opatovcem z kruhového objezdu na Lanškroun, respektive už ze Svitavského obchvatu i přes půl hodiny zdržení, směrem na Hradec Fronta kousek Zahřebčí asi 15 až 20 minut. A na silnici 6 na výjezdu z Karlových Varů na Prahu u Golfu vážná nehoda 3 aut, kolony obou směrně asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů, na horách kolem 13. Tolik zprávy.
0: Desítka Pavla Horváta.
12: Krásný den, milí posluchači, je tu Desítka Pavla Horváta. Srdečně vítám titulární osobnost tohoto pořadu, Pavla Horváta.
13: Dobrý den.
12: Tak a Pavle, máme tady hosta, kterého bys nám prosím mohl představit.
13: Máme tady hosta, kterýho bych představil jako samozřejmě legendu Bohemky, pro mě i legendu České ligy. A myslím si, že můžeme být rádi, že ho tady máme, protože už mě na spoustu věcí upozornil a zjistil jsem, že spoustu věcí ví daleko líp než já, aspoň z historie to Martin Dostál. Vítáme tě tady.
14: Ahoj, děkuju za pozvání. Trošku bych ty legendy krotil, ale no, děkuju za superlativ.
13: To seš hodnej, ale je to tak. Jako to je.
0: Host Desítky Pavla Horváta.
12: Vy jste ale členem klubu legend, protože máte v první lize 322 zápasů, z nich bilanci 9 gólů, 18 asistencí, ale hlavně máte to sako.
14: Mám to sako.
12: Jo?
14: Jo, jo. Já už mi ho spíchli, mám ho. Vlastně možná jsem ho měl dřív než tady Pavel, který ho vlastně dostal až na tom eventu před sezónou.
13: To on si pamatuje všechno, on všechno. Takže, já jsem ho dostal dřív, ale já jsem prostě takhle, mě se furt mění velikost. Už to nejsou jedničky, jsou to dvojky, ale
12: takže to knoflíčky.
13: Knoflíčky samozřejmě, takže ty košíčky. Takže to sako mi je, dostal jsem ho, je to pravda až teďka, ale samozřejmě jsem rád, že se vůbec ke mně dostalo. No. Hmm. A tak ty ho máš zasloužit, proto taky seš ta legenda, že?
14: Dobře, děkuju. No. A jinak to sako, teda musím říct, že to je jako ten nápad jako takovej, i vlastně to provedení se mi jako moc líbí. Hmm. Je to taková Amerika, ale proč se jako neinspirovat?
13: No. No, tak aspoň máme jako nějakou vzpomínku, že je to lepší, když to přeženu, tak za titul dostaneš medaili, která není zlatá a vlastně já vůbec nevím, kde je mám, možná někde jako doma, tak jako vedle sebe zaprášený, ale tady to sako je prostě unikátní.
14: No já ty medaile nemám, takže no. Aspoň to sako. No.
13: No, promiň.
12: Ale přece jenom Martin Dostál může být titulován třeba co by člen legendárního týmu Bohemky, byť se to nezdá, tak přece jenom dostat se po dlouhých letech do evropských pohárů, to bylo pro vršovický klub velkou událostí, můžeme si ostatně připomenout ten... tu událost.
15: Dobrá přihrávka teď na Puškáče a krásná kombinace Bohemians. Tohle je obrovská šance, Matoušek vyrovnává. Nádherná kombinace hráčů Bohemians. Tohle bylo jako z fotbalové učebnice. Bohemka vyrovnává na konci 26. minuty po nádherné, přenádherné kombinaci. Nejprve to byl Kestl, který přihrál Puškáčovi. Puškáč z jednoho doteku pod sebe nadostal a dostal z jednoho doteku do pokutového území na Hálu a Hála také z jednoho doteku na Matouška, který téměř před prázdnou brankou ve skluzu dokázal ten balon usměrnit.
12: No Vojtěch Šilha naznačoval svými slovy, že to byla teda povedená kombinace.
13: Já jsem mě to přišlo jako ze Španělska.
12: Jenom abychom posluchačům připomněli, co to bylo. 3. srpna 2023 hrála Bohemka odvetu druhého předkola konferenční ligy na Letné z Bude Glimt. Nakonec to nedopadlo na postup, ale zahráli jste si a krásně jste takhle srovnali na 1-1.
14: No tehdy. My jsme takhle vyťukali jednou, oni nás takhle ťukali celý ten dvoj zápas, takže bylo to jako velký zážitek pro nás, většina z toho kádru vlastně nikdy takovýhle zápas jako nehrála. Po nějakých 36 letech návrat Bohemky být do předkola evropských pohárů jako obrovská událost pro celý klub a pro fanoušky. Já jenom doufám, že ač to bude jako extrémně náročný kor jako v dnešních ligových podmínkách, kdy ta konkurence je jako obrovská, tak doufám, že další generace Bohemáků na to nebudou čekat zase skoro 40 let.
13: Já vím, že jsme se o tom trošku bavili, mě to zase jako nabízí otázku na ten stadion bohemácký, protože já jsem viděl nějakou maketu nebo takový výtvor nějaký, který by to mohl být. Jak to vypadá teďka se stadionem?
14: Je to v nějaký fázi příprav a čekání na všechny administrativní povinnosti, které jsou s tím spojený. No, je to jako, kdo asi někdy něco rekonstruoval nebo stavěl, tak ví, že tyhle věci se nedějou jako přes noc. A jak si říkal, jak jsme se o tom bavili, tak řešili jsme i prostě předchozí vlastně stavbu nového stadionu v Edenu, kterou já vlastně mám spojenou téměř s celýma svýma školníma létama od základky až po konec střední, takže jako bohužel to trvá hrozně dlouho, myslím si, že ten klub, ty lidi, co tam dělají, ty hráči, prostě celý i ta liga by si zasloužila, i to město by si zasloužilo prostě novej, moderní, krásný stadion a já věřím, že se jako jednoho dne dočkáme.
13: To tak.
12: No, my se dostaneme samozřejmě k tomu klubu, který taky je z Vršovic, který vlastně dělí jedna zastávka tramvaje od Bohemky, jedna zastávka, která leží mezi těma dvěma zastávkami. Každopádně s Martinem Dostálem teď přece jenom k Bohemce, která prožívá podle i citace z webu Bohemian.cz jedno z nejdelších období stability v první lize, ostatně 14. nebo 15. sezona teď v kuse mezi elitou a vy jste toho byl jako hráč 9 let součástí. Přesto, než třeba nastoupil trenér Jaroslav Šilhavý, tak asi pamatujete třeba časy, kdy se bojovalo častěji o záchranu.
13: Jaroslav Veselý.
12: Umlouvám se.
13: Dobrý.
12: Jo. Takže
13: jsem tady.
12: Jak se vyvíjel podle vás třeba ten i váš vztah k tomu klokanímu táboru?
14: No tak nějaký jako, ať to teda vztáhnu na sebe trošku, tak nějaký první kontakt s Bohemkou proběhnul skrze sportovního ředitele Míru Držmíška, který mě vlastně znal ze Slávie už v té sezóně 15-16, když jsem byl v Baníku, ale tím, že já jsem vlastně odehrál jeden zápas za Slávy a pak jsem byl v Baníku, jak do třetího týmu během jedné sezóny administrativně už přestoupit nemůžete, takže to bylo aktuální až po sezóně, kde mě končila ve Slávě smlouva, tudíž o to bylo jednodušší, takže od toho léta 2016 jsem byl jako hráč v Bohemce, teď tam pokračuju dál. Ten vztah se vyvinul až do toho, že si myslím, že o sobě můžu dneska tvrdit, že jsem Bohemák. Je to 10 let a něco, už je pěkná porce v tom životě. Asi ze začátku ty lidi nebo ty fanoušci neskákali ke stropu, že přichází nějaký Martin Dostal ze Slávy, ale věřím tomu, že po těch letech toho, co jsem na tom hřišti odváděl, tak jsem si většinu těch fanoušků získal a já doufám, že jsem neudělal a neudělám nic, čím bych si jako jejich přízeň vlastně odvrátil od sebe.
13: Zažil jsi nějakou nevoli těch bohemáckých fanoušků, protože teďka to v této době zažíváme vlastně třeba na Spartě, prostě, že ty fanoušci jsou opravdu nevrlí a jestli jsi tohle někdy prožil v Bohemce třeba?
14: Ale asi takovýhle, v takovýhle míře, v jaký to je třeba teďko ve Spartě, nebo to mohlo být třeba v minulý sezóně v Baníku, kdy ten Kotel chtěl, ať ty hráči sundají drezy a podobně, což se mi jako nikdy moc nelíbilo od těch fanoušků. Myslím si, že tohle je takový jako úplně zbytečný gesto a že ty hráči by ten dres prostě sundat neměli. Byť si o tom každý může samozřejmě myslet, co chce, tak v téhle míře jsem to jako na Bohemce nezažil. To, že když jsme měli nějakou sérii a že jsme zažili třeba i prostě 10-11 zápasů bez vítězství, tak nám dávali najevo, že se jim to jako nelíbí, že se jim asi nelíbil náš přístup, i když jestli něco fakt jako nemám rád, tak když někdo spochybňuje to, jak k něčemu přistupuju. A tak to asi jo, ale nikdy to jako asi nedospělo do tady toho, že bychom museli před každým, nebo po každém zápase jít něco vysvětlovat před kotel a pomalu se tam báli, jako aby na nás někdo neskočil přes plot a nedal nám přes držku.
13: A ty jsi tady zmiňoval nějaký začátek v OMC, to znamená, ta tvoje pozice asi taky sílila, že jo, v té šatně, takže patřil si pak těm hráčům, který třeba tohle to měli na starost, aby fakt si mohl před těma fanouškama říct, hele, tady stojí 15 hráčů, který do toho dali úplně všechno, bohužel.
14: Jo, tak já jsem se jako nikdy nezdráhal postavit se za nějaký své hodnoty, nikdy jsem jako se nebal říct svůj názor, když o něj někdo stál. Zlomilo se to u mě asi někdy na konci základní školy, když nám učitel řekl před plnou jídelnou celý školy, hele, deváťáci mají proslov, kdo si to vezme u nás? Tak asi ty, viď? No tak... Tam se mi
13: přestali...
14: Tam se mi přestali asi klepat ruce, zjistil jsem, že to není jako asi nic, co by mi mělo nějak vadit, takže i třeba, když se řešily nějaké jako nepříjemné věci v kabině a že víš to sám, že během té kariéry se prostě takovýhle situace nastanou, tak já jsem se asi nikdy nebál prostě se postavit a říct, jak to třeba ta kabina cítí. Nebo když bylo potřeba řešit nějaký problém, tak možná to mi trošku pomáhá i teď v té pozici, kterou tam mám teď. Takže jo, měli jsme sezení s fanouškama, řešili jsme s fanouškama, ale nebylo to jenom o tom, když se řešila nějaká jako nepříjemná situace, ale naopak třeba, nevím, už 2 roky zpátky jsme jako vyvolávali nějakou jako diskuzi třeba s nějakým tím jádrem toho kotle, aby třeba i ta děkovačka měla nějakou jako nějaký řád, nějakou kulturu. A myslím si, že ty vztahy mezi fanouškama a hráčima na Bohemce jsou jako...
13: Nadstandardní.
14: Jsou nadstandardní, jsou v pořádku, byť třeba zrovna v té minulé sezóně, kdy jsme měli tu sérii těch 10-11 zápasů bez vítězství, tak probíhaly po zápase ty diskuze typu, hele, my jako kotelu jsme zkusili vám fandit, zkusili jsme vám nadávat, tak teďko prostě to dáme bez děkovačky. Dobrý, v tu chvíli vystupoval za kabinu jako kapitán Lukáš Hulka, nějakým způsobem se to vykomunikovalo, ale bylo to v pohodě. Fakt to jako nebylo, že by tam někdo stál s klackama a chtěl jako ty hráče napadnout.
12: Já si pamatuju, že nedobrá atmosféra byla s koncem angažma Martina Haška, protože tehdy jsem byl v Budějovicích na tom posledním zápasu, co se prohrál 2-3 vlastně, když byl na lavičce a pak fanoušci mu lamentovali, ale na druhou nebo spílali, ale tak to asi bývá obvykle, když se loučí trenér, že to nebývá úplně třeba v růžových těch barvách, když to je na odvolání.
13: Já se chci zeptat tebe, jak to tam máš napsaný, jestli jsme vůbec zmínili už tu současnou pozici, nebo se na něj ptát.
12: To jsem možná neřekl na začátku, nevím, vedoucí mužstva Bohemians 1905 a mužstva, což je, vy jste tam začínal jako vedoucí, nebo se to jmenovalo ještě trošku jinak, ne?
14: Tak já, oficiálně se to jmenuje sportovní manažera týmu.
12: Aha, jasně.
14: Ale jako nepleťme si to, já nejsem sportovní ředitel, jo, to je funkce úplně jako jiná. Zní to tak jako světově, již jsem takovej vedoucí s... jak bych to řekl, s přesahem.
13: S výhodou.
14: Ano, s přesahem a s výhodou.
13: No a jaký to je prostě rovnou přejít prostě z té hráčské šatny?
12: Jenom třeba Pavel Hovtych, který teď přebíral žezlo po Bronislavu Červenkovi, taky má funkci sportovního manažera, ale tam to zas chápem trošku asi, že je víc než vedoucí mužstva. Jakoby, no,
14: jasně, jo, tak koukal jsem třeba na Slovácko, tam jsou kluci, co vlastně i třeba kamarádi jako Petr Reinberg, anebo Michal Kadlec tam je, že jo, a tam vlastně tam mají i nějakou funkci jako koordinátora a týmu a podobně, takže vlastně jako
12: jste taky koordinátor,
14: pod ten název se dá zaobalit jako spousta funkcí, spousta věcí.
13: Já jsem teď, jestli to byl včera, byl hokej, Venca Nedorost mluvil...
12: V úterý, v čisté hře byl.
13: Tak tam mluvil taky, že je vlastně sportovní manažer a že vlastně vůbec nedělá papíry, že to neumí, že by ještě udělal nějakou botu v klubu. To se tě týká taky, nebo musíš i papírovat?
14: Tak jako papírování jako takový asi úplně ne, ale jedna z těch věcí, kterou to obnáší, tak nějakým způsobem narůstající počet cizinců v lize, prostě kluci z těch v uvozovkách nebo jako zákonem pomenovaných třetích zemí, no vlastně mají vízovou povinnost, takže jako tohleto papírování typu úřady a podobně, tak to mám na starosti. A takže jestli tohleto je papírování, no, tak ano, a dá se v tom udělat bota veliká.
13: No, ne, já už jsem starší člověk, tak za nás byly papíry, teď už jsou maily, že já to chápu, ale...
14: Jo, ale taky, ale já to asi furt mám tak, že jako co si nenapíšu, tak to jako neplatí.
13: No, tak
14: takže,
13: to je jasný. To.
14: Takže tohleto mi jako vyhovuje pořád. Teď jsme třeba měli třídní schůzku a teď všechny ty maminky si to tam psali do toho jako iPhoneu nebo prostě psali si to elektronicky a já tam s tím sešitem jsem si to radši napsal všechno sám. Ještě tam byl teda jeden tatínek, který si to taky psal, tak možná to máme.
13: Já teď řeknu jeden příběh, jestli máš i na tohle vliv. Teď se nám stalo s Mostem, já nebudu říkat, který zápas, aby nám nevzali body ještě, že jeden hráč z lavičky nastoupil, vzal si prostě dres, že jo, vzal si jiný číslo a šel hrát, že jo. Takže i tohle hlídáš na té lavičce.
14: No, jasně, tak tohleto je vlastně jakoby jedna z těch povinností toho vedoucího, že jo, v tu chvíli, v tom zápasovém dni. Já se v tomhletom trošku hrozím těch situací, které jsem viděl teď jako u jiných kluků, že jo, se stalo Slávy, že v Liberci měli ten špatný dres a předělávali ho tejpem. Míra Baranek dostal vynadáno, že nahlásil jiný střídání. Já se bojím, nebo tohle se hrozím, a nejvíc ale mám vítr z toho, že napíšu zápis, pošlu ho tam a napíšu ho blbě. A teď budeme muset udělat nějaký ty střídání a ty toho hráče pak už nemůžeš použít. No tak to je, já to vždycky kontroluju do poslední chvíle. Ještě, jestli mi do toho náhodou někdo navléz a nepřeházel mi to tam, jako snad se mi to nestane. Ale...
12: To by trenér veselý nebyl veselý.
14: To by nebyl vůbec veselý.
12: A nebo by tam byl ještě někdo jiný rozčílený třeba?
14: Já si myslím, že všichni. Hlavně ty hráči jako by asi úplně nebyli nadšený, že bych někoho ze základu vypinknul na lávku a pak je tam přehazoval a ten druhý už zase nemohl nastoupit, takže...
12: A tak ještě, když se vrátíme k tomu, že jste teda byl hráčem, který se teoreticky mohl zlobit na někoho z členů realizáku, tak jsem si chtěl vypsat nějaké zápasy, které byste mohl třeba vypíchnout jako více povedené nebo památné, protože třeba se nemuseli povíst. 2018 porazili Plzeň 5-2. To si asi vzpomenete, víte, to bylo na jaře.
14: Myslím si, že spousta Bohemáků si vzpomene na tenhle zápas.
13: Pak
14: si
13: možná... Nebyl,
12: to z 2018 tam na jaře nebyl.
13: No 2018. Nemohl, jako hráč určitě ne.
12: Ne, to ne, ale já ti pak připomenu jedno, jo, kde jsi byl. Sparta Bohemka 0-1, leden 2021.
14: No, tak to je jako... Výhra na Spartě si myslím, že je pro každého Bohemáka památná. Góla dával Tomáš Necit. My v tom zápase jsme mohli těch gólů dát víc, ale jako nechci, aby to znělo neskromně, nedali jsme tam penaltu. Sparta v tu chvíli byla, vlastně to bylo poslední zápas, myslím, trenéra Kotala. Ten tým jako úplně nefungoval. Bylo to v covidu, takže to bylo bez lidí, což byla trošku škoda, ale jinak jako výhra na Spartě je výhra na Spartě. Já jsem to zažil jednou, takže...
12: Tak ono to bylo jednou od 96.
14: No jasně, takže jako... A teď jsme je porazili doma, že jo, to už jsem jako nehrál, to už jsem byl v téhle funkci a zase taky to bylo po jako mnoha letech, takže jako ano, porazit Spartu, porazit Slavy, jako pro Bohemku je jako velký a vždycky to bude velký.
12: Ano. Pak si teda dovolím připomenout Pavlovi, poslední zápas, kdy si se loučil se Štruncovými Sady po boku Michala Bílka, vzpomeneš si na to, závěr května 2023, Plzeň Bohemia z 0-2. Bohemka totiž tehdy fárala za tím čtvrtým místem a vy už jste byli v pozici týmu, který vlastně neobhájil ten titul a vy jste se Michalem vlastně loučili.
13: Já se musím na tohle to říct, to, co si pamatuješ, tak tohle si nepamatuješ, že jo? To, co ti většinou nevíde, takhle, to, co ti nevíde, kde neuděláš nějakou chybu, tak samozřejmě si moc nepamatuješ.
12: Tak já neříkám, že jsi tam udělal chybu, ale výsledkově to nevyšlo.
13: Tak já byl na lavice jako asistent, tak to tam, co jsem měl zkazit, jako.
12: No to by mě právě někdy zajímalo.
13: No mě taky, ale po sezóně jsme to přijali a skončili jsme, ne? Nebo tak to bylo.
12: Ne, jasně, jenom že jste se loučili, takže taková propojovačka.
13: Ta atmosféra byla podobná, jak tady zmiňoval Martin, prostě to mužstvo je v nějakém stavu, ta sezóna je v nějaký fázi, no a můžeš motivovat hráče, můžeš ty dělat jako různý věci, změny, ale ale ty kluci už to pak třeba nezvládnou a prostě ten zápas prohraješ, obzvlášť proti soupeři, který je jako v laufu a je rozjetý a hraje o nějaký svůj jako dobrý úspěch. No.
12: Jo, a pak bych Martinovi ještě připomněl zápas, který byl takovým dvojzápasem a nakonec dopadl dobře, tak nebojte.
16: Zatím se ale Opavě ta elita vzdaluje, protože v 7. minutě prohrává s Bohemians Praha 0-1. Ten první gol padl ve 4. minutě, kdy po centru dostála šikovně hlavičkoval Roman Květ a trefil přesně k pravé tyči. Teď v probíhající 7. minutě vedou Bohemians Praha v Opavě 1-0.
12: To bylo na jaře 2022, jste vyhráli gólem vlastně na vrátilce Romana Květa a doma jste pak vyhráli 2-0. Já jsem to tady byl, protože mám příbuzné z Opavy, tak přijeli fandit teda Slezskému FC. Mně to bylo trošku jedno, ale přišlo mi, že jste to docela v klidu jako kontrolovali. Nebo já nevím, jako to mi popište vy, jak jste to prožívali.
14: Já jsem teda v Opavě hrál párkrát. Ani jednou jsme s nimi vlastně neprohráli za tu dobu, co oni byli v lize. Ale vždycky to bylo jako náročný zápas, teda musím říct. Co si pamatuju, tak byl super pažit v Opavě vždycky. Lidi fandili super. Tady ten dvojzápas z té baráže si samozřejmě jako vybavuju, nahrál jsem Květákovi na gól. V oba dva do dneška tu situaci vnímáme trošku jinak. Z mýho pohledu centroval Beckham na frajera, který mu to přistálo na hlavě. Z Květákova pohledu někdo plásnul balon před bránu a on to palicí uklidil z nesmyslný pozice. Takže bude to asi někde mezi. A odvetu jsme pak vyhráli 2-0. Právě pár kluků, takhle, co jsem s nima hrál dřív, byli v Opavě. Byl tam třeba Matěj Hlešic, který shodou okolností jsme v tu dobu řešili nějak skrze mýho kamaráda zásnubní prstýnek pro jeho paní. A on mi pak píše, no je to škoda, jsme vás měli. Já říkám, no měli jste nás, chyběli vám 4 góly, jenom jako abyste nás měli, no tak asi tak, jako, ale to jako všechna čest Opavě, jak jako ten zápas hráli. Je samozřejmě zajímavý, že my jsme hráli baráž a vlastně v další sezóně jsme byli čtvrtý. Vlastně téměř, chtěl jsem říct, s tím samým týmem, není to pravda, jako do té další sezóny nám přišli jako dobrý hráči nebo nadstandardní hráči, který se třeba i jako z té Bohemky posunuli potom vejš. Ale jako když se takhle rok s rokem sejde a my vlastně z 15. fleku uděláme 4., tak je to takový jako malej zázrak, korf, jako si myslím v klubu se skromnějšíma podmínkama.
12: Úplně opačně mluví v Baníku, tam se jim povedlo být po třetím místě taky v baráži, no a tam je to pár dolů, to se asi hodnotí trošku hůř.
13: To je taky jednoduchý. No. Ti odejde pár lepších hráčů.
12: Tu baráž to Pavel...
14: Je to možná jednodušší, než se jako dotáhnout nahoru.
12: No. Když se dostaneme dál, tak sedíte tady, co by už vlastně bývalí profi fotbalisté, kteří ve své kariéře oblékali taky dres Slavie, svým způsobem oba velmi výrazně. Nicméně ta současná Slavie, když natáčíme, tak má před sebou vstup do dalšího ročníku fotbalové ligy mistrů. Když to dělala v tom minulém ročníku, tak u toho taky za mikrofonem Radiožurnálu Sport byl Pavel Horvát.
17: Minuta, moči byl u všeho, to si řekněme na rovinu. 74. minuta, tenhle mladý fotbalista, který přišel z druholigové Jihlavy, dal oba dva góly slavistického týmu, vyrobil penaltu, vyrobil velkou šanci pro soupeře.
18: Vyrobil všechno, vyrobil dneska všechno, vyrobil mi trošku slzy ve očích, to je neskutečný, na to, že skoro nemůže.
12: Tak Pavel, samozřejmě i těmi emocemi za mikrofonem dojatý, to byl velký zážitek, ne? Takhle zapojit se i v Lize mistrů vlastně do komentování. No,
13: tak pro mě je to pořád ještě nový, dneska se zase těším, protože samozřejmě jednak je to Liga mistrů a jednak jsem tam v té pozici, že nemáš nervy, jdeš si to prostě užít, nebudeš mít žádnou fyzickou námahu.
12: Vlasivky, no.
13: A vlastně, no, tak to já si myslím, že jsem v pohodě, já si vždycky udělám čaj, tady mám termosku, kdyby náhodou někdo se podíval na YouTube, tak já to nosím sebou i na zápasy normálně, abych měl svoje pití, takže o to strach nemám a zažiješ tam prostě, vždycky se něco stane, prostě ten fotbal nabízí tolik příběhů, že o to strach nemám a jako těší tě to, ať už začínají mladí hráči nebo vidíš ty starý, že se jim něco prostě povede, prostě tam jsou příběhy, jako jsem chtěl říct,
12: jako
13: hovězí ta paní.
12: Aha, rozumím tě. No a Martin Dostal, to je odchovanec Slavie. A jako, jak vy prožíváte fakt, že ten klub, který vás vychoval, teď prožívá takhle skvělá léta. Jestli to s vámi něco dělá, protože musíme to říct, přece jenom rivalita.
13: Tak Martin tam strávalo stožáry skoro.
12: No ne, takže ta rivalita mezi Bohemkou a Slavií je, ale ano. Přesto prostě od 7 let jste působil v klubu, který dneska si tady jako říkáme, že hraje Ligu mistrů.
14: Sleduju to dneska už z pozice soupeře. Po těch 10 letech v Bohemce si myslím, že dneska už jsem jako větší Bohemák. Přeci jenom ten život se nějakým způsobem vyvíjí. Slávy nicméně přeju dál. Mám tam ještě pořád pár lidí, pár kamarádů, se kterýma, nebo který jsem tam zažil. Ale ne, jako s klukama, co jsou na hřišti, tak jsem vlastně už nehrál s nikým. S Radkem Černým, který dělá trenéra golmanů, tak jsem tam byl tu jeho poslední sezonu. To jsme mu tu rozlučkovou sezonu udělali opravdu moc hezkou.
12: To se vrátil vlastně z Anglie, aby si to užil ještě.
14: Ano, a dostal asi 75 gólů za tu sezonu, tak si to užil. Takže ono taky chytat za obranou, kde byl škodák na stoperu a já na pravém beku nebylo asi úplně nic příjemného. Takže...
12: No tak Martin dostal to hezky, už vrátil tedy k tomu kontrastu, protože ono to není tak dávno, co se ve Slavii řešily úplně jiné věci. Já nevím, si Pavel to nějak vzpomene. Ty jsi totiž ve Slavii zažil konec 90. let, kdy podle nějakých různých zdrojů, a nejsou to jako žádné legrace, prostě, že by si z toho někdo dělal legraci, ale prostě tak to bylo, že jste byli často druzí, takže možná i určitý ten příměr většině druzí tehdy platil, ale přece jenom, jako, že by si zažil existenční starosti ve Slavii, to ne.
13: No, to jsem nezažil, ale je pravda, že samozřejmě to, jak se říká, ta laťka udržet vysoko je velmi těžká, jo, já vím, že Spartani to neradi uslyšejí, ale historicky vlastně ten sestup, já vím, že náš můj bývalý vedoucí a trenér pan Kára, vždycky jsme se mu posmívali, že byl jediný, kdo se Spartou sestoupil, ale ono to prostě jako může přijít, prostě ta sezona, já nevím, ať už můžeš mít finanční problémy a podepíše se to na tom, nebo přestupová politika nějaká, takže Slávě v tu dobu vlastně si myslím, že to byl tak mix tohodle všeho a já vím, že jsem tenkrát od slávistů schytal hroznou jako čočku za to, že jsem jako je měl jako kandidáta na sestup v podstatě, protože já teď nevím, jestli fakt to je tenhle ten ročník, ale řekl jsem to, vždycky to nikomu nepřeješ, ale říkáš si jako, kdo by tam mohl spadnout, a když víš, že to mužstvo nějakým způsobem funguje a pak najednou klesá, ale tam nevidíš a teď jsou tam tyhle věci, že Milan Škoda najednou hraje stopéra, jo, tak si říkáš, ty kráso, tak to už jako zkoušejí nemožné věci a naštěstí pro fotbal a pro Slávy se to podařilo zachránit, no. Nebo tak jsem to viděl já tedy.
12: Jo. A tak jenom, že Martin dostal, abyste ještě věděli, do čeho naskakoval, protože Slavia měla 2008-2009 tituly. Pak vlastně v sezóně 2010-11, což už bylo 2 roky po titulu, jste vydebitoval tehdy. Pamatujete proti komu?
14: Proti Brnu.
12: Proti Brnu.
14: Zima hrozná. Na druhý poločas televize ukazovala minus 18 stupňů.
12: Jo. Dával góla Luděk Pernica tehdy.
13: Ale chtěl si hrát. No,
14: jasně, že jo.
12: Pavle, za zbrojovku Luděk Pernica tehdy skoro.
13: Asi ne.
12: To nevím, Stanislav.
13: Střela z dálky.
14: Myslím si, že to byl jeho první ligový gól možná.
12: No vidíš, to jsme tady možná řešili, když tady byl.
13: To je možná.
12: Ale nevím, jestli se pochlubil.
13: To nevím.
12: Ty si to nepamatuješ, já taky ne.
13: To muselo nějak tečovaný.
12: No, zahrál jste si derby taky v tom prvním jaru.
14: Ano, a to byl můj konec. To první jaro. To bylo moje první derby a pak už jsem vlastně v lize nenastoupil. Já jsem byl trošku jako namočený u obou gólů.
12: Který dal
14: Leonard Kveuke.
12: Jo, ale, znáte fakt poměť výbornou.
14: Tím. Ale zase jako teďko zpětně naučilo mě to strašně moc. Jako, jako chybama se člověk učí, asi neřek žádný blbec, takže ano, tohle to mě jako naučilo hodně. Tam při druhém gólu jsem byl ve šprajcu s Markem Matějovským, já to chtěl odkopnout, on si to pěkně prošlápnul. Od té doby jsem věděl, že do takového souboje už jako na placku poleně jít nemůžu. No.
12: Jo, to jsou ty zkušenosti, které pomůžou. Zkušenosti, nevím, jaké si z toho vzalo tehdejší vedení Slávy, protože pak je čekali další perné roky, ale v tom květnu 2011 hrozilo dokonce i to, že Slávia vůbec nebude působit v profi fotbale, protože tam byly vlastně handrky okolo té licence, kterou nakonec dostali, ale to nevím vůbec, jako, jestli si dokážete takhle vzpomenout, bylo nějaký 22, necelých 22, ne v květnu 2011, a teď jako jste možná řešili v kabině, hele, příští rok nevíme, co bude. No, to byla ta Sigma, že jo, v ano. Poháru?
14: Vlastně celý to jaro bylo takový jako hořko-sladký. Jo. My jsme za to jaro prohráli vlastně akorát zápas na Spartě a tady ten kontumačně ukončený zápas poháru.
13: To bylo, jak tam vběhli ty
14: finále. Ano, to bylo semifinále poháru. My jsme vlastně mohli jít do finále poháru, kdybychom ten dvojzápas vládli. Takže jako něco absolutně nemyslitelného v té současné nebo tehdejší situaci. A vlastně za celý to jaro jsme prohráli akorát Spartu, jinak jsme doma vlastně ty soupeře porazili všechny, hráli jsme 2-2 v Plzni, kde jsme vyrovnávali na konci, že v tom nastavení Milanem Černým, myslím. A takže to jaro v tomhle bylo skvělý. Co skvělý nebylo, tak já jsem vlastně, ale v tu chvíli mi to bylo jedno, já jsem bydlel u rodičů a vlastně splnil se mi sen, že jsem se dostal do ligy, ale první peníze, které jsme za fotbal viděli, tak byly v půlce května, od jako 1. ledna a to ještě si myslím, že kluci některý tam měli jako vůči ním, tam byly dluhy už od podzimu. A pak samozřejmě přišel tady ten zápas doma s Olomoucí, kde začátek už byl odložený kvůli fanouškům na hřišti. Přišel tehdejší ředitel Míra Platil, tak tady máme licenci na příští sezonu, jdeme na tribuny, jdeme hrát. Poločas byl 1-1, my jsme hráli si myslím jako velmi dobře. Jsem přesvědčený, že ten zápas bychom zvládli, nebo minimálně bychom určitě neprohráli 0-3, jak se to potom zkontumovalo. Přišli jsme o poločase do kabiny a najednou jako v televizi lidi na ploše. A my jsme si mysleli, že tam jsou záběry z předzápasů. A teď najednou ty rány těch policejních granátů a teď vidíme, hlavně se tady kouř v kabině a teď oni se asi dostávají do stadionu. No a teď my jsme seděli a pomalu jsme měli jako slzy ve očích, prostě to je hotovo, jako to nás tady, to nám to tady zavřou. Taky, že jo, konec, domů, 0-3, druhý den všichni zlomený, no tak hotovo, co budeme dělat, no, na odvetu ani nemusíme jezdit. Na přípravě před zápasem na odvetu nám Michal Petrouš chtěl nalejt jako asi čerstvou krev do žil, řekl nám, dneska bude největší obrat v historii fotbalu, a jak jsme prohráli 0-1 a jeli jsme do Prahy. No a je trošku škoda, že prostě ta sezona vlastně skončila takhle, protože my jsme pak měli i zavřený stadion asi na 2 nebo na 3 zápasy.
12: Na druhou stranu jste tu licenci pak dostali, protože poté Olomouci tam chvilku hrozilo fakt, že ji nedostanete. 3 dny poté, co Pavel tady se radoval z Plzní, 3 dny poté možná ještě si se radoval, tak ta licence teda byla zpětně někdy 24. května doplněna do Edenu a mohlo se pokračovat
14: to
12: dál.
14: To byl vlastně první titul váš,
13: jo.
12: Při 100. výročí Viktorky, viď?
13: To je náhoda, viď?
12: To bylo, jak říkal Martin Dostal, jak tady sedíte proti sobě, hořko-sladké jaro, no. Opravdu, to sedí. Jenomže ty hořké časy pak pokračovaly teda spíš pro Martina Dostála. Poslechněme si další ukázku.
19: Na stadionku Viktorie Žižkov se přiblížil konec dohrávky 10. kola Gambrinus ligy. Domácí hostí v tomto utkání vršovického rivala Slávy, a to poprvé pod vedením trenéra Františka Straky. Jestli byla jeho premiéra úspěšná, to řekne přímo z místa Jaroslav Plašil.
20: Domácí vítězí nad pražskou Slávy 1-0 s celcem branky bývalý slávista Kalivoda ve 30. minutě, ale myslím si, že ten výsledek nerozl smutní fanoušky sešívaných, kteří sem na Žižkov dorazili v černém, kteří tady celou dobu protestovali proti příchodu Františka Straky do Edenu.
12: František Straka trénoval první zápas 17. října 2011, to jste prohráli golem, teda jak říkal Jaroslav Plašil, Davida Kalivody. A vy jste hrál ten zápas a ano. Pak jste hrál až zápas po té, co František Straka skončil, tak jste byl zraněný?
14: Nebyl.
13: Byl oblíbený.
14: nebyl jsem kůň trenéra Straky, ale tak to se jako během té kariéry stane, no, že jako nemůžu hrát všichni, trenér občas na někoho sází víc, na někoho míň. Já v té době nebyl v žádné pozici, že by to na mě stálo. Jako když porovnám svoje výkony potom, který jsem předváděl třeba v Bohemce nebo i částečně nějakou část sezóny v tom Baníku, tak ve Slávě jsem takových výkonů jako moc nepředvedl, takže já jako takhle zpětně jsem s tím jako asi v míru. Samozřejmě jako každý snad teda ještě dneska, jako každý jsem chtěl hrát, nenes jsem to asi úplně jako nejlíp, ale tak to je, to si myslím, že je normální, jako že se člověku nelíbí, že nehraje. Ale na tenhle zápas si samozřejmě pamatuju, protože to byl jako jediný zápas, kde jsem byl na hřišti pod trenérem Strakou.
12: A fanoušci asi byli...
14: Fanoušci celý zápas zvali Strako, táhni na Spartu. Jak tam bylo zmíněno, byli všichni v černým. Po zápase vlastně nebyla ani děkovačka, na děkovačku šel tehdy David Kalivoda sám a Kotel ho jako dvojnásobního mistra se Sláví vyvolával, což v té době vlastně si asi ty lidi říkali, hele, to se jako zbláznili, on nám dal vítězný gól, ale jako mně se tady to že ty fanoušci jako nezapomínají, se mi jako strašně líbí. Když to převedu trošku do ciziny, tak kamarád vlastně Tonda Vaníček byl pár let zpátky na Dortmundu nebo na Bayernu proti Eintrachtu Frankfurt. Za Frankfurt na rozcvičení Mario GC a celý stadion jako Danke Mario, když hrál za Dortmund, že jo, tohle, takže jako prostě jako tohle to se mi jako líbí. A i vlastně to, že tomu Davidovi vlastně tímhletím poděkovali, myslím si, že ani pro něj to nebylo úplně příjemný, když hrál jako za Viktorku Žižkov, dal góla Slávy, kterou on vlastně jako nikdy se netajil tím, že jako má rád, že jí miluje.
13: Slávista, jasně, no. Hele, a ještě jenom, ty jsi jako zmínil toho Frantu, já teďka jenom přemýšlím, vzhledem k tomu, jakou máš paměť, jenom, jak to přijme to mužstvo, jako tuhle tu zprávu, že takovýhle trenér jde jako k nám, co se tam dělo v té šatně?
14: No, tak takhle zpětně, co se vybavím, tak samozřejmě v té kabině asi na to padají spíš jako vtípky, jo, typu, že on vlastně pak v nějakým i třeba v té rozmluvě před tím týmem nebo i v nějakém rozhovoru vlastně řekl, že když si historicky byl slávista, no tak to bylo něco pro ty kluky jako Lukáš Jarolím nebo Standa Vlček, tak jo, tak jasně, to se nás dostal tímhletím, tak to je takový jako zvláštní, no, ale tak jako, ale vlastně jako já ani jsem nechápal tu jeho motivaci, protože mu muselo být jasný, že si jako zavře dveře ke Spartanům jako úplně a že ty slávisti ho vlastně nikdy jako nepřijmou. Nevím, jestli bohužel nebo naštěstí, asi teda vzhledem, že jsem v tom jako pod ním nehrál, tak pro mě naštěstí, to angažmá trvalo nějakých 10 nebo 11 zápasů. Ale
12: on to pak sám složil vlastně nějak,
14: ano, ne? Byly asi 2 týdny do derby a on tam pak proběhlo i to, že vlastně oni měli s tehdejším vedením vykopaný ty hroby na hřišti a počmáraný barák, tak jako to chápu, jako tohle to nechce asi člověk podstupovat žádnej. A blížilo se derby hlavně. Jo, myslím, že to bylo 2 týdny před, nebo 10 dní před derby na Slavii a prostě trenér Straka skončil. Vlastně i tím, jako jak on vystupoval vždycky jako ten největší ze všech Spartanů, vlastně jsem to jako nechápal. A nevím zpětně, kdyby jako on jako měl upřímně říct, jestli třeba toho lituje, tak jak by se k tomu jako postavil teď.
12: A ještě já myslím, že ale toho pak i později litoval, on tady byl vesíce, myslím, že jsme se lehce bavili taky.
13: Ještě teď jenom tohle vlastně využiju jenom zase, tak Matěj Jurásek byl ve Slavě, jak se díváš na tyhle ty jako přeběhlíky, jo, který vlastně to změní.
14: Jako na tyhle přeběhlíky.
13: Jako na mě, klidně.
14: Já když ty jsi se vracel a šel si do Sparty, tak já byl z toho smutný, protože já jsem tě měl jako slávistu jako rád v té době právě tý potitulový, těch věčně druhých, ale já si pamatuju, že jsme chodili na fotbal, pamatuju si tebe a Ivo Ulicha jako takový nejvýraznější osobnosti toho týmu, Karla Váchu v útoku třeba, a pak jsem vlastně jako, stejně jako když se vracel po Borák a šel do Sparty, tak jako tohleto, mě spíš to bylo jako líto, já jsem nikdy nebyl z těch fanoušků, který by na to jako nadávali, ale já myslím, že jsem to, jestli jsem to neříkal v tom Tikitaka nebo kde, že prostě tady to, jestli to jako, že jsem četl nějakou jako zajímavou citaci, že jako ve chvíli, kdy těm fanouškům jako začne být jedno, tady ten klubismus a že ten hráč toho jejich oblíbeného týmu potom jde do toho týmu toho největšího rivala, tak je fotbal mrtvej. Jako jo, že mezi těma lidma, ať to rezonuje, ať jsou ty věci, o kterých se píše a ten klub prostě musí ustát, tohleto rozhodnutí, jako je dospělej, je to nepříjemný, o tom žádná, stát tam před tím kotlem těch jako echt naštvaných jako spartanských fanoušků a něco jim tam vysvětlovat a omlouvat se. Myslím si, že to není úplně jednoduchý, že asi jako silnější osobnosti a jako větší frajeři, než je Matěj Jurásek, by se z toho jako možná pokákli, ale teď bude záležet na něm. No.
13: Já jsem jenom, samozřejmě vysíláme dneska, tak včera se hrál pohárový zápas Viktorka Žižkov Sparta a Matěj Jurásek dal gól, takovou tečovanou střelu a bylo vidět, jakou má radost. Obrovskou radost, úplně takovou, jako nikam neběžel, jenom prostě v sobě, jako musíš to v sobě mít, že prostě chceš to dokázat a každá jako ale maličkosti hodně pomůže. No.
12: Já jsem vlastně koukal, že vy v té hře jste hrál třeba s Martinem Juharem, který taky měl propojení s Bratislavy, ale zase to byl ten hráč, který možná to neměl tak výrazné, nevím, osobně teď úplně přijel tu zkušenost. Ostatně Milan Škoda, ke kterému se asi dostaneme, mě zase propojení stejně jako vy naopak, že šel z Bohemky do Slávie a prostě nějakým způsobem si myslím, že je miláčkem teda obou táborů, nevím, jak to je teda mezi Kolkany.
14: No, úplně to tak není. Miláčkem bohemáckých fanoušků už není. On tenkrát kvůli nějaký fotce, kde měl jako otočenou bohemáckou vlajku ve chvíli, kdy už byl ve Slávii, tak něco takového jako rezonovalo mezi lidma, úplně není. Aha. Ale když jsme teďko hráli proti Slávii a on měl jako slavnostní výkop s Tondou Panenkou, ještě myslím ze starostou Prahy 10, to už vlastně jako na tom nehraje roli v tom, co chci říct, tak jako ten Škodák, když pak začne celý ten stadion zpívat jako ten jeho chorál, tak prostě já jsem strkal do Ivana Haška na lavice, říkám, ty mají ho tady rádi, žerou ho, to je prostě to je dělo, jako 20 tisíc lidí a všichni prostě toho Škodáka mají rádi, on jim tam vyhrával ty tituly a jako tohle, to říkám, tohle to se mi prostě jako líbí. No,
12: No tak může zazpomínat ostatně na tu dobu, kdy to bylo, že jste hráli ještě po jeho boku a hráli jste v jedné linii. Vlastně dostane se k tomu přes tuhle zvukovou ukázku.
20: Tady na ostravských Bazelech už máme dohráno. Baník Ostrava nakonec exhibičním závěrečném tempu porazil Slavii 2-0 a hosté z Prahy si teď od svého kotle doslova vyslechli spršku nadávek. Jsou tam také i nějaké letící klínky od piva. Je vidět, že slávističtí fanoušci vůbec nejsou spokojeni.
2: V rychlosti se podívejme na tabulku. Sestupují 15. Sigma Olomouc má 29 bodů a 16. Znojmo se 27 body. Týmy před nimi 13. Slavia a 14. Bohemians nazbírali bodu 30.
12: Miroslav Augustin takhle hlásil ve Sportžurnálu vlastně to, že jste se zachránili přes

0: 1-0 tenkrát. A to si zrovna pamatuju z tohohle, když jsme tady mluvili se o hráčích, kteří zažili ve Slávě tituly a pak to postupně padalo, tak vedle mě hrál, já hrál levýho beka, vedle mě hrál David Hubáček stopera. A říká, hele, oni mají skvělý centry, dělej všechno pro to, ať je roh. Ať tam nepřiletí centr ze hry. Na roh se postavíme, jo. Dneska takový ten kontrast oproti těm dnešním trenérům, hlavně nedělejte standardky. Tak Hub mi říká, ať sem nepřiletí jediný centr ze hry. Všechno ať je z rohu, rohy dáme pryč. Máme tady Latyho, máme tady prostě Škodňáka, to všechno poletí pryč. Ze hry všechno. Tak já udělal si 54 rohů. My jsme teda vyhráli 1-0. A další sezónu, to je tady ta 13-14, kde jsme pak. Já říkám vždycky, v posledním kole si to krásně uhráli na Baníku, 0-2, byli jsme asi dvakrát za půlkou, jeli jsme domů s litý pivem, hrozný. Tak to jsme hráli na podzim, nastoupil trenér Koubek a dal Milana Škodu na stopera. A my hráli v Plzni, Martin Juhar dal góla po nějakým nedorozumění Venci Procházky s Matušem Kozáčíkem, dal góla, vedli jsme 1-0 na... Vlastně kraj druhého poločasu nám vyrovnal neboštík Franta Reitoral po autu. Vím, že byl aut, on pokračoval dál, dal gól. No a v poslední minutě nastala situace, kterou do dneška řešíme s Honzou Kovaříkem, který tvrdí, že ta penalta byla jasná. Já tvrdím, že nebyla vůbec jasná. Táta můj má do dneška fotku z toho souboje nad počítačem. A já jsem mu vypíchnul čistě balón, byl to roh. Rozhodčí Jílek ukázal na penaltu, hotovo, já trauma, zhrozil jsem se, jak je to vůbec možný, VAR ještě tenkrát nebyl, no ale naštěstí ten příběh může dopsat Pavel.
1: Naštěstí fair play funguje a Matěj Rakovan, já jsem mu to chtěl kopnout jako doprostřed, aby to sebral, no ale kopnul jsem mu to k tyči a on to chytil. Já si to teda vůbec jako nepamatuju, ale samozřejmě jako chápu, že tam ten tlak byl veliký. A tady k tomu, jak jsi říkal o těch rohách, jo, to je prostě... To je jako vlastně chytrost těch hráčů. Já vlastně taky vždycky říkám zase hráčům, že je lepší taky udělat standardku, protože na tu standardku je vlastně jako pro nás lepší, když se ti stáhne vysoký útočník, který ti odvrátí z 10-5 standardek, no tak je lepší, když tam je, než když tam lítají centry ze hry a prostě ten soupeř tam má tyhle ty dvoumetrový kluky, no je to zajímavý, že vlastně tohle ti rozhodne hráč, že jo, že ti poradí spoluhráč. Jako.
0: A pak právě, když jsem pak hrál za Bohemku první zápas v Plzni, tak nám dělal tenkrát asistenta trenérovi Koubkovi, dělal Radek Korytář, který mě předtím trénoval v Baníku. A my měli zastávku po cestě a on mi říká, hele, bude na tebe asi hrát Kovařík, pojďme se vsadit spolu. Když na centru je pětkrát, tak ti přinesu čokoládu, když na centru je víckrát, tak mi ji přineseš ty. Takový nehrál, nastoupil na 20 minut, za těch 20 minut přeze mě nacentroval asi 12krát, tak já v pondělí přišel s tou velkou milkou, takhle jsem jí donestranil, sorry, já omlouvám se. Naštěstí jsme hráli teda 1-1, že byla jako dobrá nálada, ale 10 minut a úplně to stačilo. Jako.
2: No tak zase specifické hořkosladká nebo specifická hořkosladká léta, pětiletka ve Slavě, pětiletka v Plzni, myslím tady 20 až 15 s hodně jinými a rozdílnými konci. V desíce Pavla Horváta je dneska vedoucí a mužstva Bohemia z 19.5 Martin Dostal.
3: Host desítky Pavla Horváta.
2: A nebo sportovní manažer, anebo jak jste to ještě říkal vlastně, jak byla ve Slovácku, jak to mají
0: koordinátor.
2: Impresario by se dalo říkat, kdyby to bylo nějaký...
1: Impresario a mužstvo.
2: Kdyby v operním provozu byli trošku, řekněme, takový jako více při zemi, tak by říkali vedoucí operního souboru.
1: Jak to bylo, proč nehrají? Hrajte. Protektore.
2: Jo, to je ale z Popelky, ne?
1: No jasně.
2: Jo, dobře.
1: Ne, protektore.
2: No, to nevadí. Nevadí. Pojďme soutěžit. Máme tady... Byli jsme v Plzni. V Plzni bohužel pro Martina pak ještě chvilku budem, ale nebudem vás trápit, opravdu, jenom zase něco připomenu. Máme tady ale dva lístky do Šeříkovky. Jsme tam 5. října s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Pavlem Královcem.
1: Ano.
2: Takže tam bude velmi zajímavá diskuze. A pokud chcete být u toho, tak můžete teď vysoutěžit dva lístky. Velmi rádi vás tam uvidíme, ať už si je koupíte nebo vyhrajete. A otázku dáme asi jednoduchou. Máš jakou třeba?
1: Který brankář mi chytil tu penaltu proti Slávii, kterou jsme tady zmiňovali? Já jsem tam to jméno řekl.
2: Ty jsi to jméno řekl teďkon. Dobře, tak nám zavolejte na číslo 221552222. Pavel se na to jméno ptal a už nám teda voláte, tak já vezmu tady prvního z posluchačů, kde se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
4: Zdravím, tady Lukáš.
2: Lukáši, jak se jmenuje, prosím vás?
4: Tak byl to Rakovan.

0: Výborně, Rakovan, říká Lukáš. Jo, oni pánové nemají sluchátka. Ano. Takže souhlasí, Pavel, uvidíme se. Výborně, moc vám gratulujeme, uvidíme se v Šířikovce.
1: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy České republiky a hlavní město Praha.
2: Host desítky Pavla Horváta.
0: Pokračujeme v desítce Pavla Horváta s Martinem Dostálem a protože jsme říkali, že hrál za tři kluby a že zůstane v Plzni, tak možná už tuší, kam směřujem. Pustíme si ještě jednu zvukovou ukázku, která se týká Martinova takového vlastně prostředního angažmá. Není to na zastávce Kohinor, ale je to v Ostravě.
3: Emanuel Marek ani nečekal s žádným prodloužením. Viktoria Plzeň poráží Baník Ostrava a rozhodli se tedy dvě věci. Plzni se slaví ligový titul, naopak Baník už má definitivu, se kterou se tedy popravdě svízel už před nějakou dobou, ale míří do druhé ligy.
0: Ty jsi byl asistentem v roce 2016 u toho titulu? Karla Krejčího?
4: Ano.
0: Ano. Vy jste tam hostoval v Baníku, je to tak?
4: Ano.
0: Ze Slávy. Nakonec na celou sezonu my jsme měli v červnu v desítce Michala Friedricha, který putoval naopak výměnu vlastně, nebo on to byl transfer, on šel do Slávy za peníze, ale už to tehdy bylo, vlastně on to i říkal Michal, v rámci velmi těžké finanční situace Baníku, kdy vlastně i ty peníze za ně nějakým způsobem měly pomoct. Nakonec ale přece ta sezona musela být nesmírně složitá, kterou jste tam strávil společně i třeba pak s příchozím Vlastimilem Petrželou. Naučilo vás to pak třeba něco směrem dál do té kariéry, nebo jste to chtěl úplně vymazat, třeba, že jste na mě teď naštvaný, že jsem to připomněl.
5: Ne, vůbec, já na angažmá v Baníku jako z osobního pohledu nedám dopustit. Vlastně bylo to pro mě, ač mi bylo už v té době, já nevím, 25, tak pro mě to bylo takový vylítnutí z hnízda, že jsem jako poprvý
6: Pražák
5: zmizel prostě pryč, musel jsem se starat sám o sebe. Měli jsme tam super partu prostě mladých kluků, včetně odchovanců. Sportovně se nám nedařilo, ale když to zase překlopím jako na sebe, dal jsem tam první ligový gól, poznal jsem spoustu jako novejch, zajímavých lidí a zažil jsem to, že jsem vlastně, jak jsme se tady bavili o nějakým tom, jestli jsem byl schopný někde jako vystupovat, tak já jsem tam vlastně po Tomáši Mičelovi a nevím, Vojtovi Šromovi byl vlastně třetí nejstarší, s tím, že Čolan byl vlastně furt zraněný a Šromík byl takový jako chvilku chytal, chvilku nechytal a já jsem vlastně hrál skoro všechno. Zažil jsem tam zase dva nový trenéry s úplně jinýma přístupama.
6: Kdo byl ten první?
5: Radek Korytář, který vlastně nám pak dělal asistenta ještě za Koupka, jak jsem zmiňoval, v Bohemce následující sezónu, takže jako nedám na to angažmá dopustit, samozřejmě sportovně to bylo hrozný, po podzimu 4 body, nakonec 14.
6: Ale hrál si.
5: Hrál jsem, což vlastně to bylo jako naprosto skvělý, ale když jsem dával právě ten první gól, paradoxně proti Bohemce, tak my jsme prohráli 3-1 a pak jsme jeli do Ostravy a tehdejší spoluhráč Slovák Ríša Lásik říká, hoši, já se jako nebojím toho, že spadnem, teda slovenský jsem, já se nebojím toho, že spadnem, to je jako jasný. Já se bojím toho, že budu mít na konci 4 body. Tak ne, nakonec jsme do toho šlápli, měli jsme 14.
6: No, to je těžký, no. Tyhle ty pozice jsou prostě těžký a hlavně každý ten hráč má nějaký svůj příběh, každý to prožívá jinak a mladý, starý, no, to je, není to jednoduchý, no. Nikomu tohle nezávidím,
5: ale
6: ani nepřeju.
5: Pro mě ještě, já vlastně jako paradoxem asi největším na tom všem bylo, že vlastně my jsme sestoupili s takhle jako tragickým bodovým ziskem, ale po té sezóně vlastně šel Robert Hrubý do Teplic, Mára Červenka do Teplic, Dana Holcera koupila Sparta, já jsem šel do Bohemky a takhle šlo, nevím, Ríša Lásik do Slovanu Bratislava, jo? Takže takhle ono odešlo 8 lidí ze základu jako do ligy nebo třeba na Slovensko
6: hráli,
5: a vlastně pak jsme jako hráli, takže i to, že vlastně ta sezóna vlastně jako týmově vyzní takhle hrozně, nemusí úplně jako znamenat nějakou tragédii pro kariéry těch hráčů, byť ten sestup je jako nepříjemný, nepřál bych to nikomu, je to takový jako prostě pak sedíš v té kabině s tím Honzou Kovaříkem, který má 5 titulů, ty nemáš žádný, ale máš jeden sestup.
0: Ty dva góly, teda takhle, když jsi dal gól proti Bohemce, tak ty dva góly za Bohemku při vítězství 3-1 dal
5: Patrik Šik.
0: On pak šel do Sampdorie, tak zase ta cesta pak vede taky takhle různě, ale my se tedy tímhle vlastně vracíme zase zpátky do Dělíčku.
2: Host desítky Pavla Horváta.
0: Moc se mi líbilo to, jak jste teď vlastně i vzal tu určitou katarzi toho nějakého náročného vývoje třeba části kariéry k tomu, že to opravdu může člověka posunout dál. Posunulo to Martina Dostála do aktuální role vedoucího A mužstva Bohemians 1905, loučil se loni v květnu 2 týdny po Josefu Jindřiškovi, takže odchod do velkých opor, ale pokud fanoušci mají zájem se vidět s Martinem Dostálem, tak je to buď při zápasech první ligy, anebo teď mám pocit, že i třeba někde na trávníku, ne?
6: A to se těšíme.
0: No.
5: Je to tak, 15. září vlastně v Dělíčku proběhne akce pomenovaná Dělíček Open. Je to akce, jejíž výtěžek půjde na transparentní účet využívaný k částečnímu financování rekonstrukce Dělíčku, plánovaný. A je to akce, ve které si fanoušci mohli dražit jednotlivý posty v sestavě týmu buď mě, anebo Davida Bartka, který bude mým soupeřem. Jsme tam v pozici hrajících trenérů, se to tak dá jako pomenovat. Asi jsme oba dva jako připravený odehrát velkou část toho zápasu. Nicméně říkal jsem už Pavlovi před natáčením, nastaly lehké komplikace předtím, protože já jsem se vlastně den před prvním zápasem nebo v den prvního zápasu B týmu asi měsíc zpátky zranil při rozcvičení. David Bartek se následně zranil při zápase za Starou gardu, takže trošku jsme organizátorům této akce do toho hodili vidle, ale myslím si, že jsme oba dva připravení nějakým způsobem do toho zápasu zasáhnout. Myslím si, že se i oba těšíme. Věřím tomu, že se hlavně těší ty lidi, kteří si ty místa v těch sestavách vydražili a že to bude povedená akce jako asi v poslední dobou. Většina těch, třeba když vzpomenu na nějaký dětský den nebo podobně, co se jako na Dělíčku pořádali.
6: Máme nějakou minutku ještě, jenom mě zajímá, který místa byly nejdražší a kolik stály vůbec ty místa v té sestavě zhruba, jestli to není tajemství teda.
5: Myslím, že to tajemství není, ta aukce je veřejně dohledatelná. Bylo tam asi největší bitka byla o útočníka v mém týmu, protože já budu v zelenobílejch drezech. Mm-hmm. Tak tam se to pohybovalo, nevím, kolem 10 000 to místo. A pak se asi, pak se to tam předhánělo. Ten konec té aukce byl zajímavý, tam byly příhozy jako po, byť třeba po nižších částkách, ale jako každou druhou vteřinu tam přiletěla nějaký příhoz. Jako asi to probíhá na těch aukcích jako běžně, čím se blíží ten konec, tak je to takový jako vyšperkovaný, jak bychom řekli.
6: Dobrá, je dobrý nápad jako pro ostatní týmy. Mně se tohle jako velmi líbí, vybrat dva hráče, legendy toho klubu, aby si doplnili týmy. Na dobrou věc třeba jenom, super.
0: Tak může to být jako další nábor do C-čka, že jo, které teď máte nově taky, které už válčí v 9. lize.
5: C-čko už nábor mělo, myslím si, že
0: je obsazeno, jo?
5: Tam už je to obsazený, nevím, to jde trošku mimo mojí pozici, jak jste to říkali?
6: Koordinátora,
5: jo, ale ještě nějaký
0: impresária.
5: Tak trošku mimo impresária tohleto, takže C-čko, nevím, samozřejmě z marketingového pohledu jako extrémně zajímavý projekt.
0: Ano. No, ale tak myslím, že Bohemka je taky velmi atraktivní pro fanoušky a moc jsme rádi, že jste i tady z pozice tedy vedoucího nebo sportovního manažera A mužstva přišel a popovídal v desítce Pavla Horváta. Martin Dostál byl naším hostem. Děkujeme moc, ať se vám daří, ať se to 15. září třeba i ve zdraví přežije.
5: Já moc děkuju za pozvání a bylo to super. Mějte se, naschán.
6: Ať se ti daří ve všech tvých funkcích. Snad už ti žádná nepřibyde, hlavně aby byly dobře placený. Jo,
0: děkujeme i Pavlu Horvátovi.
6: Naslyšenou.
1: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
4: Dálniční známky by od příštího roku nemuseli automaticky zdražovat, jednají o tom poslanci. Prezident Ukrajiny Zelenský je v Kanadě, bude tam jednat o válečné podpoře Kyjeva. Tenistka Siňaková postoupila do svého 15. grandslamového finále deblu. Dlouhá kolona je na dálnici D1 z Prahy na Brno před omezením u sjezdu na Vlašim a bude skoro oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. Teď o tom jednají poslanci ve druhém čtení. Ceny známek se každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby i za rok platili letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Předseda SPD Tomio Okamura už dříve řekl, že tím vláda plní jeden ze svých slibů.
7: Naše vládní koalice prosadí, že se dálniční známka, cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
4: Opozice považuje návrh za populistický. Třeba podle Pirátů vláda omezí příjmy rozpočtu a neřekla, jak výpadek nahradí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na návštěvě Kanady. S tamním premiérem Markem Carneym chce mluvit hlavně o posílení ukrajinské protivzdušné obrany a přípravě na další válečnou zimu. Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi. Zelenský zároveň ocenil Kanadu jako jednoho z nejbližších partnerů své země. Ukrajinského prezidenta doprovází první dáma Olena Zelenská. Horní Bezděkov na Kladensku se nepokusí omezit kapacitu soukromé školy Donum Felix. K referendu o zastropování počtu žáků a učitelů na 90 přišlo méně než 35% voličů. Hlasování je tak neplatné. Kvůli obavám o hluk z aut ho vyvolala skupina tamních obyvatel. Pokračuje nezávislý starosta Petr Boháček.
8: Se jim nelíbilo, že tam budou mít vlastně několikanásobnou dopravu, než byli zvyklí. Vzhledem k tomu, že Letohrádek skončil vlivem covidu, takže 5 let byl klid, takže teď se jim nelíbí ta doprava. My to řešíme, i na ČVUT jsme si nechali udělat dopravní studii.
9: Sport. Tenistky Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou si po druhé za sebou zahrají ve finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. Pro světovou jedničku v deblu Siňákovou to bude 15. grandslamové finále a z nich může mít 12. trofej. I když už Češka hrála o titul tolikrát, nebere tyto zápasy jako samozřejmost.
10: Byli jsme tady loni, takže já si to hrozně moc chci užít. Vlastně letos ty grandslamy možná byly trošku víc. Tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále. A teď znovu finále, ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
9: Finále ženského deblu na US Open začne v pátek po 18. hodině českého času. Do semifinále ženského singlu mezitím postoupila Kazachstánka Rybakinová, která se tak po US Open stane novou světovou jedničkou. Doplnila ji Američanka Goffová. V mužské dvouhře si semifinále vybojovali Rus Chačanov a Němec Zverev.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdražení na D1 před sjezdem na Vlašim a taky za Divišovem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna u sjezdu na Vlašim na 49. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Kolona předtím se za poslední půl hodinu hodně natáhla. Dojíždí se už před exitem Divišov na 39. kilometru a zdržení dosahuje 50 minut. Na D1 potom před Brnem směrem z Prahy za Domašovem první část roztrhané kolony kamionů v pravém pruhu čekejte na 170. kilometru, vlečou se k D2. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se tvoří kolony kamiony v pravém pruhu ze 62. kilometru, osobní auta v levém z 59. Odtamtud je to asi na 20 minut po pojíždění, jednak na 58. v koloně stojí zřejmě pro poruchu auto v levém pruhu a vleče se to hlavně k exitu 56 z Ruč, tam pracují v pravém pruhu. Na 35 se Hradec Králové Olomouc u Koclířova od dneška kyvadlový provoz, zavřená je teď ovšem před kruhovým objezdem silnice 34 ze Svitav. A tak se tam směrem z Brna musí po svitavském obchvatu kolony před Koclířovem, směrem z Olomouce od Hřebče asi na půl hodiny, opačně směrem z Hradce i Brna na 3/4 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude převážně oblačno až polojasno, hlavně na horách výjimečně slabé přehánky, teploty 16 až 21 stupňů a na horách dnes naměříme kolem 13 stupňů. Tolik zprávy.
12: 11 hodin 5 minut, čtvrtek 10. září, jsme moc rádi, že dál posloucháte Radiožurnál Sport. Ode mě teď pozvánka na dnešní večer, pokud jde o ligovou fázi fotbalové ligy mistrů. V 18 hodin 45 minut se začne hrát na dvou stadionech v Istanbulu. Fenerbahce bude hostit AS Řím a PSV v Eindhovenu přivítá Šachťar a v 21.00 se přidají další 4 zápasy. Bayern nastoupí proti Bude Glimt, Como bude hrát s RB Lipsko, Manchester United na nastoupí proti Sabahu Baku a samozřejmě pražská Slavia proti Racingu Lens 21:00 v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál Sport
13: a Karel Janů.

0: Mají ambice útočit ve fotbalové šancelize na nejvyšší místa, zatím jsou ale Hradec Králové a plzeňská Viktoria po 7 kolech na pozicích v půlce tabulky. A po dohrávce 5. kola si moc nepomohli. Hráli spolu bez branek 0-0.
1: Pojďme si říct na rovinu, že co tady bylo pozitivní, tak je bod a nula vzadu. Ale jinak ten zápas nebyl od naší strany dobrý. Strašně moc ztrátových míčů, což jsem jako byl až překvapený, protože to se jako nedělo za celou dobu. Jo, já jsem jako zklamaný z výkonu, určitě zklamaný. Myslím si, že ten tým umí 100% hrát daleko líp, než předvedl.
2: Rozhodně nezářil spokojeností trenér Plzně Radoslav Kováč, který je u týmu něco málo přes 2 týdny, když nahradil odvolaného Martina Hiského. Zatím mu u hráčů Viktorie chybí konzistentnost výkonů.
1: Co mi schází je takový, když to nejde podle plánu a nejde to všechno dobře, tak do toho hrát víc nějaký takový ten větší drive, takovej ten, být se tam víc rozbít, to je věc, která prostě u některých hráčů ještě trochu chybí a potřebujeme na tom pracovat a řízím to, jak to přesně je.
2: Zatímco Kováč teprve v Plzni poznává hráče a měl by Viktorii podle klubových vizí vrátit mezi nejlepší. Hradecký trenér David Horejš už má zkušeností s kádrem za víc než 2,5 roku hodně a třeba v minulém ročníku dovedl tým ke 4. místu. Teď v létě si v Hradci Králové díky tomu vyzkoušeli kromě ligy i nakonec neúspěšný boj v kvalifikaci evropských pohárů. V nejvyšší soutěži zaujme jejich skóre 6-6. Dostávají tedy málo gólů a patří v tomhle ukazateli mezi nejlepší. Zároveň ale dali skoro nejméně branek v soutěži. Všechny v domácím prostředí, kde tentokrát vyšli na prázdno.
3: Chybí nám tam větší taková ta touha po tom zakončení. Mám rád jako slovo kvalita, ale prostě to řešení, aby ty hráči na sebe vzali tu zodpovědnost, tam jsou věci. Že my místo toho, aby jsme tohleto sehráli a prostě vyřešili, tak střílíme z 25 metrů, jo, ukvapeně. Takže to jsou takové věci, které určitě potřebujeme zlepšit a dotáhnout a pak budeme zvládat tyhle ty zápasy a budeme ty branky dávat.
2: Říkal David Horejš, který jinak mužstvo pochválil. Rozhodnout mohl nejzkušenější fotbalista Hradce Králové, kapitán Vladimír Darida, který trefil břevno a má na co navazovat. V minulé sezóně se střelecky utrhl, dal v lize 11 gólů a byl nejlepším v týmu. Teď se zatím trefil jednou.
4: Asi se ode mě ty góly očekává, já sám od sebe taky očekávám po té loňské sezóně, bych chtěl, aby těch gólů bylo víc. Já věřím, že pokud budeme předvádět takovýhle výkony, budeme hrát ofenzivní fotbal, já se do těch střelbů dostávat a že zase tam ty góly začnou padat dál.
2: Doufá Vladimír Darida. Z Hradce Králové, Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Po skupině Cranberries v 11 hodin a 16 minut vás ve čtvrtečním radiožurnálu Sport velmi rád pozvu na 5. října do kulturního domu Šeříkovka v Plzni. Právě tam se totiž bude konat příští výjezd desítky Pavla Horváta, tedy desítka Pavla Horváta live. Chcete-li těšit kromě Pavla, se můžete jako tradičně v tomhle roce na Antonína Panenku. Na místě bude taky kolega moderátor Honza Pěruška, no a speciálním hostem bude fotbalový rozhodčí Pavel Královec. Prodej vstupenek na tuhle akci už je spuštěný, dostanete se k ním snadno přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz.

0: Lionel Messi z Interu Miami v MLS po druhé za sebou vyšel střelecky na prázdno. Při remíze 1-1 v Chicagu se však alespoň přihrávkou podepsal pod vyrovnávací gól. Po rohu kapitána mistrů světa z roku 2022 totiž ve 48. minutě vyrovnal Casemiro. Skoroval ve třetím utkání za sebou. Messi se s 18 brankami dělí o první místo v tabulce střelců s exlávistou Petarem Musou z Dallasu. Chicago poslal do vedení v 10. minutě polský kanonýr Robert Lewandowski a on si vylepšil bilanci v ročníku na 6 zásahů. Dva góly dal francouzský mistr světa z roku 2018 Antoine Griezmann, ten zařídil Orlandu vítězství 3-2 v Atlantě. Všech 5 gólů v utkání navíc vstřelili hráči hostujícího celku, protože oba zásahy Atlanty byly vlastní. Tak tolik zajímavá jména, která třeba hrají za mořem. Z českých fotbalistů se do hry dostal pouze Pavel Bucha, který za Cincinnati odehrál celý zápas při debaklu 0-5 v Philadelphii.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain.
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: je 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Ostravský podnikatel dostal 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun za dotační podvod v covidové pandemii. Dnes to potvrdil vrchní soud v Olomouci. Gabriel Figel podle rozsudku neoprávněně čerpal dotace a podpory z vládních programů pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy. Zaplatit musí taky majetkovou škodu 5 000 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Policisté se při silničních kontrolách stále častěji potýkají s agresivními řidiči. Nadávky jsou podle policie prakticky na denním pořádku a sami o sobě se netrestají. Jinak je to u fyzického útoku na policistu. Za ten může pachatel skončit ve vězení. Polská letiště v Lublinu a Řešově dnes ráno krátce přerušila letový provoz kvůli preventivním vojenským operacím. Na síti X to oznámila Polská agentura pro leteckou navigaci. Vojenské letectvo operacemi reagovalo na ruské vzdušné útoky na Ukrajinu. Provoz obě letiště obnovila po 8 hodině ráno. V českých kinech je ode dneška k vidění hudební dokument Oasis. Sleduje návrat kapely na koncertní pódia a usmíření bratrů Liama a Noela. Nabízí dosud nezveřejněné záběry ze zkoušek, zákulisí i koncertů a také jejich první společné rozhovory po více než 20 letech. Sport. Hokejisty Pardubice čeká třetí zápas Ligy mistrů. Po dvou domácích výhrách se představí ve Finsku, a to na ledě týmu Saipa Lamperanta. Další čeští zástupci v hokejové Lize mistrů Plzeň a Liberec budou hrát až zítra.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Ostředků a Lokte. Na dálnici D1 z Prahy na Brno od exitu 49 v Lašim se jede jenom jedním pruhem až na 54. kilometr. Před tím omezením je teď kolona až na hodinu osobním autem a dojíždí se už kus za exitem Chocerady na 32. kilometru. Řidiči v osobních autech to zkouší z exitu 34 Sázava na Divišov, Šternov, Psáře a Trhový Štěpánov. Na D1 potom dál před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá roztrhaná kolona kamionů do omezení u D2. První část v pravém pruhu za Domašovem kolem 169. kilometru. Na dálnici D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Kutnou horu kolony, kamiony v pravém ze 63. osobní auta ze 60. kilometru, mají to asi na 20 minut do zúžení. Od exitu 56 z Ruč po 53. i tam se jede jenom levým pruhem. Na tahu 35 Hradec Králové Olomouc už je úsek za Opatovcem průjezdný, byť s omezením. Před Kotlířovem je pro změnu uzavřená silnice 34 ze Svitav a tak se jede směrem z Brna po Svitavském obchvatu přes kruhový objezd u Opatovce. Kolony tam jsou i na dost přes půl hodiny ke Kostlířovu, taky z druhé strany dlouhá kolona od Hřebečského tunelu. A silnice 6 za Karlovými Vary na Prahu u Golfu, po vážné nehodě 3 aut průjezdná Kivadlově, kolony obousměrně 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převážně oblačno až polojasno, hlavně na horách výjimečně slabé přehánky, teploty většinou 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Skupina Roxette ve čtvrtečním radiožurnálu Sport 11 hodin 37 minut. Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová neuspěla s odvoláním proti odebrání neutrálního statusu a nadále nemůže startovat v mezinárodních soutěžích. Na webu o tom informovala Mezinárodní bruslařská unie. Valijevová se začátkem roku vrátila po odpykání čtyřletého trestu za doping a začátkem srpna neutrální status pro sezonu 2026-27 dostala. ISU však její případ znovu prověřila a status jí odebrala, protože krasobruslařka nesplnila potřebná kritéria. Proti tomu se 20-letá Valijevová odvolala, ale neúspěšně. Spolu s ní přišli o neutrální status taky taneční pár Alexandra Štěpanovová, Ivan Bukin a evropský šampion z roku 2022 Mark Kondraťuk. Čím přesně Valijevová a další podmínky k udělení neutrálního statusu nesplnili, ISU neuvedla. Čtveřice krasobruslařů má teď 3 týdny na to, aby se proti rozhodnutí odvolali ke sportovní arbitráži CAS.

0: Fotbalisté Pražské Slavie budou hrát úvodní utkání Ligy mistrů v 21 hodin. V přímém přenosu radiožurnálu Sport nastoupí proti francouzskému Lens. Jeho dres už druhou sezonu obléká Abdellah Sima, senegalský hráč, který Pražanům před 5 lety pomohl dokončit mistrovský hat-trick.
1: Olajinka, který přihrává na Simu a ten zvyšuje na 3-0.
2: Byl to skoro až pohádkový příběh. Na začátku roku 2020 se v tehdy třetiligovém Táborsku objevil 12-letý senegalský fotbalista. O rok a pár měsíců později byl už Abdellah Sima českým šampionem. Slavia si jeho talentu všimla, z jeho českého klubu ho na fotbalové poměry zalevno koupila a on jí na oplátku pomohl ke třetímu ligovému titulu v řadě. 11 góly.
3: Upřímně mě překvapilo, jak je mladý, když si člověk vlastně uvědomí, co tady odehrál a kolik klubů už vystřídal, tak vlastně v jakém je věku, to pro mě tak nějak, jak to jde rychle, ty hráči jenom sledujete zvenčí, tak jsem se vlastně uvědomil, jak furt ještě hrozně mladý.
2: Jak připomněl trenér Slavie Jindřich Trpišovský, Simovi je stále jen 25 let, přesto už má za sebou řadu angažmá. Smlouva v Brightonu, kam odcházel v létě 2021 ze Slavie, mu přitom vypršela teprve loni.
3: Jeho zabrzdili ty zdravotní vlastně věci, si myslím já, který ho brzdili vlastně už při odchodu ze Slavie, a máme tedy chronický problém s těmi třísly, který vás hodně omezej.
2: A tak si ma putoval z Brightonu, kde se nikdy neprosadil, po hostováních. V Anglii byl ještě ve Stoke, ve Skotsku v Rangers a ve Francii v Angers a Brestu. Loni se nastálo usadil na severu země v Lens, což by podle Trpišovského nemusela být Simova poslední fotbalová adresa.
3: To neříkám proto, že ho mám rád, takže jsme s ním zažili ten příběh. Patří mezi jednoho ze dvou nejnebezpečnějších hráčů soupeře. Francouzská liga je skvělá, je to jedna z hlavních zásobáren ostatních lig na světě a hraje v týmu, který skončil vlastně druhý a před 3 nedělami jsme porazili Paris Saint-Germain, takže tu sílu mají velkou, ale myslím si, že ještě v té kariéře udělá přestup do větší ligy a do většího klubu.
4: No, že avec Abda, de Slavia,
5: ne, o Slavii jsem s ním moc nemluvil, na to tu máme výborný tým analytiků. Na hřišti jsem se Simou velice spokojený, i když musí být ještě efektivnější. Ale je rychlý a není proti němu jednoduché hrát. Pro tým má velký přínos.
2: Pochvaluje si výkony Abdellaha Simi německý kouč Dino Topmeller, který Slavii už jednou porazil před necelými 2 roky v evropské lize s Frankfurtem. Teď proti ní povede Lens v prestižnější lize mistrů, a to od 21 hodin na stadionu v Edenu. Zápas vám nabídneme v přímém přenosu. Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: 11 hodin 47 minut, čtvrtek 10. září, posloucháte Radiožurnál Sport. Večer od 21 hodin tady v přímém přenosu nabídneme zápas Ligy mistrů, fotbalové Ligy mistrů mezi Pražskou Slavií a Racingem Lens. No a ve stejnou dobu se rozehraje duel milionářské soutěže taky v italském Comu, které dnes bude hostit Lipsko. No a je to samozřejmě opravdu výjimečný speciální večer pro italské Como. Tamní tým totiž poprvé ve své historii uslyší hymnu Ligy mistrů. No a dalo by se čekat, že u takového okamžiku samozřejmě nebude chtít chybět nikdo, kdo s tímhle klubem má cokoliv dočinění, včetně vedení. To ale tedy sáhlo k překvapivému a velmi hezkému gestu. Prezident klubu Mirvan Suvarso totiž oznámil, že vzhledem k obrovské poptávce, která asi z pochopitelných důvodů výrazně převyšuje kapacitu stadionu, on a další členové vedení přenechají svoje VIP místa fanouškům, a to ne jen ledajakým fanouškům, ale právě ještě fanouškům narozeným před rokem 1950, tedy těm, kteří na takový výjimečný večer mohli čekat vůbec nejdéle.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Oni mají na svém kontě po dvou zápasech plný počet bodů, navíc neinkasovali ani gól. Navázat budou chtít na hřišti finského týmu Saipa Lappeenranta, celku, který v minulém ročníku finské soutěže skončil na třetím místě.
1: Po dvou zápasech na evropské scéně mají pardubičtí bilanci 6 bodů a ani jeden inkasovaný gól. Nulu vychytal Malcolm Suben i jednička týmu Roman Will.
2: S Malcolmem jsme za to určitě rádi. Samozřejmě myslím si, že v oba ty zápasy jsme hráli dobře jako tým, takže kluci, zase tam bylo spousta bloků, takže mi to trošku připomínalo, jako že jsme hned naběhli, jako jsme dohráli v playoff, tak jsme se vrátili se stejnou touhou a se stejným odhodláním.
1: A Will dodává, že má dobrou prověrku už z tréninků. A to proto, že tým výrazně posílil v útoku a právě v přípravě je těžké nedostat gól.
2: Pro nás jako pro golmany je to nejlepší, co nás mohlo potkat, že tam máme tolik těžkých situací v těch tréninkách a challengeujeme ty hráče, oni se snaží nám dávat góly, takže je to skvělý na obě strany, já si toho moc vážím, že mám v týmu takovýhle hráče a samozřejmě to lepší než hrát proti ním.
1: Pardubičtí berou Ligu mistrů vážně a to nejen kvůli přípravě na blížící se start hokejové extraligy.
2: Já prostě jsem za to rád, já jsem za tyhle zápasy rád, i s klukama jsem se o tom bavili, ale nedá se říct, jestli to dá výhodu nebo nevýhodu prostě. Já jsem rád, že to máme, samozřejmě potom trošku je těžší v té základní části té extraligy. Ostatní odpočívají, tak my můžeme hrát tyhle zápasy, takže na to svá pro i proti, ale já jsem, jak už jsem říkal, jsem rád za to.
1: Do týmu přišly tři výrazné posily. Matěj Stránský a Tomáš Nosek už v zápasech Ligy mistrů bodovali. Zatím čeká David Tomášek, ale i on cítí, že jeho forma jde postupně nahoru.
3: Cítím postupně, že jdu zápas od zápasu trošku nahoru. Ještě to není, jak bych si představoval, ještě potřebu trošku nějaké věci zlepšit nebo upravit. Je tam dost změn pro mě, takže fajně se o tom bavíme s klukama a postupně věřím, že se to bude zlepšovat. A samozřejmě každý chce hrát výborně už od začátku, ale ta sezona je dlouhá a počítá se potom víceméně ten konec. Jo.
1: Říká pardubický hokejový útočník David Tomášek. Utkání začíná ve finské Lappeenrantě v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic, Otaku Tvirt, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin. Radiožurnál a hlavní zprávy.
1: Podvodníci letos v Česku připravili klienty bank už o 2 miliardy korun.
2: Pracují důsledně s emocemi, sociálním inženýrstvím a daří se jim z jednotlivce zkrátka vylákávat hodně peněz.
1: Počet žadatelů o azyl letos v Evropské unii výrazně klesá, vyplývá to ze zprávy agentury pro migraci. Fotbalisty Slávie čeká úvodní utkání v Lize mistrů, doma nastoupí proti francouzskému Lens.
3: Nenadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a v téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League.
1: Dlouhé kolony vznikají v obou směrech na dálnici D1 mezi Šternovem a Psáři a bude převážně oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů. Je čtvrtek 10. září, hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
1: Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank skoro o 2 miliardy korun. To je skoro o 80% více než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace.
4: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
5: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
4: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
6: Pokud používáme WhatsApp, tak buďme odřídit WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
4: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Obchodníci budou v Česku od příštího roku znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Pozdě večer to schválila poslanecká sněmovna. Odmítla návrhy senátorů, kteří zákon o EET vrátili s výhradami.
7: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
8: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
7: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
9: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
7: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Dálniční známka od příštího roku možná nezdraží. Zrušení její valorizace mají poslanci projednat odpoledne. A je u toho reportérka Adéla Burešová.
10: Poslanci se teď zabývají ještě změnami v programu schůze. O důvodech zmrazení valorizace dálniční známky mluvil na začátku jejího projednávání ministr dopravy Ivan Bednárek ze SPD.
11: V době, kdy je páteřní dálniční síť stále ve výstavbě, je něco, co prozazovat nechci.
10: Pravidelnou valorizaci zavedla bývalá vláda. Její zrušení označil předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel za krátkozraké.
12: Dálniční síť se rozrůstá, taky v tom hraje roli inflace, prostě péče o dálnici je nákladnější a nákladnější. Já se ptám, kdo to teda zaplatí?
10: Zrušením valorizace přijde v příštím roce Státní fond dopravní infrastruktury o necelou půl miliardu. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: V Česku dál roste inflace. Spotřebitelské ceny stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. Potvrdil to Český statistický úřad. Jak za něj dodává Pavla Šedivá, nejvíce zdražily pohonné hmoty.
13: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
1: Zlevnily naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
1: Počet lidí žádajících o azyl v zemích Evropské unie prudce klesl. Vyplývá to z údajů agentury Evropské unie pro otázky azylu. V první polovině letošního roku podalo v zemích 27 a šengenského prostoru žádost o azyl 332 tisíce lidí. To je o 17% méně než loni.
15: Počet žádostí o azyl v Evropě je nejnižší od roku 2019 s výjimkou covidových let. Unijní agentura pro otázky azylu ale upozorňuje, že trend se může kvůli pokračujícím konfliktům a humanitárním krizím ním znovu obrátit. Za současným poklesem stojí výrazně menší počet žádostí Syřanů po pádu režimu Bašára Asada. Méně azylových žádostí podávají také Afgánci nebo Venezuelané. Naopak výrazně přibylo žádostí občanů Súdánu, kde pokračuje občanská válka a humanitární krize. Konflikty v Íránu a Libanonu vedly podle agentury k značnému vysídlování v regionu, ale zatím neznamenaly zvýšení počtu žádostí v Evropské unii. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO chce na schůzce zemí V4 s irským premiérem Miholem Martinem jednat o pozastavení systému emisních povolenek. Navrhuje tak řešit aktuální situaci, kdy kvůli válkám zdražují paliva.
16: Ty ceny i plynu a ropy, to všechno má vliv i samozřejmě na ceny energie, na elektřinu. Takže pokud chceme pomoci zásadně, tak by měl být ten systém ETS 1 zastaven a ETS 2 odložen.
1: Premiéři Polska, Maďarska, Slovenska a Česka se odpoledne sejdou v Bratislavě s premiérem Irska, které unii právě předsedá hlavně kvůli příštímu evropskému rozpočtu. Letošní léto je nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Srpen byl podle něj nejteplejším měsícem v celé historii a provázely ho rekordní sucha. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia. Extrémně nízký průtok byl v Dunaji, Rýnu, Labi i Seině. Teploty opět překonaly hranici 1,5 stupně nad průměrem z předindustriálního období. Tento údaj vědecká obec označuje zahraniční pro dlouhodobě udržitelnou hodnotu globálního oteplování. Závišov kříž z Vyšebrodského kláštera v sobě ukrýval druhou relikvii. Jde o část dřeva, která se dotýkala hlavní relikvie, tedy údajného úlomku z kříže, na kterém byl ukřižovaný Ježíš. Na mezinárodním sympóziu ve Vyšším Brodě to řekl geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář. Podle něj druhá relikvie byla s tou hlavní spojená 500 let.
17: Když bylo to dřevo v 18. století toho původního jádra ve špatném stavu, tak mohli to staré jádro zlikvidovat, ale nemohli vyhodit tu část, která byla v přímém dotyku se svátostí. Tu část uchovali a udělali z toho ten dvoudílný latinský kříž, který plní i praktickou funkci, adjustuje uvnitř relikvii hlavní, ochraňuje ji a jistí.
1: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku.
18: Sport. Fotbalisté Slávie vstoupí do Ligy mistrů. V přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport přivítají francouzský Racing Lens v 21 hodin. Pražané v minulém ročníku prestižní soutěže nezvítězili. Slávia po obměně kádru i vinou zranění některých opor nastoupí k prvnímu utkání Ligy mistrů v hodně odlišné sestavě než loni. V čem ještě budou Pražané jiní, popisuje trenér Jindřich Trpišovský.
19: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný, takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti loňsku posunuli.
18: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila po boku Američanky Townsendové do finále čtyřhry na US Open. O svůj 12. grandslamový titul bude hrát zítra večer.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Na dálnici D1 Praha Brno komplikace v důsledku prací v obou směrech mezi exity 49 Vlašima 56 Zruč. Kvůli opravám se tam v poměrně dlouhých úsecích jede vždy jen levým pruhem. Směrem z Brna na Prahu kolony začínají za sjezdem na Kutnou horu. Kamiony na 64. osobní na 61. kilometru. Pro ně je cesta na 56. až na 40 minut. Ve směru opačně z Prahy na Brno situace složitější. Původní dlouhá kolona se rozdělila. Nejdřív se tvoří za sjezdem 29 Chocerady, pro osobní auta asi 10 minut, rozjíždíte se to, pak se jede kus plynule, ale od exitu 41 Divišov následuje další kolona, do zúžení na 50. kilometru je to asi na 3/4 hodiny osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dál odpoledne bude převážně oblačno až polojasno, hlavně na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty odpoledne 16 až 21 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 13. Tolik zprávy.
2: Je 12 hodin 9 minut, čtvrtek 10. září, posloucháte Radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. Probojovat se do grandslamového finále, to je pochopitelně snem snad každého tenisty. No a Kateřině Siňakové se to v ženské čtyřhře podařilo už 15krát a na US Open si v pátek zahraje o 12. titul. I tohle téma nabídneme v našem vysílání v téhle půl hodině. Ze všeho nejdřív ale Iggy Pop, příjemný poslech.
14: Radiožurnál Sport
21: a Karel Janů.

0: Tenistka Kateřina Siňaková s Američankou Taylor Townsendovou si na US Openu v New Yorku zahrají po roce znovu o titul. Pro českou hráčku to bude už 15. Grand Slamové finále v dámském deblu.
1: Určitě mám obrovskou radost, že jsme znovu ve finále, že jsme to dotáhli v těch dvou setech. Letos ty Grand Slamy možná byly trošku víc, tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále, ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
2: Vyprávěla Kateřina Siňaková po postupu do dalšího finále na US Open. Obzvlášť si cenila toho, jak s Townsendovou zvládli druhý set, potom co v prvním dali Mertensové se Schneiderovou Kanára.
1: Nikdy to není jednoduchý po takovém setu vlastně udržet to tempo, protože je dost jasný, že prostě ty soupeřky se zvednou. Myslím si, že nám to prostě sedlo, že my jsme hráli skvěle a oni nic moc. A pak samozřejmě udržet ty ambice, že to takhle bude pokračovat, je téměř nereálný, takže prostě bylo vidět, že najednou se to otočilo, byl boj, ale zvládli jsme to za mě dobře.
2: V New Yorku už se Siňaková dokázala zvítězit společně s Barborou Krejčíkovou. Pokud by se jí to povedlo i s Taylor Townsendovou, zkompletoval by česko-americký pár kariérní Grand Slam. Domácí titul by pro Townsendovou byl velmi speciální, i proto, že si s Češkou vytvořila silný přátelský vztah. Poznáte to třeba podle toho, jak o své parťačce mluví.
3: Je to zvíře. Všimla jsem si toho loni, když jsme spolu trénovali. Bylo to nějaké rutinní cvičení, ale pochopila jsem u toho, proč je Katka nejlepší na světě. Má neskutečné tenisové IQ, je schopná na kurtu zahrát cokoliv si zamane a díky tomu pak hraju i já lépe.
2: Finálový zápas odehrají Siňaková s Townsendovou proti ryze americké dvojici Montgomeryová-Krugerová. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: To byly Rolling Stones, je 12 hodin 19 minut, krásný čtvrtek, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Hokejisty Pardubic čeká dnes třetí zápas Ligy mistrů. Po dvou domácích výhrách se představí tentokrát ve Finsku, a to na ledě týmu Saipa Lappeenranta. Je to duel, který se začne hrát v 17 hodin a 30 minut. Další čeští zástupci v hokejové lize mistrů, tedy Plzeň a Liberec, budou hrát až zítra. Liberečtí se v 18 hodin představí doma proti Herningu. Plzeňští potom až v 19 hodin a 45 minut rozehrají svůj zápas na ledě Friburgu. Teď už Ariem, příjemný poslech.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: hokejová Tipsport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
1: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
2: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
3: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skřít, že moje 40 let, protože je neskutečný, že občas je rychlejší jak já, no. Takže.
4: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá si stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
5: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější. A Extraliga tak přináší další otázky.
6: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného Vsetína.
0: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
5: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
0: Na konci této sezony uplyne od tehdejších oslav 20 let.
5: V Tipsport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
0: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
7: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská.
8: Jsou podmínky nakladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
9: Ano, jsou srovnatelné.
8: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
5: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
10: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
0: I v této sezóně Tipsport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu. A pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
11: Vypadá domácí tým, jako kdyby se kránu vrátil z maturitního plesu.
5: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
0: V mobilní aplikaci Můj rozhlas.
5: Nebo na webu irozhlas.cz.
0: A také na naší digitální stanici na radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. This is

0: Radiožurnál Půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden skoro o 2 koruny za litr. Řidiči ho teď natankují v průměru za 4,40 korun a 22 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně. Litr vyjde na 7,40 korun a 79 haléřů. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí. Rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Při útoku ruských dronů v ukrajinské Sumské oblasti zemřelo nejméně 5 lidí. Minimálně 24 dalších je zraněných. Na síti Telegram to oznámili ukrajinské úřady. Naopak Rusko informovalo o úderu ukrajinských dronů v dagestánském městě Machačkale. Bezpilotní letouny údajně mířily na tamní přístav. Nejrychlejší dobíjecí stanici pro elektromobily v Česku už za půl hodiny spustí společnost E.ON v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Nové místo bude zároveň sloužit řidičům nákladních aut a kamionů. Nabíječka v Dolním Dvořišti bude teprve třetím veřejným místem pro těžkou dopravu. Česko-italské přátelství připomenou koncerty italského pěveckého sboru Cimadoro z Ledra. Poprvé vystoupí dnes ve 14 hodin v Buštěhradu u Kladna, pět odpoledne pak ve Valštejnské zahradě v Praze. Zítra se hudebníci představí při obnově historického kříže v Chyňavě u Berouna a o víkendu se přesunou na Olomoucko. Sport. Lionel Messi pomohl asistencí k remíze Interu Miami 1-1 se Chicagem. Zámořské MLS proti němu skóroval další bývalý hráč Barcelony Robert Lewandowski. Z českých fotbalistů se do hry dostal pouze Pavel Bucha. Za Cincinnati odehrál celý zápas při debaklu 0-5 s Philadelphia. Záložník Tomáš Ostrák se po zranění vrátil do nominace St. Louis. Při remíze 2-2 v Portlandu ale zůstal pouze na lavičce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 kvůli pracím mezi Ostředkem a Loktem. Na dálnici D1 Praha Brno se mezi exity 49 Vlašim a 56 Zruč Trhový Štěpánov jede v každém směru jenom levým pruhem. Opravují a impregnují tam vozovku a kolony vznikají dlouhé. Ve směru z Brna na Prahu za sjezdem na Kutnou horu se popojíždí ze 64. kilometru kolem nehody na 61. do zmíněného zúžení na 56. až 35 minut osobním autem. Ve směru z Prahy do Brna je kolona rozdělená, první kratší část se rozjíždí hned za Šmejkalkou mezi 26. a 27. kilometrem, to není na dlouho, pak je provoz plynulý a za sjezdem na Sázavu ze zhruba 38. se popojíždí na 50. asi 50 minut osobní auta a kamiony výrazně déle. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov počítejte s kolonou kamionů ze 173. kilometru pravým pruhem k D2. Osobní auta zpomalují za exitem 182 Popůvky. Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc u Koclířova je teď kyvadlový provoz. Uzavřená je před kruhovým objezdem silnice 34 ze Svitav. Jede se po Svitavském obchvatu, odtamtud jsou dlouhé kolony kolem Opatovce ke Koclířovu a postává to tam i směrem opačně od Hřebče. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dál odpoledne bude oblačno až polojasno, hlavně na horách výjimečně slabé přehánky, teploty většinou 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Formule 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se poprvé pojede na novém madridském okruhu Matring, který kombinuje městské úseky s tradiční tratí. Jeho dominantou je dlouhá klopená zatáčka La Monumental. V pozici lídra šampionátu do Španělska přijede Kimi Antonelli. Pilot Mercedesu má v průběžném pořadí náskok 66 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Program velké ceny Španělska odstartují páteční tréninky, sobotní kvalifikace začne v 16 hodin a nedělní závod, který bude poslední evropskou Grand Prix v probíhající sezóně, je pak na programu od 15 hodin.

0: Mezi největší české atletické naděje patří tyčkařka Nicole Krutilová, která letos vybojovala titul juniorské mistryně světa. Sezonu protkanou zdravotními problémy i skvělými výkony zakončila vítězstvím za 440 cm na mistrovství republiky družstev v Karlových Varech. O zdolání laťky ve výšce 455 cm už se pokoušela třikrát marně. S atletkou pražské Dukly si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Proč se Nicole Krutilová na závěr sezony tak trošku rozčilovala po svém posledním nezdařeném pokusu na 455 cm v rámci mistrovství republiky družstev v Karlových Varech?
2: Tak byl to můj poslední závod tohle sezonu, zakončuju tím. Běžela jsem si na těch 55 opravdu, skákalo se mi skvěle. Kupodivu běžely nohy, když se takhle poslední závod sezony. A fakt jsem si věřila, no, tak mě to trošku naštvalo, že prostě to nešlo, ale bylo to opravdu těsné, no.
1: Naštvali vás taky trošku pořadatelé tím, že odkládali ten váš druhý, třetí pokus?
2: Je to tak, já ráda skáču hned po sobě, nemám ráda dlouhý pauzy, pro mě přijde, že vypadnu z toho tempa a není to pro mě ideální, takže to mě jako štvalo ten druhý pokus obzvlášť, ale samozřejmě jsou to prostě podmínky a patří to k tomu, ale ještě je to takový nepříjemný. Jo.
1: Vy si vždycky jdete pro pokyny k trenéru Boleslavu Paterovi, a pak když je ta prodleva moc dlouhá, tak to zapomenete, co vám říkal.
2: Ne, to ne, to samozřejmě ne, ale jsem v takový jako flow a i z tréninku jsem zvyklá prostě fakt jítěnenskou za druhým a mám to prostě tak radši, no. Nevím, asi jsem na to naučená.
1: Tahle sezona byla z vašeho pohledu hodně pestrá, byla tam zranění, zdravotní problémy a titul juniorské mistryně světa. Už jste to vstřebala vůbec?
2: Jo, už asi jo. To je opravdu nádherný, ale jak už jsem říkal v nějakých rozhovorech, není to pro mě konečná samozřejmě. Je to takový první velký úspěch, který jsem moc vděčná, ale teď to přinést do té dospělé kategorie a předvést to i tam a prostě furt skákat, víš a víš.
1: Kde je to medaile? Díváte se na ní každý den?
2: Mám ji nad postelí, takže ji vidím každý den. Ano, mám to krásně zarámované, rodina mi to takhle udělala, takže je to krásně a doufám, že takovýhle chrámu bude přibývat.
1: Není to na druhou stranu obrovský závazek, protože v každém závodě je na vás upřena pozornost, všichni od vás očekávají dobré výkony.
2: Jo, je to tak, už je ten tlak jako cítím, ale na druhou stranu myslím, že se s tím učím pracovat, že mě to vlastně žene dopředu, ten jako tlak a vytváří mě takovou atmosféru, ve který se nějak učím skákat, ale prostě s těma úspěchama to přijde, tohle z toho a nejde se tomu vyhnout, takže na tom pracuju a myslím, že se mě to začíná dařit.
1: Kdy vám v téhle pestré sezóně bylo naopak nejhůř?
2: Jo, nejhůř mi bylo asi 14 dní před letem na mistrovství světa, kdy to bylo prostě těžký období, necítila jsem se připravená a prostě navenek vím, že asi nějaký fanoušci si mysleli, jak jako se mě daří a všechno jde podle plánu, ale prostě opak byl pravda a měla jsem strach hrozný, takže asi těch 14 dní před letem.
1: Příští rok vám bude 20. Kolik centimetrů přes 4 metry by to mělo být ve vašem zápise? Jaký je ten sen?
2: No, tak mám samozřejmě něco v hlavě, ale nechci nic říkat takhle nahlas. Uvidíme, prostě hlavně zůstat zdravý a ono to bude samo tím, že člověk prostě bude dřít a dřít, ale rozhodně to je vejš než tuhle sezónu.
1: Přála by si juniorská mistryně světa Nicole Krutilová z Karlových Varů, Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: is gone. All my love is gone. All my love is gone. And it's time for me to be free.
1: 12 hodin, 49 minut, zpěvačka Leny ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Fotbalová asociace momentálně nevyšetřuje nového hříšníka v kauze ovlivňování zápasů z nedávné minulosti, ve které už padaly tresty. To ale neznamená, že nemůžou být. Čeká se na další informace od policie. Po mezinárodním kongresu zabývajícím se právě nelegálními sázkami na utkání o tom mluvil integrity officer Kamil Javůrek, který v Česku hlídá fair play.
2: Za mě jsme teď vyčištění od osob, kteří to tady páchali, kteří to tady organizovali. Ale jsme doopravdy pokryli všechny ty patra a budeme mít teď nějakou dobu klid prostě od nějakých podobných negativních jevů, respektive od manipulací zápasů.
3: Říká Kamil Javůrek, bývalý detektiv Národní centrály proti organizovanému zločinu. Od roku 2024 působí v České fotbalové asociaci. I hned od nástupu na Strahov korupční aféru řeší a bude se snažit dalším předcházet, třeba vzděláváním, osvětou a zřízením celého oddělení.
2: Ta kauza ohromila svým rozsahem, ať už je to na straně policie, kolik bylo obviněných osob zadržených, anebo na straně fotbalové asociace, kolik bylo zahájeno disciplinárních řízení. My jsme věděli od začátku, že to není konečné číslo, a což se nám vlastně teď potvrzuje.
3: Vysvětluje Javůrek, že kauza týkající se ovlivňování fotbalových zápasů v Česku není uzavřená.
2: Dostáváme informace z toho policejního řízení o tom, že další osoby vypovídají, popisují ty události, kdo byl do toho dále zapojen, což logicky bude znamenat to, že to řízení se bude jak u policie, tak u nás rozšiřovat. Ale bude to oné nové skutky po březnu 26.
3: Etická komise fotbalové asociace kvůli tomu rozjela 47 disciplinárních řízení a také rozdávala tresty.
2: Ty tresty se pro veřejnost asi zdají mírné, já to chápu, ale uvědomme si jednu věc, že osoby, kteří jsou podezřelí z toho, že zmanipulovali 15-20 zápasů, vystupují z fotbalové asociace a my proti ním nemůžeme zahájit to disciplinární řízení, respektive ho dál vést. Zde je předpoklad totiž, že takovéhle osoby, takovéhle hráči by dostali například 15-letý trest.
3: Popisuje integrity officer svazu Kamil Javůrek v sídle na Strahově.
2: Zůstávají nám tady hráči, kteří třeba jsou viněni z toho, že neoznámili match fixing, že zmanipulovali jeden, dva zápasy.
4: Co se týká teda nějakého porovnání so Slovenskom, my v nějakých našich případech jsme mali tresty v rozsahu od 2 rokov do 25 rokov. Samozřejmě, jako hovoril Kamil, liší se to od toho, kdo čo v rámci toho daného případu spáchal, ale je důležité naozaj, aby ti hráči věděli, že keď se takéto věci budou zápajat, tak několik rokov nebudou hrát futbol, možná to ukončí kariéru. Aby tak, kdyby každý si rozmyslel, že radši ten zápas nebude manipulovat.
3: Doplnil v Praze svého českého protějška ten ze slovenského fotbalového svazu Jakub Čavoj. Po konferenci se zahraniční účastí zabývající se nekalým ovlivňováním zápasů a sázením. Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěný boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
3: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Vrchní soud v Olomouci potvrdil podmíněný trest a pokutu podnikateli za podvod s covidovými dotacemi. Kvůli požáru trajektu u Filipín úřady stále pohřešují desítky lidí. Tenistka Rybakinová bude od pondělí novou světovou jedničkou, střídá Sabalenkovou. Dlouhé kolony popojíždějí na D1 před omezením u Zruče nad Sázavou a bude oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ostravský podnikatel dostal 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun za dotační podvod v době pandemie covidu. Trest dnes potvrdil vrchní soud v Olomouci. Gabriel Figel podle rozsudku neoprávněně čerpal covidové dotace a podpory z vládních programů pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy. Zaplatit musí taky majetkovou škodu 5 000 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
4: Odvolání obžalovaného bylo jako nedůvodné zamítnuto. Stejně jako soud prvního stupně jsme neakceptovali jeho obhajobu tím, že za to může vlastně daňová poradkyně. Kromě toho, že obžalovaný všechny dokumenty podepisoval, věděl, na co ty jednotlivé dotační programy jsou.
3: Knihovna Václava Havla už nenese jméno prvního českého prezidenta. Nově bude známá jako první prezidentská knihovna. Děje se tak po dlouhých sporech mezi zaměstnanci a ředitelem Tomášem Sedláčkem, který byl v srpnu zbaven správní radou funkce. Spolupráci s knihovnou ukončili významní sponzoři i Dagmar Havlová, která odvolala souhlas s užíváním jména Václava Havla. Změnu názvu potvrdil šéf správní rady David Dušek.
5: Ta změna teďka proběhla v rejstříku. My jsme tím vyšli vstříc přání paní dokladatelky. A na pondělí připravujeme tiskovou konferenci.
3: Filipínské úřady dál pátrají po cestujících trajektu, který hoří u břehu provincie Palawan. Středeční havárii plavidla nepřežilo nejméně 5 lidí a dalších téměř 90 pohřešují. Podle stanice BBC se podařilo zachránit asi 43 lidí. Práci záchranářů a hasičů komplikují vlny a silné mořské proudy. Příčina neštěstí zatím není známá. Hasiči letos o prázdninách často vyjížděli k požárům v přírodě. V republice jich likvidovali 1630, to je zhruba o 360 více než loni. Situaci ovlivnilo i dlouhodobé sucho. Například na Jižní Moravě se počet požárů porostů zvýšil dvojnásobně. Pokračuje mluvčí krajského sboru Jaroslav Mikoška.
6: Nejčastější příčinou vzniku požáru v přírodním prostředí je lidská nedbalost. Může to být odhozený nedopalek, může to být nedohašené ohniště, ale může to také souviset s nějakou lesnickou prací. Samozřejmě nemůžeme vyloučit v řadě případů také úmyslné zapálení.
7: Sport. Tenistku Jelenu Rybakinovou čeká krátce po půlnoci českého času semifinále US Open. Bez ohledu na výsledek duel s domácí Američankou Goffovou se ale od pondělí stane novou světovou jedničkou.
8: Game. Rybakinová ve čtvrtfinále zdolala Číňanku Cheng a právě po tomto vítězství se v pondělí stane první světovou jedničkou z Kazachstánu. V čele pořadí vystřídá Arinu Sabalenkovou z Běloruska, která vládla pořadí tenistek skoro 2 roky. Rybakinová v posledních 12 měsících září získala 4 velké trofeje, titul vybojovala na turnaji Mistryň i Australian Open. Na první místo žebříčku se posune také díky slabším výsledkům Sabalenkové ve druhé polovině této sezony. František Typovský, Radiožurnál.
7: Ve druhém semifinále US Open nastoupí Sabalenková proti další Američance Pegulové.
1: Zelená vlna. známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 na Vlašimsku a kolony u Svitav na 35. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí 20-kilometrová kolona za sjezdem na chodce Rady. Je to kvůli omezení na 49. kilometru. Udržba vozovky a jede se pouze jedním pruhem na několika kilometrech. Teď navíc v koloně na kilometru 44,5 ve stoupání nehoda a blokované jsou dva pruhy ze tří. Zdržíte se asi hodinu směrem do Brna. Obět se to dá přes Benešov a Vlašim. Na D1 v opačném směru z Brna do Prahy je zúžení na 56. kilometru. Opět udržba vozovky, tam je kolona o něco kratší, asi na půl hodiny. Brzdí se za sjezdem na Čechtice. A na D1 kolona i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu od kilometru 173 a je to až k omezení v Brně. Silnice 35 je u Svitav ucpaná. U Kocklířova opravují vozovku, projíždí se Kivadlově. Kolony jsou tam dlouhé z obou stran. A v Praze dejte pozor v újezdu nad lesy. Na Českobrodské na křižovatce nehoda a zdržíte se chvilku v koloně v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně slabé přehánky, teploty většinou do 21 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: 13 hodin 5 minut, krásné čtvrteční odpoledne přejeme všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, ať už jste kdekoliv. Etická komise fotbalové asociace České republiky rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže, a to za účast v korupční a úplatkářské kauze. Celek z Otrokovic navíc dostal pokutu 150 000 korun. Start Brno byl potrestán částkou 100 000 korun a odečtem 10 bodů. Etická komise o tom informovala v komuniké na oficiálním webu. Kluby se mohou do 5 dnů odvolat.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: Fotbalisti pražské Slavie vstoupí do Ligy mistrů, od 21 hodin budou hrát v našem přímém přenosu proti francouzskému Lens. V hlavní části slavné soutěže odehrají Pražané celkem 8 utkání a mají jednoznačný cíl v Lize mistrů konečně zvítězit.
1: Je to v 9 večer v létě, plný stadion a skvělý tým. Já si to vítězství samozřejmě hrozně přeju a na nejvíc si přeju, aby dopadlo doma.
2: Pro Slavii by to bylo vítězství v Lize mistrů po 19 letech. Pro trenéra Jindřicha Trpišovského i celý tým tak úplně první v prestižní soutěži. Věří v něj i záložník Michal Sadílek, vnímá ale sílu Lens, který nedávno porazil i Paris Saint-Germain.
3: Nenadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League, takže čeká nás hodně nepříjemný soupeř a my musíme podat velmi, velmi dobrý výkon, aby jsme uhráli dobrý výsledek pro nás.
2: Slavia je jako český šampion v Lize mistrů podruhé za sebou. Loni ale Pražané vstupovali mezi evropskou elitu s o dost zkušenějším kádrem, pokračuje Sadílek.
3: Ty základní atributy jsou stejné, nebo by měly zůstat stejné a samozřejmě, že nějaká obměna kádru byla, jsou tady jiní hráči na jednotlivých pozicích, ale musíme se opřít hlavně o ty věci, které jsou nám vlastní.
1: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný. Takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti Lonsku posunuli.
2: Jestli se svěřencům kouče Trpišovského podaří v Lize mistrů konečně zvítězit, se dozvíte z našeho přímého přenosu. Zápas Slavia Lens začne v 21 hodin. Z Edenu Pavel Tilšár, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

To byl Beck a jeho Loser, 13 hodin 16 minut, krásné čtvrteční odpoledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Na cyklistické Vueltě čeká závodníky dnes velmi důležitá etapa, obzvlášť ty nejlepší v průběžném pořadí v individuální časovce, která je dlouhá přes 30 kilometrů, konkrétně tedy 32. Dnes bude totiž lídr závodu Španěl Enric Mas hájit ten svůj více než dvouminutový náskok před Rakušanem Felixem Galem a především Slovincem Primožem Rogličem, čtyřnásobným vítězem tohoto závodu. Nejlepší závodníci odstartují až později odpoledne, ale ti první už po 14. hodině. No a po dnešku čekají cyklisty na španělské Grand Tour poslední tři etapy. V neděli bude definitivně jasno o tom, kdo se stane vítězem tohohle závodu. Aktuálně tady Enric Mas první o 2 minuty a 6 sekund před Felixem Galem, o další 4 sekundy zpátky Primož Roglič.

Ve věku 70 let zemřel Barry Melrose, který v roce 1993 jako trenér dovedl hokejisty Los Angeles Kings až do finále Stanleyova poháru, informovala o tom americká televizní stanice ESPN, pro kterou Melrose pracoval 27 let jako komentátor. A teď už Red Hot Chili Peppers.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo,
4: neuvěřitelné.
5: Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Dear God.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Causidisová a zprávy. Český rozhlas a České radiokomunikace už za pár minut otestují systém varování obyvatel. Testovat budou klasické i digitální vysílání. Systém má v budoucnu sloužit k varování před mimořádnými událostmi, jako jsou třeba povodně, požáry nebo rozsáhlé výpadky proudu. Co se na některých rádích objeví, to popisuje Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
3: Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví nějaké slovo alarm nebo alert. Ten přijímač může zároveň i blikat, ten displej bude zhasínat a rozsvěcet se a může to být na začátku doprovozeno nějakým varovným zvukem, nějakým zapískáním nebo zacvrdlikáním nebo upozorněním, že se něco děje.
2: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatrii, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře. Kvůli epidemii střevní virózy zakázali hygienici lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Onemocnilo tam přes 170 lidí. Informovala o tom Zlínská hygienická stanice. Mimořádné opatření bude platit do 15. září. Sport. Na Vueltě čeká nejlepší cyklisty v průběžném pořadí důležitá etapa. V individuální časovce bude majitel červeného trikotu pro lídra závodu Španěl Enric Mas hájit více než 2minutový náskok. A to před Rakušanem Felixem Gálem a Slovincem Primožem Rogličem. Po dnešku čekají cyklisty poslední 3 etapy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hodinová kolona na D1 směrem do Brna a ucpaná 35 u Svitav. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí 20-kilometrová kolona za sjezdem na Chvacerady. Je to vše kvůli zúžení na 49. kilometru. Údržba vozovky jede se jedním pruhem. Navíc na kilometru 44,5 u benzínky ještě nehoda. Srazily se 2 kamiony, blokují ve stoupání 2 ze 3 pruhů. Zdržíte se od Prahy asi hodinu. Obět se to dá přes Benešov a Vlašim. Na té objížďce po silnici 3 pozor, před Benešovem je teď nehoda a kolona zhruba od Mrače. Dálnice D1 hlásíte kolony v opačném směru z Brna do Prahy. Popojíždějí před omezením na 56. kilometru. Opět údržba vozovky. Kolona je tam asi na půl hodiny zhruba od 660. kilometru. A pozor, i v této koloně je nehoda na 61. kilometru. V levém pruhu hlásí naše zpravodajka.
6: Jsou tam hasiči, policajti, záchranka. Je to tam takový komplikovanější.
5: A silnice 35 je ucpaná u Svitav. U Koclířova opravují vozovku, projíždí se Kivadlově a kolony jsou tam velmi dlouhé z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dál odpoledne bude většinou oblačno až polojasno, hlavně na horách, výjimečně slabé přehánky, teploty 16 až 21 stupňů a na horách naměříme kolem 13. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: To byla Sheryl Crow, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport ve 13 hodin a 38 minut a my jsme za to moc rádi. Za pár dnů to bude 19 let od prvního a dosud jediného vítězství Pražské Slavie v hlavní fázi Ligy mistrů. Pražané tehdy vstoupili do skupiny triumfem nad Steaua Bukurešť, no a dnes budou chtít porazit Racing Lens. Uslyšíte o tom po celý den a taky teď ve sportovním přehledu, který připravil Adam Weidenthaler. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Fotbalová Slavia bude hrát úvodní utkání v novém ročníku Ligy mistrů. Pražané tedy nastoupí, jak už zaznělo, v Edenu proti Lens. Klub ze severu Francie chválil za umístění v minulé sezóně francouzské nejvyšší soutěže a za taky srpnové vítězství v tamním superpoháru nad Paris Saint-Germain záložník Slavie Michal Sadílek.
2: Nenadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a v téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League, takže čeká nás hodně nepříjemný soupeř a my musíme podat velmi, velmi dobrý výkon, aby jsme uhráli dobrý výsledek pro nás.
1: Zápas Ligy mistrů mezi Slaví a Lens se bude hrát od 21 hodin. V přímém přenosu ho odvysílá radiožurnál Sport a pokračujeme i na platformách Můj rozhlas, i rozhlas.cz nebo radiožurnál Sport.cz, jak už jste jistě zvyklí.
0: Dnešní program Ligy mistrů startuje už v 18.45 dvěma zápasy. Fenerbahce Istanbul nastoupí proti AS Říma, PSV Eindhoven bude hostit Šachtar Doněck, no a kromě Edenu tedy od 21 hodin večer se bude hrát taky v Mnichově, Bayern proti Bude Glimt, Como bude hostit Lipsku a Manchester United vyzve Sabah Baku.
1: Tenistku Jelenu Rybakinovou čeká krátce po půlnoci českého času semifinále US Open a bez ohledu na výsledek duelu s domácí Američankou Goffovou se od pondělí právě Rybakinová stane novou světovou jedničkou.
3: Rybakinová ve čtvrtfinále zdolala Číňanku Cheng a právě po tomto vítězství se v pondělí stane první světovou jedničkou z Kazachstánu. V čele pořadí vystřídá Arinu Sabalenkovou z Běloruska, která vládla pořadí tenistek skoro dva roky. Rybakinová v posledních 12 měsících září získala 4 velké trofeje. Titul vybojovala na turnaji mistryň i Australian Open. Na první místo žebříčku se posune také díky slabším výsledkům Sabalenkové ve druhé polovině této sezony. František Typovský, radiožurnál.
0: Ve druhém semifinále US Open nastoupí Arina Sabalenková proti další Američance Jessice Pegulové.
1: Hokejisty Pardubic čeká dnes třetí zápas Ligy mistrů. Po dvou domácích výhrách se představí na ledě finského týmu Saipa ve městě Lappeenranta, a to v 17 hodin 30 minut. Brankáři Dynama dosud v soutěži neinkasovali a týmová jednička Roman Will to přisuzuje i příchodu dalších ofenzivních hvězd Davida Tomáška nebo Matěje Stránského do Pardubic.
4: Pro nás jako pro golmany je to nejlepší, co nás mohlo potkat, že tam máme tolik těžkých situací v těch tréninkách a challengeujeme ty hráče, oni se snaží nám dávat góly, takže je to skvělý na obě strany a já si toho moc vážím, že mám v týmu takovýhle hráče a samozřejmě je to lepší, než hrát proti ním.
1: Další čeští zástupci v hokejové lize mistrů, tedy Plzeň a Liberec, budou hrát až zítra.
0: Hokejisté Karlových Varů vyzvou Spartu v posledním přípravném utkání obou týmů před startem extraligové sezóny. Zápas začne v 17 hodin. Mladá Boleslav se utká s Kladnem o půl hodiny později.
1: Etická komise fotbalové asociace České republiky rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Důvodem je účast v korupční a uplatkářské kauze z let 2022 a 2023. Zlínsko, které sídlí v Otrokovicích, navíc dostalo pokutu 150 tisíc korun. Ještě v minulé sezóně hrál klub Moravskoslezskou skupinu třetí nejvyšší soutěže, tedy MSFL, a v aktuálním ročníku už působí v 8. lize. Z ní bylo tedy Zlínsko přeřazené, přihlásit se může v příštím ročníku jen a pouze do té zmiňované nejnižší soutěže, tedy do 10. ligy.
0: Na Vuelte čeká nejlepší cyklisty v průběžném pořadí důležitá etapa. V individuální časovce na 32 kilometrů bude majitel červeného trikotu pro lídra závodu Španěl Enric Mas hájit víc než dvouminutový náskok před Rakušanem Felixem Galem a čtyřnásobným vítězem Vuelty Slovincem Primožem Rogličem. Po dnešku čekají cyklisty na Vuelte poslední tři etapy.
1: A Formule 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se totiž poprvé pojede na novém madridském okruhu Madring, který kombinuje městské úseky s tradiční tratí a jehož dominantou je dlouhá klopená zatáčka La Monumental. V pozici lídra šampionátu do Španělska přijede Kimi Antonelli, pilot Mercedesu má v průběžném pořadí náskok 66 bodů před svým týmovým kolegou Georgem Russellem.
0: Tolik sportovní přehled a Adam Weidenthaler, moc děkuji.
1: Hezký čtvrtek.

0: Fotbalisti pražské Slavie se připravují na debut v tomto ročníku Ligy mistrů. V 21 hodin nastoupí v Edenu proti francouzskému týmu Lens. Na Radiožurnálu Sport nabídneme přímý přenos celého utkání. Hrát se ale bude dalších 5 zápasů. Části z nich se bude věnovat v rubrice zajímavostí ze sociálních sítí kolega František Typovský. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Ty budeš blíže mluvit o dvou zápasech. První z nich se bude hrát v Mnichově, kde místní Bayern nastoupí proti norskému celku Bodø Glimt, a na tréninku hostů před utkáním vládla pohoda.
1: A to taková, že kapitán Bodø Glimt Patrik Berg absolvoval úvodní minuty na trávníku s kafíčkem v ruce a bosý se procházel po hřišti mnichovské arény s míčem u nohy. Pobavilo to samotné pracovníky norského klubu, kteří video z Bergovy rozcvičky dali na X-ko, tedy na bývalý Twitter. Zároveň ono video přesdílel populární účet Eurofootball, takže už na něj zareagovalo srdíčkem skoro 10 000 lidí. S trochou nadsázky se dá říct, že si Berg užívá luxusu, na který doma není úplně zvyklý. Bodø Glimt má totiž svůj stadion za polárním kruhem. Město Bodø leží právě za polárním kruhem, hraje na hřišti s umělou trávou a zrovna teď kontroloval jsem počasí, je tam 10 stupňů a prší. Uznejte sami, to na bosé procházky po přírodním pažitu úplně není. Na druhou stranu je třeba ocenit to, jak Berg vlastně dokázal zkombinovat to, že nevylil to preso, které měl, a zároveň zvládl dělat s balonem různé přešlapovačky, fintičky, to všechno bosí.
0: Dnešní program Ligy mistrů startuje už v 18:45 dvěma zápasy. Fenerbahce AS Řím, respektive PSV Eindhoven, Šachtar Doněck v 21 hodin, potom odstartují souboje tedy Bayern Bodø Glimt, o tom už jsme mluvili, Slavia Lens, Manchester United Sabah Baku a taky Como proti Lipsku, a právě tomu poslednímu zmiňovanému se teď budeš věnovat. Proč?
1: Protože italský celek nabídl svým letitým fanouškům vstřícné gesto, respektive ono to udělalo vedení Koma. Tamní tým poprvé v historii uslyší hymnu Ligy mistrů, vedení u toho ale nebude. Prezident klubu Mirvan Suvarso oznámil, že vzhledem k velké poptávce výrazně převyšující kapacitu stadionu, on a další členové vedení přenechají svá VIP místa fanouškům narozeným před rokem 1950. Tedy těm, kteří na takový výjimečný večer mohli čekat vůbec nejdéle.
0: Tak krásná tečka, myslím, hezké gesto, co Františku?
1: Přesně tak.
0: František Typovský, moc děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Pražský městský soud zrušil osvobození exposlance Ferryho. Donald Trump slíbil $5,000 každému dospělému, pokud republikáni vyhrají listopadové volby. Fotbalisté Slávie nastoupí na úvod Ligy mistrů proti francouzskému Lens. Dlouhé kolony popojíždí na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna na 49. kilometru. A bude oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Ferryho. Informaci České televize potvrdila Radiožurnálu mluvčí soudu Julie Haluzová. Ferry čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Ferryho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Proti rozhodnutí se odvolala státní zástupkyně. Ferry si do konce května ve vězení odpikával trest za dvě jiná znásilnění a pokus o něj. Vinu opakovaně odmítá. Se slovním i fyzickým napadením od řidičů se častěji potýkají policisté při silničních kontrolách. Vyplývá to z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Slovní agrese je bez postihu. Fyzické napadení se ale trestá, říká policejní mluvčí David Chen.
2: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody. V případě, že je policista napaden nebo kdokoliv jiný, tak má policista oprávnění dle zákona o policii, které může využít bránit se. A samozřejmě policisté jsou vycvičeni k tomu, aby dokázali takto nebezpečné osoby spacifikovat.
0: Americký prezident Donald Trump slíbil každému dospělému občanovi Spojených států v přepočtu přes 100 000 korun, pokud v nadcházejících listopadových volbách zvítězí republikáni. Prohlásil to na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Splnění návrhu by americkou státní kasu mohlo stát zhruba desetinásobek dosavadních nákladů na válku proti Iránu. Trump taky řekl, že by podle něj, co by podle něj znamenala prohra republikánů.
3: Takže vás žádám, abyste předstírali, že na hlasovacím lístku je moje jméno. Protože pokud prohrajeme, ztratíte své hranice, ztratíte své daňové úlevy, ztratíte svou bezpečnost a ochranu, ztratíte své bohatství, projdete si peklem, stejně jako před dvěma lety.
0: Ochránci přírody hledají dobrovolníky na sběr škeblí z břehů Slapské přehrady. Kvůli extrémnímu suchu tam povodí Vltavy opouští hladinu vody. Přehradě žijí stovky tisíc mlžů, kterým teď hrozí uhynutí. Obyvatelé, rybáři, školní třídy a nebo další dobrovolníci se můžou ke sběru přihlásit na webu Českého svazu ochránců přírody, říká koordinátorka akce Eliška Prouzová.
4: Vytipovali jsme zatím 19 lokalit, kde se dá předpokládat nejvyšší výskyt škeblí. Potřebujeme každé z míst zkontrolovat dvakrát až třikrát během týdne, kdy bude voda klesat. Škeble, které se odstnou na suchu, je nutné opatrně pozbírat a vrátit do hlubší vody.
5: Sport. Fotbalisté Slavie budou hrát na úvod nového ročníku Ligy mistrů s francouzským Lens. Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu v 21 hodin. Pražané dávají v úvodu sezóny spoustu gólů ze standardních situací. Ofenzivní standardky má ve Slavii na starosti asistent kouče Jindřicha Trpišovského Milan Černý. Ten se inspiruje i v zahraničí, nevymýšlí ale jen novou taktiku.
6: Vlastně vy to jako můžete se k něčemu vrátit, co jste dělal třeba dva roky zpátky, takže ty nápady vlastně vznikají nový a nový. Samozřejmě koukáme na Arsenal, koukáme na ostatní týmy. Na druhou stranu musím říct, že ten realizák máme silný, ať už hráče nebo trenéři kolem mě, vlastně tak ty nápady mají. A musím říct, že vlastně česká myšlenka je taky vzácná.
5: Dnešní program Ligy mistrů startuje už v 18.45 zápasy Fenerbahče Istanbul AS Řím a PSV Eindhoven Šachtar Doněck. Ve 21 hodin vedle Slavie a Lens nastoupí ještě Bayern Mnichov proti Bude Glimt, Como proti Lipsku a Manchester United proti Sabahu Baku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpaná D1 za Mirošovicemi a nehoda v Opavě. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí velmi dlouhá kolona za sjezdem na Benešov. Je to kvůli omezení na 49. kilometru. Údržba vozovky jede se pouze jedním pruhem. Kolona je dlouhá, jsou v ní i nehody. Aktuálně kamiony zastavují už v omezení už Mejkalky na 24. kilometru. To zdržení je přes hodinu směrem do Brna. A pozor, pokud byste to chtěli objet přes Benešov a Blaším, tak před Benešovem na silnici 3 už popojíždějí kolony, zdržíte se i tam asi 15 minut. Na D1 v opačném směru z Brna do Prahy je zúžení na 56. kilometru. Opět údržba vozovky, tam je kolona o něco kratší, asi na půl hodiny. Na silnici 35 čekejte komplikace u Svitav. Mezi Kocklířovem a Hřebeckým tunelem uzavírky omezení a tvoří se kolony v obou směrech, delší ve směru z Hradce Králové až na půl hodiny. A ještě do Opavy na silnici 11 na výjezdu do Ostravy, nehoda v Komárově.
8: Je tam křižovatka velká a nabralo tam auto do autobusu. Jsou tam hasiči, je tam sanitka.
7: Projíždí se Kivadlově, tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, na horách slabé přehánky, teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
9: 14 hodin 5 minut, čtvrtek 10. září, dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Basketbalistky Spojených států amerických ve čtvrtfinále mistrovství světa v Berlíně rozstříleli Maďarsko 108 ku 56 bodům a postoupili bez problémů do semifinále. V něm vítězky posledních 4 šampionátů nastoupí buď proti Austrálii nebo Španělsku. To je zápas, který se bude hrát dnes večer.
1: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Tenistky Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou si po druhé za sebou zahrají ve finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. Pro světovou jedničku v deblu Kateřinu Siňákovou tu bude její 15. Grand Slamové finále a může přidat 12. trofej. Po zápase s ní v New Yorku mluvil reportér David Prouza.
1: Letos ty Grand Slamy možná byly trošku víc nahoru dolů, že vlastně tam bylo zklamání čtvrtfinále, pak vítězství, pak čtvrtfinále a teď znovu finále. Ale já si to hrozně moc vážím, že tam znovu můžu být a že se nám daří.
2: Zápas proti velmi složitým soupeřkám ve složitých podmínkách, tam kdyby člověk vyhodil papírovou dolarovku, tak odletí možná na Manhattan a vy tam vystřelíte 6-0 první set. Co jste si říkali v tu chvíli?
1: Myslím si, že jsme předvedli skvělý tenis a samozřejmě nikdy to není jednoduchý po takovém setu udržet to tempo, protože je dost jasný, že prostě ty soupeřky se zvednou. Myslím si, že nám to prostě sedlo, že my jsme hráli skvěle a oni nic moc a pak samozřejmě udržet ty ambice, že to takhle bude pokračovat, je téměř nereálný, takže snažíte se na to nemyslet. Prostě bylo vidět, že najednou se to otočilo, byl boj, ale zvládli jsme to za mě dobře.
2: Taylor tady mluvila krásně o US Open, o svých vzpomínkách na ten turnaj, o tom, jak to prožívá i třeba její syn a tak dále. Jak se to poslouchá? Jako není to mírně, jakože už stačí, už dost tlaku na mě?
1: ne, já to vůbec tak nevnímám. Je to krásný. Samozřejmě já takovou srdcovku k US Open nemám. Nebudu říkat, že jo. Pro mě je určitě bonus, že mám Američanku na své straně, že to publikum je na naší straně a je to slyšet, jak říkala, prostě atmosféra byla neuvěřitelná. Samozřejmě moc ráda poslouchám, když o mě hezky mluví, že prostě jsme se našli, že ten náš vztah se vyvíjí i mimo kurt, že jsme se takhle poznali. Vlastně známe se už strašně dlouho, vlastně od junioru jsme stejný ročník, ale nikdy jsme takhle blízko nebyli, takže já jsem moc ráda, že můžu říct, že vlastně mám takhle nějakou parťačku na tom tur.
2: Děkuju moc za rozhovor a přeju, ať se vám to povede v pátek.
1: Děkuju.
2: Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: To byly New Radicals, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport ve 14 hodin a 17 minut nového ultimátního šampionátu se v Budapešti od pátku do neděle zúčastní celkem 381 atletů z 65 zemí do vybrané společnosti, která bude bojovat o velmi lukrativní prémie v celkovém objemu 10 milionů dolarů se kvalifikovala taky trojice českých atletů, hlavní mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel, čtvrtý kladivář srpnového mistrovství Evropy Volodymyr Myslivčuk a taky bronzový výškař loňského mistrovství světa Jan Štefela. Program obsahuje 28 disciplín, ty jsou rozděleny do tříhodinových večerních bloků. V technických disciplínách a delších bězích se uskuteční rovnou finále. V závodech do 800 metrů je na programu semifinále, z toho postoupí polovina ze 16 přihlášených. Až dva starty, tak v Budapešti může absolvovat i nejlepší česká atletka současnosti Manuel. Ta minulý týden skončila pátá ve finále Diamantové ligy. Semifinále ženské čtvrtky ji čeká v pátek v 19 hodin a 38 minut.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Stereophonics dohrávají ve 14 hodin a 21 minut. My vám taky samozřejmě přejeme pěkný den ve čtvrtek 10. září ze studia Radiožurnálu Sport. Pojďme se podívat na dnešní večerní program, pokud jde o ligovou fázi fotbalové ligy mistrů. To nejpodstatnější se samozřejmě bude odehrávat v Edenu. Pražská Slavia bude od 21 hodin hostit francouzský celek Racing Lens. Ve stejný čas se začne hrát taky v Manchesteru, kde United nastoupí proti Sabahu Baku. Como potom bude hrát s Lipskem, to je pořád zápas, který startuje večer v 9 hodin a stejně tak taky v Bavorsku, protože Bayern Mnichov nastoupí proti Bude Glimt. No ale dnešní program fotbalové ligy mistrů, ten odstartuje tradičně už v 18.45 PSV Eindhoven proti Šachteru a Fenerbahce proti AS Řím.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
3: 14. Popovických. Jsou dobrý po ránu, když je člověk

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každý disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam zlobíkali.
9: My jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali. Jasně. A pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se jen Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepička.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 14:30. Kateřina Sousidisová a zprávy.
1: Státní zástupce obžaloval 8 lidí a jednu firmu v kauze údajného ovlivňování dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Skupinu kriminalisté stíhají mimo jiné kvůli podvodu, podplácení a nebo účasti na organizované zločinecké skupině. Obvinění podle vyšetřovatelů ovlivňovaly zakázky na dopravní stavby v letech 2018 až 2022. Dva lidé zemřeli a další dva jsou zranění po ruském útoku na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny. Oznámili to tamní úřady. Terčem úderu byl podnik na zpracování potravin. Nejméně 20 zraněných hlásí úřady po útocích na benzínovou stanici v Kyjevě a taky na Kramatorsk v Doněcké oblasti. Naopak Rusko informovalo o minimálně jednom mrtvém a dvou zraněných po ukrajinském úderu na ruskou Bělgorodskou oblast. Islandská vláda navrhne příští rok trvalý zákaz lovu velryb. Kabinet to uvádí na svém webu. Komerční lov je legální pouze ve třech zemích světa. Vedle Islandu také v Norsku a v Japonsku. Ochránci velryb záměr islandské vlády uvítali. Rybáři na Islandu většinou loví plejtváky. Mezinárodní unie ochrany přírody označuje tento druh kytovců za zranitelný. A knihovna Václava Havla mění název. Nově se přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Informoval o tom předseda správní rady knihovny David Dušek. Havlovo jméno knihovna používat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Dagmar Havlové. I pod novým názvem ale chce dál připomínat odkaz bývalého prezidenta a zachovat co nejvíce dosavadních projektů. Sport. Etická komise fotbalové asociace rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Důvodem je účast v korupční a úplatkářské kauze. Ještě v minulé sezóně hrál tým sídlící v Otrokovicích moravskoslezskou skupinu třetí nejvyšší soutěže. Právě v ní v letech 2022 a 2023 podle etické komise funkcionář klubu Pavel Býma ovlivnil 3 zápasy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 za Mirošovicemi a zavřená silnice 11 v Opavě. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna kolabuje doprava před omezením na 49. kilometru. U sjezdu na Vlašim opravují vozovku, jede se jedním pruhem. Ta kolona směrem z Prahy má teď okolo 30 kilometrů. Brzdí se poprvé už před sjezdem na Benešov na 18. kilometru. Je to tedy nesouvislá kolona s volnými mezerami. I tak se celkově zdržíte přes hodinu. Dá se sjet na Benešov, oběd to přes Vlašim. Na D1 fronty v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru. Opět údržba vozovky, kolona o něco kratší, asi na 40 minut. Opět je to nesouvislá kolona, poprvé se brzdí zhruba na 70. kilometru. A ještě jedna kolona na D1 popojíždí na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od 176. kilometru až k omezení v Brně. Osobním autem se zdržíte okolo 25 minut. Na silnici 11 na výjezdu z Opavy do Ostravy hlásíte komplikace. V Komárově na křižovatce se srazilo auto s autobusem. Silnice zavřená a jede se přes obec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude polojasno až oblačno, od jihu postupně většinou zataženo a kráno na jihu a jihovýchodě místy s deštěm. Nejnižší teploty v noci 14 až 10 stupňů, na severu a západě Čech kolem 8. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Francouzská fotbalová federace příští rok ve volbách prezidenta Mezinárodní fotbalové federace nepodpoří současného šéfa FIFA Gianniho Infantina. Francouzi to uvedli na oficiálních webových stránkách. Infantino je v čele FIFA 10 let a navzdory velké kritice kvůli plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa hodlá příští rok znovu kandidovat. Nemůže ale tedy počítat s podporou významných evropských národních svazů, jako jsou Anglie, Itálie, Belgie nebo nyní také Francie. Za Infantinem nadále stojí zástupci Afriky a taky několik národních federací z Jižní Ameriky. Kandidát na šéfa FIFA musí získat podporu aspoň 106 z 211 členských svazů. Přihlášku je potřeba podat do 18. listopadu.

0: Pink Floyd dohrávají v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 14 hodin a 41 minut. Čeští volejbalisté čeká je první velký turnaj od senzačního čtvrtého místa na loňské mistrovství světa. Evropský šampionát už začal a národní tým do něj vstoupí zítra proti Řecku. O volejbalové reprezentaci si budeme povídat s Lukášem Antošem. Přeju hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Loňské čtvrté místo na mistrovství světa na Filipínách byl nejlepší výsledek v samostatné české historii. Podle Univerzála Patrika Indrie vzpomínka na tento úspěch stále živá. Konec konců, jak říkal ve vysílání radiožurnálu Sport.
2: Máme to trošku všichni v hlavách, že jsme loni ten úspěch udělali, ale snažíme se na to úplně neupínat.
0: Úspěch to byl obrovský, tak jak se od té doby změnilo složení českého týmu?
1: Na minulé mistrovství světa hrálo 9 ze 14 členů současného kádru, vedle nich dostávají příležitost mladí hráči, třeba smečař Matěj Pastrňák nebo blokař Štěpán Svoboda. Oba navíc letos slavili evropský titul s českou reprezentací do 22 let a právě o nastupující generaci mluví reprezentant Patrik Indra.
2: Skvělý, že máme takhle mladý nadějný kluky, který ten volejbal baví, chcou se zlepšovat a už teďka v tom mladém věku mají obrovský kvality, takže myslím si, že budou velmi platným článkem v našem týmu.
0: A budou, Lukáši, Češi po čtvrtém místě na tom loňském mistrovství světa patřit k favoritům evropského šampionátu?
1: Bohužel ne, sázkové kanceláře Česku moc nevěří, z 24 účastníků je řadí až na začátek druhé poloviny týmu. Pokud si vsadíte na český triumf a národní tým by opravdu zvítězil, tak dostanete přibližně 100 násobek. Největším favority jsou Poláci, následování domácí Itálii.
0: No a s kým se Češi, kromě na začátku zmiňovaných Řeků, tady utkají ve skupině?
1: Jsou to Švédsko, Slovensko, Itálie a Slovinsko. Do osmifinále postoupí 4 ze 6 týmů. Český tým odehraje základní skupinu v Modeně. To je asi 200 kilometrů jihovýchodně od Milána a úvodní zápas národního týmu proti Řecku začne na evropském šampionátu zítra v 16 hodin. Na místě máme i reportéra.
0: To říká Lukáš Antoš, moc děkujeme.
1: Mějte hezký den.

0: seriál Radiožurnálu Sport.
1: Ano, už v úterý začne nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. Obhájit nebo ještě vylepšit bronzovou pozici z minulé sezony se pokusí Karlovy Vary. I hráči Energie ale vnímají, že to bude s ohledem na posilování ostatních týmů velmi složitý úkol.
2: Pro diváky to bude na co koukat, velký jména přišli a myslím si, že to bude dobrý hokej.
3: Říká opora Karlových Varů Ondřej Beránek. V zápasech se bude potkávat s více spoluhráči z národního týmu ze zlatého mistrovství světa v Praze. Do Pardubic přišli Stránský s Tomáškem, do Litvínova Kemp, do Kladna Kempný a dorazili i další hvězdy.
4: Když se pojáte na tým Pardubic, Sparty, vlastně, tím nechci někoho urazit, ale my s nima se ani srovnávat nemůžeme. Samozřejmě to hokej může stát cokoliv, porazit nemůžeme, ale zmiňoval jste tady ty jména, jsou hvězdní války. Pro tu ligu je to skvělý, ale pro ostatní Vlčáky prostě daleko těžší. Jo.
3: Mezi ty Vlčáky, jak říká Dominik Frodl, se chce zařadit i tým Energie, ale...
2: Víš, že nepůjdeš, já nevím, nikam na zápas, že by si řekl dřív, že si tam jdeš vyprdět a zvládneš to. To teď vůbec není, teď prostě opravdu každý zápas jdeš na 110% a víš, že tam musíš nechat úplně maximum, aby to nedopadlo nějakým výpraskem.
3: Pokud celou sezónu Karlovy Vary dodrží to, co říká Ondřej Beránek, pak by mohlo mít jejich umístění v konečné tabulce vzestupnou tendenci. Naposledy byli třetí, předtím pátí.
4: My na sebe jako žádný tlak, jako že bychom měli zopakovat nebo plno lidí. Tak letos jako finále, říkám, jako bylo by to hezký, ale pojďte se, kolik týmů tam na těch pozicích, jako jsme my, může být. A za mě taková normální sezóna, když, nebo nechci říct úspěšná, ale když prostě se dostanu do toho čtvrtfinále, tak to není špatná sezóna, ale samozřejmě ani nějak výjimečně dobrá, jo, takže ten první cíl, dostat se do toho čtvrtfinále.
3: Prozrazuje cíle pro sezónu Dominik Frodl a Západočechům může sedět i fakt, že je jen málo kdo bude pasovat do role favoritů.
2: Já myslím, že nám to určitě takhle vyhovuje. Že vlastně můžeme takto být pozdálí a koukat pak už no, takže což je dobrý. Teď už trošičku tam to očekání nějaký je, ale nám to vyhovuje a jedině je dobře.
3: Koukat a pak už tknout. Jak říká Ondřej Beránek, budou moci Karlovy Vary v hodně podobné sestavě jako v poslední sezóně. Otázkou je, jak zvládnou defenzivu. Právě ta doznala hned několik změn.
4: Máme 5 nových obránců, bude to chtít i čas trošku, aby jsme si na sebe zvykli. Útok zůstal vlastně, tam nebyla jediná změna, jediný odchod nebyl, jediný příchod. Takže já věřím, že ten tým bude zase o ten rok lepší, že to všechno prostě směřuje k tomu, že můžeme zase mít další kvalitní sezónu. Ale je to samozřejmě hodně faktorů, který tohle to ovlivňuje, ale ten základ proto je dobrý.
3: Myslí si Dominik Frodl. Bodový základ mohou Karlovy Vary položit už v úterý 15. září, kdy se postarají o zahajovací duel sezóny, a to v repríze posledního semifinále proti Třineckým Ocelářům. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Matone Running Festival Ústí nad Labem se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody ve městě na Labi. Zažijte jedinečnou atmosféru industriální severočeské metropole obklopené krásnou přírodou, včetně unikátního průběhu místní chemičkou. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, Spolchemie běh na 10 kilometrů nebo rodinné běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Největší běžecký závod na severu Čech už 19. září. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová. Český rozhlas otestoval nový systém varovných hlášení. Prezident Ukrajiny Zelenský je v Kanadě, bude tam jednat o válečné podpoře Kyjeva. Fotbalisté Slávie se na úvod sezóny Ligy mistrů utkají večer s francouzským Lens. Silnice 53 je po nehodě za Pohořelicemi směrem do Znojma neprůjezdná. A zítra bude zpočátku zataženo s občasným deštěm, později se vyjasní a teploty 16 až 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. Ten má v budoucnu sloužit k varování před mimořádnými událostmi, jako jsou třeba povodně, požáry nebo rozsáhlé výpadky proudu. Na některých přijímačích během testu blikaly displeje a objevil se nápis alarm a nebo alert. Pokračuje Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
3: My jsme rádi, že test se povedl, protože veškeré vysílání se odbavilo, přijímače na to zareagovali správně, ty digitální se probudili ze spánku a začali hrát a ty analogové s RDS-kou zobrazili na displeji nápis alarm a blikali, takže tam byla signalizace a všechno se povedlo.
1: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden skoro o 2 koruny za litr. Řidiči ho teď natankují v průměru za 44 korun a 22 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí. Rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na návštěvě Kanady. S tamním premiérem Markem Carneym chce mluvit hlavně o posílení ukrajinské protivzdušné obrany a přípravě na další válečnou zimu. Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi. Zelenský zároveň ocenil Kanadu jako jednoho z nejbližších partnerů své země. Ukrajinského prezidenta doprovází první dáma Olena Zelenská. Bourání poslední dosud stojící části vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je hotové. Objekt strhl 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. U zříceného torza budovy je reportérka Michaela Kočendová.
4: V tuto chvíli je tady ještě lehce prašno a to jak ve vzduchu, tak ten prach z demolice ulupěl i na zaparkovaných autech. Jinak je ale pohled do baťovského továrního areálu bez 34. budovy výrazně jiný. Na jejím místě zůstala díra a hromada sutin. Tu budou pracovníci postupně rozebírat a případně dobourají stojící části prvního nebo druhého patra, které teď ale pod sutinami ani nejsou vidět. Společnost se během demolice snažila část budovy zachovat. Statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Všechnu suť musí firma odklidit do 15. prosince. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
5: Sport. Fotbalisté Slávie budou hrát první zápas v tomto ročníku Ligy mistrů. V 21 hodin se v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu utkají s francouzským Lens. Při absenci zraněných opor Tomáše Holeše a Lukáše Provoda by měl být kapitánem pražského týmu záložník Michal Sadílek.
6: Samozřejmě velká čest, ale moje pozice a nějak role na hřišti nebo v kamině se nebude měnit. Nevidím rozdíl, jestli mám pásku na ruce nebo nemám a vždy chci odevzdat pro ten tým maximum a maximální pomoc tomu týmu.
5: Vodní slalomářka Tereza Kneblová dojela ve finále světového poháru ve španělském Sedurgel druhá v časovce kajak krosu. O půl sekundy zaostala za vítěznou francouzskou Delasisovou, která ovládla i celkové hodnocení disciplíny. Také v něm skončila Kneblová na druhém místě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpaná D1 před Vlašimí a nehoda ve Strahovském tunelu v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí 20-kilometrová kolona. Od 29. kilometru až ke zúžení u Vlašimi na 49. kilometru. Jede se tam jedním pruhem, impregnují vozovku. Zdržíte se přes hodinu. Hodně řidičů sjíždí raději na Benešov a jedou přes Vlašim. Na D1 fronty v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru. Opět údržba vozovky, kolona o něco kratší přes 30 minut. Opět je to nesouvislá kolona. Poprvé se brzdí zhruba na 70. kilometru. Silnice 53 je zavřená za Pohořelicemi směr Znojmo. Na křižovatce na Vlasatice se zrazila 3 osobní auta. Silnici zavřeli, odklání dopravu přes Vlasatice v obou směrech. Silnice 35 z Litomyšle do Moravské Třebové je ucpaná u Svitav. U Kocklířova omezení jede se Kyvadlově, zdržíte se přes půl hodiny, hlavně z Hradce Králové. V Praze čekáme velké komplikace teď na městském okruhu v tunelech ve směru Stroje na Barandovský most. Ve Strahovském tunelu vážnější nehoda, 3 auta a motorka jsou v levém pruhu. Budou teď výrazně regulovat vjezdy do tunelů směr Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm, během odpoledne se bude od západu vyjasňovat, na východě přestane pršet až večer. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
8: 15 hodin, 5 minut, čtvrtek 10. září, posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport. Dnes jste už měli možnost slyšet v našem vysílání Pavla Horváta, protože pondělí a čtvrtek to je den, kdy on má pravidelně svůj hodinový pořad na jediném čistě sportovním rádiu v Česku. Vy z vás, kteří byste s ním chtěli třeba mluvit z oka do oka, tak říkajíc naživo, tak máte pravidelně možnost. V roce 2026 dál pořádáme takové pravidelné, řekněme, akce, pravidelné výlety za vámi, za posluchači do regionu. No a ten příští se bude konat 5. října, konkrétně na západě Čech, tedy v Plzni, v kulturním domě Šeříkovka. Stejně jako v celém tomhle roce se kromě Pavla Horváta můžete těšit taky na Antonína Panenku, přítomen bude i Jan Pěruška a speciálně v tomhle vydání taky fotbalový rozhodčí Pavel Královec. Prodej vstupenek na tuhle akci už je spuštěný, dostanete se k ním přes internetové stránky našeho rádia sport.rozhlas.cz.
2: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Fotbalisti pražské Slavie budou hrát úvodní utkání Ligy mistrů v 21 hodin večer nastoupí v našem přímém přenosu proti francouzskému Lens. Jeho dres už druhou sezonu obléká taky Abdallah Sima, senegalský útočník, který Pražanům před 5 roky pomohl dokončit mistrovský hattrick.
1: Olajinka, který přihrává na Simu a ten zvyšuje na 3-0.
2: Byl to skoro až pohádkový příběh. Na začátku roku 2020 se v tehdy třetiligovém Táborsku objevil 12-letý senegalský fotbalista. O rok a pár měsíců později byl už Abdallah Sima českým šampionem. Slavia si jeho talentu všimla, z jeho českého klubu ho na fotbalové poměry zalevno koupila a on jí na oplátku pomohl ke třetímu ligovému titulu v řadě. 11 góly.
3: Při mě překvapilo, jak je mladý, když si člověk vlastně uvědomí, co tady odehrál a kolik klubů už vystřídal, tak vlastně v jakém je věku, to pro mě tak nějak, jak to jde rychle a ty hráči jenom sledujete zvenčí, tak jsem se vlastně uvědomil, jak furt ještě hrozně mladý.
2: Jak připomněl trenér Slavie Jindřich Trpišovský, Simovi je stále jen 25 let, přesto už má za sebou řadu angažmá. Smlouva v Brightonu, kam odcházel v létě 2021 ze Slavie, mu přitom vypršela teprve loni.
3: Jeho zabrzdili ty zdravotní vlastně věci, si myslím já, který ho brzdili vlastně už při odchodu ze Slavie a máme tedy chronický problém s těmi třísly, který vás hodně omezej.
2: A tak Sima putoval z Brightonu, kde se nikdy neprosadil, po hostováních. V Anglii byl ještě ve Stoke, ve Skotsku v Rangers a ve Francii v Angers a Brestu. Loni se nastálo usadil na severu země v Lens, což by podle Trpišovského nemusela být Simova poslední fotbalová adresa.
3: To neříkám proto, že ho mám rád, takže jsme s ním zažili ten příběh. Patří mezi jednoho ze dvou nejnebezpečnějších hráčů soupeře. Francouzská liga je skvělá, je to jedna z hlavních zásobáren ostatních lig na světě a hraje v týmu, který skončil vlastně druhý a před třemi nedělami jsme porazili Paris Saint-Germain, takže tu sílu mají velkou, ale myslím si, že ještě v té kariéře udělá přestup do větší ligy a do většího klubu.
4: Ne, o Slavii jsem s ním moc nemluvil, na to tu máme výborný tým analytiků. Na hřišti jsem se Simou velice spokojený, i když musí být ještě efektivnější. Ale je rychlý a není proti němu jednoduché hrát. Pro tým má velký přínos.
2: Pochvaluje si výkony Abdallaha Simi německý kouč Dino Topmeller, který Slavii už jednou porazil před necelými 2 roky v evropské lize s Frankfurtem. Teď proti ní povede Lens v prestižnější lize mistrů, a to od 21 hodin na stadionu v Edenu. Zápas vám nabídneme v přímém přenosu. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Pražská Slavia už večer vstoupí do nového ročníku Ligy mistrů, Radiožurnál Sport bude u toho a právě v tomhle týdnu vám v pravidelné encyklopedii naší stanice představujeme soupeře vršovického klubu v milionářské soutěži a dnes přijde na řadu ten možná vůbec nejzvučnější. Slavia se s ním potkala už loni v nejprestižnější evropské soutěži a takhle o něm mluvil v minulém roce Lukáš Provod.
1: Já si myslím, že je to jeden z nejlepších nebo nejlepší aktuálně tým na světě a mají strašně kvalit, že jo, můžeme to vidět v Premier League, jak rozhodují ty zápasy standardkama nebo těma individualitama a já si myslím, že jsme se s tím nepopasovali špatně.
0: Krátká nesoutěžní otázka, poznali jste, o jakém klubu bude dneska řeč?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Předpokládám, že ano, dnes se zaměříme na slavný anglický Arsenal, klub z Londýna, který vyhrál Premier League a byl ve finále Ligy mistrů. Slavia se v milionářské soutěži potkala s Gunners už třikrát, ještě ani jednou ale nevyhrála. Loni týmu Mikela Artety podlehla 0-3 a možná se ptáte, co se za tento rok v obou kádrech změnilo. Ve Slavii stále je hlavní osa tehdejší základní sestavy, chybí Zafiris, Mbodji a Sanyang. Do Arsenalu přišla zvučná posila z Newcastle. Brazilec Guimarães. No a z týmu neodešel nikdo extrémně důležitý, z toho posledního ročníku zůstali klíčoví záložníci Rice Odegaard a třeba taky ofenzivní esa jako Bukayo Saka nebo Gyökeres. No a právě Slavii a Arsenal spojuje jedna věc a to už jsou standardní situace. Arsenal je výborný v jejich zahrávání, hlavně pokud jde tedy o rohy. Slavia se zase pyšní kvalitními auty. Právě na konfrontaci dvou týmů s výbornými standardkami naráží už loni kouč týmu z Edenu Jindřich Trpišovský.
3: Kluci nahoře, naši analytici dostali kompliment od jejich analytiků, že tak jak my se učíme od nich útoční standardky, tak oni se učili od nás obranné standardky a že v tom se ještě musí posunout tak jak my.
0: No a v závěru ještě musíme připomenout, kdy na souboj Slavie s Arsenalem dojde, bude to 4. listopadu v rámci 4. kola ligové fáze. A na rozdíl od Slavie londýnský klub už do Ligy mistrů vstoupil a to výhrou v Neapoli 1-0. Svěřenci Jindřicha Trpišovského uslyší v tomto ročníku slavnou hymnu poprvé dnes večer, a to v 21 hodin, kdy začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport s francouzským týmem Racing Lens.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila ve finále světového poháru ve Španělsku druhá v časovce kajak crossu. Českou reprezentantku dnes i v celkovém pořadí předčila jen francouzka Della Susová. Na trati byla o 52 setin sekundy rychlejší. V celkové kvalifikaci získala 265 bodů, což bylo o 7 víc než Kneblová.

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchse dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s viděnou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky mi došly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to taky.
8: Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál je 15:30. Zprávy a Kateřina Causidisová. Inflace v Česku zrychlila, v srpnu stouply spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% více než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíce oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny. Například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Počet obětí požáru na mezinárodní nákladní lodi v Číně roste. Podle agentury Reuters je na místě 25 mrtvých, minimálně 5 lidí je zraněných a dalších 5 úřady dál pohřešují. Loď plula pod liberijskou vlajkou. V době neštěstí kotvila kvůli opravám v přístavu na východě Číny. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Život a dílo Arnošta Lustiga představuje nová výstava v Malé pevnosti v Terezíně. Je doplněná o fotokoláže od výtvarnice Elišky Sofr Podzimek. Ty zachycují například Lustigův život před transportem do Terezína anebo jeho dospívání v terezínském getu. Výstava v předsálí kina v Malé pevnosti potrvá až do konce roku.
3: Sport.
10: Cyklista Jan Hirt vyrazí za necelou hodinu do individuální časovky na španělské Vuelte. V obráceném pořadí podle celkového hodnocení odstartuje 19. od konce. Jako poslední se na 32 km dlouhý úsek vydá lídr průběžného pořadí Španěl Enric Mas. Ten vede s náskokem 2 minut a 6 sekund nad Rakušana Gala.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ucpaná D1 za Mirošovicemi a v Praze nehoda ve Strahovském tunelu. Na D1 ve směru z Prahy do Brna skolabovala doprava kvůli zúžení na 49. kilometru. U sjezdu na Vlašim impregnují vozovku, jede se pouze levým pruhem. A tak kolona má přes 20 kilometrů. Zastavíte kousek za Šmejkalkou na 27. kilometru a zdržíte se hodinu a půl. Hodně řidičů to objíždí raději přes Benešov a Vlašim. Na D1 fronty v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru, opět údržba vozovky. Kolona o něco kratší, asi na 40 minut. Brzdí se poprvé zhruba na 70. kilometru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové pozor za Prahou. Na kilometru 17,5 nehoda v levém pruhu, 3 auta, objíždí se to i po krajnici a brzdí se na 9. kilometru. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice je velmi silný provoz. Kolony čekejte za Vysokým Mýtem, taky v Litomyšli a pak hlavně u Svitav. Tam je omezení u Koclířova, jede se Kyvadlově, v obou směrech se zdržíte přes půl hodiny. V Praze ten silný odpolední provoz komplikuje nehoda ve Strahovském tunelu. Ve směru na Barandovský most se srazila 3 auta a motorka a výrazně regulují vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: V noci bude oblačno až polojasno, od jihu postupně většinou zataženo a kráno na jihu a jihovýchodě místy taky s deštěm. Nejnižší teploty v noci 14 až 10 stupňů, na severu a západě Čech ještě chladněji, jen kolem 8. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fanoušci Baníku Ostrava opravdu nezažívají vůbec lehký týden. Potěšení výhrou nad Olomoucí ze závěru srpna vyrazili podpořit svůj tým na venkovní dvojzápas v Mladé Boleslavi a Jablonci, byli ale u dvou porážek se skóre 0-7. Řadu příznivců Slezanů navíc rozladilo i angažování obránce Jakuba Elbla, který dostal trest za svou účast v korupční kauze.
1: Já bych byl nekompromisní, absolutně nekompromisní, ke komukoliv, Davida nevíme.
2: Řekl 9. srpna trenér Baníku Roman Skuhravý o útočníkovi Davidu Látalovi, toho času také v trestu. Uplynul přesně měsíc, abyste ve vysílání radiožurnálu Sport mohli slyšet následující.
3: Sport. Fotbalisty Baníku Ostrava posílil obránce Jakub Elbel, který si odpikává trest za účast v korupční kauze. 26-letý hráč přichází jako volný hráč po předčasném konci v Olomouci.
2: David Látal pikal 2 měsíce, Jakub Elbel ještě o měsíc déle. Oba oficiálně za to, že věděli o ovlivnění zápasu a nenahlásili to. Oba hráči jsou sice teď zranění a stejně hrát nemůžou. I tak ale kouč Slezanů Skuhravý musel odpovídat na to, jestli s ohledem na svá dřívější slova s příchodem ex-olomouckého stopera souhlasí.
1: Já jsem se jasně vyjádřil a na mém názoru se vůbec nic nemění. Korupční aféra prostě je pro mě jako absolutně nepřijatelná věc.
2: Jenže nakonec rozhodla celou klubová porada.
1: Svět není černobílej, přes veškerou komunikaci, včetně mě, jsme se rozhodli k tomu, že obou dvou dáme druhou příležitost, protože každý si ji zaslouží. Jsme o tomhletom v celém klubu prostě přemýšleli strašně moc, ale záleží jenom na Kubovi, jakým způsobem si tu roli v tom týmu sebere a teď nás musí přesvědčit prostě po doléčení v B mužstvu, že to je hráč, který si tu naší druhou šanci zaslouží.
4: Vím, že jsem udělal chybu. Dnes bych se ve stejné situaci zachoval jinak. K tomu, co bylo, už se nechci vracet. Je to zkušenost, ze které jsem si vzal po učení. Teď dostávám možnost pokračovat dál a za tu šanci jsem rád. Udělám maximum pro to, abych byl pro tým platný.
2: Citoval Elbla, kterému už trest vypršel, klubový web Baníku. Většina fanoušků Ostravy ale z příchodu fotbalisty namočeného v korupční kauze nemá radost. Zvlášť, když výsledkově to z kraje září Slezanům taky neklape. Prohráli v Mladé Boleslavi a Jablonci s celkovým skóre 0-7.
5: 3 body zůstávají na jablonecké střelnici. Domácí tým poráží ostravský Baník 3-0.
2: Ještě bez Látala s Elblem bude Baník v neděli hostit v přímém přenosu radiožurnálu Sport Pardubice. František Typovský, radiožurnál.

Manic Street Preachers, 15 hodin 44 minut, krásné čtvrteční odpoledne s Radiožurnálem Sport. Brankář Klemen Mihelák v nejbližších zápasech nepomůže fotbalistům Jablonce. 24-letý Slovinec nedochytal středeční ligovou dohrávku s Baníkem Ostrava. Vyšetření vyloučilo vážnější zranění, ale slovinský golman s největší pravděpodobností vynechá sobotní duel na Spartě i příští týden utkání se Zlínem, po kterém už následuje reprezentační pauza.

0: Aleš Brichta za námi v odpoledním radiožurnálu Sport a teď se vracíme k tomu, co se ve sportu stalo tento den, tedy 10. září, a tentokrát se společně s Jakubem Markem podíváme do roku 1960. Na olympijských hrách v Římě se tehdy zrodil jeden z nejslavnějších příběhů v historii maratonu.
1: Ten maraton totiž vyhrál Etiopan Abebe Bikila, do cíle dobil za 2 hodiny 15 minut a 16 sekund a vytvořil tehdejší světový rekord a hlavně celých 42 kilometrů a 195 metrů absolvoval bosý.
0: Bikila přitom původně do Říma vůbec nemusel odjet. Do etiopského olympijského týmu se dostal až krátce před hrami, když se zranil jiný běžec. Ani běh na boso nebyl předem připravovanou atrakcí. Boty, které měl k dispozici, mu prostě neseděly. A tak se rozhodl závodit tak, jak byl zvyklý z tréninku. Bez nich.
1: A římský maraton měl navíc neobvyklou atmosféru, startoval v podvečer a závodníci dobíhali za tmy. Trať vedla kolem historických památek a v závěru ji osvětlovali vojáci s pochodněmi.
0: No a právě tam Bikila zaútočil, jeho největším soupeřem byl Maročan Radi Ben Abdeselam. Etiopan mu nastoupil přibližně kilometr před cílem a rozhodující náskok už nepustil. Pod Konstantinovým obloukem pak proběhl cílem jako olympijský vítěz.
1: Jenže tím jeho olympijský příběh neskončil, o 4 roky později přijel na hry do Tokia. Pouhých několik týdnů před olympijským maratonem prodělal operaci slepého střeva, přesto znovu vyhrál. Tentokrát už běžel v botách a jak první člověk v historii dokázal obhájit olympijský triumf maratonu.
0: Jeho další život už bohužel tak šťastný nebyl. V roce 1969 měl vážnou automobilovou nehodu, po které zůstal ochrnutý. Sportu se ale nevzdal, účastnil se závodů pro handicapované sportovce.
1: Abebe Bikila, historicky první etiopský olympijský vítěz, zemřel v roce 1973 v pouhých 41 letech na následky zdravotních komplikacích spojených s nehodou.
0: Teď jsme ho připomněli s Jakubem Markem, moc díky.
1: Díky, hezký den.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží, novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Americká firma prodává bývalý německý vládní speciál, létala s ním i někdejší kancléřka Merklová. Fotbalisté Slávie večer na úvod ligy mistrů přivítají francouzské Lens. Na dálnici D1 kolabuje doprava kvůli omezení u Vlašimi, a to v obou směrech. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, později se vyjasní a teploty až 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
3: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci. A to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
1: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Za roční známku by řidiči zaplatili podle novely i v dalších letech 2570 korun. Americký prodejce letadel JetCraft prodává bývalý speciál německé vlády. Čtyřmotorovým Airbusem A340 cestovala mimo jiné i někdejší spolková kancléřka Angela Merklová. Stroj má ve výbavě například soukromý prostor se sprchou, komunikační středisko anebo systém proti raketám s infračerveným naváděním. Letoun byl vyrobený v roce 2000 a německá vláda ho v rámci modernizace letky vyřadila před 3 lety. Cenu, za kterou chce stroj prodat, společnost neuvedla. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy dočasně zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední 2 měsíce přes 170 případů onemocnění. Opatření bude platit od úterý. Nejvíce nemocných bylo v zařízení v první polovině července. Ředitelka lázeňského domu Praha Anna Kneblová Radiožurnálu řekla, že teď jde o jednotky pacientů, které drží v izolaci. Šíření nemoci se ale nepodařilo úplně zastavit.
4: Mně se to nařízení nelíbí a pro nás je likvidační. Prostě já to považuji za nešťastné, protože nic se u nás neprokázalo, že bychom měli něco špatně z hlediska těch rozborů. A prostě hygienické opatření dodržujeme, ale vím, že to lidi donesou zvenku, že třeba někdo s tím přijede, protože je to v celé republice.
1: Podle výsledků kontrol problémy nezpůsobilo stravování ani zdroje vody.
5: Sport. Fotbalisté pražské Slávie večer poprvé nastoupí v nové sezóně Ligy mistrů. Ve 21 hodin přivítají v Edenu francouzské Lens. Radiožurnál i Radiožurnál Sport utkání odvysílají v přímém přenosu. Třetí zápas hokejové Ligy mistrů čeká tým Pardubic. Po 2 domácích výhrách se představí v 17:30 na ledě finské Saipy. Brankáři Dynama dosud v soutěži nedostali gól a týmová jednička Roman Vil to přisuzuje i příchodu ofenzivních hvězd Davida Tomáška nebo Matěje Stránského.
6: Pro nás jako pro golmany je to nejlepší, co nás mohlo potkat, že tam máme tolik těžkých situací v těch tréninkách, oni se snaží nám dávat góly, takže je to skvělý na obě strany. Já si toho moc vážím, že mám v týmu takovýhle hráče a samozřejmě je to lepší, než hrát proti ním.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpaná D1 před Vlašimí a kolony na silnici 35 u Svitav. Na D1 ve směru z Prahy do Brna kolabuje doprava kvůli zúžení na 49. kilometru. U sjezdu na Vlašim údržba a jede se pouze levým pruhem. Kolona má teď okolo 30 kilometrů. Poprvé zastavíte u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru. Je to nesouvislá kolona, má volné mezery, ale jsou v ní i nehody. Třeba na 29. kilometru kamion a motorkář blokují levý pruh. Celkově se zdržíte asi 2 hodiny. Hodně řidičů se to snaží objet přes Benešov a Vlašim. Pozor, na té objížďce po silnici 3 už jsou kolony u Mirošovic a taky před Benešovem. Na D1 fronty v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru. Opět údržba vozovky. Kolona o něco kratší, asi na 35 minut. Pro kamiony je to ale delší. Na D11 čekejte kolony za Prahou směrem do Hradce Králové. Na kilometru 17,5 se srazila 3 auta, jsou v levém pruhu. Zdržíte se 20 minut od 7. kilometru. A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice je velmi silný provoz kolony. Za Vysokým Mýtem taky v Litomyšli a pak hlavně u Svitav. Tam je omezení u Kocklířova a po obou směrech půlhodinové fronty. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne se bude od západu vyjasňovat, na východě přestane pršet až večer. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
8: Je tu Desítka Pavla Horváta. Srdečně vítám titulární osobnost tohoto pořadu Pavla Horváta.
9: Dobrý den.
8: Tak a Pavle, máme tady hosta, kterého bys nám prosím mohl představit.
9: Máme tady hosta, kterýho bych představil jako samozřejmě legendu Bohemky, pro mě i legendu České ligy. A myslím si, že můžeme být rádi, že ho tady máme, protože už mě na spoustu věcí upozornil a zjistil jsem, že spoustu věcí ví daleko líp než já, aspoň z historie to Martin dostal. Vítáme tě tady.
10: Ahoj, děkuji za pozvání. Trošku bych ty legendy krotil, ale no, děkuji za super.
9: To seš hodnej, ale je to tak. Jako to je.
2: Host Desítky Pavla Horváta.
8: Vy jste ale členem klubu legend, protože máte v první lize 322 zápasů, z nich bilanci 9 gólů, 18 asistencí, ale hlavně máte to sako.
10: Mám to sako.
8: Jo?
10: Jo, jo. Já už mi ho spíchli, mám ho. Vlastně možná jsem ho měl dřív než tady Pavel, který ho vlastně dostal až na tom eventu před sezónou.
9: To on si pamatuje všechno, on všechno. Takže, já jsem ho měl dostat dřív, ale já jsem prostě, takhle, mě se furt mění velikost. Už to nejsou jedničky, jsou to dvojky, ale...
8: Takže to knoflíčky.
9: Knoflíčky samozřejmě, takže ty košíčky. Takže to sako mi je, dostal jsem ho, je to pravda až teďka, ale samozřejmě jsem rád, že se vůbec ke mně dostalo. No. Hmm. A tak ty ho máš zasloužit, proto taky seš ta legenda, že jo?
10: Dobře, děkuju. No. A jinak to sako, teda musím říct, že to jako ten nápad jako takovej, i vlastně to provedení se mi jako moc líbí. Hmm. Je to taková Amerika, ale proč se jako neinspirovat?
9: No. No, tak aspoň máme jako nějakou vzpomínku, že je to lepší, když to přeženu, tak za titul dostaneš medaili, která není zlatá a vlastně já vůbec nevím, kde je mám, možná někde jako doma, tak jako vedle sebe zaprášený, ale tady to sako je prostě unikátní.
10: No já ty medaile nemám, takže no. Aspoň to sako, no.
9: No promiň.
8: Ale přece jenom Martin Dostal může být titulován třeba co by člen legendárního týmu Bohemky, byť se to nezdá, tak přece jenom dostat se po dlouhých letech do evropských pohárů, to bylo pro vršovický klub velkou událostí, můžeme si ostatně připomenout tu událost.
11: Dobrá přihrávka teď na Puškáče a krásná kombinace Bohemians. Tohle je obrovská šance, Matoušek vyrovnává. Nejprve to byl Kestl, který přihrál Puškáčovi. Puškáč z jednoho doteku pod sebe nadostal a dostal z jednoho doteku do pokutového území na Hálu a Hála také z jednoho doteku na Matouška, který téměř před prázdnou brankou ve skluzu dokázal ten balon usměrnit.
8: No Vojtěch Šilha naznačoval svými slovy, že to byla teda povedená kombinace.
9: Já jsem mě to přišel jako ze Španělska.
8: Jenom abychom posluchačům připomněli, co to bylo. 3. srpna 2023 hrála Bohemka odvetu druhého předkola konferenční ligy na Letné z Bude Glimt. Nakonec to nedopadlo na postup, ale zahráli jste si a krásně jste takhle srovnali na 1-1.
10: No tehdy. My jsme takhle vyťukali jednou a oni nás takhle ťukali celý ten druhý zápas, takže bylo to jako velký zážitek pro nás, většina z toho kádru vlastně nikdy takovýhle zápas jako nehrála. Po nějakých 36 letech návrat Bohemky být do předkola evropských pohárů jako obrovská událost pro celý klub a pro fanoušky. Já jenom doufám, že ač to bude jako extrémně náročný kor jako v dnešních ligových podmínkách, kdy ta konkurence je jako obrovská, tak doufám, že další generace Bohemáků na to nebudou čekat zase skoro 40 let.
9: Já vím, že jsme se o tom trošku bavili, mě to zase jako nabízí otázku na ten stadion bohemácký, protože já jsem viděl nějakou maketu nebo takový výtvor nějaký, který by to mohl být. Jak to vypadá teďka stadion?
10: Je to v nějaký fázi příprav a čekání na všechny administrativní povinnosti, které jsou s tím spojený. No, je to jako, kdo asi někdy něco rekonstruoval nebo stavěl, tak ví, že tyhle věci se nedějou jako přes noc. A jak si říkal, jak jsme se o tom bavili, tak řešili jsme i prostě předchozí vlastně stavbu nového stadionu v Edenu, kterou já vlastně mám spojenou s téměř s celýma svýma školníma létama od základky až po konec střední, takže jako bohužel to trvá hrozně dlouho. Myslím si, že ten klub, ty lidi, co tam dělají, ty hráči, prostě celý i ta liga by si zasloužila, i to město by si zasloužilo prostě novej, moderní, krásný stadion a já věřím, že se jako jednoho dne dočkáme.
8: No, my se dostaneme samozřejmě k tomu klubu, který taky je z Vršovic, který vlastně dělí jedna zastávka tramvaje od Bohemky, jedna zastávka, která leží mezi těma dvěma zastávkami. Každopádně s Martinem Dostálem teď přece jenom k Bohemce, která prožívá podle i citace z webu Bohemian.cz jedno z nejdelších období stability v první lize, ostatně 14. nebo 15. sezona teď v kuse mezi elitou a vy jste toho byl jako hráč 9 let součástí. Přesto, než třeba nastoupil trenér Jaroslav Šilhavý, tak asi pamatujete třeba časy, kdy se bojovalo častěji Jaroslav o záchranu.
9: Veselý.
8: Jaroslav Veselý. Omlouvám se.
9: Dobrý.
8: Jo. Takže
9: jsem tady.
8: Jak se vyvíjel podle vás třeba ten i váš vztah k tomu klokanímu táboru?
10: No tak nějaký jako, ať to teda vztáhnu na sebe trošku, tak nějaký první kontakt s Bohemkou proběhnul skrze sportovního ředitele Míru Držmíška, který mě vlastně znal ze Slávie už v té sezóně 15-16, když jsem byl v Baníku, ale tím, že já jsem vlastně odehrál jeden zápas za Slávy a pak jsem byl v Baníku, jak do třetího týmu během jedné sezóny administrativně už přestoupit nemůžete, takže to bylo aktuální až po sezóně, kde mě končila ve Slávy smlouva, tudíž o to bylo jednodušší, takže od toho léta 2016 jsem byl jako hráč v Bohemce, teď tam pokračuju dál. Ten vztah se vyvinul až do toho, že si myslím, že o sobě můžu dneska tvrdit, že jsem Bohemák. Je to 10 let a něco, už je pěkná porce v tom životě. Asi ze začátku ty lidi nebo ty fanoušci neskákali ke stropu, že přichází nějaký Martin Dostal ze Slávy, ale věřím tomu, že po těch letech toho, co jsem na tom hřišti odváděl, tak jsem si většinu těch fanoušků získal a já doufám, že jsem neudělal a neudělám nic, čím bych si jako jejich přízeň vlastně odvrátil od sebe.
9: Zažil jsi nějakou nevoli těch bohemáckých fanoušků, protože teďka to v této době zažíváme vlastně třeba na Spartě, prostě, že ty fanoušci jsou opravdu nevrlí a jestli jsi tohle někdy prožil v Bohemce třeba.
10: Ale asi v takovýhle míře, v jaký to je třeba teďko ve Spartě, nebo to mohlo být třeba v minulý sezóně v Baníku, kdy ten Kotel chtěl, ať ty hráči sundají drezy a podobně, což se mi jako nikdy moc nelíbilo od těch fanoušků. Myslím si, že tohle je takový jako úplně zbytečný gesto a že ty hráči by ten dres prostě sundat neměli. Byť si o tom každý může samozřejmě myslet, co chce, tak v téhle míře jsem to jako na Bohemce nezažil. To, že když jsme měli nějakou sérii a že jsme zažili třeba i prostě 10-11 zápasů bez vítězství, tak nám dávali najevo, že se jim to jako nelíbí, že se jim asi nelíbil náš přístup, i když jestli něco fakt jako nemám rád, a když někdo zpochybňuje to, jak k něčemu přistupuju. A tak to asi jo, ale nikdy to jako asi nedospělo do tady toho, že bychom museli před každým, nebo po každém zápase jít něco vysvětlovat před Kotel a pomalu se tam báli, jako aby na nás někdo neskočil přes plot a nedal nám přes držku.
9: A ty jsi tady zmiňoval nějaký začátek v Bohemce, to znamená, ta tvoje pozice asi taky sílila, že jo, v té šatně, takže patřil si pak těm hráčům, který třeba tohle to měli na starost, aby fakt si mohl před těma fanouškama říct, hele, tady stojí 15 hráčů, který do toho dali úplně všechno, bohužel.
10: Jo, tak já jsem se jako nikdy nezdráhal postavit se za nějaký své hodnoty, nikdy jsem jako se nebal říct svůj názor, když o něj někdo stál. Zlomilo se to u mě asi někdy na konci základní školy, když nám učitel řekl před plnou jídelnou celý školy, hele, deváťáci mají proslov, kdo si to vezme u nás? Tak asi ty, viď? No tak Tam se mi přestali...
9: Neměl jsi připravený.
10: Ne, vůbec, jako vůbec. Tam se mi přestali asi klepat ruce, zjistil jsem, že to není jako asi nic, co by mi mělo nějak vadit, takže i třeba, když se řešili nějaké jako nepříjemné věci v kabině a že víš to sám, že během té kariéry se prostě takovýhle situace nastanou, tak já jsem se asi nikdy nebál prostě se postavit a říct, jak to třeba ta kabina cítí, nebo když bylo potřeba řešit nějaký problém, tak možná to mi trošku pomáhá i teď v té pozici, kterou tam mám teď. Takže jo, měli jsme sezení s fanouškama, řešili jsme s fanouškama, ale nebylo to jenom o tom, když se řešila nějaká jako nepříjemná situace, ale naopak třeba, nevím, už 2 roky zpátky jsme jako vyvolávali nějakou jako diskuzi třeba s nějakým tím jádrem toho kotle, aby třeba i ta děkovačka měla nějakou jako nějaký řád, nějakou kulturu. A myslím si, že ty vztahy mezi fanouškama a hráčima na Bohemce jsou jako...
12: Nadstandardní.
10: Jsou nadstandardní, jsou v pořádku, byť třeba zrovna v té minulé sezóně, kdy jsme měli tu sérii těch 10-11 zápasů bez vítězství, tak probíhaly po zápase ty diskuze typu, hele, my jako kotelu jsme zkusili vám fandit, zkusili jsme vám nadávat, tak teďko prostě to dáme bez děkovačky. Dobrý, v tu chvíli vystupoval za kabinu jako kapitán Lukáš Hulka, nějakým způsobem se to vykomunikovalo, ale bylo to v pohodě. Fakt to jako nebylo, že by tam někdo stál s klackama a chtěl jako ty hráče napadnout.
8: Já si pamatuju, že nedobrá atmosféra byla s koncem angažmá Martina Haška, protože tehdy jsem byl v Budějovicích na tom posledním zápasu, co se prohrál 2-3 vlastně, když byl na lavičce a pak fanoušci mu lamentovali, ale na druhou nebo spílali, ale tak to asi bývá obvykle, když se loučí trenér, že to nebývá úplně třeba v růžových těch barvách, když to je na odvolání.
9: Já se chci zeptat tebe, jak to tam máš napsaný, jestli jsme vůbec zmínili už tu současnou pozici, nebo se na něj ptát.
8: To jsem možná neřekl na začátku, nevím. Vedoucí mužstva Bohemians 1905 je A mužstva, což je, vy jste tam začínal jako vedoucí, nebo se to jmenovalo ještě trošku jinak, ne?
10: Tak oficiálně se to jmenuje sportovní manažera týmu.
8: Aha, jasně.
10: Ale jako nepleťme si to, já nejsem sportovní ředitel, jo? To je funkce úplně jako jiná. Zní to tak jako světovějš, jsem takovej vedoucí s, jak bych to řekl, s přesahem.
9: S výhodou.
10: Ano, s přesahem a s výhodou.
9: No a jaký to je prostě rovnou přejít prostě z té hráčské šatny?
8: Jenom třeba Pavel Hoftych, který teď přebíral žezlo po Bronislavu Červenkovi, taky má funkci sportovního manažera, ale tam to zas chápem trošku asi, že je víc než vedoucí mužstva. Jakoby, no,
10: jasně, jo, tak koukal jsem třeba na Slovácko, tam jsou kluci, co vlastně i třeba kamarádi jako Petr Reinberg anebo Michal Kadlec tam je, že jo, a tam vlastně tam mají i nějakou funkci jako koordinátora a týmu a podobně, takže vlastně jako
8: ono taky koordinátor,
10: pod ten název se dá zaobalit jako spousta funkcí, spousta věcí.
9: Já jsem teď, jestli to byl včera, byl hokej, Venca Nedorost mluvil...
8: V úterý, v čisté hře byl.
9: Tak tam mluvil taky, že je vlastně sportovní manažer a že vlastně vůbec nedělá papíry, že to neumí, že by ještě udělal nějakou botu v klubu. To se tě týká taky, nebo musíš i papírovat?
10: Tak jako papírování jako takový asi úplně ne, ale jedna z těch věcí, kterou to obnáší, tak nějakým způsobem narůstající počet cizinců v lize, prostě kluci z těch v úvozovkách nebo jako zákonem pomenovaných třetích zemí, no vlastně mají vízovou povinnost, takže jako tohleto papírování typu úřady a podobně, tak to mám na starosti. Takže jestli tohleto je papírování, no, tak ano, a dá se v tom udělat bota veliká.
9: No, ne, já už jsem starší člověk, tak za nás byly papíry, teď už jsou maily, že jo, já to chápu, ale...
10: Jo, ale taky, ale já to asi furt mám, takže jako co si nenapíšu, tak to jako neplatí.
9: No tak
10: takže,
9: to je jasný. To.
10: Takže tohleto mi jako vyhovuje pořád. Teď jsme třeba měli třídní schůzku a teď všechny ty maminky si to tam psali do toho jako iPhoneu, nebo prostě psali si to elektronicky a já tam s tím sešitem jsem si to radši napsal všechno sám. Ještě tam byl teda jeden tatínek, který si to taky psal, tak možná to máme.
9: Já teď řeknu jeden příběh, jestli máš i na tohle vliv. Teď se nám stalo s Mostem, já nebudu říkat, který zápas, aby nám nevzali body ještě, že jeden hráč z lavičky nastoupil, vzal si prostě dres, že jo, vzal si jiný číslo a šel hrát, že jo. Takže i tohle hlídáš na té lavičce.
10: No, jasně, tak tohle to je vlastně jakoby jedna z těch povinností toho vedoucího, že jo, v tu chvíli, v tom zápasovém dni. Já se v tomhletom trošku hrozím těch situací, které jsem viděl teď jako u jiných kluků, že jo, se stalo Slávy, že v Liberci měli ten špatný dres a předělávali ho tejpem. Míra Baranek dostal vynadáno, že nahlásil jiný střídání. Já se bojím, nebo tohle se hrozím, a nejvíc ale mám vítr z toho, že napíšu zápis, pošlu ho tam a napíšu ho blbě. A teď budeme muset udělat nějaký ty střídání a ty toho hráče pak už nemůžeš použít. No tak to, to já to vždycky kontroluju do poslední chvíle. Ještě, jestli mi do toho náhodou někdo navléz a nepřeházel mi to tam, jako snad se mi to nestane. Ale...
8: To by trenér veselý nebyl veselý.
10: To by nebyl vůbec veselý.
8: Ne? A nebo by tam byl ještě někdo jiný rozčílený třeba?
10: Já si myslím, že všichni. Hlavně ty hráči jako by asi úplně nebyli nadšený, že bych někoho ze základu vypinknul na lávku a pak je tam přehazoval a ten druhý už zase nemohl nastoupit, takže...
8: A tak ještě, když se vrátíme k tomu, že jste teda byl hráčem, který se teoreticky mohl zlobit na někoho z členů realizáku, tak jsem si chtěl vypsat nějaké zápasy, které byste mohl třeba vypíchnout jako více povedené nebo památné, protože třeba se nemuseli povíst. 2018 jste porazili Plzeň 5-2. To si asi vzpomenete, víte, to bylo vzpomenu, na jaře.
10: Myslím si, že spousta Bohemáků si vzpomene na tenhle zápas.
9: To
8: z 2018 tam na jaře nebyl.
9: No 2018. Jako hráč určitě ne.
8: Ne, to ne, ale já ti pak připomenu jedno, no, kde jsi byl. Sparta Bohemka 0-1, leden 2021.
10: Tak to je jako... Výhra na Spartě si myslím, že je pro každého Bohemáka památná. Góla dával Tomáš Necit. My v tom zápase jsme mohli těch gólů dát víc, ale jako nechci, aby to znělo neskromně, nedali jsme tam penaltu. Sparta v tu chvíli byla vlastně, to bylo poslední zápas, myslím, trenéra Kotala. Ten tým jako úplně nefungoval. Bylo to v covidu, takže to bylo bez lidí, což byla trošku škoda, ale jinak jako výhra na Spartě, výhra na Spartě. Já jsem to zažil jednou, takže...
8: Tak ono to bylo jednou od 96.
10: No jasně, takže jako... A teď jsme je porazili doma, že jo, to už jsem jako nehrál, to už jsem byl v téhle funkci. A zase taky to bylo po jako mnoha letech, takže jako ano, porazit Spartu, porazit Slavy, jako pro Bohemku je jako velký a vždycky to bude velký.
8: Ano. Pak si teda dovolím připomenout Pavlovi, poslední zápas, kdy jsi se loučil se Štruncovými Sady po boku Michala Bílka, vzpomeneš si na to, závěr května 2023, Plzeň Bohemia z 0-2. Bohemka totiž tehdy fárala za tím čtvrtým místem a vy už jste byli v pozici týmu, který vlastně neobhájil ten titul a vy jste se Michalem vlastně loučili.
9: Já se musím na tohle to říct, to, co si pamatuješ, tak tohle si nepamatuješ, jo. To, co ti většinou nevíde, takhle, to, co ti nevíde, kde neuděláš nějakou chybu, tak samozřejmě si moc nepamatuješ.
8: Tak já neříkám, že jsi tam udělal chybu, ale výsledkově to nevyšlo.
9: Tak já byl na lavice jako asistent, tak to tam, co jsem měl zkazit, jako.
8: No to by mě právě někdy zajímalo.
9: No mě taky, ale po sezóně jsme to přijali a skončili jsme, ne? Dobře. No tak to bylo.
8: Ne, jasně, jenom že jste se loučili, takže taková propojovačka.
9: Ta byla podobná, jak tady zmiňoval Martin, prostě to mužstvo je v nějakém stavu, ta sezóna je v nějaký fázi, no a můžeš motivovat hráče, můžeš ty dělat jako různý věci, změny, ale ty kluci už to pak třeba nezvládnou a prostě ten zápas prohraješ obzvlášť proti soupeři, který je jako v laufu a je rozjetý a hraje o nějaký svůj jako dobrý úspěch. No.
8: Jo a pak bych Martinovi ještě připomněl zápas, který byl takovým dvojzápasem a nakonec dopadl dobře, tak nebojte.
12: Zatím se ale Opavě ta elita vzdaluje, protože v 7. minutě prohrává s Bohemians Praha 0-1, ten první gól padl ve 4. minutě, kdy po centru dostala, šikovně hlavičkoval Roman Květ a trefil přesně k pravé tyči. Teď v probíhající 7. minutě vedou Bohemians Praha v Opavě 1-0.
8: To bylo na jaře 2022, jste vyhráli gólem vlastně navrátilce Romana Květa a doma jste pak vyhráli 2-0. Já jsem to tady byl, protože mám příbuzné z Opavy, tak přijeli fandit teda Slezskému FC. Mně to bylo trošku jedno, ale přišlo mi, že jste to docela v klidu jako kontrolovali. Nebo já nevím, jako to mi popište vy, jak jste to prožívali.
10: Jo, tak já jsem teda v Opavě hrál párkrát. Ani jednou jsme s nimi vlastně neprohráli za tu dobu, co oni byli v lize. Ale vždycky to bylo jako náročný zápas, teda musím říct. Co si pamatuju, tak byl super pažit v Opavě vždycky. Lidi fandili super. Tady ten dvojzápas z té baráže si samozřejmě jako vybavuju, nahrál jsem Květákovi na gól. V oba dva do dneška tu situaci vnímáme trošku jinak. Z mýho pohledu centroval Beckham na frajera, který mu to přistálo na hlavě. Z Květákova pohledu někdo plácnul balon před bránu a on to palicí uklidil z nesmyslný pozice. Takže bude to asi někde mezi a odvetu jsme pak vyhráli 2-0. Právě pár kluků, takhle, co jsem s nima hrál dřív, byli v Opavě. Byl tam třeba Matěj Hlešic, který shodou okolností jsme v tu dobu řešili nějak skrze mýho kamaráda zásnubní prstýnek pro jeho paní. A on mi pak píše, no, je to škoda, jsme vás měli. Já říkám, no, měli jste nás, byli vám 4 góly, jenom jako, abyste nás měli, no, tak asi tak, jako, ale to jako všechna čest Opavě, jak jako ten zápas hráli. Je samozřejmě zajímavý, že my jsme hráli baráž a vlastně v další sezóně jsme byli čtvrtý. Vlastně téměř, chtěl jsem říct, s tím samým týmem, není to pravda, jako do té další sezóny nám přišli jako dobrý hráči nebo nadstandardní hráči, který se třeba i jako z té Bohemky posunuli potom vejš. Ale jako když se takhle rok s rokem sejde a my vlastně z 15. fleku uděláme 4., no, tak je to takový jako malej zázrak, korf, jako si myslím, v klubu se skromnějšíma podmínkama.
8: Úplně opačně mluví v Baníku, tam se jim povedlo být po třetím místě, taky v baráži, no, a tam je to pár dolů, to se asi hodnotí trošku už.
9: To je taky jednoduchý, no. Tím odejde no, pár lepších hráčů.
8: Tu baráž to
10: Pavel... Je to možná jednodušší, než se jako dotáhnout nahoru. No.
2: Repríza pořadu, desítka Pavla Horváta.
8: Když se dostaneme dál, tak sedíte tady co by už vlastně bývalí profi fotbalisté, kteří ve své kariéře oblékali taky dres Slavie, svým způsobem oba velmi výrazně. Nicméně ta současná Slavie, když natáčíme, tak má před sebou vstup do dalšího ročníku fotbalové ligy mistrů. Když to dělala v tom minulém ročníku, tak u toho taky za mikrofonem Radiožurnálu Sport byl Pavel Horvát.
13: Minuta, moc byl u všeho, to si řekněme na rovinu. 74. minuta, tenhle mladý fotbalista, který přišel z druholigové Jihlavy, dal oba dva góly slavistického týmu, vyrobil penaltu, vyrobil velkou šanci pro soupeře.
14: Vyrobil všechno, vyrobil dneska všechno, vyrobil mi trošku slzy ve očích, to je neskutečný, na to, že skoro nemůže...
8: Tak Pavel, samozřejmě i těmi emocemi za mikrofonem dojatý, to byl velký zážitek, ne? Takhle zapojit se i v Lize mistrů vlastně do komentování. No,
9: tak pro mě je to pořád ještě nový, no. Dneska se zase těším, protože samozřejmě jednak je to Liga mistrů a jednak jsem tam v té pozici, že nemáš nervy, jdeš si to prostě užít, nebudeš mít žádnou fyzickou námahu.
8: Vlasivky, no.
9: A vlastně, no, tak to já si myslím, že jsem v pohodě, já si vždycky udělám čaj, tady mám termosku, kdyby náhodou někdo se podíval na YouTube, tak já to nosím sebou i na zápasy normálně, abych měl svoje pití, takže to strach nemám a zažiješ tam prostě, vždycky se něco stane, prostě ten fotbal nabízí tolik příběhů, že o to strach nemám a jako těší tě to, ať už začínají mladí hráči, nebo vidíš ty starý, že se jim něco prostě povede, prostě tam jsou příběhy, jako jsem chtěl říct, ta,
8: jako prase,
9: jako hovězí, ta paní.
8: Aha, rozumím ti. No a Martin Dostal, to je odchované Slavie. A jako, jak vy prožíváte fakt, že ten klub, který vás vychoval, teď prožívá takhle skvělá léta? Jestli to s vámi něco dělá, protože musíme to říct, přece jenom rivalita...
9: Tak Martin tam strával stožáry skoro.
8: No ne, tak že ta rivalita mezi Bohemkou a Slavií je, ale přesto prostě od 7 let jste působil v klubu, který dneska tady jako říkáme, že hraje Ligu mistrů.
10: Sleduju to dneska už z pozice soupeře. Po těch 10 letech v Bohemce si myslím, že dneska už jsem jako větší bohemák. Přeci jenom ten život se nějakým způsobem vyvíjí. Slávy nicméně přeju dál. Mám tam ještě pořád pár lidí, pár kamarádů, se kterýma, nebo který jsem tam zažil. Ale ne, jako s klukama, co jsou na hřišti, tak jsem vlastně už nehrál s nikým. S Radkem Černým, který dělá trenéra golmanů, tak jsem tam byl tu jeho poslední sezonu. To jsme mu tu rozlučkovou sezonu udělali opravdu moc hezkou.
8: To se vrátil vlastně z Anglie, aby si to užil ještě.
10: Ano, a dostal asi 75 gólů za tu sezonu, tak si to užil. Takže ono taky chytat za obranou, kde byl Škodák na stoperu a já na pravém beku, nebylo asi úplně nic příjemného. Takže...
8: No tak Martin Dostal to hezky už vrátil tedy k tomu kontrastu, protože ono to není tak dávno, co se ve Slavii řešili úplně jiné věci. Já nevím, si Pavel to nějak vzpomene. Ty jsi totiž ve Slavii zažil konec 90. let, kdy podle nějakých různých zdrojů, a nejsou to jako žádné legrace, prostě, že by si z toho někdo dělal legraci, ale prostě tak to bylo, že jste byli často druzí, takže možná i určitý ten příměr většině druzí tehdy platil, ale přece jenom, jako, že by si zažil existenční starosti ve Slavii, to ne.
9: No, to jsem nezažil, ale je pravda, že ta laťka udržet vysoko je velmi těžká, jo, já vím, že Spartani to neradi uslyšejí, ale historicky vlastně ten sestup, já vím, že náš můj bývalý vedoucí a trenér pan Kára, vždycky jsme se mu posmívali, že byl jediný, kdo ze Spartou sestoupil, ale ono to prostě jako může přijít, prostě ta sezona, já nevím, ať už můžeš mít finanční problémy a podepíše se to na tom, nebo přestupová politika nějaká, takže Slávě v tu dobu vlastně si myslím, že to byl tak mix tohodle všeho a já vím, že jsem tenkrát od slávistů schytal hroznou jako čočku za to, že jsem jako je měl jako kandidáta na sestup v podstatě, protože já teď nevím, jestli fakt je tenhle ten ročník, ale řekl jsem to, vždycky to nikomu nepřeješ, ale říkáš si jako, kdo by tam mohl spadnout a když víš, že to mužstvo nějakým způsobem funguje a pak najednou klesá, ale tam nevidíš a teď jsou tam tyhle věci, že Milan Škoda najednou hraje stopéra, jo, tak si říkáš, ty kráso, tak to už jako zkoušejí nemožné věci a naštěstí pro fotbal a pro Slávy se to podařilo zachránit, no. Nebo tak jsem to viděl já teda.
8: Jo. A tak jenom, že Martin dostal, abyste ještě věděli, do čeho naskakoval, protože Slavia měla 2-8-2-9 tituly. Mm-hmm. Pak vlastně v sezóně 2010-11, což už bylo dva roky po titulu, jste vy debitoval tehdy. Pamatujete proti komu?
10: Proti Brnu.
8: Proti Brnu.
10: Zima hrozná. Na druhý poločas televize ukazovala minus 18 stupňů.
8: Jo. Dával góla Luděk Pernica tehdy.
9: Ale chtěl si hrát. No,
10: jasně, že jo.
8: Pavle za zbrojovku Luděk Pernica tehdy Lalo, skoro.
9: Asi ne.
8: To nevím, Stanislav.
9: Střela z dálky.
10: Myslím si, že to byl jeho první ligový gól možná.
8: No vidíš, to jsme tady možná řešili, když tady byl.
9: To by možná.
8: Ale nevím, jestli se pochlubil.
9: To nevím.
8: Ty si to nepamatuješ, já taky ne.
9: To muselo nějak tečovaný.
8: No, zahrál jste si derby taky v tom prvním jaru.
10: Ano, a to byl můj konec. To první jaro. To bylo moje první derby a pak už jsem vlastně v lize nenastoupil. Já jsem byl trošku jako namočený u obou gólů.
8: Který dal
10: Leonard Kveuke.
8: Jo, znáte fakt poměť výbornou.
10: Tím. Ale zase jako teďko zpětně naučilo mě to strašně moc. Jako, jako chybama se člověk učí, asi neřek žádný blbec, takže ano, tohle to mě jako naučilo hodně. Tam při druhém gólu jsem byl ve šprajcu s Markem Matějovským, já to chtěl odkopnout, on si to pěkně prošlápnul. Od té doby jsem věděl, že do takového souboje už jako na placku poleně jít nemůžu. No.
8: Jo, to jsou ty zkušenosti, které pomůžou. Zkušenosti nevím, jaké si z toho vzalo tehdejší vedení Slávie, protože pak je čekali další perné roky, ale v tom květnu 2011 hrozilo dokonce i to, že Slávia vůbec nebude působit v profifotbale, protože tam byly vlastně handrky okolo té licence, kterou nakonec dostali, ale to nevím vůbec, jako, jestli si dokážete takhle vzpomenout, bylo nějaký 22, necelý 22, ne v květnu 2011, a teď jako jste možná řešili v kabině, hele, příští rok nevíme, co bude. No, to byla ta Sigma, že jo, v ano. Poháru?
10: Vlastně celý to jaro bylo takový jako hořkosladký, jo. My jsme za to jaro prohráli vlastně akorát zápas na Spartě a tady ten kontumačně ukončený zápas v poháru.
9: To bylo, tam běhli ty
10: finále. Ano, to bylo semifinále poháru. My jsme vlastně mohli jít do finále poháru, kdybychom ten dvě zápas vládli. Takže jako něco absolutně nemyslitelného v té současné nebo tehdejší situaci. A vlastně za celý to jaro jsme prohráli akorát Spartu, jinak jsme doma vlastně ty soupeře porazili všechny, hráli jsme 2-2 v Plzni, kde jsme vyrovnávali na konci, že v tom nastavení Milanem Černým, myslím. Takže to jaro v tomhle bylo skvělý. Co skvělý nebylo, tak já jsem vlastně, ale v tu chvíli mi to bylo jedno, já jsem bydlel u rodičů a vlastně splnil se mi sen, že jsem se dostal do ligy, ale první peníze, které jsme za fotbal viděli, tak byly v půlce května, od jako 1. ledna a to ještě si myslím, že kluci některý tam měli jako vůči ním, tam byly dluhy už od podzimu. A pak samozřejmě přišel tady ten zápas doma s Olomoucí, kde začátek už byl odložený kvůli fanouškům na hřišti. Přišel tehdejší ředitel Míra Platil, tak tady máme licenci na příští sezonu, jdeme na tribuny, jdeme hrát. Poločas byl 1-1, my jsme hráli si myslím jako velmi dobře. Jsem přesvědčený, že ten zápas bychom zvládli, nebo minimálně bychom určitě neprohráli 0-3, jak se to potom zkontumovalo. A přišli jsme o poločase do kabiny a najednou jako v televizi lidi na ploše. A my jsme si mysleli, že tam jsou záběry z předzápasů. A teď najednou ty rány těch policejních granátů a teď vidíme, hlavně se tady kouř v kabině a teď oni se asi dostávají do stadionu. No a teď my jsme seděli a pomalu jsme měli jako slzy ve očích, už si to je hotovo. Jako. To nás tady, to nám to tady zavřou. Taky, že jo, konec domů, 0-3, druhý den všichni zlomený, no tak hotovo, co budeme dělat, no, na odvetu ani nemusíme jezdit. Na přípravě před zápasem na odvetu nám Michal Petrouš chtěl nalejt jako asi čerstvou krev dožil, řekl nám, dneska bude největší obrat v historii fotbalu, a jak jsme prohráli 0-1 a jeli jsme do Prahy. No a je trošku škoda, že prostě ta sezona vlastně skončila takhle, protože my jsme pak měli i zavřený stadion asi na dva nebo na tři zápasy.
8: Ale na druhou stranu jste tu licenci pak dostali, protože poté Olomouci tam chvilku hrozilo fakt, že ji nedostanete. 3 dny poté, co Pavel tady se radoval z Plzní, 3 dny poté možná ještě si se radoval, tak ta licence teda byla zpětně někdy 24. května doplněna do Edenu a mohlo se pokračovat
10: to
8: dál.
10: To byl vlastně první titul váš,
8: no? No. Při 100. výročí Viktorky, viď?
9: To je náhodou, viď?
8: To bylo, jak říkal Martin Dostal, jak tady sedíte proti sobě, hořko-sladké jaro, no. Opravdu, to sedí. Jenomže ty hořké časy pak pokračovaly teda spíš pro Martina Dostála. Poslechněme si další ukázku.
15: Na stadionku Viktorie Žižkov se přiblížil konec dohrávky 10. kola Gambrinus ligy. Domácí hostí v tomto utkání vršovického rivala Slávii, a to poprvé pod vedením trenéra Františka Straky. Jestli byla jeho premiéra úspěšná, to řekne přímo z místa Jaroslav Plašil.
16: Domácí vítězí nad pražskou Slávii 1-0 s celcem branky bývalý slávista Kalivoda ve 30. minutě, ale myslím si, že ten výsledek nerozosmutní fanoušky sešívaný, kteří sem na Žižkov dorazili v černém, kteří tady celou dobu protestovali proti příchodu Františka Straky do Edenu.
8: František Straka trénoval první zápas 17. října 2011, to jste prohráli golem, teda jak říkal Jaroslav Plašil, Davida Kalivody. A vy jste hrál ten zápas? A ano. Pak jste hrál až zápas po té, co František Straka skončil, tak jste byl zraněný?
10: Nebyl.
9: To bylo oblíbené, prostě.
10: Nebyl jsem kůň trenéra Straky, ale tak to se jako během té kariéry stane, no, že jako nemůžu hrát všichni, trenér občas na někoho sází víc, na někoho míň. Já v té době nebyl v žádné pozici, že by to na mě stálo. Jako když porovnám svoje výkony potom, který jsem předváděl třeba v Bohemce nebo i částečně nějakou část sezóny v tom Baníku, tak ve Slávii jsem takovýhle výkonů jako moc nepředved, takže já jako takhle zpětně jsem s tím jako asi v míru. Samozřejmě jako každej, snad teda ještě dneska, jako každý jsem chtěl hrát, nenes jsem to asi úplně jako nejlíp, ale tak to je, to si myslím, že je normální, jako že se člověku nelíbí, že nehraje. Ale na tenhle zápas si samozřejmě pamatuju, protože to byl jako jediný zápas, kde jsem byl na hřišti pod trenérem Strakou.
8: A fanoušci asi byli...
10: Fanoušci celý zápas zvali Strako, táhni na Spartu. Jak tam bylo zmíněno, byli všichni v černým. Po zápase vlastně nebyla ani děkovačka. Na děkovačku šel tehdy David Kalivoda sám a Kotel ho jako dvojnásobního mistra se Sláví vyvolával, což v té době vlastně si asi ty lidi říkali, hele, to se jako zbláznili, on nám dal vítězný gól, ale jako mně se tady to, že ty fanoušci jako nezapomínají, se mi jako strašně líbí. Když to převedu trošku do ciziny, tak kamarád vlastně Tonda Vaníček byl pár let zpátky na Dortmundu, nebo na Bayernu proti Eintrachtu Frankfurt. Za Frankfurt na rozcvičení Mario Götze a celý stadion jako danke Mario, když hrál za Dortmund, že jo, tohle, asi, takže jo. Jako prostě jako tohle to se mi jako líbí a i vlastně to, že tomu Davidovi vlastně tímhletím poděkovali, myslím si, že ani pro něj to nebylo úplně příjemný, když hrál jako za Viktorku Žižkov, dal góla Slávii, kterou on vlastně jako nikdy se netajil tím, že jako má rád, že jí miluje.
9: Slávista, jasně, no. Hele, a ještě jenom, ty jsi jako zmínil toho Frantu, já teďka jenom přemýšlím, vzhledem k tomu, jakou máš paměť, jenom, jak to přijme to mužstvo, jako tuhle tu zprávu, že takovýhle trenér jde jako k nám, co se tam dělo v té šatně?
10: No, tak takhle zpětně, co si vybavím, tak samozřejmě v té kabině asi na to padají spíš jako vtípky, jo, typu, že on vlastně pak v nějakým i třeba tý rozmluvě před tím týmem, nebo i v nějakým rozhovoru vlastně řekl, že když si historicky byl slávista, no tak, tak to bylo něco pro ty kluky jako Lukáš Jarolím nebo Standa Vlček, tak jo, tak jasně, to se nás dostal tímhletím, tak to je takový jako zvláštní, no, ale tak jako ale vlastně jako já ani jsem nechápal tu jeho motivaci, protože mu muselo být jasný, že si jako zavře dveře ke Spartanům jako úplně a že ty slávisti ho vlastně nikdy jako nepřijmou. Nevím, jestli bohužel nebo naštěstí, asi teda vzhledem, že jsem v tom jako pod ním nehrál, tak pro mě naštěstí, to angažmá trvalo nějakých 10 nebo 11 zápasů. Ale
8: on to pak sám složil vlastně.
10: Ano, byly asi 2 týdny do derby a on tam pak proběhlo i to, že vlastně oni měli s tehdejším vedením vykopaný ty hroby na hřišti a počmáraný barák, tak jako to chápu, jako tohle to nechce asi člověk podstupovat žádnej. A blížilo se derby hlavně. Jo, jako, myslím, že to bylo 2 týdny před, nebo 10 dní před derby na Slavii a prostě trenér Straka skončil. Vlastně i tím, jako, jak on vystupoval vždycky jako ten největší ze všech Spartanů, vlastně jsem to jako nechápal. A nevím zpětně, kdyby jako on jako měl upřímně říct, jestli třeba toho lituje, tak jak by se k tomu jako postavil teď. No.
8: A ještě myslím, že ale toho pak i později litoval. On tady byl měsíce, jo, myslím, určitě. Že jsme se lehce bavili taky.
9: Ještě teď jenom tohle vlastně využiju jenom zase, tak Matěj Jurásek byl ve Slavii, jak se díváš na tyhle ty jako přeběhlíky, jo, který vlastně to změní.
10: Jako na tyhle přeběhlíky.
9: Jako na mě klidně.
10: Já třeba, když jsi se vracel a šel si do Sparty, tak já byl z toho smutný, protože já jsem tě měl jako slávistu jako rád v té době právě tý potitulový, těch věčně druhých, ale já si pamatuju, že jsme chodili na fotbal, pamatuju si tebe a Ivo Ulicha jako takový nejvýraznější osobnosti toho týmu, Karla Váchu v útoku třeba, a pak jsem vlastně jako, stejně jako když se vracel po Borák a šel do Sparty, tak jako tohleto, mě spíš to bylo jako líto a já jsem nikdy nebyl z těch fanoušků, který by na to jako nadávali, ale já myslím, že jsem to, jestli jsem to neříkal v tom Tikitaka nebo kde, že prostě tady to jestli to jako, že jsem četl nějakou jako zajímavou citaci, že jako ve chvíli, kdy těm fanouškům jako začne být jedno, tady ten klubismus a že ten hráč toho jejich oblíbeného týmu potom jde do toho týmu, toho největšího rivala, tak je fotbal mrtvej. Jako jo, že mezi těma lidma, ať to rezonuje, ať jsou ty věci, o kterých se píše a ten klub prostě musí ustát,
9: co s tím vyrovná,
10: musí ustát tohleto rozhodnutí, jako je dospělej, je to nepříjemný, o tom žádná, stát tam před tím kotlem těch jako echt naštvaných jako spartianských fanoušků a něco jim tam vysvětlovat a omlouvat se. Myslím si, že to není úplně jednoduchý, že asi jako silnější osobnosti a jako větší frajeři, než je Matěj Jurásek, by se z toho jako možná pokákli, ale teď bude záležet na něm. No.
9: Já jsem jenom, samozřejmě vysíláme dneska, tak včera se hrál pohárový zápas Viktorka Žižkov Sparta a Matěj Jurásek dal gól, takovou tečovanou střelu a bylo vidět, jakou má radost. Obrovskou radost, úplně takovou, jako nikam neběžel, jenom prostě v sobě, jako musíš to v sobě mít, že prostě chceš to dokázat a každá jako ale maličkosti hodně pomůže. No.
8: Já jsem vlastně koukal, že vy v té hře jste hrál třeba s Martinem Juharem, který taky měl propojení s Partislavy, ale zase to byl ten hráč, který možná to neměl tak výrazné, nevím, osobně teď úplně přijel tu zkušenost. Ostatně Milan Škoda, ke kterému se asi dostaneme, mě zase propojení stejně jako vy naopak, že šel z Bohemky do Slávie a prostě nějakým způsobem si myslím, že je miláčkem teda obou táborů, nevím, jak to je teda mezi koukany.
10: No, úplně to tak není. Miláčkem bohemáckých fanoušků už není, on tenkrát kvůli nějaký fotce, kde měl jako otočenou bohemáckou vlajku ve chvíli, kdy už byl ve Slávii, tak něco takového jako rezonovalo mezi lidma, úplně není. Ale když jsme teďko hráli proti Slávii a on měl jako slavnostní výkop s Tondou Panenkou, ještě myslím ze starostou Prahy 10, to už vlastně jako na tom nehraje roli v tom, co chci říct, tak jako ten Škodák, když pak začne celý ten stadion zpívat jako ten jeho chorál, tak prostě já jsem strkal do Ivana Haška na lavice, říkám, tyhle mají ho tady rádi, žerou ho, to je prostě to je dělo, jako 20 tisíc lidí a všichni prostě toho Škodíáka mají rádi, on jim tam vyhrával ty tituly a jako tohle, to říkám, tohle to se mi prostě jako líbí. No.
8: No tak může zazpomínat ostatně na tu dobu, kdy to bylo, že jste hráli ještě po jeho boku a hráli jste v jedné linii. Vlastně dostane se k tomu přes tuhle zvukovou ukázku.
16: Tady na ostravských Bazelech už máme dohráno. Baník Ostrava nakonec v exibičním závěrečném tempu porazil Slavii 2-0 a hosté z Prahy si teď od svého kotle doslova vyslechli spršku nadávek. Jsou tam také i nějaké letící klínky od piva. Je vidět, že slavističtí fanoušci vůbec nejsou spokojeni.
17: V rychlosti se podívejme na tabulku. Sestupují 15. Sigma Olomouc má 29 bodů a 16. Znojmo se 27 body. Týmy před nimi 13. Slavia a 14. Bohemians nazbírali bodu 30.
8: Roslav Augustin takhle hlásil ve Sportžurnálu vlastně to, že jste si zachránili přes tu porážku na Baníku pod Alexem Pastorem. Velmi specifická doba, nepřipomínáme to opravdu, abychom vás tady nebo Slávy dehonestovali, ale spíš si opravdu ukázat, jak zajímavý příběh může mít prostě prvoligový fotbalista, který třeba hraje v kariéře pouze ve třech klubech. Ale tady ta věc s Milanem Škodou, to možná i Pavel připojí vzpomínku, že taky si proti němu zahrál, když byl na stoperu. Nebo to spíš Martin uvede.
18: Já si myslím, že Martin nám jí řekne celou tu historiku.
8: A
18: schutí vlastně.
10: No to byly vlastně dva zápasy za sebou, sezónu předtím a pak tady tu sezónu 13-14, kdy my jsme proti Plzni v Plzni bodovali. Nejdřív jsme tam vyhráli, když Škodák dával gól, pak dostal Martin Juhar za potyčku s tebou červenou kartu, ale my vyhráli 1-0 tenkrát. A to si zrovna pamatuju z tohohle, když jsme tady mluvili se o hráčích, kteří zažili ve Slávě tituly a pak to postupně padalo, tak vedle mě hrál, já hrál levýho beka, vedle mě hrál David Hubáček stopera. A říká, hele, oni mají skvělý centry, dělej všechno pro to, ať je roh. Ať tam nepřiletí centr ze hry. Na roh se postavíme, jo, dneska takový ten kontrast oproti těm dnešním trenérům, hlavně nedělejte standardky, tak Hub mi říká, ať sem nepřiletí jediný centr ze hry. Všechno ať je z rohu, rohy dáme pryč, máme tady Latyho, máme tady prostě Škodňáka, to všechno poletí pryč. Ze hry všechno, tak já udělal si 54 rohů. My jsme teda vyhráli 1-0 a další sezónu, to je tady ta 13-14, kde jsme pak, já říkám vždycky, v posledním kole si to krásně uhráli na Baníku 0-2, byli jsme asi dvakrát za půlkou, jeli jsme domů zlitý pivem, hrozný, to jsme hráli na podzim, nastoupil trenér Koubek a dal Milana Škodu na stopera a my hráli v Plzni, Martin Juhar dal góla po nějakým nedorozumění Venci Procházky s Matušem Kozáčíkem, dal góla, vedli jsme 1-0 na vlastně kraji druhého poločasu nám vyrovnal Neboštík Franta Rajtoral po autu, vím, že byl aut, on pokračoval dál, dal gól. No a v poslední minutě nastala situace, kterou do dneška řešíme s Honzou Kovaříkem, který tvrdí, že ta penalta byla jasná. Já tvrdím, že nebyla vůbec jasná. Táta můj má do dneška fotku z toho souboje nad počítačem. A já jsem mu vypíchnul čistě balón, byl to roh. Rozečí Jílek ukázal na penaltu, hotovo, zhrozil jsem se, jak je to vůbec možný, VAR ještě tenkrát nebyl, no ale naštěstí ten příběh může dopsat Pavel.
18: Naštěstí fair play funguje a Matěj Rakovan, já jsem mu to chtěl kopnout jako doprostřed, aby to sebral, no ale kopnul jsem mu to křiči a on to chytil. Já si to teda vůbec jako nepamatuju, ale samozřejmě jako chápu, že tam ten tlak byl veliký. A tady k tomu, jak jsi říkal o těch rohách, jo, to je jako vlastně chytrost těch hráčů. Já vlastně taky vždycky říkám zase hráčům, že je lepší taky udělat standardku, protože na tu standardku je vlastně jako pro nás lepší, když se ti stáhne vysoký útočník, který ti odvrátí z 10-5 standardek, no tak je lepší, když tam je, než když tam lítají centry ze hry a prostě ten soupeř tam má tyhle ty dvoumetrový kluky, no je to zajímavý, že vlastně tohle ti rozhodne hráč, že jo, že ti poradí spoluhráč. Jako.
10: A pak právě, když jsem pak hrál za Bohemku první zápas v Plzni, tak nám dělal tenkrát asistenta trenérovi Koupkovi, dělal Radek Korytář, který mě předtím trénoval v Baníku. Mm-hmm. A my měli zastávku po cestě a on mi říká, hele, bude na tebe asi hrát Kovařík, pojďme se vsadit spolu. Když na centru je pětkrát, tak ti přinesu čokoládu, když na centru je víckrát, tak mi ji přineseš ty. Takový nehrál, nastoupil na 20 minut, za těch 20 minut přeze mě nacentroval asi 12krát, tak já v pondělí přišel s tou velkou milkou, takhle jsem jí donestranil, sorry, já omlouvám se. Naštěstí jsme hráli teda 1-1, že byla jako dobrá nálada, ale 10 minut a úplně to stačilo. Jako.
8: No tak zase specifické hořkosladká, nebo specifická hořkosladká léta, pětiletka ve Slavě, pětiletka v Plzni, myslím tady 20 až 15, což je jinými a rozdílnými konci. V desíce Pavla Horváta je dneska vedoucí a mužstva Bohemia z 1905 Martin Dostal.
2: Host desítky Pavla Horváta.
8: A nebo sportovní manažer, a nebo jak jste to ještě říkal vlastně, jak byla ve Slovácku, jak to mají
10: koordinátor.
8: Koordinátor. Impresario by se dalo říkat, kdyby to bylo nějaký...
18: Impresario a mužstvo.
8: Kdyby v operním provozu byli trošku, řekněme, takový jako více při zemi, tak by říkali vedoucí operního souboru.
18: Jak to bylo, proč nehrají? Hrajte. Protektore.
8: Jo, to je ale z Popelky, ne?
18: No jasně, no.
8: Jo, dobře.
18: Ne, protektore.
8: No, to nevadí.
18: Jak mu říkali.
8: Pojďme se utěžit. Máme tady... Byli jsme v Plzni. V Plzni bohužel pro Martina pak ještě chvilku budem, ale nebudeme vás trápit, opravdu, jenom zase něco připomenu.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
8: Máme tady ale dva lístky do Šeříkovky. Jsme tam 5. října s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Pavlem Karálovcem.
18: Ano.
8: Takže tam bude velmi zajímavá diskuze. A pokud chcete být u toho, tak můžete teď vysoutěžit dva lístky. Velmi rádi vás tam uvidíme, ať už si je koupíte nebo vyhrajete. A otázku dáme asi jednoduchou. Máš nějakou třeba?
18: Který brankář mi chytil tu penaltu proti Slávy, kterou jsme tady zmiňovali? Já jsem tam to jméno řekl.
8: Ty jsi to jméno řekl teďkon. Dobře, tak nám zavolejte na číslo 221552222. Pavel se na to jméno ptal a už nám teda voláte, tak já vezmu tady prvního z posluchačů, kde se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
19: Zdravím, tady Lukáš.
8: Lukáš, jak se jmenuje, prosím vás?
19: Tak byl to Rakovan.
8: Výborně, Rakovan, říká Lukáš. Ano. Jo, oni pánové nemají sluchátka. Ano. Takže souhlasí, Pavel, uvidíme se. Výborně, moc vám gratulujeme, uvidíme se v Šíříkovce.
2: Host desítky Pavla Horváta.
8: Pokračujeme v desítce Pavla Horváta s Martinem Dostálem a protože jsme říkali, že hrál za tři kluby a že zůstane v Plzni, tak možná už tuší, kam směřujem. Pustíme si ještě jednu zvukovou ukázku, která se týká Martinova takového vlastně prostředního angažmá. Není to na zastávce Kohinor, ale je to v Ostravě.
20: Emanuel Marek ani nečekal žádným prodloužením. Viktoria Plzeň poráží Baník Ostrava a rozhodli se tedy dvě věci. Plzni se slaví ligový titul, naopak Baník už má definitivu, takže už se tady popravdě svízel už před nějakou dobou, ale míří do druhé ligy.
8: Ty jsi byl asistentem v roce 2016 u toho titulu? Karla Krejčího?
18: Ano.
8: Ano. Vy jste tam hostoval v Baníku, je to tak?
18: Ano.
8: Ze Slávie. Nakonec na celou sezonu my jsme měli v červnu v desítce Michala Friedricha, který putoval naopak výměnu vlastně, nebo to byl transfer, on šel do Slávie za peníze, ale už to tehdy bylo, vlastně on to i říkal Michal, v rámci velmi těžké finanční situace Baníku, kdy vlastně i ty peníze za ně nějakým způsobem měly pomoct. Nakonec ale přece ta sezona musela být nesmírně složitá, kterou jste tam strávil společně i třeba pak s příchozím Vlastimilem Petrželou. Naučilo vás to pak třeba něco směrem dál do té kariéry, nebo jste to chtěl úplně vymazat třeba, že jste na mě teď naštvaný, že jsem to připomněl?
10: Ne, vůbec. Já na angažmá v Baníku jako z osobního pohledu nedám dopustit. Vlastně bylo to pro mě, ač mi bylo už v té době, nevím, 25, tak pro mě to bylo takový vylítnutí z hnízda, že jsem jako poprvý
18: Pražák
10: zmizel prostě pryč, musel jsem se starat sám o sebe. Měli jsme tam super partu prostě mladých kluků, včetně odchovanců. Sportovně se nám nedařilo, ale když to zase překlopím jako na sebe, dal jsem tam první ligový gól, poznal jsem spoustu jako novejch, zajímavých lidí a zažil jsem to, že jsem vlastně, jak jsme se tady bavili o nějakým tom, jestli jsem byl schopný někde jako vystupovat, tak já jsem tam vlastně po Tomáši Mičolovi a nevím, Vojtovi Šromovi byl vlastně třetí nejstarší, s tím, že Čolan byl vlastně furt zraněný a Šromík byl takový jako chvilku chytal, chvilku nechytal a já jsem vlastně hrál skoro všechno. Zažil jsem tam zase dva nový trenéry s úplně jinýma přístupama.
18: Kdo byl ten první?
10: Radek Orytář, který vlastně nám pak dělal asistenta ještě za Koupka, jak jsem zmiňoval, v Bohemce následující sezónu. Takže jako nedám na to angažmá dopustit, samozřejmě sportovně to bylo hrozný, po podzimu 4 body, nakonec 14.

0: paradoxem asi největším na tom všem bylo, že vlastně my jsme sestoupili s takhle jako tragickým bodovým ziskem, ale po té sezóně vlastně šel Robert Hrubý do Teplic, Mára Červenka do Teplic, Dana Holcera koupila Sparta, já jsem šel do Bohemky a takhle šlo, nevím, Ríša Lásík do Slovanu Bratislava, jo, takže takhle ono odešlo 8 lidí ze základu jako do ligy nebo třeba všichni na Slovensko
1: hráli,
0: a vlastně pak jsme jako hráli, takže i to, že vlastně ta sezóna vlastně jako týmově vyzní takhle hrozně, nemusí úplně jako znamenat nějakou tragédii pro kariéry těch hráčů, byť ten sestup je jako nepříjemný, nepřál bych to nikomu, je to takový jako, prostě pak sedíš v té kabině s tím Honzou Kovaříkem, který má 5 titulů, ty nemáš žádný, ale máš jeden sestup.
2: Ty dva góly, teda takhle, když jsi dal gól proti Bohemce, tak ty dva góly za Bohemku při vítězství 3-1 dal
0: Patrik Šik.
2: On pak šel do Sampdorie, tak zase ta cesta pak vede taky takhle různě, ale my se tedy tímhle vlastně vracíme zase zpátky do Dělíčku.
3: Host desítky Pavla Horváta.
2: Moc se mi líbilo to, jak jste teď vlastně i vzal tu určitou katarzi toho nějakého náročného vývoje třeba části kariéry k tomu, že to opravdu může člověka posunout dál. Posunulo to Martina Dostála do aktuální role vedoucího A mužstva Bohemians 1905, loučil se loni v květnu 2 týdny po Josefu Jindřiškovi, takže odchod do velkých opor, ale pokud fanoušci mají zájem se vidět s Martinem Dostálem, tak je to buď při zápasech první ligy, anebo teď mám pocit, že i třeba někde na trávníku, ne?
1: A to se těšíme.
0: No. Je to tak, 15. září vlastně v Dělíčku proběhne akce pomenovaná Dělíček Open. Je to akce, jejíž výtěžek půjde na transparentní účet využívaný k částečnímu financování rekonstrukce Dělíčku, plánovaný. A je to akce, ve které si fanoušci mohli dražit jednotlivý posty v sestavě týmu, buď mě, anebo Davida Bartka, který bude mým soupeřem. Jsme tam v pozici hrajících trenérů, co to tak dá jako pomenovat. Asi jsme oba dva jako připravený odehrát velkou část toho zápasu. Nicméně, říkal jsem už Pavlovi před natáčením, nastaly lehké komplikace předtím, protože já jsem se vlastně den před prvním zápasem nebo v den prvního zápasu B týmu asi měsíc zpátky zranil při rozcvičení. David Bartek se následně zranil při zápase za Starou gardu, takže trošku jsme organizátorům téhle akce do toho hodili vidle, ale myslím si, že jsme oba dva připravení nějakým způsobem do toho zápasu zasáhnout. Myslím si, že se i oba těšíme. Věřím tomu, že se hlavně těší ty lidi, kteří si ty místa v těch sestavách vydražili a že to bude povedená akce jako asi poslední dobou většina těch, třeba když vzpomenu na nějaký dětský den nebo podobně, co se jako na Dělíčku pořádali.
1: Máme nějakou minutku ještě, jenom mě zajímá, který místa byly nejdražší a kolik stály vůbec ty místa v té sestavě zhruba, jestli to není tajemství teda?
0: Myslím si, že to tajemství není, ta aukce je veřejně dohledatelná, bylo tam asi největší bitka byla o útočníka v mým týmu, protože já budu v zelenobílejch drezech, tak tam se to pohybovalo, nevím, kolem 10 000 to místo. A pak se asi, pak se to tam předhánělo. Ten konec té aukce byl zajímavý, tam byly příhozy jako po, byť třeba po nižších částkách, ale jako každou druhou vteřinu tam přiletěla nějaký příhoz. Jako asi to probíhá na těch aukcích jako běžně. Čím se blíží ten konec, tak je to takový jako vyšperkovaný, bychom řekli.
1: Dobrá, je dobrý nápad jako pro ostatní týmy. Mně se tohle jako velmi líbí, vybrat dva hráče, legendy toho klubu, aby si doplnili týmy na dobrou věc, třeba jenom super.
2: Tak může to být jako další nábor do Cčka, že jo, které teď máte nově taky, které už válčí v 9. lize.
0: Cčko už nábor mělo, myslím si, že
2: je obsazeno, jo?
0: Tam už je to obsazený, nevím, to jde trošku mimo mojí pozici, jak jste to říkali?
1: Koordinátora,
0: jo, ale ještě nějaký
2: impresária.
0: Tak trošku mimo impresária tohleto, takže Cčko, nevím, samozřejmě z marketingového pohledu jako extrémně zajímavý projekt.
2: Ano. No, ale tak myslím, že Bohemka je taky velmi atraktivní pro fanoušky a moc jsme rádi, že jste i tady z pozice tedy vedoucího nebo sportovního manažera A mužstva přišel a popovídal v desíce Pavla Horváta. Martin Dostál byl naším hostem. Děkujeme moc, ať se vám daří, ať se to 15. září třeba i ve zdraví přežije.
0: Já moc děkuju za pozvání a bylo to super. Mějte se na shledanou.
1: Ať se ti daří ve všech tvých funkcích. Snad už ti žádná nepřibude, hlavně aby byly dobře placený.
2: Jo? Děkujeme i Pavlu Horvátovi.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál Sport slaví 5.

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchse dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci, nejenom mě, ale hlavně týmu, podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynešli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem, tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju, a ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky. Jo. Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
9: VZP chce nalákat mladé lékaře do vybraných oblastí na 500 000 stipendia. Island plánuje trvale zakázat lov velryb. Fotbalisti Slavie večer vstoupí do Ligy mistrů utkáním s francouzským Lán. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na výjezdu z Brna do Prahy. A počasí zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
10: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
9: Na začátku listopadu se na Ukrajinu vydá zatím největší česká podnikatelská mise. Oznámil to vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Zájem firem je podle něj velký. Na Ukrajinu zřejmě poletí 2 letadla. České firmy tam chtějí hledat příležitosti hlavně při obnově země. Od příštího roku jim má přímo ve Lvově pomáhat agentura Czech Business. Ministerstvo taky podle Havlíčka spouští společně s Národní rozvojovou bankou speciální investiční program pro české podnikatele.
11: Spouštíme definitivně dlouho očekávaný projekt, takzvaný Ukraine Facility. Projekt, který je záručního charakteru a který umožní našim firmám investovat na Ukrajině a současně jim připravit velmi atraktivní záruční schémata.
9: Islandská vláda navrhne příští rok trvalý zákaz lovu velryb. Kabinet to uvádí na svém webu. Komerční lov je legální pouze ve 3 zemích světa, vedle Islandu taky v Norsku a v Japonsku. Ochránci velryb záměr islandské vlády uvítali. Velrybáři na Islandu většinou loví plejtváky. Mezinárodní unie ochrany přírody označuje tento druh kytovců za zranitelný. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhl ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Schmidta je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
12: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
3: Sport.
13: Fotbalisty Slávie čeká první utkání v novém ročníku Ligy mistrů. Na svém stadionu přivítají francouzské Lens, kde hraje taky senegalský křídelník Abdallah Sima, který v minulosti získal z Pražany domácí titul. Podle kouče Jindřicha Trpišovského patří k nejlepším hráčům soupeře.
14: To neříkám proto, že ho mám rád, že jsme s ním zažili ten příběh. Patří mezi jednoho ze dvou nejnebezpečnějších hráčů soupeře. Francouzská liga je skvělá, je to jedna z hlavních zásobáren ostatních lig na světě a hraje v týmu, který skončil vlastně druhý a před třemi nedělami jsme porazili Paris Saint-Germain, takže tu sílu mají velkou, ale myslím si, že ještě v té kariéře udělá přestup do větší ligy a do většího klubu.
13: Zápas Slavia Lens začne ve 21 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalová Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 tisíc korun kvůli chování fanoušků během domácího derby se Slaví v šestém kole šance ligy. Baník Ostrava zaplatí za stejný prohřešek v duelu s Olomoucí 300 tisíc.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D1 v Brně a omezení u Vlašimi. Na D1 vážná nehoda na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na kilometru 188,5 se srazilo několik aut, zasahují tam hasiči. Průjezdný na Prahu pouze odstavný pruh a kolona je dlouhá. Zastavíte už v omezení na 196. kilometru a je to asi na 45 minut. Na D1 připomínáme taky dlouhé kolony ve směru z Prahy do Brna před omezením u Vlašimi. Na 49. kilometru je zúžení, impregnují vozovku. Kolona směrem z Prahy má přes 30 kilometrů, brzdí se už na 15. kilometru. Je to nesouvislá fronta s mezerami, jsou v ní ale i nehody. A to zdržení celkově je asi na hodinu a půl. Na D1 před Vlašimí kolony i v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru, opět údržba vozovky a osobním autem se zdržíte přes půl hodiny. Na silnici 35 hlásíte kolony u Svitav, u Koclířova, u kruhového objezdu je omezení, projíždí se Kivadlově. Fronty z obou stran na půl hodiny. A další zelená vlna po debatě za hodinu.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra čekáme převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
16: Krásný podvečer, zbytek dneška bude díky Lize mistrů samozřejmě hodně fotbalový, ale věnovat se musíme i ostatním sportům, vždyť třeba na trati časovky už jsou i ti nejlepší cyklisti celkového pořadí Vuelty. V cíli 18. etapy průběžně vede Švýcar Stefan King, to jediný Čech Jan Hirt se nikam nehnal, aktuálně mu patří 64. příčka. Za chvíli uslyšíte o přeci jen lepších výsledcích českých vodních slalomářů na finále světového poháru. Tak si na to počkejte, mezitím posíláme Bona Joviho.
3: Radiožurnál Sport
2: a Jan Suchan.

0: life! 17 hodin a 10 minut, moc rádi mluvíme na Radiožurnálu Sport o úspěších českých reprezentantů a dnes nám k tomu dali příležitost vodní slalomáři. Na finále světového poháru ve španělském Seu se dva dostali na stupně vítězů v časovce kajak crossu. Teresa Knéblová získala stříbro a druhá skončila v téhle disciplíně i v konečném hodnocení elitního seriálu. Matyáš Novák dnes přidal bronz. Do vyřazovací části kromě nich postoupili ještě Kateřina Beková a Vít Přindiš. Naopak končí Olga Samková s Jakubem Krejčím, kteří podle rozhodčích neprojeli správně jednu z branek. V Seu se bude zítra pokračovat závody kajakářů v klasickém vodním slalomu a vy o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. Už za chvíli pro vás budeme mít florbalový rozhovor.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Taky Cranberry jsme vám nabídli ve 17:15 na jediném českém sportovním rádiu. Ještě než se vrhneme na slíbený floorball, tak zkontrolujeme dění v 18. etapě cyklistické Vuelty, tedy individuální časovce. Většina borců už je v cíli. Stále na prvním místě najdeme Švýcara Kinga. Ti nejlepší podle celkového pořadí se zatím dostali na úvodní mezičas po necelých 12 kilometrech, tedy zhruba ve třetině trati. A muž v červeném, Španěl Mas, zaostává za vedoucím Portugalcem Almeidou o 31 sekund. Stejnou ztrátu má i druhý Rakušan Gal. To celkově třetí Slovinec Roglič byl o 22 sekund rychlejší než zmiňovaní dva konkurenti. Ovšem připomínám, že Mas má v průběžném hodnocení náskok více než 2 minut.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: V 15 letech nemohl hrát kvůli pravidlům českou nejvyšší soutěž a tak odešel poprvé do kolébky florbalu Švédska. Teď už se jako zkušený reprezentant Filip Langer z nejlepší soutěže světa vrací na delší dobu domů do Tatranu Střešovice. Navíc jako její trojnásobný šampion, vítěz domácího poháru i mezinárodního poháru mistrů. Se 24-letým někdejším juniorským mistrem světa ve florbale si povídá Jakub Kanta.
2: Filipe, proč jsi se tedy vlastně rozhodl právě teď vrátit do mateřského Tatranu Střešovice?
3: No, ono je to určitě víc věcí. Ve Švédsku jsem se vší pokorou jako vyhrál všechno a už vlastně ta motivace nebyla tak velká, s tím, že jsem už i po té další sezóně, kdy jsem měl ještě smlouvu, plánoval, že bych se vrátil. No a po sezóně vlastně jsme měli svatbu a byli tam kamarádi a vlastně jsem si uvědomil, že ty kamarádi rodina mi asi trošku chybějí po těch 5 letech, co jsem byl ve Švédsku. To byly asi hlavní taháky domů. A s tím, že nemám ještě domácí titul klapskej, takže to je taky určitě velký motiv.
2: Vám je teprve 24 let a už toho máte za sebou ve Švédsku opravdu hodně. Je to nejlepší florbalová soutěž světa. Nepřemlouvali vás tam třeba zůstat?
3: Přemlouvali a pak se snažili samozřejmě udržet všema možnýma způsobama. Nebylo to samozřejmě úplně nejpříjemnější. Přemlouvali, určitě se jim to jakoby nelíbilo a samozřejmě chápu z jejich strany, že to rozhodnutí, které přišlo ode mě po sezóně, nebylo úplně včasně komunikovaný a nahradit mě taky nebylo prostě jednoduchý. Takže najít tam pak tu schodu mezi Tatranem a Storvetou, aby jsem se vrátil, taky nebylo úplně nejjednodušší, ale povedlo se.
2: Co to znamená, že to nebylo úplně nejjednodušší? Jako vy jste měl teda smlouvu ještě na další sezónu, takže se museli kluby domluvit na nějaké finanční kompenzaci, nebo jak to funguje ve florbale, protože pojďme připomenout posluchačům, že v Česku se nedá rozhodně hovořit, že by to byl úplně profesionální sport, možná jenom pro pár vyvolených, kdežto v tom Švédsku si s tím asi člověk jako nějakým způsobem celkem vydělat může. Vy jste tam dokonce jako první z Čechů působil jako profesionál.
3: Určitě musela se najít finanční kompenzace, tak jako to funguje v ostatních sportech, takže to samozřejmě v lepší pozici byla Storveta, která mě měla na smlouvě a Tatran samozřejmě se snažil najít tu cestu opačnou. Co se týče té profesionality, tak řekl bych, že je to semiprofesionální sport, pořád ty kluci i v zahraničí nebo ve Švédsku mají nějaký poloviční úvazek nebo částečný úvazek, chodí do práce, protože florbal vás asi už vydokáže, ale nedokáže vás zajistit potom na nějakou další budoucnost, to znamená, je potřeba i takhle paralelně dělat nějakou jinou kariéru, aby pak člověk nebyl úplně hozený do vody.
2: Florbalový reprezentant a hráč zase Tatranu Střešovice Filip Langer je hostem odpoledního rozhovoru. Co v osobním životě? Musíte jít do práce teď?
3: Já jsem vlastně vždycky pracoval, ale jsem duší podnikatel. Paradoxně teďka sedíme v kanceláři mý společnosti, kde i pracuju, takže to je věc, která mě taky baví, naplňuje a myslím si, že má spoustu podobností se sportem.
2: Byla to třeba taky jedna z věcí, proč se Filip Langer vracel ze zahraničí domů, nebo to fungovalo i tam?
3: Ta společnost funguje už nějaký 3,5-4 roky, takže to fungovalo i tam, ale pořád samozřejmě jsem trošku záviděl klukům, když tady byli v kanceláři a posílali nějaký videa nebo denní věci, které je těžko popisovatelný, tak jsem se na to samozřejmě taky těšil a jsem moc rád i z tohohle důvodu kariérně profesního, že jsem se vrátil.
2: A jak to máte v plánu do budoucna? Je to tady naskok a pak zase do zahraničí, nebo už opravdu tedy se vracíme k tomu, co jste říkal v úvodu, že jste dosáhl takřka všeho?
3: Mám podepsanou 3letou smlouvu. Jak ale už je známo z mýho příběhu, tak to neznamená, že to tak zůstane, ale tenhle plán je teďka určitě tady zůstat na minimálně další 3 roky a pak se asi uvidí. Možná nějakým způsobem v budoucnu bude lákat třeba život ve Švýcarsku, který je opravdu hezký a ta země má nějaký svý specifika, který bych si třeba chtěl okusit, ale vůbec to teďka není na pořadu dne a je s tím spojený samozřejmě nějaký reprezentační povinnosti a čeká nás mistrovství, takže i tahle ta příprava na to v Česku bude jednodušší, lepší a nechci předbíhat, ale pak i za dalších 2 roky máme nějakou tady velkou akci taky z repre a proto je ta smlouva bude končit tatranská společně s tím, jak bude tady plánovaný mistrovství světa v Česku.
2: Vy máte se seniorskou reprezentací 3 medaile, 2 bronzové, 1 stříbrnou, ale to zlato, to je to, co vás teď asi žene hodně před, motivuje, ne?
3: Jednoznačně, tak jsou tam asi ty 2 cíle, které jsme zmiňovali, ať už je to domácí titul s Tatranem, anebo je to právě mistrovství světa, tak to je věc, na který už pracujeme, já nevím, jak bych řekl, třeba 6 let a pořád ne a ne tam dojít, pořád objevujeme, co je potřeba k tomu, abychom to dokázali. To samozřejmě je to věc, která je jako extrémně citlivá, mluví se mi o ní už vlastně trochu těžko, ale věřím, že tenhle ten tým je zase po těch letech ten nejlepší, který jsme kdy měli.
2: Říká Filip Langer a v rozhovoru s ním budeme ještě pokračovat za malou chvíli.
0: Ještě předtím se ale můžeme podívat na mistrovství Evropy volejbalistů, které včera začalo. Z něj dnes zatím známe jeden konečný výsledek, stříbrní olympijští medailisté a bronzoví z loňského světového šampionátu Poláci porazili Portugalce 3-0. Teď Francouzi vedou nad Švýcary 2-0 na sety, v tom třetím zatím ztrácejí 6-8 a moc rád připomenu i to, že zítra vstoupí do turnaje v italské Modeně také Češi, a to v 16 hodin soubojem s Řeckem. My vám ho pochopitelně nabídneme v přímém přenosu.

0: Pokračujeme v rozhovoru s Filipem Langrem, florbalovým reprezentantem, který se vrátil po několika letech v nejvyšší švédské soutěži zpátky do Česka, a to do Tatranu Střešovice, kde se sejde mimo jiné se svým spoluhráčem z předchozích tří let, také Ondřejem Němečkem, krom toho také Markem Benešem.
1: To, že jsme se teďka konečně vlastně sešli, ta parta, která spolu byla v juniorských kategoriích, hrávali jsme spolu v reprezentaci, ale vždycky jsme každý z nás, včetně třeba Matěje Havlase, Milana Miliše a dalších hráčů, kteří jsou teďka v Tatranu, tak jsme vždycky působili někde trošku jinde a nikdy jsme si na té klubové úrovni společně nezahráli. Takže na tohle se extrémně moc těšíme, protože samozřejmě jsme spoluhráči, ale taky i velký přátelé a kamarádi, a to je asi to nejvíc, co je na tom mým návratu pro mě osobně nejhezčí. Tatranská komunita je v podstatě tatranská rodina a spoustu z mých přátel, vzhledem k tomu, jaký jsem prožíval dětství a kde jsem to dětství trávil, což bylo na Tatranu, tak pochází právě z Tatranu.
0: Je mi jasné, že jdete krok po kroku, ale už jste to tady zmiňoval taky, že v poslední sezóně jste ve Švédsku slavil treble. Je tohle nějaký ultimátní cíl pro tu další sezónu?
1: Určitě to nějaký ultimátní cíl je, ale myslím si, že je to extrémně daleko, protože ten tým si nějakým způsobem přestavu prošel, tatranský, v něčem nefungoval vlastně, a to je taky důvod, proč teďka nebyl Tatran úspěšný, a to je to, co potřebujeme změnit, a je to o těch každodenních věcech, každodenních návících, které jsou potřeba změnit pro to, abychom potom mohli pomyšlet na nějaký tady ty velký úspěchy.
0: Co podle vás teda bylo potřeba vlastně v Tatranu Střešovice změnit, aby dvě předchozí prohraná finále s Mladou Boleslaví se neopakovala?
1: Kluci to sami říkali, že potom, co se vlastně vyhráli tituly a vyhrál se i treble, tak tam byla taková vítězná kocovina. Myslím si, že se trošku zapomnělo na to, co k tomu vedlo.
0: 24-letý florbalista Filip Langer je dnes hostem odpoledního rozhovoru. Povídáme si o Tatranu Střešovice. Kolik talentu jste objevil v prvním týmu?
1: Je tam strašně moc hráčů, kteří jsou skvělí, a vidím hrozně moc hráčů, kteří jsou na podobné cestě, jako jsem byl třeba já. Mají celou historii vlastně spojenou a dětství s Tatranem, prošli si celou tatranskou akademii, a je vidět, že mají podobnou mentalitu jako třeba já, což mi hrozně moc je blízký, a těm klukům bych chtěl strašně moc pomoct k tomu, aby si splnili svý sny, ať už jsou jakýkoliv. Tohle bude určitě taky nějaká role, na kterou se těším.
0: Jak vypadá ta příprava? Jak vypadá ta chemie?
1: Teďka, když je ten tým vlastně po několika letech neúspěšný, tak je tam velký hlad. To znamená, je tam velká konkurence a v těch tréninkách velká nevraživost. Myslím si, že zábava je potom hlavně to, co chceme dokázat a to, co chceme právě potom oslavit. A samozřejmě zábava je vyhrávat. Občas musí člověk proto něco obětovat, což třeba tu zábavu občas obětuje, ale potom to udělá proto, aby měl hezký momenty společný v šatně a třeba i právě na večírcích.
0: Říká na závěr odpoledního rozhovoru florbalista Tatranu Střešovice a národního týmu Filip Langer. Ze Stodůlek Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Byla R.E.M. teď zpívala o bolesti, předpokládám, že pořádně bolela cyklisty 18. etapa Vuelty, individuální časovka, my už teď známe její výsledky a nebudeme vám je tajit. Nejrychlejší byl Švýcar Stefan King zhruba o 2 sekundy před Britem Callumem Thornleym. Z jezdců bojujících o celkové vítězství se nejvíc dařilo podle očekávání Slovinci Primoži Rogličovi, který obsadil 4. místo a průběžně se posunul na 2. příčku před Rakušana Felixe Gala, hned za španělského lídra Enrika Mase, na kterého najel 33 sekund, ale stále tedy ztrácí přibližně 1.5 minuty.

0: Na Radiožurnálu Sport už se moc těšíme na první přímý přenos nové sezóny fotbalové Ligy mistrů. V 21 hodin nastoupí pražská Slavia v Edenu proti Lens, tradičnímu původně hornickému klubu ze severu Francie. Ostatně i jeho stadion je napůl pojmenovaný po někdejším řediteli tamních dolů Felixi Bollardovi a napůl po bývalém starostovi Andrem Delelisovi, který pomohl k záchraně klubu na přelomu 50. a 60. let. Za Lens si zahráli i tři Češi, Jiří Hanke, Vladimír Šmicer a Radek Bejbl, který o tom mluvil v dnešním ranním vysílání Radiožurnálu Sport.
1: Ten klub i jako ta fanouškovská základna je vystavená na takových rizích základech, na ty oddanosti, na ty lásce k tomu klubu. No. Je to město, které má asi 35 tisíc obyvatel, ale ta aglomerace je jakoby na to zalední podměrně hustá, takže je zajímavý, že vlastně třeba kapacita stadionu je vyšší než počet obyvatel ve městě. Opravdu ta přízeň těch fanoušků je obrovská a je taková jakoby od srdce, je to opravdu vřelý.
0: A nejvřelejší to pravděpodobně bylo v době působení Vladimíra Šmicera, protože ten v roce 1998 přispěl k zatím jedinému titulu v historii Lens. Až letos se klub dočkal prvního vítězství ve francouzském poháru a také superpoháru, ve kterém porazil šampiony Ligy mistrů Paris Saint-Germain. Ještě jednou pro jistotu, 21 hodin, to je čas, kdy spustíme přímý přenos utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slaví a francouzským Lens. Tak zůstaňte s námi.

Mistrovství světa basketbalistek už je bohužel bez českých reprezentantek, to ale neznamená, že nás na Radiožurnálu Sport nezajímá. Rádi vám prozradíme dva čtvrtfinálové výsledky. Spojené státy vyhrály na šampionátu 34. zápas v řadě. Jejich neporazitelnost trvá od roku 2006. Dnes deklasovali Maďarsko 108-56. To Francouzsky jsou v semifinále mistrovství světa poprvé v historii poté, co zvítězili nad obhájkyněmi stříbra Číňankami 90-61. Už za pár minut ve 6:15 rozehrají svůj souboj Belgičanky a Němky a ve 8:45 pak začne utkání mezi Austrálkami a Španělkami a samozřejmě i o něm na Radiožurnálu Sport uslyšíte.

0: Když jsme před chvílí mluvili o basketbalu, tak teď ještě chvíli v hale zůstaneme. Také druhý dnešní zápas mistrovství Evropy volejbalistů skončil 3-0 na sety. Francouzi takhle porazili Švýcary, už předtím zvítězili bez ztráty jediné sady také Poláci nad Portugalci. V 18 hodin začne souboj Izraelců s Ukrajinou a později proti sobě nastoupí ještě Finové z Dány, Turci s Němci a také Italové se Švédy.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
0: Mezi největší české atletické naděje patří tyčkařka Nicole Krutilová, která letos vybojovala titul juniorské mistryně světa. Sezonu protkanou zdravotními problémy i skvělými výkony zakončila vítězstvím za 440 cm na mistrovství republiky družstev v Karlových Varech. O zdolání laťky ve výšce 455 cm se už pokoušela třikrát marně. S atletkou Dukly Praha si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
3: Proč se Nicole Krutilová na závěr sezony tak trošku rozčilovala po svém posledním nezdařeném pokusu na 455 cm v rámci mistrovství republiky družstev v Karlových Varech?
4: Tak byl to můj poslední závod tohle sezonu, zakončuju tím. Běžela jsem si na těch 55 opravdu, skákalo se mi skvěle, ku podivu běžely nohy, když se takhle poslední závod sezony. A fakt jsem si věřila, no, tak mě to trošku naštvalo, že prostě to nešlo, ale bylo to opravdu těsné, no.
3: Naštvali vás taky trošku pořadatelé tím, že odkládali ten máš druhý, třetí pokus?
4: Je to tak, já ráda skáču hned po sobě, nemám ráda dlouhý pauzy, pro mě přijde, že vypadnu z toho tempa a není to pro mě ideální, takže to mě jako štvalo ten druhý pokus obzvlášť, ale samozřejmě jsou to prostě podmínky a patří to k tomu, ale ještě je to takový nepříjemný. Jo.
3: Vy si vždycky jdete pro pokyny k trenéru Boleslavu Paterovi, pak když je ta prodleva moc dlouhá, tak to zapomenete, co vám říkal.
4: Ne, to ne, to samozřejmě ne, ale jsem v takový jako flow a i z tréninku jsem zvyklá prostě fakt jít jeden skok za druhým a mám to prostě tak radši, no. Nevím, asi jsem na to naučená.
3: Tahle sezona byla z vašeho pohledu hodně pestrá, byla tam zranění, zdravotní problémy a titul juniorské mistryně světa. Už jste to vstřebala vůbec?
4: Jo, už asi jo. To je opravdu nádherný, ale jak už jsem říkal v nějakých rozhovorech, není to pro mě konečná samozřejmě. Je to takový první velký úspěch, který jsem moc vděčná, ale teď to přinejít do té dospělé kategorie a předvést to i tam a prostě furt skákat, víš a víš.
3: Kde je to medaile? Díváte se na ní každý den?
4: Mám jí nad postelí, takže ji vidím každý den. Ano, mám to krásně zarámované, rodina mi to takhle udělala, takže je to krásně a doufám, že takovýhle chrámů bude přibývat.
3: Není to na druhou stranu obrovský závazek, že v každém závodě je na vás upřena pozornost, všichni od vás očekávají dobré výkony.
4: Jo, je to tak, už je ten tlak jako cítím, ale na druhou stranu myslím, že se s tím učím pracovat, že mě to vlastně žene dopředu, ten jako tlak a vytváří mě takovou atmosféru, ve který se nějak učím skákat, ale prostě s těma úspěchama to přijde, tohle z toho a nejde se tomu vyhnout, takže na tom pracuju a myslím, že se mě to začíná dařit.
3: Kdy vám v téhle pestré sezóně bylo naopak nejhůř?
4: Jo, nejhůř mi bylo asi 14 dní před letem na mistrovství světa, kdy to bylo prostě těžký období, necítila jsem se připravená a prostě navenek vím, že asi nějaký fanoušci si mysleli, jak jako se mě daří a všechno jde podle plánu, ale prostě opak byl pravda a měla jsem strach hrozný, takže asi těch 14 dní před letem.
3: Příští rok vám bude 20. Kolik centimetrů přes 4 metry by to mělo být ve vašem zápise? Jaký je ten sen?
4: No, tak mám samozřejmě něco v hlavě, ale nechci nic říkat takhle nahlas. Uvidíme, prostě hlavně zůstat zdravý a ono to bude samo tím, že člověk prostě bude dřít a dřít, ale rozhodně to je vejš než tuhle sezónu.
3: Přála by si juniorská mistryně světa Nicole Krutilová z Karlových Varů Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Etická komise fotbalové asociace vynesla nové tresty v rozjeté korupční kauze. Rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Selex Otrokovic navíc dostal pokutu 150 tisíc korun. Start Brno byl potrestán částkou 100 tisíc korun a odečtem 10 bodů. Etická komise o tom informovala v komuniké na oficiálním webu. Kluby se můžou do 5 dnů odvolat. Etická komise zároveň udělila vysoké tresty i dvěma hráčům.

0: Simon Vejtasa. Nicméně teď fotbalová asociace nevyšetřuje žádného nového hříšníka v této kauze ovlivňování zápasů z nedávné minulosti. To ale neznamená, že se to přeci jenom v blízké budoucnosti nemůže stát. Čeká se na další informace od policie. Po mezinárodním kongresu zabývajícím se právě nelegálními sázkami na utkání o tom mluvil takzvaný integrity officer Kamil Javůrek, který v Česku hlídá fotbalovou fair play.
1: Za mě jsme teď vyčištění od těch osob, kteří to tady páchali, kteří to tady organizovali. Jsme doopravdy pokryli všechny ty patra a budeme mít teď nějakou dobu klid prostě od nějakých podobných negativních jevů, respektive od manipulací zápasů.
2: Říká Kamil Javůrek, bývalý detektiv Národní centrály proti organizovanému zločinu. Od roku 2024 působí v České fotbalové asociaci. I hned od nástupu na Strahov korupční aféru řeší a bude se snažit dalším předcházet, třeba vzděláváním, osvětou a zřízením celého oddělení.
1: Ta kauza ohromila svým rozsahem, ať už je to na straně policie, kolik bylo obviněných osob zadržených, anebo na straně fotbalové asociace, kolik bylo zahájeno disciplinárních řízení. My jsme věděli od začátku, že to není konečné číslo, a což se nám vlastně teď potvrzuje.
2: Vysvětluje Javůrek, že kauza týkající se ovlivňování fotbalových zápasů v Česku není uzavřená.
1: Dostáváme informace z toho policejního řízení o tom, že další osoby vypovídají, popisují ty události, kdo byl do toho dále zapojen, což logicky bude znamenat to, že to řízení se bude jak u policie, tak u nás rozšiřovat. Ale bude to oné nové skutky po březnu 26.
2: Etická komise fotbalové asociace kvůli tomu rozjela 47 disciplinárních řízení a také rozdávala tresty.
1: Ty tresty se pro veřejnost asi zdají mírné, já to chápu, ale uvědomme si jednu věc, že osoby, kteří jsou podezřelí z toho, že zmanipulovali 15-20 zápasů, vystupují z fotbalové asociace a my proti ním nemůžeme zahájit to disciplinární řízení, respektive ho dál vést. Zde je předpoklad totiž, že takovéhle osoby, takovýhle hráči by dostali například 15-letý trest.
2: Popisuje integrity officer svazu Kamil Javůrek v sídle na Strahově.
1: Zůstávají nám tady hráči, kteří třeba jsou viněni z toho, že neoznámili matchfixing, že zmanipulovali 1-2 zápasy.
3: Co se týká teda nějakého porovnání so Slovenskom, my v nějakých našich případech jsme mali tresty v rozsahu od 2 rokov do 25 rokov. Samozřejmě, jako hovoril Kamil, liší se to od toho, kdo čo v rámci toho daného případu spáchal, ale je důležité naozaj, aby ti hráči věděli, že keď se takéto věci budou zapájat, tak několik rokov nebudou hrát futbal, možná to ukončí kariéru. Aby tak, kdyby každý si rozmyslel, že radši ten zápas nebude manipulovat.
2: Doplnil v Praze svého českého protějška ten ze slovenského fotbalového svazu Jakub Čavoj. Po konferenci se zahraniční účastí zabývající se nekalým ovlivňováním zápasů a sázením. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Žurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
3: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Český rozhlas úspěšně otestoval nový systém celoplošného varování obyvatel přes rozhlasové vysílání DAB. Fotbalisty Slávie čeká úvodní utkání v Lize mistrů, doma nastoupí proti francouzskému Lens. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy. A počasí zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů. Je čtvrtek 10. září. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzin Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr průměrně natankují za 44 korun a 22 halířů. To je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde v průměru na 47,79.
4: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
5: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
4: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
6: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
4: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu, naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Ceny paliv rostou kvůli válkám na Ukrajině a Blízkém východě. Jemenští povstalci navíc hrozí, že zablokují i další cestu, kterou se do světa dostává ropa. Surovina se dnes obchodovala za skoro 105 dolarů za barel.
7: Armádní zdroje z jemenské vlády potvrzují územní zisky povsteleckých Husíů. Rebelové se vylodili taky na Hanýšských ostrovech mezi Jemenem a africkým Džibutskem. Zatím není jasné, jestli se jim podaří udržet kontrolu nad nově získaným územím. Cílem husíské pozemní ofenzívy je získat vliv nad úžinou Báb al-Mandab na jihu Jemenu. Tou proudí asi desetina světového obchodu a spojuje Evropu a Asii přes Rudé moře a Suezský průplav. Význam úžiny Báb al-Mandab se ještě zvýšil po zahájení americko-izraelských úderů na Irán a sporech o kontrolu námořní dopravy Hormuzským průlivem. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Země Visegrádské čtyřky chtějí kvůli cenám energií společnou evropskou strategii. Jednali o tom v Bratislavě s irským premiérem Miholem Martinem. Právě jeho země teď předsedá Radě Evropské unie.
8: Premiéři V4 se zároveň dohodli, že budou před evropskými summity častěji koordinovat své postoje. U příštího evropského rozpočtu chtějí společně hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Velkou část jednání ale věnovali drahým energiím a emisním povolenkám. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu vyzval k odkladu nového systému ETS2.
9: Odložme to, protože to bude obrovský problém pro celou Evropu.
8: Irský premiér Michael Martin po jednání řekl, že si odváží lepší představu o požadavcích zemí střední Evropy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Do letošních komunálních a senátních voleb zbývá měsíc. Radiožurnál a Český rozhlas Plus proto odstartovali další díl předvolebního vysílání série debat v regionech. Ta dnešní skončila před pár minutami v západočeské Aši a sledovala ji reportérka Andrea Štromajerová.
10: Hlavním tématem tady v Aši bylo zdravotnictví. Ve městě chybí lékaři, hlavně ambulantní specialisté. Zástupci politických uskupení, kteří kandidují do komunálních voleb, se při debatě v podstatě shodli, že město využívá všechny možnosti, jak dostat lékaře do města. Mluvili taky o tom, že zatím ztroskotala jednání o přeshraniční lékařské spolupráci, a to kvůli rozdílným platbám za výkony v Česku a Německu. Debatovali taky o připravovaném projektu Lex Aš, který by měl daňově zvýhodnit firmy, které by působily nebo působí v Aši. Zazněly názory, že se o projektu moc neví a že zatím nejsou žádné výsledky. Několikrát tady zaznělo, že je třeba víc komunikovat o problémech města na krajské, ale především celostátní úrovni. Třeba o tom, že ve městě chybí policisté. A jen dodám, že debata probíhala v klidu. Z Aše na Chebsku, Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. V případě mimořádné události dokáže přerušit běžné rozhlasové vysílání a upozornit na hrozící nebezpečí varovným hlášením na displeji přijímače, přehráním zvukové informace i probudit i vypnuté DAB přijímače.
11: Přijímače na to zareagovaly správně, ty digitální se probudily ze spánku a začaly hrát a ty analogové s RDS-kou zobrazily na displeji nápis alarm a blikaly, takže všechno se povedlo.
12: Test spustil Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
13: Věříme, že během zhruba roku bychom mohli přejít do standardního běžného provozu. Ta spolupráce bude zahrnovat i další subjekty, například hasičský záchranný sbor.
12: Říká Marcel Procházka, ředitel regulace a právní divize Českých radiokomunikací. Systém má sloužit při skutečných mimořádných událostech, jako jsou třeba požáry, povodně nebo výpadky proudu. Karolína Burdová, Radiožurnál.
3: O plánovaných změnách ústavů a kateder právě rozhoduje Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Slučování pracovišť kritizuje část akademiků i studentů a zasedání sleduje reportérka Tereza Hybšerová.
14: Senátoři projednávají čtyři návrhy na sloučení, například katedry synologie s Ústavem asijských studií nebo katedry pedagogiky s katedrou andragogiky a personálního řízení. Zatím vystoupilo vedení fakulty s odůvodněním změn. Podle něj jsou nutné třeba kvůli finanční situaci fakulty a mají ušetřit desítky milionů korun ročně. Děkanka Eva Lehečková se taky omluvila za komunikaci chystaných změn a dala za pravdu kritikům, jak studentům, tak akademikům. Ti na jednání řekli, že nesouhlasí s rychlostí reorganizace a vzhledem k plánovanému propouštění zaměstnanců se obávají dopadů na výuku. Studenti proto před zasedáním Akademického senátu uspořádali protest. Zúčastnili se ho stovky lidí. Na jednání se teď diskutuje a senátoři budou pravděpodobně hlasovat až za pár hodin. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Policisti už týden pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Nově se zapojili i tamní myslivci. Vybízejí majitele fotopastí, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky a pátrání se proto rozšiřuje i mimo Moravskoslezský kraj. V pražském paláci Akropolis má dnes premiéru inscenace Perpetuum Havel. Vychází z dopisu, který Václav Havel napsal v roce 1989 z vězení své manželce Olze.
15: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
16: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
15: A on vytváří protisílu proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou.
16: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin. Michaela Pištěláková, Radiožurnál. Sport.
17: Fotbalisté Slávie vstoupí do Ligy mistrů. V Edenu se utkají s francouzským Lens. Pražané v minulém ročníku prestižní soutěže nezvítězili. K prvnímu utkání nové sezóny nastoupí v dost odlišné sestavě než loni, pokračuje trenér Jindřich Trpišovský.
18: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama. Nesmíte mít slabý místo, pokud to, tak jste potrestaný, takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti loňsku posunuli.
17: Utkání Ligy mistrů mezi Slaví a Lens začne ve 21 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová získala stříbrnou medaili v závěrečné časovce kajak krosu ve světovém poháru. Kneblová skončila druhá i v celkovém pořadí disciplíny za vítězkou ze Soudoržel francouzskou Delasisovou. Bronz vybojoval mezi muži Matyáš Novák, vyhrál Brit Clark před Španělem Ochoou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Ráda jednička u Vlašimi taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna stále popojíždí dlouhé kolony před zúžením na 49. kilometru. U sjezdu na Vlašim údržba vozovky projíždí se pouze levým pruhem. Kolona je tam asi na hodinu, brzdí se poprvé na 29. kilometru u sjezdu na chodce Rady. Na D1 před Vlašimi fronty v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru. Opět údržba vozovky. Osobním autem se zdržíte okolo 25 minut. A D1 je ucpaná taky v Brně směrem na Prahu. Na výjezdu z Brna na 188. kilometru uklízejí po nehodě dvou aut. Odtahují poslední auto z levého pruhu. Kolona je dlouhá, zastavíte u sjezdu na Slatinu na 201. kilometru a je to na 45 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme převážně zataženo místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
20: Už to nejsou ani 3 hodiny do startu našeho přímého přenosu z utkání fotbalové ligy mistrů mezi Sláví a francouzským Lens. Už za chvíli si o něm budeme povídat s pamětníkem jediného vítězství sešívaných v hlavní fázi této soutěže, Davidem Kalivodou. Teď přidáme aktuality z hokejové ligy mistrů. Pardubické Dynamo hraje svůj 3. zápas po výhrách nad Tychami a Regle, tentokrát na ledě finské Saipy, a po první třetině vede domácí tým 1-0. Další 4 kluby teď zažívají generálku na vstup do české extraligy. Přesně v polovině zápasu Karlovy Vary vedou nad pražskou Spartou 2-0. V polovině zápasu za předpokladu, že se nebude prodlužovat, to znamená, že je 30. minuta. A první třetinu za sebou mají hráči Mladé Boleslavy a Kladna. Domácí Bruslaři mají náskok 1-0.
1: Radiožurnál Sport
0: a Jan Suchan.

0: Pražská Slavia čeká na výhru ve fotbalové lize mistrů skoro 19 let. Série se pokusí ukončit dnes večer, kdy vstoupí do nového ročníku nejprestižnější evropské klubové soutěže. Na úvod bude hrát s francouzským týmem Lens. A tak se tomu teď budeme věnovat s mužem, který u posledního vítězství slávistů v lize mistrů byl. Při výhře 2-1 nad Steaua Bukurešť na podzim 2007. David Kalivoda je s námi na Radiožurnálu Sport. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, zdravím vás.
0: Davide, vy jste do toho tehdejšího zápasu se Steauou nezasáhl, zůstal jste jenom na střídačce, nicméně jak na to utkání vzpomínáte a jak moc se potom na Strahově slavilo?
1: Tak samozřejmě jsme tak trošku všichni čekali, co nás vlastně čeká, nebo co o tom máme očekávat. Samozřejmě přišla Steaua Bukurešť, která tak nějak se dá říct, že byla kvalitativně asi srovnatelná s náma, takže ten zápas byl otevřený a nebyl to úplně ten evropský gigant, takže nakonec jsme ten zápas zvládli. Bylo to vlastně první zápas lize mistrů, hnedka jsme vyhráli a samozřejmě nás nenapadlo, že budeme tak dlouho čekat celkově na další vítězství, ale i to fotbal prostě někdy přináší a ta soutěž je tak kvalitní, že ty výhry se určitě nedělají jednoduše a věřím, že dneska kluci by to mohli prolomit. Já se tomu už směju, že jsme taková, ten náš tým taková Jarmila Kratochvílová, že čekáme na překonání, ale věřím tomu, že letos to kluci už zvládnou.
0: Já na tom utkání tehdy taky byl, neměl jsem tedy výhled úplně z první ruky jako vy ze střídačky, byl jsem o pár pater výš a vzpomenu si na tu velkou euforii. Co vám se jako první vybaví?
1: No tak my jsme to tenkrát ještě brali opravdu za odměnu, protože to bylo poprvé a nebyla Slavie tam, kde je dnes. Neřekl bych, že dneska už se to bude automaticky, to určitě ne, ale ten tým je samozřejmě jiný a celkově ten klub se výrazně od té doby posunul, takže jako já osobně třeba na tu ligu mistrů vzpomínám samozřejmě jenom v dobrým, byl to pro nás obrovský zážitek a splnění vlastně toho snu v těch kariérách prostě člověk na to celý život trénoval a jednou třeba doufal, nebo možná ani nedoufal, ta doba byla taková, že možná ani nedoufal, že by si jednou takovou soutěž zahrál, nám se to tenkrát splnilo a já jsem samozřejmě šťastný, že jsem mohl být u toho a už i ty předkola a všechno, co tomu předcházelo, tak samozřejmě ty vzpomínky na ty zápasy jsou nádherný.
0: Včetně asi toho postupového dvojzápasu s AXem Amsterdam. Jak jsme teď ale zmínili s Davidem Kalivodou, tak Slavia dost dlouho už čeká na výhru v lize mistrů, ale ono obecně v evropských pohárech je to už 15 utkání bez vítězství, navíc ani těch gólů v poslední době moc nebylo. Jak na vás ale teď v úvodu nové sezóny sešívaní působí?
1: Tak živě, řekl bych živě, ty příchody, které byly, tak byly hodně do rychlosti, přišli rychlí kluci, samozřejmě ta rychlost v tom fotbale dělá dneska hodně a i Slavia na to prostě reagovala a přivedla ty hráče. Bohužel do toho dnešního zápasu hodně těch rychlostních typů, který pravděpodobně bychom dneska viděli, tak bohužel neuvidíme kvůli zranění, ale nicméně to prostě fotbal přináší a budou se s tím muset popasovat, ale určitě pro ten dnešní zápas a rychlej tým, jako Racing Clan je, tak je to samozřejmě velká škoda.
0: Ano, bohužel mimo jsou třeba Moses, Uanda, otazník visí nad Zimou, Holeš nemůže hrát, Provod nemůže hrát. Čekáte, když jste zmiňoval tu proměnu kádru do větší rychlosti, možná i větší technické zdatnosti, tak čekáte, že se to projeví právě i v lize mistrů?
1: Tak těžko úplně soudit, uvidíme, až co přinese ten samotný zápas, nicméně i tak prostě je tam Ajozi rychlej, je tam Šturm, který si myslím, že ještě půjde nahoru a ještě se bude zlepšovat, takže určitě ty hráči tam jsou, na který jsem dneska zvědavý, tyhle ty dva, co jsem jmenoval, tak patří jednoznačně mezi ně. Myslím si, že i při těch zraněních, které tam teďka jsou, tak tyhle hráči to budou muset vzít na sebe a budou to muset tahnout, takže už určitou kvalitu jednoznačně prokázali i v lize, ale samozřejmě ty evropské zápasy jsou trošku jiný a přijede Lán, který bude určitě chtít hrát, bude prostě hrát na vítězství a myslím si, že těmhle rychlostním typům, jako je Šturm a Jozy, by to mohlo vyhovovat a uvidíme, jaký ten zápas bude. Nebude to určitě jednoduchý, ale není potřeba se vzdávat dopředu.
0: David Kalivoda je hostem radiožurnálu Sport před úvodním zápasem Slávie ve fotbalové lize mistrů proti francouzskému týmu Racing Lens. Ten je ze čtvrtého výkonnostního koše, tak je to podle vás ten zápas s největší šancí na výhru v této sezóně ligy mistrů?
1: No ani bych neřekl. Myslím si, že z těch týmů, co v tom čtvrtém koši byli, tak Slávie vyfasovala, řekl bych, to nejtěžší. Protože ač třeba Lán neostartoval úplně do té sezóny dobře, tak se jim podařilo porazit třeba Paris Saint-Germain a je to opravdu rychlostní manšaft. Takže z toho čtvrtého koše si myslím, že to je to nejtěžší a celkově si myslím, že ta skupina je určitým způsobem hratelná. Ten vstup do té soutěže určitě bude důležitý. Vysloni Bodo, kdy Slavia 2-0 vedla, nakonec ten zápas nedohrála, ale Bodo potom při té cestě tou ligou mistrů vlastně ukázalo, jak kvalitní tým to je, takže nelze úplně soudit podle jména atraktivity tu kvalitu, ale myslím si, že uvidíme velmi dobrý tým a sám jsem zvědavej, s kterým tím týmem bude Slavia schopna bodovat, ale věřím si, že nebo věřím tomu týmu, že letos nějaký body udělá a konečně prolomí to vítězství a trenér Trpišovský vlastně poprvé zvítězí.
0: Ano, ještě se mu to v lize mistrů ve Slávii nepovedlo. Dnešní duel mezi Sešívanými a Racingem Lens nemá minimálně podle sázkových kanceláří jednoznačného favorita, tak jak byste to, Davide, typoval vy?
1: Tak já jsem se shodou okolností před chvílí zúčastnil utkání vlastně Youth League, ty juniorské ligy mistrů, kde Slávie v Radotině 2-1 porazila svýho Soka z Francie, takže bych se nebránil, kdyby večer se stalo repete a kluci 2-1 vyhráli. Myslím si, že to je takový přání na ten večer a myslím si, že by to mohli zopakovat a to vítězství mohlo zůstat v Praze.
0: Tak kéž by to tak bylo, úplně na závěr můžeme Davida Kalivodu využít nejenom jako experta, ale taky trochu zpravodaje. Víme, že oba góly slavistických mladíků dal Potměšil, ale jaký to tedy byl duel, zasloužené vítězství pro červeno-bílé barvy?
1: Řekl bych, že jo. Je tam spousta opravdu talentovaných kluků. Řekl bych, že ten zápas měl kvalitu. Líbilo se mi, že prostě slávisti si to šli vyloženě rozdat. Nebylo to nic ustrašeného. Prostě v té lize mistrů i loni ty výsledky vesměs byly dobrý. Myslím, že Slávě prohrála tenkrát akorát hodně na Tottenhamu, jinak i loni ty výsledky byly fakt dobrý a tenhle zápas to jenom ukázal, že opět ty kluci, který dorostli do té soutěže a budou jít letos hrát, tak tu kvalitu má a jsou tam zajímavý jména. Asi bych vyzvedl v tuhle chvíli Davida Barčota. To jméno určitě do budoucna bude zajímavý. Je to mladý kluk, který už ač je 2009, tak už hraje druhou ligu za Slávy a těch kluků talentovaných je tam samozřejmě i víc, ale opravdu ten zápas měl kvalitu, Slávy zaslouženě vyhrála, dala branky a celkově to utkání mělo velmi slušný parametry a Slávy se mi líbila.
0: Tak si značíme jméno Davida Barčota a také tip Davida Kalivody na večerní utkání fotbalistů Slávie, těch dospělých proti Racingu Lens v lize mistrů. Davide, moc krát děkujeme za váš čas a užijte si dnešní večer, kéž by byl vítězný.
1: Děkuju, držte palce a snad to dopadne. Mějte se hezky.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: U fotbalu teď ještě zůstaneme v 18 hodin a skoro 27 minut na Radiožurnálu Sport. Trenér Newcastle Matthias Jaisle pochválil brankáře Lukáše Horníčka za to, jak rychle se dokázal aklimatizovat v Premier League po letním přestupu z Bragy. 38-letý německý kouč je s výkony českého reprezentanta nadmíru spokojený a oceňuje jeho jistotu mezi třemi tyčemi. Uvedl to na tiskové konferenci před pondělním utkáním v Lícu. Teď budu citovat, odvádí neuvěřitelnou práci, je pro nás velkou posilou. Připomínám, že Horníček drží v Premier League neporazitelnost po prvních třech zápasech, když ta zároveň se 13 zákroky vévodí statistikám soutěže.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
1: Roste agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách. Častější jsou slovní útoky i fyzická napadení. Vyplývá to z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Příčinou takového chování je kromě alkoholu nebo drog taky frustrace. Fyzické napadení policisty je trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody na 4 až 15 let. Země Vyšegrádské čtyřky odmítají návrh na škrty v kohezních a zemědělských fondech v dalším unijním rozpočtu. Řekl to slovenský premiér Robert Fico po schůzce předsedů vlád Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že unijní rozpočet nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou. V Británii je poprvé v historii vystavený originál skoro 1000 let staré tapisérie z Baye. Je bezmála 70 metrů dlouhá a zobrazuje dobytí Anglie Normany a bitvu u Hastingsu v 11. století. Francie tapisérii zapůjčila až do července příštího roku do Britského muzea v Londýně. O výstavu je podle BBC obrovský zájem. Vyprodané jsou všechny dostupné vstupenky až do konce roku. A městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho. Informaci České televize potvrdila Radiožurnálu mluvčí soudu Julie Haluzová. Feri čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Podle obžaloby si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Feriho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Sport. Individuální časovku na cyklistické Vueltě vyhrál Švýcar Stefan King. Červený trikot lídra po 18. etapě udržel Španěl Enric Mas, který na někdejšího olympijského šampiona v časovce Slovince Primože Rogliče ztratil oproti předpokladům jen 33 sekund. Másův náskok na Rogliče v celkovém hodnocení se snížil na minutu a 37 sekund. Jan Hirt ve své slabší disciplíně obsadil 77. pozici s odstupem 4 minut a 10 sekund. Přesto udržel celkové 19. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: U Cprády jednička u Vlašimi, taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte hodinovou kolonu za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 49 je zúžení, údržba vozovky. Jede se pouze levým pruhem. Do kolony se teď dojíždí na 33. kilometru před sjezdem na Sázavu a je to na hodinu. Dá se to objet přes Benešov a Vlašim na objížce po silnici 3 před Benešovem, už ale popojíždí kolona asi na 10 minut. Na D1 před Vlašimí fronty i v opačném směru z Brna do Prahy. Tam je zúžení na 56. kilometru, opět údržba vozovky a zdržíte se asi 20 minut. Na D1 se začíná rozjíždět kolona v Brně směrem do Prahy. Následky nehody na 188. kilometru, odstraněné průjezdné opět dva jízdní pruhy. Fronta je dlouhá přes celé Brno, zastavíte na 201. kilometru a potrvá, než se to rozjede. Na silnici 35 hlásíte kolony u Svitav. U Kocklířova u kruhového objezdu je omezení a projíždí se Kyvadlově. Fronty z obou stran jsou tam až na půl hodiny. A silnice 20 z Písku do Plzně je teď zavřená před Blatnou. Vyprošťují tam nákladní auto po nehodě. Obět se to dá osobním přes Mačkov. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženou, v jeho východní polovině většinou s deštěm. Odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

I v 18 hodin a 38 minut máte naladěné jediné české sportovní rádio. Pojďme teď na radiožurnálu Sport zkontrolovat několik hokejových zápasů. Začneme v lize mistrů. Pardubické Dynamo prohrávalo ve finské Lapenrantě s tamní Saipou už 0-2, ale po trenérské výzvě se stav vrátil na 0-1. Aktuálně se hraje 11. minuta druhé třetiny. A ještě dvě extraligové generálky. Před chvílí skončila druhá třetina, během které Sparta vyrovnala v Karlových Varech z 0-2 na 2-2. Za domácí se trefili Jiskra s Jonesem, za hosty v přesilovce Sekáč a v oslabení Irvin. Kladno pak duel v Mladé Boleslavi otočilo z 0-1 na aktuálních 2-1 v 15. minutě druhé třetiny. Taky tady doplním střelce branek v mladoboleslavském dresu, to byl Rekonen, v kladeckém Marcel a Odet. A můžeme se podívat taky ještě na mistrovství světa basketbalistek. Začal druhý poločas mezi Němkami a Belgičankami a domácí německý tým vede 49-40. Připomínám, že dál už prošly Američanky, které obhajují zlato, a spolu s nimi také Francouzky. Už za chvíli mnohem víc sportovních aktualit ve sportovním přehledu. Tak si na to počkejte. Příjemný poslech radiožurnálu Sport.

0: Příští sobotu to může být už 19 let od doby, kdy Slavia vyhrála zatím poslední i zároveň svůj první zápas v Lize mistrů. První šanci zajistit, aby se ve Vršovicích nečekalo už tak dlouho, dostane Slavia dnes večer. Podrobnosti přidáme teď v úvodu sportovního přehledu s Krištofem Kousalem. Tak dobrý podvečer.
1: Hezký den. Fotbalisté Slavie se na úvod nového ročníku Ligy mistrů utkají s francouzským Lens. Zápas začne ve 21 hodin. Pražané se v úvodu sezóny prosazují ze standardních situací. Tým má ve Slavii na starosti bývalý záložník a aktuálně asistent kouče Trpišovského Milan Černý. Ten se inspiruje i v zahraničí, zároveň ale nevymýšlí jen nové možnosti rozehrávky.
2: Vlastně vy to jako můžete se k něčemu vrátit, co jste dělal třeba 2 roky zpátky, takže ty nápady vlastně vznikají nový a nový. Samozřejmě koukáme na Arsenal, koukáme na ostatní týmy. Na druhou stranu musím říct, že ten realizák máme silný, ať už hráče nebo trenéři kolem mě, vlastně tak ty nápady mají. A musím říct, že vlastně česká myšlenka je taky vzácná.
0: Dres Lens obléká i senegalský útočník Abdallah Sima, který před 5 roky získal z Pražany český titul. Pro německého kouče Lens Dina Topmillera ale Sima nebyl zdrojem informací o
3: Slavii.
4: Ne, o Slavii jsem s ním moc nemluvil, na to tu máme výborný tým analytiků. Na hřišti jsem se Simou velice spokojený, i když musí být ještě efektivnější. Ale je rychlý a není proti němu jednoduché hrát. Pro tým má velký přínos.
0: Duel Slavia s Lens nabídneme tady na radiožurnálu Sport v přímém přenosu od 21 hodin i s naším expertem Pavlem Horvátem.
1: Dnešní program zápasu Ligy mistrů začal před pár desítkami sekund duely Fenerbahce Istanbul s AS Rím a PSV Eindhoven proti Šachtaru Doněck. Ve 21 hodin startují souběžně s utkáním Slavie ještě zápasy Bayern Mnichov, Bude Glimt, Manchester United Sabah Baku a Como Lipsko.
0: Slavističtí fotbalisté do 19 let vstoupili do mládežnické Ligy mistrů vítězstvím 2-1 nad Lens. Obě branky Pražanů dal v Radotíně Petr Potměšil.
1: Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček se po zranění kotníku, které utrpěl na mistrovství světa, zapojil ve West Hamu do tréninku. Kouč Nuno to uvedl na tiskové konferenci před pátečním zápasem druhé anglické ligy proti Wrexhamu. Souček se zranil 25. června v utkání s Mexikem, které čeští fotbalisté prohráli 0-3.
0: Zůstáváme u fotbalu, ale jdeme jinam. Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 000 korun kvůli chování fanoušků během domácího derby se Slaví v 6. kole šance ligy. Baník Ostrava zaplatí za stejný prohřešek v duelu s Olomoucí 300 000 korun. Uvedla to Ligová fotbalová asociace.
1: A etická komise fotbalové asociace rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Důvodem je účast v korupční a úplatkářské kauze. Ještě v minulé sezóně hrál tým sídlící v Otrokovicích moravskoslezskou skupinu 3. nejvyšší soutěže. Právě v ní v letech 2022 a podle etické komise funkcionář klubu Pavel Býma ovlivnil 3 utkání.
0: Vodní slalomářka Tereza Knéblová skončila ve finále světového poháru v Soudržel, druhá v časovce kajak krosu. Českou reprezentantku ve Španělsku i v celkovém pořadí předčila jen francouzská Marjorie Delasisová. V mužském závodě získal bronz Matyáš Novák. Tím si polepšil na konečné 9. místo v disciplíně.
5: No já jsem první půlku sezóny tady těch světových pohárů byl nemocnej. Vlastně do natacenu jsem vůbec nevodil. V Praze jsem závodil na Ibalginek a v Augsburku jsem už sice byl zdravý, ale po té nemoci jsem nebyl určitě 100%, takže to bylo hodně znát. Ten poslední závod rozhoduje, ten je za 2 násobek bodu, takže tam se dá udělat obrovský skok. Vidím, že vlastně ty time triali, který jsem dojel, tak jak jsem chtěl, tak jsem vždycky byl v top 10 a to se odrazilo pak i v tom celkovém. Jsem rád, že ta kontinuální výkonnost, když jsem v dobré formě, tam je.
0: Mužskou časovku kajak krosu v Seu vyhrál Brit Clark před Španělem Očou. Zítra se pokračuje závody v klasickém vodním slalomu. V akci budou znovu kajakáři a kajakářky.
1: Tenistku Jelenu Rybakinovou čeká krátce po půlnoci českého času semifinále US Open. Bez ohledu na výsledek duelu s domácí Američankou Goffovou se ale od pondělí stane novou světovou jedničkou.
6: Rybakinová ve čtvrtfinále zdolala Číňanku Cheng a právě po tomto vítězství se v pondělí stane první světovou jedničkou z Kazachstánu. V čele pořadí vystřídá Arinu Sabalenkovou z Běloruska, která vládla pořadí tenistek skoro dva roky. Rybakinová v posledních 12 měsících září získala 4 velké trofeje, titul vybojovala na turnaji Mistryň i Australian Open. Na první místo žebříčku se posune také díky slabším výsledkům Sabalenkové ve druhé polovině této sezony. František Typovský, Radiožurnál.
1: Ve druhém semifinále US Open nastoupí Sabalenková proti další Američance Pegulové.
0: A ještě než se rozloučíme s Krištofem Kouselem, tak rychlý pohled do Finska, kde pardubické Dynamo hraje svůj třetí zápas v hokejové lize mistrů. Během pár desítek sekund dvakrát východočeši inkasovali a se Saipou prohrávají v 15. minutě druhé třetiny 0-3. Takový byl sportovní přehled s Krištofem Kouselem, tak za něj moc krát děkuju a těším se opět naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
7: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

Brankář Matěj Komář je prvním Čechem v letošní sezóně hlavní fázi Ligy mistrů, protože právě tenhle Čech stojí v brance PSV Eindhoven v utkání prestižní soutěže pro

0: Univerzála Patrika Indry je vzpomínka na tento úspěch stále živá. Konec konců, jak říkal ve vysílání radiožurnálu Sport.
1: Máme to trošku všichni v hlavách, že jsme loni ten úspěch udělali, ale snažíme se na to úplně neupínat.
2: Jak se změnilo složení českého výběru od loňského mistrovství světa?
0: Na minulém šampionátu hrálo 9 ze 14 členů současného kádru. Vedle nich dostávají příležitost mladí hráči, třeba smečař Matěj Pastrňák nebo blokař Štěpán Svoboda. Oba navíc letos slavili evropský titul s českou reprezentací do 22 let. A právě o nastupující generaci mluví reprezentant Patrik Indra.
1: Skvělý, že máme takhle mladý nadějný kluky, který ten volejbal baví, chcou se zlepšovat a už teďka v tom mladém věku mají obrovský kvality, takže myslím si, že budou velmi platným článkem v našem týmu.
2: To říkal tedy kapitán Patrik Indra. Budou Češi po čtvrtém místě na loňském mistrovství světa patřit k favoritům evropského šampionátu?
0: Sázkové kanceláře Česku moc nevěří, z 24 účastníků je v řadí až na začátek druhé poloviny týmu. Pokud si vsadíte na český triumf a národní tým by opravdu zvítězil, tak dostanete přibližně 100 násobek. Největším favority jsou Poláci, následování domácí Itálii.
2: Poláci ostatně vstoupili do tohoto šampionátu jednoznačnou výhrou v poměru 3-0 nad Portugalskem. Připomínám, že také Francouzi nestratili ani sadu proti Švýcarům. Teď, když se podívám na aktuální skóre, tak Ukrajinci vedou nad Izraelem 25-22, to je výsledek prvního setu, v tom druhém vedou Ukrajinci 19-17. Když se vrátíme k české reprezentaci volejbalistů, tak na koho narazí, kromě těch Řeků, které jsme zmínili už na začátku?
0: Jsou to Švédsko, Slovensko, Itálie a Slovinsko. Do osmifinále postoupí 4 z 6 týmů. Český tým odehraje základní skupinu v Modeně. To je asi 200 km jihovýchodně od Milána. Úvodní zápas národního týmu proti Řecku začne na evropském šampionátu zítra v 16 hodin a na místě máme i reportéra.
2: To říká Lukáš Antoš. Díky a naslyšenou.
0: Hezký večer. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte

0: Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
1: Radiožurnál je 19 hodin. Jana Gulda má zprávy.
2: V Česku přibývá kyberpodvodů. Ukrajinský prezident jedná v Kanadě o posílení protivzdušné obrany. Do fotbalové ligy mistrů vstoupí jediný český zástupce Slavia, bude hrát doma Slánc. A počasí zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o 1 900 000 000 korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit, ukazují to data České bankovní asociace.
4: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice. Je prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
5: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
4: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
6: Pokud nejvíc používáme WhatsApp, tak buďme odřídí WhatsAppu, pokud používáme Signál v Signálu, různé telegramy a další.
4: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
2: Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. ODS novelu označila za populistickou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na oficiální návštěvě Kanady. Na programu má setkání s kanadským premiérem Markem Carneym. Hlavním tématem jednání je posílení ukrajinské protivzdušné obrany.
7: Podle Zelenského potřebuje Ukrajina zesílit obranu hlavně proti balistickým raketám, pomocí kterých stále častěji útočí ruská armáda. Na třídenní návštěvě plánuje taky diskutovat o energetické spolupráci. Kanada patří k zemím, které po zahájení ruské invaze poslali Kyjevu největší množství finanční pomoci v přepočtu na HDP. O dalších dodávkách obranného materiálu Zelenský tento týden mluvil taky s představiteli Norska a Islandu. Ještě před zimou by měl Kyjev získat zhruba 1000 střel do protivzdušných systémů Patriot, kterých má nedostatek. Část munice už z vlastních zásob poskytla německá armáda. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Místo sochy sovětského vojáka bude v Jeráskových sadech v Litoměřicích vysazený červený buk. Na posledním jednání o tom rozhodli zastupitelé města. Jde o jeden ze tří vítězných návrhů, který vzešel z letošní architektonické soutěže. Vysvětluje to mluvčí města Michaela Rosypalová.
8: Kromě návrhu od ateléru Sedlera Dělová vybrala odborná porota ještě sochu Snílka a třetí návrh počítal z torzy třech původních pomníků. Vítězný návrh nyní bude dále rozpracován a připravován k realizaci. Dojde na místě ještě k dalším úpravám, například k jinému uspořádání laviček či kamenných bloků.
9: Sport. Fotbalová Slavia za 2 hodiny rozehraje úvodní utkání v novém ročníku Ligy mistrů. Pražané nastoupí na stadionu v Edenu proti Lens. Klub ze severu Francie skončil v minulé sezóně francouzské nejvyšší soutěže druhý a v srpnu porazil v tamním superpoháru Paris Saint-Germain. Na tiskové konferenci před zápasem o tom mluvil záložník Slavie Michal Sadílek.
10: Nenadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a v téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League, takže čeká nás hodně nepříjemný soupeř. A my musíme podat velmi, velmi dobrý výkon, aby jsme uhráli dobrý výsledek pro nás.
9: Zápas Ligy mistrů mezi Slavií a Lens od 21 hodin odvysílají v přímém přenosu stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 u Vlašimi a taky na 35 u Koclířova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte velké zdržení u Vlašimi. Kolona začíná za sjezdem na chodce Rady na 32. kilometru a popojíždí až na kilometr 49, kde je provoz stažený do jednoho pruhu kvůli údržbě. Momentálně tam naberete asi hodinu. Jet se dá přes Benešov po silnici 3 a pak na Vlašim, ale i tahle trasa se začíná před Benešovem ucpávat. A zdržení na D1 i v opačném směru z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu. Přibrzdíte na kilometru 60 a popojíždět budete k exitu 56. I tam probíhá údržba vozovky, zpoždění okolo 20 minut. Na silnici 35 čekejte kolony v obou směrech u Koclířova. Na kruhovém objezdu řídí provoz Kyvadlově semafor. Od Litomyšle naberete asi 15 minut. Ve směru od Mohelnice je kolona kratší, tam je to asi na 10 minut. A silnice 20 mezi Pískem a Plzní zůstává neprůjezdná u Blatné. Vyprošťují tam havarovaný kamion. Osobním autem se dá jet přes Mačkov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jeho východní polovině většinou s deštěm. Odpoledne pak začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
12: V 19 hodin a 6 minut přesně vás zase moc rád pozvu na večerní vysílání Radiožurnálu Sport. Od 21 hodin se můžete těšit na přímý přenos z premiérového utkání fotbalistů Slávie v novém ročníku Ligy mistrů. Jak už od nás moc dobře víte, červenobílí narazí na Racing Lens, za který hraje i několik známých jmen. Tím v Česku pravděpodobně nejznámějším je útočník Abdelah Sima, který zažil právě v Edenu raketový vzestup. Góly za Lens zdávají i mistr světa z roku 2018 Florian Thauvin nebo bývalý útočník Crystal Palace Odson Edouard. Letním posilou je pak mladší bratr Edena Hazarda Thorgan. Tak doufejme, že si s nimi Markovič, Sadílek nebo Zima poradí.
3: Radiožurnál Sport
0: a Jan Suchan.
12: A teď se ještě podíváme na rozehrané zápasy fotbalové Ligy mistrů. Brankář PSV Eindhoven Matěj Kovář i v 21. minutě drží čisté konto proti Šachtaru Doněck. On je to i tím, že ukrajinský tým v Nizozemsku ještě ani jednou nevystřelil na branku. Domácí ano, ale gól taky nedal. A bezbrankové skóre stále platí i mezi Fenerbahce Istanbul a AS Řím. Fotbalovou Ligu mistrů budeme sledovat samozřejmě i dál.

0: Rocková klasika Boba Dylana v podání skupiny Guns N' Roses na radiožurnálu Sport, kde dál sledujeme utkání hokejové ligy mistrů mezi domácí Saipou a hostujícím Dynamem Pardubice. Východočeši ztrácejí 1-3 po dvou třetinách, tak doufejme, že se v poslední 20 minutovce ještě dokáží zmátořit a přidat ve svém třetím utkání v soutěži třetí vítězství.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: V 21 hodin, jak od nás moc dobře víte, nastoupí fotbalisté Slávie proti francouzskému Lens v úvodním zápase hlavní fáze Ligy mistrů. Stejného soupeře dokázali sešívaní v jediném vzájemném souboji před 31 lety vyřadit ve třetím kole poháru UEFA. A právě tenhle památný dvojzápas společně s předpověďmi na ten dnešní večer připomeneme s Lukášem Antošem, tak tě tady znovu rád vidím, dobrý večer.
3: Už po několikáté hezký večer. Psal se rok 1995, Slavia hrála pohár UEFA a po domácí bezbrankové remíze musela o postup do čtvrtfinále bojovat přímo v Lens. V sestavě měla Šmicera, Poborského a taky jednoho jediného blondětého středního záložníka, který byl u rozhodující akce zápasu. Karel Poborský po ní utekl obraně, obešel brankáře a v prodloužení vstřelil jediný gól zápasu. Tím blondětým záložníkem byl Radek Bejbl. A když jsme se ho dnes ráno na radiožurnálu Sport zeptali, jestli si na tehdejšího hrdinu celé akce ještě vzpomíná, odpověděl s úsměvem po svém.
4: Já vám dojem, že to byl nějaký střední záložník, tak to je s blondětým vlasama.
0: A jak se tedy pro Bejbla cesta s Lens vyvíjela?
3: On necelých 5 let později do Lens přišel jako hráč, strávil tam 2 sezóny a klub tak poznal i zevnitř. A když o něm mluvíme dnes, zdůrazňuje hlavně jeho mimořádné sepětí s fanoušky.
4: Ten klub v podstatě i jako ta fanouškovská základna je vystavená na takových ryzích základech, na ty oddanosti, na ty lásce k tomu klubu.
0: A zajímavé je, že vlastně na stadion se vejde víc fanoušků, než vůbec má město Lens obyvatel. To ukazuje, jak je klub významný pro celý region. Tolik tedy Radek Bejbl, který mluvil o svém bývalém působišti. Když se dostaneme k dnešku, tak co vlastně čeká Slávy?
3: Souboj dvou hodně přímočarých týmů. Lens patří ve francouzské lize k mužstvům, která postupují s míčem dopředu vůbec nejrychleji. Podobně hraje i Slávy. A náš expert, pětinásobný mistr ligy Pavel Horváth, vidí jednu věc, která může hrát ve prospěch českého mistra.
5: Jak Lens působí ve francouzské lize, že by tam mohlo být nějaký jako podcenění, prostě my český mužstva nejsou úplně jako respektovaný v té Evropě.
3: A jestli Lens Slavii opravdu podcení, zjistíme už dnes večer. Slavia Lens, výkop ve 21 hodin. Přímý přenos můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Radio.
0: No a samozřejmě tam uslyšíte i Pavla Horvátha, který odvysílá ten přímý přenos společně s Pavlem Tilšarem. Budeme se na to i s Lukášem Antošem moc těšit. Tak
3: hezký
0: zatím
3: večer.
0: Naslyšenou.
3: Hezký večer.

0: Divoký byl dozněl v 19 hodin a 19 minut na Radiožurnálu Sport. První dva zápasy dnešního programu fotbalové ligy mistrů jsou stále bezbrankové a to po 32 minutách. PSV Eindhoven s gólmanem Matějem Kovářem hraje 0-0 se Šachtarem Doněck, stejně jako istanbulské Fenerbahče s AS Řím. Pro jistotu připomenu, kdybyste to náhodou nevěděli, ale vy to určitě víte, v 21 hodin nastoupí pražská Slávia proti francouzskému Lens a my vám nabídneme přímý přenos.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Fanoušci fotbalového Baňku Ostrava nezažívají lehký týden. Potěšení výhrou nad Olomoucí ze závěru srpna vyrazili podpořit svůj tým na venkovní dvojzápas v Mladé Boleslavi a Jablonci, ale byli u dvou porážek s celkovým skóre 0-7. Řadu příznivců Slezanů navíc rozladilo i angažování obránce Jakuba Elbla, který dostal trest za svou účast v korupční kauze.
2: Já bych byl nekompromisní, absolutně nekompromisní, ke komukoliv, Davida nevýjimaje.
3: Řekl 9. srpna trenér Baníku Roman Skuhravý o útočníkovi Davidu Látalovi, toho času také v trestu. Uplynul přesně měsíc a vy jste ve vysílání Radiožurnálu Sport mohli slyšet následující.
1: Sport.
4: Fotbalisty Baníku Ostrava posílil obránce Jakub Elbel, který si odpikává trest za účast v korupční kauze. 26-letý hráč přichází jako volný hráč po předčasném konci v Olomouci.
3: David Látal pikal 2 měsíce, Jakub Elbel ještě o měsíc déle. Oba oficiálně za to, že věděli o ovlivnění zápasu a nenahlásili to. Oba hráči jsou sice teď zranění a stejně hrát nemůžou. I tak ale kouč Slezanů Skuhravý musel odpovídat na to, jestli s ohledem na svá dřívější slova s příchodem ex-olomouckého stopera souhlasí.
2: Já jsem se jasně vyjádřil a na mém názoru se vůbec nic nemění. Korupční aféra prostě je pro mě jako absolutně nepřijatelná věc.
3: Jenže nakonec rozhodla celou klubová porada.
2: Svět není černobílej, přes veškerou komunikaci, včetně mě, jsme se rozhodli k tomu, že obou dvou dáme druhou příležitost, protože každý si ji zaslouží. Jsme o tomhletom v celém klubu prostě přemýšleli strašně moc, ale záleží jenom na Kubovi, jakým způsobem si tu roli v tom týmu sebere a teď nás musí přesvědčit prostě po doléčení v B mužstvu, že to je hráč, který si tu naši druhou šanci zaslouží.
5: Vím, že jsem udělal chybu. Dnes bych se ve stejné situaci zachoval jinak. K tomu, co bylo, už se nechci vracet. Je to zkušenost, ze které jsem si vzal po naučení. Teď dostávám možnost pokračovat dál a za tu šanci jsem rád. Udělám maximum pro to, abych byl pro tým platný.
3: Citoval Elbla, kterému už trest vypršel, klubový web Baníku. Většina fanoušků Ostravy ale z příchodu fotbalisty namočeného v korupční kauze nemá radost. Zvlášť, když výsledkově to z kraje září Slezanům taky neklape. Prohráli v Mladé Boleslavi a Jablonci s celkovým skóre 0-7.
6: 3 body zůstávají na jablonecké střelnici. Domácí tým poráží ostravský Baník 3-0.
3: Ještě bez Látala s Elblem bude Baník v neděli hostit v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Pardubice. František Typovský, Radiožurnál.

0: Známe první semifinálovou dvojici mistrovství světa basketbalistek. Domácí Němky vyhrály v Berlíně nad evropskými šampionkami Belgičankami 93-74 a narazí na Francouzky, které deklasovaly obhájkyně stříbra z Číny 90-61. Američanky zvítězily nad Maďarkami 108-56 a čekají je vítězky večerního souboje Španělska s Austrálií, který začne ve 8:45 a i o něm na Radiožurnálu Sport uslyšíte. Teď nabízíme Vanastovi věci. Příjemný poslech.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: 19 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
1: Na letišti v Miláně dnes odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, záchranáři je evakuovali pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn, informuje o tom agentura ANSA. Odbory polských strojvedoucích vyzvaly své členy, aby zítra přes každý železniční přejezd v zemi projížděli rychlostí 20 km za hodinu, a to na protest proti čím dál častějším nehodám na přejezdech. Informují o tom polská média. Protest strojvůdců má trvat od půlnoci do půlnoci. Očekávají se velká zpoždění vlaků. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila ve strakonickém Lidlu v kuřecích paličkách z Rumunska bakterie salmonely. Pokud mají lidi výrobek doma, inspekce jim důrazně doporučuje maso nejíst. Bakterie způsobují salmonelózu, která se projevuje průjmy a zvracením. A průmyslový palác na pražském výstavišti se po rozsáhlé rekonstrukci za 2 týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října tak bude možné seznámit se s historií, architekturou a novou podobou této významné památky na komentovaných prohlídkách. Ty pořádá Výstaviště Praha spolu s městskou organizací Praxity Turism. Výstaviště na svém webu píše, že palác poté nebude běžně přístupný. Využívat se bude pro pořádání výstav, veletrhů a dalších naplánovaných akcí. Sport. Fotbalová Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 tisíc korun kvůli chování fanoušků během domácího derby se Sláví. V duelu 6. kola šance ligy příznivci Sparty používali vystřelovací pyrotechniku, vhazovali předměty na hrací plochu a vyvěsili transparent oslavující válečného zločince Radka Mladiče. Pokutu 300 tisíc korun zaplatí Baník Ostrava, jehož fanoušci v zápase s Olomoucí použitím pyrotechniky přerušili hru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 u Vlašimi a kolona na 35 u Koclířova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále popojíždí dlouhá fronta za sjezdem na chodce Rady. Brzdí se na kilometru 33 a sunout se budete až na 49. Tam je provoz kvůli údržbě stažený do jednoho pruhu. Aktuální zdržení je téměř hodinové a i alternativní trasa přes Benešov a Vlašim už je plná. Zdržíte se i v opačném směru na D1 z Brna do Prahy. Kolona začíná za sjezdem na Kutnou horu na kilometru 60 a táhne se k exitu 56. I tady se kvůli údržbě jede jen jedním pruhem a počítejte asi 20 minut navíc. Na silnici 35 kolony v obou směrech u Koclířova. Na kruhovém objezdu se jezdí k Vadlově. Od Litomyšle fronta na 15 minut a od Mohelnice zhruba na 10. A silnice 54 je čerstvě neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě dvou osobních aut zasahují záchranáři. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jeho východní polovině většinou s deštěm. Odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. A nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Taky legendární skupinu Nirvana máme v playlistu Radiožurnálu Sport, tak doufám, že vám udělala radost. Hokejisté Pardubic ještě nevzdávají boj o prodloužení své vítězné série v Lize mistrů. Ve Finsku snížili proti tamní Saipě z 0-3 na 2-3. Aktuálně se hraje 11. minuta třetí třetiny. Za Východočechy se trefili Tomášek a Košťálek. A ještě fotbalová Liga mistrů. První střela na branku PSV Eindhoven znamenala hned gól v síti Matěje Kováře. Nizozemský tým po brance Mendozy prohrává se Šachtarem Doněck 0-1. Před chvílí skončil první poločas a to též platí taky pro stadion Fenerbahce Istanbul a tam vede AS Řím díky Kristantemu 1-0. Teď Desmod, příjemný poslech.

0: Radiožurnálu Sport.
1: Už v úterý začne nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. Obhájit a nebo ještě vylepšit bronzovou pozici z minulé sezóny se pokusí Karlovy Vary, o kterých teď uslyšíte v dnešním dílu našeho seriálu o jednotlivých klubech před startem nového ročníku. I hráči Energie ale vnímají, že to bude s ohledem na posilování ostatních týmů velmi složité.
2: Pro diváky to bude na co koukat, velký jména přišli a myslím si, že to bude dobrý hokej.
3: Říká opora Karlových Varů Ondřej Beránek. V zápasech se bude potkávat s více spoluhráči z národního týmu ze Zlatého mistrovství světa v Praze. Do Pardubic přišli Stránský s Tomáškem, do Litvínova Kempf, do Kladna Kempný a dorazili i další hvězdy.
4: Když se pojáte na tým Pardubic, Sparty, vlastně, s proměnitím nechci někoho urazit, ale my s nima se ani srovnávat nemůžeme. Samozřejmě to hokej může stát cokoliv, porazit nemůžeme, ale zmiňoval jste tady ty jména, to jsou hvězdní války. Pro tu ligu je to skvělý, ale pro ostatní vlčáky prostě daleko těžší. Jo.
3: Mezi ty vlčáky, jak říká Dominik Frodl, se chce zařadit i tým Energie, ale...
2: Víš, že nepůjdeš, já nevím, nikam na zápas, že by si řekl dřív, že si tam jdeš vyprdět a zvládneš to. To teď vůbec není, teď prostě opravdu každý zápas jdeš na 110% a víš, že tam musíš nechat úplně maximum, aby to nedopadlo nějakým výpraskem.
3: Pokud celou sezónu Karlovy Vary dodrží to, co říká Ondřej Beránek, pak by mohlo mít jejich umístění v konečné tabulce vzestupnou tendenci. Naposledy byli třetí, předtím pátí.
4: My na sebe jako žádný tlak, jako že bychom měli zopakovat nebo plno lidí. Tak letos jako finále, říkám, jako bylo by to hezký, ale pojďte se, kolik týmů tam na těch pozicích jako jsme my může být. A za mě taková normální sezóna, když, nebo nechci říct úspěšná, ale když prostě se dostanu do toho čtvrtfinále, tak to není špatná sezóna, ale samozřejmě ani nějak výjimečně dobrá, jo, takže ten první cíl dostat se do toho čtvrtfinále.
3: Prozrazuje cíle pro sezónu Dominik Frodl a Západočechu může sedět i fakt, že je jen málo kdo bude pasovat do role favoritů.
2: Já myslím, že nám to určitě takhle vyhovuje, že vlastně můžeme takto být pozdálí a koukat pak už, no, takže což je dobrý. Teď už trošičku tam to očekání nějaký je, ale nám to vyhovuje a jedině dobře.
3: Koukat a pak už tknout. Jak říká Ondřej Beránek, budou moci Karlovy Vary v hodně podobné sestavě jako v poslední sezóně. Otázkou je, jak zvládnou defenzivu. Právě ta doznala hned několik změn.
4: Máme 5 nových obránců, bude to chtít i čas trošku, aby jsme si na sebe zvykli. Útok zůstal, vlastně tam nebyla jediná změna, jediný odchod nebyl, jediný příchod. Takže já věřím, že ten tým bude zase o ten rok lepší, že to všechno prostě směřuje k tomu, že můžeme zase mít další kvalitní sezónu, ale je to samozřejmě hodně faktorů, který tohle to ovlivňuje, ale ten základ pro to je dobrý.
3: Myslí si Dominik Frodl. Bodový základ mohou Karlovy Vary položit už v úterý 15. září, kdy se postarají o zahajovací duel sezóny, a to v repríze posledního semifinále proti Třineckým Ocelářům. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: A když jsme u Karlových Varů, tak známe výsledek jejich generálky na novou sezónu a je to takové vtipné, protože dokázali porazit tu Spartu, se kterou se podle Dominika Frodla asi ani nemůžou měřit. Povedlo se jim to 3-2 po nájezdech, v nich uspěli jenom dva střelci Západočechů, a to konkrétně Tomek s Beránkem. A už víme také výsledek generálky Mladé Boleslavy s Kladnem. Hosté vyhráli na ledě Bruslařů 2-1, když jejich góly dali Marcel a Odet. Za domácí se prosadil Rekonen.
0: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Loni v září na úvod Ligy mistrů sahali fotbalisté Slávie po vítězství. O dvougólový náskok proti norskému Bodø Glimt, ale nakonec přišli až v úplném závěru.
2: Prostě musíme hrát víc zajištěně, víc jistě, když vedeme 2-0, aby jsme ty zápasy zvládli.
1: Slávia pak nevyhrála ani v dalších 7 zápasech a od jejího posledního a dosud jediného vítězství v Lize mistrů tak uplynulo už 19 let. Dočká se výběr kouče Trpišovského 10. září proti francouzskému Lens. To se dozvíte z našeho přímého přenosu, který začne ve čtvrtek v 21 hodin.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport se vracíme k tomu, co se ve sportu stalo tento den, tedy 10. září, a tentokrát se podíváme v 19:53 do roku 1960. Na olympijských hrách v Římě se tehdy zrodil jeden z nejslavnějších příběhů v historii maratonu a my vám ho odvyprávíme s Jakubem Markem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ten maraton vyhrál etiopský atlet Abebe Bikila. Do cíle doběhl za 2:15 a 16 sekund, vytvořil tehdejší světový rekord a hlavně celých 42 kilometrů a 195 metrů absolvoval bosý.
0: Bikila přitom původně do Říma vůbec nemusel odjet, do etiopského olympijského týmu se dostal až krátce před hrami, když se zranil jiný běžec. Ani běh na boso nebyl předem připravenou atrakcí, boty, které měl k dispozici, mu zkrátka neseděly a tak se rozhodl závodit tak, jak byl zvyklý z tréninku, bez nich.
1: Římský maraton měl navíc neobvyklou atmosféru, startoval v podvečer a závodníci dobíhali za tmy. Trať vedla kolem historických památek a v závěru ji osvětlovali vojáci s pochodněmi.
0: A právě v tu chvíli Bikila zaútočil. Jeho největším soupeřem byl Maročan Radi Ben Abdelselam. Etiopan mu nastoupil přibližně kilometr před cílem a rozhodující náskok už

0: Byla historicky první etiopský olympijský vítěz, zemřel v roce 1973 v pouhých 41 letech na následky zdravotních komplikací spojených s nehodou.
1: Ve vzpomínkách sportovních fanoušků ale zůstane navždy zapsaný díky tomu, co jsme si připomněli ve studiu Radiožurnálu Sport s Jakubem Markem. Jakube, díky a krásný večer.
0: Díky, hezký večer.

0: Hokejisté Pardubic už se radovali, že vyrovnali utkání Ligy mistrů ve Finsku proti tamní Saipě na 3-3. Tomáš Nosek se prosadil, jenže po kontrole u videa rozhodčí jeho trefu odvolali a východočeši tak poprvé v této sezóně prohráli po úvodních dvou vítězstvích. Konečné skóre tedy Saipa Pardubice 3-2. Skóre se měnilo na dvou zápasech fotbalové Ligy mistrů. Brankář PSV Eindhoven Matěj Kovář mohl mít radost z vyrovnání svého týmu proti Šachtaru Doněck na 1-1, trefil se Dest a skóre 1-1 tedy platí v 56. minutě. O minutu dál jsou v Istanbulu a tam se domácím taky podařilo vyrovnat proti AS Řím také na 1-1, zasloužil se o to Brown. O fotbalové lize mistrů budeme i dál mluvit na Radiožurnálu Sport, a to hlavně proto, že v 21 hodin spustíme přímý přenos prvního utkání fotbalistů Slávie v novém ročníku, a to proti francouzskému Lens.
1: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy doplní Jana Gulda.
2: Na palubě letadla směřujícího do Prahy začalo před vzletem hořet. Inflace v Česku zrychlela.

0: a nejvíce zdražovaly pohonné hmoty. Fotbalisti Slávie za hodinu začnou sezonu Ligy mistrů zápasem Slánc a počasí zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Na palubě letadla společnosti EasyJet z italského Milána do Prahy začalo hořet, informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu, podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Letadlo v době požáru rolovalo po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Premiéři Vyšegrádské čtyřky kritizují návrh na škrty v připravovaném unijním rozpočtu. Předsedové vlád Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se na tom shodli na společné schůzce na Bratislavském hradě. Připravovaný unijní rozpočet pro roky 2028 až 34 počítá s míň penězi na podporu zemědělství nebo v kohezních fondech na odstraňování regionálních rozdílů. Tyto fondy český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označuje za pilíře rozpočtu 27.
2: Ten rozpočet musí být spravedlivý a vyvážený. Musí respektovat rozdílnou hospodářskou úroveň členských států a nesmí poškozovat země, které mají silnou průmyslovou základnu a stále dohánějí nejvyspělejší části Unie, jako je Česká republika a další země V4.
0: Babiš taky kritizoval systém emisních povolenek a vyzval k úpravě jejich připravované reformy. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu proti loňsku o 1,9%, to je o 0,2% bodu víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
3: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
0: Zlevnily naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července, teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září až do odvolání.
4: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky.
5: Sport. Fotbalisté Slávie nastoupí za necelou hodinu proti Lens do prvního zápasu nového ročníku Ligy mistrů. Dres francouzského soupeře obléká i senegalský útočník Abdallah Sima, který před 5 lety získal z Pražany český titul. Podle německého kouče Lens Dina Topmillera ale Sima informace o Slávii trenérskému týmu poskytovat nemusel.
6: Ne, o Slávii jsem s ním moc nemluvil, na to tu máme výborný tým analytiků. Na hřišti jsem se Simou velice spokojený, i když musí být ještě efektivnější, ale je rychlý a není proti němu jednoduché hrát. Pro tým má velký přínos.
5: Utkání Slavia Lens v prvním kole hlavní fáze Ligy mistrů odvysílá od 21 hodin Radiožurnál a Radiožurnál Sport ve společném přímém přenosu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D6 u Sokolova a ucpaná D1 u Vlašimi. Na dálnici D6 je aktuálně uzavřený nájezd na kilometru 132 směrem na Karlovy Vary. V připojení se stala hromadná nehoda 5 osobních aut a jedné dodávky, zasahují tam hasiči i záchranáři. Pro napojení na dálnici směrem na Prahu použijte exit 133 Sokolov nebo 126 Loket. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte velké zdržení u Vlašimi. Kolona začíná za sjezdem na Chocerady na 32. kilometru a popojíždí až na kilometr 49, kde je provoz stažený do jednoho pruhu. Momentálně tam naberete asi hodinu, jet se dá přes silnici 3 do Benešova a pak na Vlašim. Omezení už by mělo každou chvíli skončit, ale bude trvat, než se kolona rozjede. Na silnici 35 čekejte zdržení u Kocklířova, a to v obou směrech. Na kruhovém objezdu se jezdí na semafor Kyvadlově kvůli stavebním pracím. Od Litomyšle je to asi na 15 minut, od Mohelnice se zdržíte o něco méně. A kvůli blížícímu se výkopu zápasu Ligy mistrů houstne provoz v okolí stadionu Edenu v Praze. Okolo 10 minut naberete v Bělocerkevské, Chodovské a Bohdalecké ulici. Další zelená vlna nejpozději za 10 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
5: Psalo se 19. září 2007, když fotbalisté Slávie poprvé nastoupili v hlavní fázi Ligy mistrů. Při svém debitu na pražském Strahově porazili Steaua Bukurešť po gólech Šenkeříka s Blajdem 2-1. Jenže od té doby už ve slavné soutěži ani jednou jedinkrát nevyhráli. Tahle šňůra trvá už 19 zápasů. Ukončit se jí sešívaní pokusí dnes večer v prvním utkání nového ročníku proti francouzskému Lens. Radiožurnálu Sport uslyšíte od 21 hodin přímý přenos reportéra Pavla Tilšara a našeho experta a mimo jiné bývalého záložníka Slávie Pavla Horváta. Poprvé se s nimi ale spojíme už za pár minut, tak si na to počkejte. Krásný čtvrteční večer.
1: Radiožurnál Sport
8: a Jan Suchan.

0: Už se to blíží, Eden se plní fanoušky fotbalové Slávie, kteří jsou zvědaví na premiéru svého oblíbeného klubu v novém ročníku Ligy mistrů proti francouzskému Lens. Na místě už jsou také náš reportér Pavel Tilšar s expertem Pavlem Horvátem. Přeju vám krásný večer.
1: Dobrý večer.
2: Krásný večer. Můžeme rovnou se podívat na sestavy obou týmů, respektive určitě posluchače Radiožurnálu Sport zajímá primárně ta slávistická, ve které není Tomáš Chorý, tedy alespoň v té základní, začne zápas na lavičce náhradníků, místo něj na hrotu Mojmír Chytil. V brance Markovič tři obránci, Chaloupek, Zima, Vlček, před nimi Kubiak, Sadílek, Novák a Isife, no a pod Chytilem dvojice Ajaosi Šturm. Co na to říká Pavel Horvát, nebo co lze vyčíst z toho, jak to dnes složil Jindřich Trpišovský?
1: Jde z toho vyčíst, že určitě si Tomáše šetří na nějaký průběh toho zápasu. My jsme o tom dneska mluvili dopoledne v tom vstupu a myslím si, že je to celkem logický, protože Tomáš není breakový hráč. Mojmír Chytil si myslím, že rychlostně možná na tom je malinko líp, ale určitě dvojice Ajaosi a Šturm bude nebezpečnější a vzhledem k tomu, že Lens prostě hraje takovým bych řekl spíš breakovým stylem, tak si myslím, že je to logický, že Slávě úplně nebude chtít valit soupeře, držet hodně balón, ale naopak spíš čekat na své příležitosti.
2: Na druhou stranu třeba Jindřich Trpišovský je známý tím, že chce hrát takový ten celoplošný fotbal, jeden na jednoho, tvořit si dvojičky po celém hřišti, takže myslím, že i z toho třeba s ohledem na to, že slávisté mají reálnou šanci na vítězství číslo 2 v Lize mistrů ve své klubové historii, trochu ustoupí z té své filozofie.
1: To si nemyslím, já si myslím, že i v tomhle tom obsazení jde hrát ten styl zápasu, který slávisti chtějí hrát. Já si myslím, že budou chtít hrát náročně, to je bez debat, ale samozřejmě teďka logicky tam ten Tomáš Chorý jako na první pohled chybí.
2: Na druhé straně Abdallah Sima v základní jedenáctce francouzského Lens po boku třeba kapitána Floriana Thauvin, tak Abdallah Sima v české lize před 5 roky, nebo odešel z české ligy před 5 roky, vyhrál se Sláví titul, vlastně dokončil ten mistrovský hat-trick. Máš nějakou vzpomínku na něj, nebo pamatuješ na něj nějak speciálně?
1: No, jedním slovem střelec prostě, já si myslím, že český fanoušek se bude pamatovat, nepříjemný hráč, a já si myslím, že ten rozhovor, který Jindra včera dával o tom, že to je jeden z dvou nejnebezpečnějších hráčů soupeře, tak mluví za všechno, a samozřejmě měl zdravotní problémy, ale já si myslím, že jen tak náhodně by si ho do takového týmu nevzali, a myslím si, že o něm ještě uslyšíme nejenom dneska, samozřejmě doufám, že dneska o něm uslyšíme co nejmíň, ale dál mu budu přát jako štěstí.
2: Když se ještě podíváme detailně na tu sestavu Slávie, tak na hrotu Mojmír Chytil tedy místo Tomáše Chorého, to už jsme zmínili, ale třeba na pozici levého obránce Oskar Kubiak na místo Davida Juráska, který se vrací po zranění. Očekával si právě Kubiaka, že na něj kouč Trpišovský ukáže?
1: Neočekával samozřejmě, ale zase koukám na to z pohledu 90 minut. Myslím si, že opravdu tam nějaký taktický plán je, i vzhledem k tomu, že ten Tomáš Chorý tam není, počítají s nějakým vývojem toho zápasu, a v průběhu toho utkání do toho nějak vstoupíš. Takovýhle plán většina těch trenérů si dělá. Otázkou je, nakolik se to potom v tom zápase daří nebo nedaří.
2: Pro některé hráče z té slavistické základní sestavy to bude premiéra se slavné Champions League. Ajaosi, Novák, Isife, Kubiak, pochopitelně třeba i pro Šturma. Tak když si vzpomeneš na nějaké vnitřní tělesné pocity, co si prožíval ty předtím, než si poprvé nastoupil do téhle krásné soutěže, tak co teď zhruba 45 minut před výkopem prožívají hráči v kabině?
1: Tak řeknu dva pohledy. Mně se to podařilo, nebo povedlo, měl jsem to štěstí ve Sportingu, vlastně první domácí zápas Real Madrid, takže neskutečný, prostě takový jako normálně ve Voparu si to pamatuju, protože to bylo něco neuvěřitelného hrát proti Figovi a Roberto Carlos a tyhle ty frajeři, takže to bylo první. A pak samozřejmě, když už jsem byl starší, tak v Plzni musím říct, že jsem si to velmi užíval, prostě tu atmosféru, nejenom samotný ten zápas, ale tu atmosféru toho, jak jsou ty stadiony vyzdobený, a a samozřejmě proti komu se na to hřiště dostaneš, to si myslím, že klukům, opravdu jsem to říkal i minulý rok, že jim to závidím vlastně, že tohleto prostě můžou zažívat a mně se to povedlo, jsem za to moc šťastný a myslím si, že takhle to mají všichni ty hráči, že prostě je to velká výzva, samozřejmě čekají ještě jako vyhlasnější soupeři, ale už tenhle zápas v domácím prostředí, ten stadion, oni tady všichni znají, ale malinko z toho pohledu hráče to vypadá jinak, vidíš sám, jak je obrandovaný ten stadion prostě těma reklamama Ligy mistrů a je to prostě něco exkluzivního.
2: Pod hlasem Pavla Horváta, našeho fotbalového experta, můžete slyšet tu krásnou znělku slavné soutěže, tedy Ligy mistrů. Když se podíváme na ty soupeře slávistů v té ligové fázi Ligy mistrů, konkrétně tedy tady právě na stadionu v Edenu, tak po Lens přijdou Villarreal, Aston Villa a Arsenal, tedy šampion Premier League a taky vicemistr Ligy mistrů, zkrátka poražený finalista z minulého ročníku, tak s ohledem na ty soupeře, Lens možná nejhratelnější tým?
1: Papírově určitě, samozřejmě můžeme se bavit o tom, jak kterýmu z těch soupeřů bude vycházet ta sezóna, v jaký formě sem budou jezdit, nebo v jaký formě je slávisti potkají, ale tady už není slabých soupeřů, opravdu, já si myslím, že včera třeba jsem koukal na zápas PSG proti Slovanu Bratislava, koukal jsem na to teda do stavu 2-0, protože musím říct, že to bylo v podstatě vražení nevěňátek, i když Slovan vlastně jako hrál dobře, bych řekl, tak prostě ta produktivita, ta kvalita těch hráčů na této úrovni je tak veliká, že každá chyba prostě je potrestaná a nemyslím si, že úplně je rozdíl, jestli to je francouzský mužstvo z druhé pozice nebo italský mužstvo nebo španělský mužstvo z páté pozice, bude to hodně podobný ta kvalita a tady už je každá chybička, anebo to, co se ti povede, hodně vidět.
2: Můžeme zmínit ještě další 2-3 hráče z týmu Lens, kteří ale nezačínají v základní jedenáctce. Už jsme tedy mluvili o hlavně Abdallahu Simovi, ale zmínili jsme i Floriana Thauvina, což je francouzský mistr světa z roku 2018 ze šampionátu v Rusku a na lavičce náhradníků čekají, nebo budou čekat na svou šanci třeba Thorgan Hazard, bratr Edena Hazarda, který si mimochodem taky zahrál tady v Edenu, ještě když kopal za Chelsea, nebo případně Odson Eduard, což je francouzský útočník, taky se zkušenostmi z Premier League, anebo Jean-Claire Todibo, což je zase bývalý spoluhráč Tomáše Součka z West Hamu.
1: No úplně slabý mužstvo to prostě není.
2: To rozhodně ne.
0: Stále jsme ve spojení s Pavlem Tilšarem a také Pavlem Horvátem, kteří už čekají na výkop zápasu mezi Sláví a francouzským Lens na úvod Ligy mistrů, tedy z toho sešívaného pohledu. 41 minut zbývá do toho výkopu, tak jak to vypadá na tribunách? Bylo to velké téma, jak nastavila Slávia ceny vstupenek a také vlastně to chování vedení klubu a zároveň fanoušků, tak bude plno, vypadá to tak?
2: 40 minut do výkopu, takže si myslím, že ještě nemůžeme úplně dát tu reálnou informaci, jestli bude plno nebo ne, protože jak známo, tak taky před stadionem je určitá fanouškovská zóna, kde právě příznivci sešívaných tráví spoustu času a plní se ty sektory až zkrátka pár minut před výkopem. Když se tak dívám na ten nejhlasitější sektor nebo na tu nejhlasitější část, známou jako tribunu Sever tady v Edenu, tak ta už je pomalu plná, byť třeba když jsem se ještě včera díval na server, kde se dají koupit lístky, tak tam bylo hodně prázdných míst. Možná připomeňme ten fakt, že zkrátka tribuna Sever protestovala proti cenové politice, kterou nastavila Slávia. S tím ohledem, že na té protilehlé jižní tribuně, tedy na té druhé tribuně za brankou, ty lístky byly zkrátka o něco levnější. Jestli bude doopravdy plno vyprodáno na úvodní utkání Slávie v tomto ročníku Ligy mistrů, tak o tom pochopitelně taky uslyšíte v našem přímém přenosu.
1: No já teda jestli k tomuhle můžu, já to slyším prvně, já musím říct, že tyhle ty jako problémy jsem nezaznamenal a moc by mě to mrzelo, nebo moc bych to nechápal, kdyby tady fanoušci nebyli. Chápal jsem, že včera nebyli na Žižkově, když se hrál MOL Cup, já nevím, kolikátý to bylo kolo.
2: Myslím, že třetí.
1: Tak chápu, že se na to fanoušci vybodli, ale Liga mistrů prostě samozřejmě chápu, že je to hodně peněz, ale prostě chceš tady bejt a pokud jsi fanoušek Slávy, tak tady budeš chtít bejt za každou cenu, samozřejmě můžeš u toho prskat a nadávat, ale ty kluci, který jdou hrát, tak ty si myslím, že udělají všechno pro to, aby byli úspěšní a k tomu potřebují tu podporu těch fanoušků.
0: To říká Pavel Horvát, kterého uslyšíme stejně jako Pavla Tilšara v přímém přenosu Radiožurnálu Sport z prvního zápasu Pražské Slávie proti francouzskému Lens v nové sezóně Ligy mistrů. Tak už se moc těšíme a pánové, tedy naslyšenou.
1: Hezký večer zatím.
2: Taky se těšíme, naslyšenou.
3: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Pojďme se taky podívat na už rozehrané zápasy Ligy mistrů PSV Eindhoven i s brankářem Matějem Kovářem. Hraje se Šachtarem Doněck 1-1 i v 78. minutě. A stejné skóre je i mezi Fenerbahce Istanbul a AS Řím. Tam mají za sebou fotbalisti 79 minut. V 21 hodin začne kromě souboje Slávie Slánc ještě trojice duelů, komu nastoupí ve svém prvním utkání Ligy mistrů v historii proti Lipsku, Manchester United proti Sabahu Baku a Bayern Mnichov proti Budé Glimt.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Offspring na radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 25 minut. Český mistr proti francouzskému vicemistrovi a vítězi tamního poháru. To je souboj fotbalistů Slávie s Racingem Lens, kterým oba týmy vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů už za nějakých 35 minut. Několik jmén spojuje oba kluby. Ve žluto-červeném se teď snaží prosadit několikrát zmiňovaný bývalý útočník sešívaných Abdallah Sima. V Edenu je naopak doma aktuálně zraněný obránce Ange Gessan, který vyrůstal v Akademii Lens. Oběma celky pak v minulosti prošli ještě tři Češi, kdysi dávno Jiří Hanke a později Vladimír Šmicer a Radek Bejbl. Nejvíc asi na severu Francie vzpomínají na Šmicera, protože ten se podílel v roce 1998 na zatím jediném titulu Lens. Takhle na to s odstupem let u nás na radiožurnálu Sport vzpomínal.
1: Sedlo si to, potom odešel jeden klub do Barcelony, jeden klub do Lyonu, Marc Vivien Foe měl nabídku do Manchester United, bohužel si zlomil nohu, nebo došel do Manchesteru a potom, když se vylečil a šel hrát, tak umřel na hřišti, že jo, to byla ta smutná, tragická událost, takže jsme měli fantastický tým.
0: Tak kéž by viděl fantastický tým i dnes večer Vladimír Šmicer v Edenu, pochopitelně, tím teď myslím domácí Slávy, která nastoupí proti Lens v 21 hodin a bude to samozřejmě v našem přímém přenosu. Znovu se podívám na ty zápasy, které už se chýlí ke konci, ale na skóre 1-1 se nic nezměnilo ani v Istanbulu, kde Fenerbahce bojuje s AS Řím, ani v Eindhovenu, kdy PSV s brankářem Matějem Kovářem čelí Šachtaru Doněck. Na ukazateli skóre kromě jedniček 85. respektive 84. minuta.

0: Nejen fotbalu se věnujeme na Radiožurnálu Sport. Známe třetí konečný výsledek dnešního programu mistrovství Evropy volejbalistů. Ukrajinci porazili Izrael 3-1, už předtím obhájci zlata z Polska vyhráli nad Portugalci 3-0, stejně jako Francouzi nad Švýcary. Teď aktuálně Finové vedou nad Dány 2-0. Mezi Tureckem a Německem je skóre na sety vyrovnané 1-1. Jsou tady další aktuální zprávy.
1: Dobrý večer, je 8:30. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
2: Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzin Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr průměrně natankují za 44 korun a 22 halířů. To je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta, litr vejde v průměru na 47,79. Vláda zatím regulaci nechystá. Česká národní banka varuje před aktivitami platformy PaymentSoft, která nabízí veřejnosti platební služby. Subjekt nemá povolení k poskytování těchto služeb, přesto svým možným klientům tvrdí, že takovou licenci získal. Centrální banka varování zveřejnila na svých internetových stránkách. Kanada pomůže Ukrajině posílit protivzdušnou obranu. Balík pomoci v přepočtu za víc než 5 miliard korun oznámil kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary. Kanada taky plánuje v příští 2 letech posílit výrobu dronů. Třetinu produkce bude podle Carneyho dodávat na Ukrajinu. Obě země zároveň podepsaly několik dalších dohod o posílení ekonomické a energetické spolupráce. A v safari parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se poprvé narodili krajty písmenkové. Jde o největší hady Afriky, v dospělosti můžou být dlouhé kolem 7,5 metru a vážit 100 kilogramů. Na světě je v zoologických zahradách podle databáze ZIMS 55 těchto hadů a jinde než ve Dvoře Králové se za poslední rok rozmnožit nepodařilo. Sport. Hokejisti Pardubic po 2 vítězstvích v nové sezóně Ligy mistrů poprvé prohráli na ledě finské Saipy, nedohnali 3gólový náskok domácích a podlehli jim 2-3. Za Dynamo snižovali v poslední sekundě 2. třetiny David Tomášek a ve 3. části Jan Košťálek. Pardubice si tak po 3. kole pohorší z aktuální 2. pozice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená dálnice D6 v Sokolově a kolona na D1 u Chocerad. Dálnice D6 je aktuálně uzavřená v Sokolově směrem na Karlovy Vary. Na kilometru 132 zasahují záchranáři u hromadné nehody 5 osobních aut a dodávky. Odklon policie vede v exitu 132 a na dálnici se vrátíte na stém 26. kilometru u Lokte. Zdržení je zanedbatelné. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále sune kolona, která začíná za sjezdem na Chocerady. Nesouvisle se pak popojíždí až na kilometr 49, kde se projíždělo jen jedním pruhem kvůli údržbě vozovky. Před chvílí byl provoz spuštěn v běžném režimu a kolona se dává do pohybu, aktuálně ztratíte asi 15 minut. Opatrně jeďte taky po silnici 55 mezi Přerovem a Olomoucí. Za obcí Kokory leží v jízdních pruzích sražená srna a auta tam vybočují. A silnice 54 je neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě 2 osobních aut probíhají vyprošťovací práce. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia, na severu a západě Čech až na 6 stupňů a od jihovýchodu se přidá déšť. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině opět většinou s deštěm, odpoledne pak začne oblačnost i srážky od západu ubývat a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Slávie už za 23 minut vstoupí do Ligy mistrů. Bude to v našem přímém přenosu proti francouzskému Lens. V hlavní části slavné soutěže odehrají sešívaní celkem 8 utkání a mají jednoznačný cíl v Lize mistrů po 19 letech konečně zase zvítězit.
1: Je to v 9 večer, v létě plný stadion a skvělý tým. A já si to vítězství samozřejmě hrozně přeju a na nejvíc si přeju, aby dopadlo doma.
2: Pro Slávii by to bylo vítězství v Lize mistrů po 19 letech. Pro trenéra Jindřicha Trpišovského i celý tým tak úplně první v prestižní soutěži. Věří v něj i záložník Michal Sadílek, vnímá ale sílu Lens, který nedávno porazil i Paris Saint-Germain.
3: Nenadarmo vlastně skončili druzí v minulé sezóně a téhle sezóně porazili obhájce titulu v Champions League, takže čeká nás hodně nepříjemný soupeř a my musíme podat velmi, velmi dobrý výkon, aby jsme uhráli dobrý výsledek pro nás.
2: Slávia je jako český šampion v Lize mistrů po druhé za sebou. Loni ale Pražané vstupovali mezi evropskou elitu s o dost zkušenějším kádrem, pokračuje Sadílek.
3: Ty základní atributy jsou stejné, nebo by měly zůstat stejné a samozřejmě, že nějaká obměna kádru byla, jsou tady jiní hráči na jednotlivých pozicích, ale musíme se opřít hlavně o ty věci, které jsou nám vlastní.
1: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný. Takže to pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti Lonsku posunuli.
2: Jestli se svěřencům kouče Trpišovského podaří v Lize mistrů konečně zvítězit, se dozvíte z našeho přímého přenosu. Zápas Slavia Lens začne v 21 hodin. Z Edenu Pavel Tilšár, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Po Brianu Adamsovi se na radiožurnálu Sport minutu před 8:45 budeme dál věnovat fotbalové lize mistrů, protože už za 16 minut začne první utkání Slávie v novém ročníku této soutěže, a to proti francouzskému Lens. Už o chviličku předtím spustíme také přímý přenos na jediném českém sportovním rádiu, ale předtím ještě musíme říci konečné výsledky prvních dvou dnešních duelů ligy mistrů. Matěj Kovář nakonec s PSV Eindhoven bere bod za remízu 1-1 proti Šachtaru Doněck. Český reprezentační brankář si připsal jeden zákrok, jednu střelu pustil za svá záda a je z toho tedy na úvod remíza 1-1. Na domácí straně se trefil Dest, který vyrovnal poté, co hosty z Ukrajiny poslal do vedení Mendoza, a 1-1 to dopadlo také mezi Fenerbahce Istanbul a AS Řím. Také v tomhle případě vedli hosté díky Kristantemu, vyrovnal za domácí Brown. V 21 hodin tedy Slavia versus Lens a stejně tak Bayern proti Bude Glimt, Como proti Lipsku a také Manchester United proti Sabahu Baku.
1: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji vostudu, budu jen valit vodě.

0: řeknu Harley, zpívá ho andělský chor, fálej holky se válej.
1: Harley dojela do cíle na Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 49 minut. To znamená, že jenom nějakých 10 minut nás dělí od výkopu prvního utkání fotbalistů Slávie v nové sezóně Ligy mistrů. Jejich soupeřem bude francouzský Racing Lens. Jeho dres už druhou sezónu obléká Abdelah Sima, senegalský útočník, který Pražanům před 5 roky pomohl dokončit mistrovský hat-trick.
2: Olajinka, který přihrává na Simu a ten zvyšuje na 3-0.
3: Byl to skoro až pohádkový příběh. Na začátku roku 2020 se v tehdy třetiligovém Táborsku objevil 12-letý senegalský fotbalista. O rok a pár měsíců později byl už Abdelah Sima českým šampionem. Slávia si jeho talentu všimla, z jeho českého klubu ho na fotbalové poměry zalevno koupila a on jí na oplátku pomohl ke třetímu ligovému titulu v řadě. 11 góly.
4: Upřímně mě překvapilo, jak je mladý, když si člověk vlastně uvědomí, co tady odehrál a kolik klubů už vystřídal, tak vlastně v jakém je věku, to pro mě tak nějak, jak to jde rychle a ty hráči jenom sledujete zvenčí, tak jsem se vlastně uvědomil, jak furt ještě hrozně mladý.
3: Jak připomněl trenér Slávie Jindřich Trpišovský, Simovi je stále jen 25 let, přesto už má za sebou řadu angažmá. Smlouva v Brightonu, kam odcházel v létě 2021 ze Slávie, mu přitom vypršela teprve loni.
4: Jeho zabrzdili ty zdravotní vlastně věci, si myslím já, který ho brzdili vlastně už při odchodu ze Slávie a máme tedy chronický problém s těmi třísly, který vás hodně omezej.
3: A tak Sima putoval z Brightonu, kde se nikdy neprosadil, po hostováních. V Anglii byl ještě ve Stoke, ve Skotsku v Rangers a ve Francii v Angers a Brestu. Loni se nastálo usadil na severu země v Lens, což by podle Trpišovského nemusela být Simova poslední fotbalová adresa.
4: To neříkám proto, že ho mám rád, takže jsme s ním zažili ten příběh. Patří mezi jednoho ze dvou nejnebezpečnějších hráčů soupeře. Francouzská liga je skvělá, je to jedna z hlavních zásobáren ostatní kehlik na světě a hraje v týmu, který skončil vlastně druhý a před třemi nedělami jsem porazil Paris Saint-Germain, takže tu sílu mají velkou, ale myslím si, že ještě v té kariéře udělá přestup do větší ligy a do většího klubu.
5: No, že pa tropali avec Abda de Slavia.
6: Ne, o Slavii jsem s ním moc nemluvil, na to tu máme výborný tým analytiků. Na hřišti jsem se Simou velice spokojený, i když musí být ještě efektivnější. Ale je rychlý a není proti němu jednoduché hrát. Pro tým má velký přínos.
3: Pochvaluje si výkony Abdelaha Simi německý kouč Dino Topmöller, který Slavii už jednou porazil před necelými 2 roky v evropské lize s Frankfurt. Teď proti ní povede Lens v prestižnější lize mistrů, a to od 21 hodin na stadionu v Edenu. Zápas vám nabídneme v přímém přenosu. Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Loni v září na úvod Ligy mistrů sahali fotbalisté Slávie po vítězství. O dvougólový náskok proti norskému Bodø Glimt, ale nakonec přišli až v úplném závěru.
2: Prostě musíme hrát víc zajištěně, víc jistě.

0: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Je to tady, fotbalisté Slávie chtějí ukončit své dlouhatánské čekání na výhru v Lize mistrů. Právě teď nastupují v Edenu proti francouzskému Racing Lens. Začíná na Radiožurnálu Sport přímý přenos Pavla Tilšara a našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
2: Krásný večer z Edenu.
3: Dobrý večer.
2: Pojďme se podívat ještě před začátkem zápasu na sestavu Slávie, která zahajuje Ligu mistrů s Markovičem v brance, v obraně Chaloupek, Zima a Vlček, tedy tříobráncový systém volí kouč Jindřich Trpišovský. V záloze zleva Kubiak, zprava Isife, uprostřed Novák a kapitán Sadílek, před nimi Šturm a Ajosi a na hrotu útoku Chytil. V brance Lens je Francouz Rissier, před nimi tři obránci Antoniu, Ganiu a Sanyo. V záloze Polák Skoraš, v záloze jsou taky dva středoví hráči Aidera a Bulatovič a nalevo Idol. Před nimi Abdallah Sima, slávistům dobře známý hráč, protože před pěti roky tady vyhrál ligový titul. Vedle Simi kapitán týmu Florian Tovan, mistr světa z roku 2018 a na hrotu útoku Chorvat Ivanovič. Slávisté tedy bez Tomáše Chorého ještě před úvodním výkopem. Co na to náš fotbalový expert Pavel Horvat?
4: Tak všechno je připravený, já se vyjádřím ještě k té atmosféře, kterou jsem ještě před 15-20 minutama považoval za nevýraznou. Teď se to hodně změnilo tou hymnou Slávie, která opravdu je až, řekl bych, slzy do očí deroucí a je hodně hluboká opravdu. Tak si myslím, že ten stadion se zaplnil, troufnu si říct, skoro do posledního místa a teď už ten staďák je připravený na Ligu mistrů, já se na to moc těším a i v této trošku pozměnění sestavy, já jsem zmiňoval i Lukáše Provoda, na kterého to mužstvo prostě hodně zvyklý. Tomáš Chorý samozřejmě celý minulý ročník až na pár výpadků, tak tam taky byl velmi důležitým hráčem. Uvidíme, jak se s tím kluci vyrovnají, je tam spousta nováčků, ale Slávie hraje doma a já věřím tomu, že bude úspěšná.
2: 19 let čeká Slávia na vítězství v Lize mistrů. V úplně prvním zápase dokázala porazit Steaua Bukurešť. Od té doby se neradovala z výhry v prestižní soutěži. Chorý je na lavičce, na Marotce, naopak vedle Lukáše Provoda, třeba taky Ogbun, Gesan, Moses, Holeš, Uanda a Sulejman. Teď tady ale bude taky ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport minuta ticha za oběti

0: toho, co se stalo nedávno v Nepálu. Za malý moment tedy na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport minuta ticha v našem přímém přenosu. Za malý moment bude pokračovat zápas, respektive začne zápas mezi Sláví a Racingem Lens na úvod nového ročníku Ligy mistrů. Teď je tady v Edenu na stadionu Pražské Slávie minuta ticha za oběti zemětřesení v Nepálu.
1: Tak můžeme mezi tím zmínit to, jak se hrály předchozí zápasy Ligy mistrů v tento hrací den. 1-1 to dopadlo mezi Fenerbahce, Istanbul a AS Řím a také mezi PSV Eindhoven a Šachtarem Doněck. A věřím, že už se můžeme brzy vrátit do pražského Edenu na zápas mezi Sláví a francouzským Lens za Pavlem Tilšarem a Pavlem Horvátem.
0: Už je minuta ticha tedy za námi a fotbalové utkání je před námi. Jako první do balonu kopne kapitán Lens, tedy Francouz Tovan, který už je ve středovém kruhu a čeká na to, až dostane pokyn od řeckého sudího Fotiase, který bude tento zápas řídit a pochopitelně v tomto utkání je velice prestižní, nechybí ani video, které má dnes na starosti polská dvojce Kwiatkowski Malec. Tovan nakopává balón do autu na polovinu Slávie, kde slávisté budou okamžitě rozehrávat aut na úvod utkání Ligy mistrů mezi Pražany a francouzským celkem. Jako první slávista se míče dotkl Chaloupek a hodil ho do středu hřiště, tam míč získává Isife a dává si dobrý dotek. Přihrávka, která letí za obranu, Šturm už je v pokutovém území, je tam taky chytil Šturm v obrovské šanci. Šturm netrefil vůbec a ten míč končí vedle rohového praporku za postraní lineu. Tak to je obrovská škoda.
2: To je hrozná škoda, protože tohleto v těchto zápasech musíš využít. Šturm, myslím si, že z 10 situací by 9krát dal gól, opravdu byl úplně sám, vlastně nikdo ho nenapadal a byla vidět trošku nervozita. Myslím si, že chtěl hledat Mojmíra Chytila, pak se rozhodl, že zakončí, ale to zakončení bylo velmi, velmi špatný.
0: Šturm šel sám na branku, gól nedal, je to 0-0 na konci první minuty zápasu Slavia Lens na úvod nového ročníku Ligy mistrů pro oba týmy. Balon teď vedle středového kruhu má ho obránce Zima, přihrává do levé strany na Kubiaka, který je faulovaný napadajícím pravým obráncem Lens s Korašem, který povalil tedy k zemi Kubiaka. Ten teď zůstává přednost v základní jedenáctce třeba před Davidem Juráskem. I on čeká na šanci na lavičce náhradníků. Vypadá to, že slávisté budou nakopávat balon z poloviny hřiště, z toho volného přímého kopu až do pokutového území, kam se nastěhovali i Zima s Chaloupkem. Nakonec rozehrávka na krátko. Kubiak ten míč lehce přiťukl Šturmovi, pak si jde pro balon vedle 16. Kubiakova klička, znovu Šturm před pokutovým územím, jeho centr, který ale trefuje jen Simu. A znovu Kubiak, hlavičku je do levé strany, Sadílek centruje, tam je ve velké šanci Chaloupek a taky Ajaosi, ale ani jeden nedosáhl, tak z toho není zakončení. Slávia velmi dobře vstoupila do toho utkání.
2: No znova obrovská šance, znovu si myslím takový, já nevím, to pojmenoval, možná nedůraz, nesebevědomí prostě toho, že Slávy s tím mohli být ve 100% šanci. Teď Ajaosi nedosáhnul na ten balon o kousíček, ale vstup samozřejmě výborný, ale už to mělo být 1-0.
0: Na začátku třetí minuty Slavia Lens na úvod Ligy mistrů 0-0 a teď poprvé francouzský celek kombinuje tady na trávníku v Edenu. Tovan patičkou nesklepl Simovi, ale okamžitý represing předvádí teď svěřenci německého kouče Topmellera a získávají balon na polovině Slavie. Tovan tam ale zdá se skončil s míčem v zámezí, tak nakonec nehraje se dál a po slavistickém odkopu bude vhazovat právě tým ze severu Francie. Lens bude posílat balón na hrací plochu z levé strany, konkrétně je to obránce Idol, který si vybírá Sagnona, po Sagnonovi hraje Ganiu a na pravé straně taky Antonio, to jsou tři obránci týmu z Lens, opět si zahraje jeden z té trojice obránců a je to ten prostřední stoper Ganiu, který dává do levé strany, po něm hraje Sagnon, na levé straně už Idol, který dává balón zpátky na střed hřiště, chytil se tam, snaží napadat právě Sagnona, který dal až pro brankáře Rysera, ten riskantně rozehrává středem hřiště a velmi dobře tam dostal pod tlak právě jednoho z hráčů Lens Bulatoviče, kapitán Sadílek. Bulatovič pak zahrál balon do zámezí a slávisté budou vhazovat na začátku čtvrté minuty za stavu 0-0.
2: No, výborný pressing, zase evidentně chtěná věc, Sadílek byl velmi blízko, Bulatovič dostal do velmi nepříjemné situace a jen tak, že to odkop do autu.
0: Polovina čtvrté minuty, Slavia Lens 0-0. Z levé strany přiletí dlouhý aut do pokutového území francouzského celku. Zima neprodloužil před 16. Šturm ještě centruje. Je tam taky Chaloupek, který hlavičkuje nad branku Rissera a ten se hlásí o offside slávistů. Vypadalo to, že v offsideu Zima nebyl, respektive Chaloupek.
2: No, pomezí nesignalizoval, takže můžeme tohleto počítat jako třetí obrovskou šanci.
0: Protože ta hlavička mířila těsně nad branku Lens, ale gol z toho nebyl, tak je to tedy 0-0 mezi Slaví a francouzským soupeřem v prvním utkání nového ročníku Ligy mistrů pro oba a týmy. Rozehrávka Lens přes brankáře Rissera, který si dával hodně na čas a já si ho dohrál. Risser zůstává ležet na hrací ploše, až teď se řecký sudí Fotias vrátil k tomu souboji, ve kterém Ayosi byl hodně aktivní a fauloval brankáře Lens, který se teď těžko sbírá z trávníku. Polovina páté minuty, Pražané hrají zatím s klubem ze severu Francie na úvod Ligy mistrů 0-0. Risser zůstává sedět na trávníku, brankář Lens asi nebude potřebovat ošetření.
2: No, evidentně zkušený mužstvo, zkušený hráči cítějí, že se jim úvod vůbec nepoved a teď si myslím, že to je od golmana Lens jednoznačně takový ten prvek toho zdržení, protože samozřejmě brankaře na minutu nevyhodíš, ale myslím si, že Slavia začala velmi dobře.
0: Ale Šturm nedal velkou šanci, šel sám na Rissera a vůbec netrefil branku ani rohový praporek. A teď slavisté v další akci, Ajo si rozebíhá Novaka, Novakův nepřesný centr z pravé strany končí jenom v rukavicích golmana Rissera. Na začátku šesté minuty tak stále 0-0 mezi Slaví a Lens na úvod Ligy mistrů.
2: Já řeknu takový scénář, já doufám, že nebude, protože si myslím, že prostě je to takový ten klasický nástup té euforie, dobrýho pressingu, ale prostě Slávě už měla být ve vedení. Myslím si, že nejsem daleko od pravdy, že Lens určitě postupem zápasu zlepšej, ale tohle to je výborný vstup a myslím si, že je opravdu velká škoda, že jedna z těch příležitostí neskončila za čárou v bráně.
0: 0-0, polovina šesté minuty, Slavia Lens, Liga mistrů. Teď Pražané napadají na polovině soupeře a znovu úspěšně. Kubiak ale bude hrát dozadu až golmanu Markovičovi, který hlídkuje před svou šestnáctkou. Markovič rozehrává do pravé strany Vlčkovi. Vlčkův nákop za obranu tam spěchá, chytil za tím balónem a Risser se trochu pozdržel. V brance nakonec vyběhl a ten míč má ve svých rukavicích, takže z toho nebude teď šance slávistů. Na začátku sedmé minuty je to 0-0. Poté, co ve velké šanci zklamal fanoušky tady Fedenu Šturm, který šel sám na branku, ale vůbec nezakončil dobře, prováhal ten správný moment na zakončení a technickou střelou nakonec poslal ten balón až za postraní lineu. Teď rozehrávka Rissera, golmana Lens do levé strany, tam hlavičkoval Idol, ale Tován už nezískal balón, naopak má ho Sima, to je další hráč Lens, bývalý slávista, senegalský útočník, teď pracuje s balónem u středového kruhu, sklepává pro Bulatoviče, ten otáčí do pravé strany, kde už je Polák Skoraš, pravý obránce Lens, táhne míč kolem Kubiaka, centruje, ten balón proletěl celým velkým vápnem šestnáctkou Pražanů a pak už hraje na pravé straně Isife, rozebíhá chytila za půlící čárou a chytil, získá aut nebo nezíská pro svůj tým. Nakonec ne, jak ukazuje jeden z asistentů hlavního sudího z Řecka a Fotiase, takže aut pro Lens na začátku osmé minuty za stavu 0-0 mezi Pražany a francouzským celkem v úvodním utkání Ligy mistrů pro oba týmy. Aut Idola na Simu, Simu ten míč přeletěl a pak už hraje znovu Zima, který posílá balón na polovinu Lens, chytil tam, nedokázal sklepnout spoluhráčům a Sima je teď faulovaný Vlčkem na polovině hřiště, útočník Lens na zemi. V polovině osmé minuty budou rozehrávat hráči Lens volný přímý kop z půlící čáry a vypadá to, že se klub ze severu Francie už trochu osmělil po těch úvodních šancích Slávě.
2: No, tak ono to tak bývá normální, ale samozřejmě je dobrý, kdyby Slávě vydržela tenhle ten styl toho boje, že soupeře dostáváš do nepříjemnej situací, no.
0: Teď konec osmé minuty, Slavia Lens 0-0 a aut pro Pražany. Na jejich polovině z pravé strany vhodí míč zpátky na hřiště Isipe. Už je připravený, míč si vzal z toho Kužele a teď už ho pošle zpátky na hrací plochu. Nabízí se Novak, nabízí se Sadílek, ale Isipe ještě posečkal z rozehrávku, až teď posílá aut až do středového kruhu, kde Kubiak nedokázal zpracovat v souboji se Skorašem. U míče na levé straně z pohledu Lens Idol, po něm útočník Sima, který má na zádech Vlčka, všiml si na pravé straně úplně volného Antonia. To je obránce Lens, kousek za půlící čárou. Nabízí se mu kapitán Tovan, který už s míčem pracuje svou silnější levou nohou na pravém křídle proti sobě Sadílka. Tovan si dal míč na pravačku a centruje. Ten balon zastavil na úrovni velkého vápna Chaloupek a pak se míč odráží Slávistům a jeho si rozebíhá Isipeho na pravé straně. Isipe přetlačil souboje soupeře a rozebíhá Chytila. Chytilovi se nabízí na levé straně Šturmale. Chytil teď se dostal až příliš blízko ke stopérovi Ganiuovi.
2: Myslím si, že Isipe si mohl na chvilinku ten balon nechat, protože měl dobrou pozici a nikdo neatakoval. Znova rychlej přechod, krásný pokus.
0: Ale minul. Branku Lanz na začátku 10. minuty. Je to tak 0-0. Stále v utkání fotbalové ligy mistrů mezi Pražany a francouzským
2: celkem. Isipe se teď pokusil, řekl bych, z výšky kruhu na půli přehodit brankáře Lanz a od nás to vypadalo velmi nadějně. Myslím si, že nebyl daleko od toho, aby skóroval. A i tohle je cesta, jak vyděsit soupeře.
0: Polovina 10. minuty Slavia Lanz v lize mistrů 0-0. Posloucháte o tom v přímém přenosu radiožurnálu Sport a radiožurnálu. Po rozehrávce golmana Lanz Rysera míč znovu mají Pražané, konkrétně golman Markovič, který čeká na pohyb od Vlčka. Vlček dostává míč na pravé straně, vrací zpátky Markovičovi, který je pod tlakem útočníka Ivanoviče a posílá takovou svíci nad polovinu Slavie. Idol přehlavičkoval Isipeho a pak Vlček se zorientoval a nakonec Markovič udržel balon na brankové čáře. V pádu Slávistům to vyšlo.
2: V pádu takovou breakovou rybičkou bych řekl, udržel balon ve hře, i když musel potom malinko klouzat, tak si myslím, že to byl skvělý zákrok.
0: Máme za sebou 10 minut z prvního poločasu. Slavia hraje s Lanz zatím 0-0 na úvod ligy mistrů. Míč mají teď hráči francouzského týmu, konkrétně na středu hřiště Aidera. Po něm už Tovan, respektive Ivanovič, což je chorvatský útočník Lanz, zbavil se Novaka na středu hřiště, předal doleva Simovi. Sima vrací zpátky na střed Bulatovičovi, který chtěl procedit ten balon mezi nohama Sadílka na rozeběhnutého Simu. Naštěstí pro Slavii ten míč neprošel, ale Lanz teď kombinuje už další časový úsek na polovině Slavie. Tovan sráží na půlící čáru Antoniovi, po něm Ganiu, který teď stojí nad míčem a Slavisté se zatáhli v této chvíli. Nenapadají a tak si Sima seběhl pro balón až ke středovému kruhu. Útočník Lanz dává do pravé strany Tovanovi, pak ale Slavisté dobře tam zatarasili cestu Skorašovi, který se nedostal vedle pokutového území k centru. 11 minut z prvního poločasu za námi. Slavia a Lanz v lize mistrů zatím 0-0. Pražané měli obrovskou šanci, hned v první minutě šel Šturm sám na branku, ale golmana Rysera vůbec nezaměstnala ta střela a atakovala pouze rohový praporek. Teď Lanz kombinuje přes pravou stranu. Míč má kapitán Tovan na polovině Slavie, táhne ho na osu hřiště. Naráží si tam s jedním ze svých spoluhráčů a Tovan pálí do té rány, padl Vlček a oslavil. Tohle byl skvělý obraný zákrok.
2: No, skvělej, nepříjemná akce. Tovan, musím říct, že klasický leváček, který si to zprava navádí doprostřed, velmi, velmi rychlý rozhodování a velmi vysoká kvalita na míči a už byl v několika akcích společně se Simou. Myslím si, že tohle je ta dvojice těch nejnebezpečnějších hráčů.
0: Končí 12. minuta utkání ligy mistrů. Slavia Lanz stále 0-0. Teď kombinuje opět francouzský tým na polovině Slavie, kousek od půlící čáry. Levý obránce Idol dává stoperovi Sagnonovi. Sagnon vrátil zpátky až na golmana Rysera, který stojí před pokutovým územím Lanz a vyhlíží, kdo se mu nabídne. Teď je to taková vyčkávaná, takové šachy na trávní tady na stadionu v Edenu. 13. minuta, Slavia Lanz 0-0 a rozehrávka Rysera na polovinu Slavie. Tam dokázal Tovan, respektive Ivanovič, přetlačit Zimu a oblouček do pokutového území Slavie, ale rychle byl z branky golman Markovič. Míč sebral před záložníkem Bulatovičem, který dobíhal do pokutového území Pražanů. Markovič si rozehrál s Chaloupkem a pak posílá dlouhým nákopem balón Šturmovi. Šturm svedl souboj s Aidarou ve středovém kruhu a pak Chytil udržel ten balón a znovu rozebíhá Šturma. Šturm si nedal ten dotek před skluzujícího Antonia, ale Slavisté teď dobře zakombinovali přes levou stranu. Na konci 13. minuty za stavu 0-0 vhazují na polovině soupeře. Křížní pas Chaloupka do pravého křídla Isipe, proti sobě má Idola. Isipe si dobře zalepil míč a centruje tečovaný balon, který ale končí v rukavicích Rysera na začátku 14. minuty za stavu 0-0. Rychlá rozehrávka golmana francouzského týmu na Simu, který hlídkoval za Chaloupkem. Tohle je ukázka skvělé kopací techniky.
2: No, jednoznačně další věc je, že na Simu hrát jeden na jednoho není vůbec jednoduchý. Už na začátku v těch pár soubojích bylo vidět, jak je silnej a sebevědomý a samozřejmě tohle to je, jak se říká, voda na jeho mlýn.
0: Hráči Lanc zatím nevystřelili na Jakuba Markoviče v brance Slávie na druhé straně, ale Risser taky bez zákroku, byť se proti němu řítil sám Daniel Šturm, ale vůbec ho nezaměstnal, takže 0-0 mezi Slávií a Lanc na konci 14. minuty prvního poločasu. Rozehrávka francouzského týmu ze středového kruhu, míč má teď ale chytil, který ho dokázal získat a obloučkem rozebíhá Šturma. Situace 2-2, 16 taky Ayaosi, ale Šturm trefuje teď centrem nabíhajícího Ayaosiho. Skvělá práce Mojmíra Chytila.
2: Skvělá práce, znova výborný volon a Šturm ve skvělý pozici. Myslím si, že malinko ještě na slávistech je vidět trošku nervozity, protože tyhle situace už se pak dají dohrát jako ve větším klidu, bych řekl, nechat si to pro sebe. Šturm teďka zbytečně si myslím, že chtěl nahrávat, že Ayaosi byl obsazený a myslím si, že Šturm zase to mohl vzít na sebe tu koncovku, asi je tam nerozitka trošku.
0: Tak by to teď Pražané mohli zlomit z prvního rohového kopu v utkání na konci 15. minuty prvního poločasu. Slavia Lanc zatím 0-0 v úvodním utkání Ligy mistrů. Sadílku v centr od branky a tam je taky Kubiak, který pálí vedle branky Lanc.
2: No, pálil bohužel pravou nohou, která není jeho silnou a bylo to z toho zakončení vidět, ale pozor teďka.
0: Rychlá rozehrávka Rissera, který si míč jenom položil v malém vápně, ale myslím si, že teď to vyhodnotil dobře řecký rozhodčí Fotias.
2: On si ho položil tak, jako že si ho roztočil a on ten balón chvilku trvá, než se zastaví a samozřejmě v pravidlech je, že míč se nesmí hýbat.
0: A on se hýbal, takže řecký rozhodčí Fotias nechá Rissera rozehrát znovu na začátku 16. minuty prvního poločasu. Slavia Lanc v prvním zápase pro oba týmy v novém ročníku Ligy mistrů 0-0. Rozehrávka francouzského týmu přes pravou stranu a kapitána Tována, ale výborná práce Chaloupka, který se nalepil na záda soupeři a nechal ho doběhnout do zámezí. Sám pak Chaloupek vhodil z levé strany, slavisté na polovině soupeře vedle jeho 16, ale chytil tentokrát. Nezískává. Na bránícím Antoniovi autové vhazování kousek od rohového praporku. 0-0, Slavia Lanc, Liga mistrů a zápas číslo 1 tady na stadionu v Edenu. Posloucháte o tom v přímém přenosu radiožurnálu Sport a radiožurnálu po rozehrávce Lanc a jeho autu z pravé strany míč ve středovém kruhu. Vlček vrací zpátky k 16. francouzského týmu, tam chytil zády k brance, dokázal míč zpracovat, vrátit ho k kulící čáře a pak Zima z osy hřiště hraje do pravé strany Vlčkovi. Vlčkovi se nabízí Isife a Vlček pokračuje v pohybu, ale Isife hraje na střed Zimovi, který si ten míč bere do strany a vrací ho zpátky na záložníka Novaka. Zahraje si taky golman Markovič před pokutovým územím v době, kdy taky z kotle fanoušků francouzského týmu sledujeme tady s naším expertem Pavlem Horvátem nějakou tu pyrotechniku, snad může zápas pokračovat dál. Zatím ano, Isife na pravé straně, Šturm na 16. Dělá si prostor, Šturm ještě si položil stoupeře, Šturm těsně vedle.
2: Offside, tady byl stejně offside teda, ale bylo to výborný zakončení. Teď si ten Šturm ten balon nechal, dvakrát naznačil a stejně mířil vedle, ale už to mělo ty parametry, které od něj známe. Už tam nebyla ta nervozita, ale tady na začátku té akce byl, myslím si, že Mojmír Chytil nebo Šturm byl v malinkém offside.
0: Ano, po přihrávce z pravé strany od Isifeho. Stále tedy 0-0 po 17 odehraných minutách. Rozehraje teď další akci golman Lanc Risser, který už je připravený před pokutovým územím a pošle znovu balon dlouhým nákopem až na polovinu Slávie. Isife v souboji s Idolem prohrál, teď vzdušný souboj, pak se ale znovu dostal k míči, srazil mu Ayaosi a Isife znovu rozebíhá, chytila. Teď je sprinterský souboj, ale rychlejší je stoper Ganiu, který vrací až pro golmana Rissera, kterého napadá. Chytil, pokračuje v pohybu, Risser ale zvládl rozehrát doprava polskému obránci Lance Skorašovi, který pak padá k zemi po souboji s Kubiakem. Pavel Horvát není spokojen.
2: No to nejsem, protože vlastně vůbec nemohl zahrát balón a nějaký souboj tam samozřejmě byl, ale teď rozhodčí jednoznačně hráčům Lens pomohla, vysvobodili z těžké situace.
0: Je to 0-0 na konci 18. minuty. Hráči Lens rozehrávají volný přímý kop ze své poloviny. Přes tři obránce Antonia, Gania a Sanyona se míč dostává do levé strany. Sanyo ale hraje zpátky na osu hřiště Ganiuovi, který si teď míč chvilku nechal, zvedl hlavu, přihrál nakrátko na záložníka Bulatoviče. Bulatovič hraje do levé strany na Ivanoviče, což je zase chorvatský útočník. Lanz ten srazil až před pokutové území brankáři Eriserovi. Teď slávisté nenapadají rozehrávku Lanz. Je to opravdu velká taktická bitva a vyčkávaná. Teď Riser snad 10-15 sekund stojí u balónu, nic se neděje, až teď se proti němu rozeběhl, chytil a tak posílá míč Riser až na polovinu Slávie, kde Sima podstoupil souboj se Zimou a pak Markovič trochu zabrnkal na nervy fanouškům Slávie. Trvalo to, než ten míč němu doletěl.
2: Tak oni tyhle ty balóny, který vlastně tak nějak jako končí na hraně velkého vápna a úplně nepospíchají dovnitř, tak ten golman to má těžký odhadnout, protože samozřejmě musí vnímat rychlost toho útočníka. Teď skvělý zase přechod Slávie do ofenzivy, až poslední přihrávka nevyšla, ale ten brankář se prostě musí rozhodnout a Markovič vlastně musel tak 2 metry ven z vápna a sklepnout si ten balón zpátky, kde už Sima hlídkoval a bylo to nepříjemné.
0: 20. minuta utkání Slavia Lanz na úvod Ligy mistrů 0-0. Rozehrávka Lanz dlouhým nákopem od golmana Risera. Zima přehlavičkoval Simu a pak už hraje kapitán Slavie pro dnešní zápas Sadílek. Dává do levé strany Šturmovi, který svádí souboj s Bulatovičem a úspěšný není. Lanz získal balón u středového kruhu. Ivanovič z jedné chce rozeběhnout kapitána Tována, ale blíž k balónu a má Chaloupek, slavistický obránce. Srazil balón pro Markoviče. Golman Slávie posílá dlouhým míčem ten balón až k 16. Lanz, kde ale chytil, prohrál teď souboj se stoperem Ganuem a tím pádem se míč dostal až ke golmanu Riserovi. Ten rozehrál do levé strany do souboje Zimy a Simy, tedy útočníka Lanz a stopera Slávie. Český reprezentant fauloval v tomto duelu kousek od půlící čáry. Po 20 minutách za stavu 0-0 tedy rozehrává Lanz volný přímý kop kousek od poloviny hřiště zleva na střed, kde už si míč žádá záložník Bulatovič. Udělal teď takový půlkruh u středového kruhu a rozehrává spíš do levé strany od Sanjona přes Ganyua a se dostává balon až k Antoniovi. Antonio a jeho rozehrávka do pravé strany, ale přesná není a balon se dostává až ke golmanu Markovičovi, který rozehrává s Vlčkem, Novákem a do té kombinace se zapojuje taky Chaloupek, který si věří na to dát si balon před Tována a pak vrátit Sadílkovi. Konec 21. minuty, Slavia a Lanz stále 0-0, teď rozehrávka Pražanů. Ve velké šanci byl Šturm hned v úvodní minutě, ale vůbec netrefil branku Risera. To teď volo. Šturm znovu za obranou Lanz a Riser v pádu před 16. nepustil Šturma sám na volnou branku, ale slávisté zase napadají. Je tam Ajo, si na pravé straně vrátil Isifemu nepřesně a pozor na útok na druhou stranu. Míč má Ivanovič, ale výborný Sadílek teď ve skluzu získal balón společně s Isifem a následně na zemi Zima po skouboji se Simou a tak se ještě můžeme s Pavlem Horvátem vrátit k té šanci Šturma.
2: No teď si myslím, že já nevím, jak bych to pojmenoval, my tomu vždycky říkáme, že já to řeknu, prostě si jako trošku káknul, kdyby si myslím do toho souboje prostě šel, tak tam byl dřív a myslím si, že by vlastně mu nezbývalo nic, než zasunout balon do prázdné brány, protože prostě to byl velký risk od toho brankaře Lanz a tohle je zase škoda, ale skvělej balon, skvělej přechod, skvělej balon, myslím od Zimy a skvělej náběh Šturma, zase všechno výborně, kousíček chyběl.
0: Faulovaný Zima na konci 22. minuty za stavu 0-0 se nechává ošetřit po tom souboji s bývalým útočníkem Slávie a teď hráčem Lanz Abdallahem Simou. Ještě jednou tedy můžeme se vrátit k tému pasu za obranu, který poslal zřejmě tedy David Zima na Šturma a ten uhnul z toho souboje s golmanem Lanz Riserem, který v pádu dokázal míč vykopnout do zámezdí, respektive do levé strany a pak tedy francouzský tým rozehrál a následně bylo faulovaný právě stoper David Zima. Šturm byl ve druhé velké šanci, protože hned v úvodní minutě šel sám na Risera, ale dlouho čekal se zakončením a pak ohrozil spíš než branku rohový praporek. 22 minut 40 sekund odehráno, Slavia Lanz v Lize mistrů 0-0. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Markovič rozehrává do levé strany, tam je Kubiak, jeho dlouhý nákop na Šturma, který měl teď nohu hodně vysoko v souboji s Antoniem, ale
2: podle mě se vůbec nedotkal. Teď je ta nepříjemnost, že vlastně Zima se nechal ošetřit a myslím si, že nemůže minutu na hřiště, tím pádem je to taková ta krátká přeslovka, která musím říct, že z vlastní zkušenosti fakt je nepříjemná a na jakýkoliv úrovni ti to najednou dává úplně jinou dimenzi toho zápasu. No.
0: Ano, David Zima stále čeká za postraní najednou na to, až bude moct vstoupit zpátky na hrací plochu. Chvilku tedy 11-10 z pohledu Lans, které tady hraje v Edenu se Sláví v Lize mistrů. Stále 0-0.
2: Tak naštěstí vidíme, že Lans to vzali jako oddechový čas, protože vlastně stojí čtyři hráči úplně mimo hru a obehrávají zprava doleva a nikdo není vepředu a Zima už se vrací.
0: Víč má teď stoper Ganyu, dává ho doprava Továnovi, Tován si navádí opět svým typickým způsobem zprava na střed, pak naznačil Bulatovič, střelu nevypálil, předal Ajdarovi, Ajdara do pravé strany na Skoraše, Skorašovi se nabízí znovu Tován, ale svedl teď neúspěšný souboj se Šturmem, který sklidil potlesk a sklidí ho znovu, protože o Skoraše vybojoval teď autové vhazování. 25. minuta, Slavia Lans 0-0.
2: Výborná defenzivní práce, před zápasem zazněla ta otázka, jestli Slavia bude hrát vlastně podobně, tak jak jsme na to zvyklí, ten nátlak vidí, že se vůbec nebojí hrát jeden na jednoho, prostě mají silný obránce, který s tímhletím vlastně vůbec nemají problém a i ty hráči, kteří přišli, tak si na tenhle styl velmi rychle navykli.
0: 25. minuta, Slavia Lans v úvodním utkání pro oba týmy v novém ročníku Ligy mistrů, stále 0-0. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a radiožurnálu. Teď vhazuje Lans na své polovině. Z pravé strany obránce Skoraš pro stopera Ganyua, který dává do levé strany na záložníka Bulatoviče, kterému se nabídl další obránce Saňo a ten fauloval poté, co si dal delší dotek, tak poslal k zemi Ajaosiho a Vlček chtěl rychle rozehrávat, před ním stál Sima, trochu vášný na trávníku, ale obešlo se to i bez nějakých strkanic, takže hra bude pokračovat dál. 26. minutou za stavu 0-0 Slavia Lans v Lize mistrů. Rozehrávka z pravé strany Isife dává Vlčkovi. Po Vlčkovi bude hrát Markovič. Golman Pražanů obloučkem do levé strany na Chaloupka, který si zpracoval před Továnem. Teď nepříjemný pressing Lans končí nakonec tím, že Zima o napadajícího Ivanoviče poslal balón do zámezí a tak je z toho tedy out pro Pražany v polovině 26. minuty prvního poločasu, stále za stavu 0-0. Míč má v rukách Kubiak, nabízí se mu Sadílek, ale ten míč pustí, respektive na něj vůbec skákat nebude, protože ten out byl dlouhý a vysoký, skončil u Chytila, ten ale míč neudržel na půlící čáře, tak hraje znovu Lans na polovině Slávie, přihrávka Tována, výborně se vrátil Isife s nabíhajícím obránce jsem i dolem, ale Pražanům se nedaří teď míč získat, teď už ale ano a Ajo si rozebíhá Chytila, jenže to je dlouhá přihrávka a je vidět, že brankář Lans velmi dobře čte tu hru před svou 16.
2: No tak tohle, musím říct, že tohle byla velmi špatná přihrávka, že tohle neměl tak těžký, ale už jsme viděli, že třeba Isife to vyzkoušel z těch 40 metrů a nebyl moc daleko od úspěchu, takže já si myslím, že tohle dobře hráči Slávy taky vědí.
0: Ano, i Pavel Horváth dokázal dát přímo na trávníku gól z poloviny hřiště a tak radí teď hráčům na trávníku v našem přímém
1: přenosu. No, neradím, to bych si nedovolil, já spíš to komentuju. No.
0: Slavia Lans 0-0, 27. minuta utkání Ligy mistrů. Francouzský tým teď rozehrává ze své poloviny z pravé strany autem. Byl to Antonio, který předal pro Ganyua, tomu se nabízí, respektive ten předal zase golmanu Riserovi a tomu se nabídl Tován. Tován už obloučkem hledá Simu na polovině pražského celku. Následně padá k zemi Skoraš, po souboji s Chaloupkem faulovaný nebyl, tak slávisté můžou kombinovat. Chytil, udržel ten balon pro Sadílka, tomu se nabízí Ajaosi a ten je už na úrovni 16. Ajaosi má před sebou jednoho hráče, míč si zasekl, dává pod sebe, tam je Sadílek na úrovni velkého vápna, Sadílková technická rána. Trochu tečvaná, pomalá, stále 0-0.
2: Tomu my říkáme Kinderschuss, ta myšlenka byla jasná, ale samozřejmě Sáďa na to neměl moc prostoru, kopal to z kroku, bylo to spíš na centr.
0: Jsme na konci 28. minuty, respektive v její polovině, Slavia hraje stále z Lans na úvod Ligy mistrů doma bez gólu. Markovič rozehrál do levé strany Chaloupkovi, tomu se nabídl Novák, ale jeho pas neprošel na rozeběhnutého Kubiaka, ale slávisté zůstanou u míče, budou vhazovat, protože Natažená noha Antonia odrazila ten balón za postranní lajnu. Pražané už vhodili. Chaloupek pro Zimu, Zima otáčí zleva doprava na Vlčka. Vlček u půlící čáry, nabízí se mu Ajosi, sklepá má zpátky Isifemu. Isife z jedné v náběhu má Novaka, ten bude u míče dříve než obránce Lance Idol. Novak na pravé straně kousek od rohového praporku udělal Zidanovku, vrací zpátky Sadílkovi, ten je na rohu 16. Před sebou má Bulatoviče a tak znovu hraje do pravé strany, teď přečíslení 3-2 slávistů vedle pokutového území. Isife, oblouček na Novaka, těžká pozice pro záložníka Slávie, který ale aut nevybojoval.
2: Teď Sadílek správně vysvětlil Isifemu, že to měl hrát po zemi, že neměl dávat tu finální přihrávku na Novaka, protože, jak jsi to řekl správně, byla tam situace 3-2 a Isife se unáhlil. Zase to jsou takový ty maličkosti, který prostě nevyužiješ, to byla fakt dobrá pozice a je to škoda.
0: 0-0 stále, 29. minuta prvního poločasu, Slavia hraje v prvním zápase nového ročníku Ligy mistrů doma proti Lens. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a radiožurnálu. Pražané teď dobře napadají po rozehrávce soupeře a získají balón. Teď ne, ve skluzu Sadílek byl hodně důrazný, ale míč ve hře a slavisté můžou hrát. Novák vrací zpátky Šturmovi do 16. Šturm se nenatáhl. A nakonec míč v rukavicích Rysera.
2: Škoda, dobrá myšlenka znova na to, že Novak se Šturmem toho spolu tolik neodehráli, tak tohle bylo v podstatě spolupráce hráčů, který spolu hrajou delší dobu a teď Slávě přitlačila. Musím říct, že teď mají spoustu zisků, teď pozor na to, v čem je Lens nejsilnější a to jsou prostě ty rychlý přechody, ale skvěle Vlček teď.
0: Vlček se vrátil s útočníkem Ivanovičem a ještě stačilo vrátit zase Glomanu Markovičeho, který ale nerozehrál dobře na středu hřiště Bulatovič. Zadarmo se teď hráči Lens dostávají k míči na polovině Slávě a můžou na pravé straně kombinovat. Tovan, Klička kolem Chaloupka mu zatím nevychází, ale stále drží míč francouzský kapitán Lens. Krásná přihrávka do 16 a pas pod sebe, tam je Sima v obrovské šanci, naštěstí mu ten balón projel mezi nohama, tak tohle byla velmi dobře vypracovaná pozice Lens. Na druhé straně Ajo si rozebíhá, chytila, ale znovu je Rysser před svou 16, uklidňuje hru a sbírá ten balón za obranu. Půl hodina za námi, Slavia Lens 0-0, francouzský tým po té kombinaci z pravé strany ve velké šanci.
2: Největší šance zatím zápasu, nevím proč Sima nestřílel z jedný, naštěstí chtěl si ten balón zpracovat a ten mu projel mezi nohama, ale viděli jsme, jak jsou nebezpeční, prostě to vám dostal malinko prostoru kapitán, který, jak jsem říkal, hraje tak jako trošku zprava přes tu nohu, výborně kontroluje balón, uvolnil jedno z hráčů Lens, já myslím, že to byl Bulatovič, střední záložník, který se tam objevil a ten předložil Simovi jako na zlatým podnose. Naštěstí pro Slávy tohle s brankou neskončilo.
0: Konec 31. minuty, Slavia Lens v Lize mistrů 0-0. Kombinace francouzského týmu na polovině Slávy je teď znovu z pravé strany přes Tovana, který vrací ke středovému kruhu a Ganius jedné kolem Ajosiho dostává míč až na Sanyona, který centruje, ale trefil Isipeho a tak z toho bude první rohový kop taky pro Lens v tomto utkání. Zatím hodně vyrovnaný zápas, i co se týká držení balónu, o 6% vlastně na tom jsou lépe svěřenci německého kouče Dina Topmellera, ale větší šanci měli slávisté. Konec konců byl to Šturm, který pelášil už v první minutě sám na brankáře Rysera, ale vůbec jeho branku netrefil. Teď tedy první roh Lens v polovině 32. minuty za stavu 0-0. Tovan centruje z levé strany míč za Malévá. Pro a hlavička, výborný zákrok Markoviče po hlavice Idola a ještě zákrok Novaka, který padl do střely stejného hráče. Teď myslím, že Mojmír chytil, nedoskočil na ten centrální balón.
2: Tak Slávě to bránil, tak teďka jinak, než to brání obvykle podle mě. A je pravda, že na to Mojma nedošlách, ale tohle se těžko brání samozřejmě a Markovič výborně a Novak na dvakrát skvěle zblokoval.
0: Roh číslo 2 pro Lens z pravé strany tentokrát. Tovan našel jen těsně nad zemí tím míčem nohu Ajosiho, ale balón se k němu vrací a Tovan si zasekl Ajosiho, už je v 16. U brankové čáry přetažený centr Isife dokázal právě před Tovanem, nakonec na druhé straně to byl Bulatovič, který tentokrát si krásně zasekl Ajosiho.
2: Jo, tohle baštěj kluci v žácích, takový to naznačení centru a vyskočení, já nevím, jestli to byl Isife, nebo kdo to byl, že vyskočil, nebo Ajosi, ale tohle je velmi jednoduchý obejití a byla z toho další nepříjemná situace.
0: V krátkém časovém úseku třetí rok pro Lanz, teď už v polovině 33. minuty za stavu 0-0 Továnu v centr Vlček hlavičku je před 16. Ajdara ještě vrací do pokutového území. Kuvěk teď trochu dezorientovaný Hajen Továnovi vedle 16. jeho centr za malé vápno Chaloupek hlavičku je před Sivou a ještě rána spoza 16. letí nad slavistickou branku, tak teď Markovič a spol přečkali, řekněme, první velký tlak.
2: Určitě nejnebezpečnější situace. Samozřejmě nemůžeme asi předpokládat, že na této úrovni Slávie ten zápas dohraje bez šance soupeře. Teď se Lanz dostali z toho nepříjemného tlaku, pod které slávisti dostali a bylo by dobrý, kdyby kluci na to navázali.
0: 33 minut 15 sekund odehráno z prvního poločasu utkání fotbalové ligy mistrů mezi Slávií a Lanz. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a radiožurnálu. S Pavlem Horvátem jsme vám ještě neokomentovali gól, takže je to 0-0. Co teď? Šturm na pravé straně narazil, ale jen do Sanjona, který se mu postavil do cesty. Bude z toho aut pro Slávii na polovině soupeře. Míč má Isife nějakých 20 metrů od rohu velkého vápna, vybírá si ale autem na krátko Šturma a znovu se nabízí. Isife, je tam taky Novak vedle 16. Lanz. Novak si ale teď stoupnul na balón a Sima může pelášit dopředu. Dobře, naštěstí Vlček vystoupil proti Ivanovičovi a Sadílek sklidňuje hru přihrávkou na nějakých 50 metrů až k brankáři Markovičovi. 34 minut z prvního poločasu za námi, Slavia Lanz v lize mistrů 0-0. Dlouhý nákop Chaloupka, za kterým spěchá Kubiak, ale taky stoper Lanz, konkrétně Antoniu, který tam dokázal přetlačit tělem právě Kubiaka a míč skončil v zámezí.
2: No, Slavia samozřejmě tady odsaď to úplně tak jako není vidět. Hraje velmi náročně, je tam spoustu sprintových náběhů. Myslím si, že určitě se stane to, že některým hráčům dojdou síly a pak bude potřeba to dobře prostřídat, ale soupeři tenhle styl hry zatím moc nevyhovuje.
0: 35 minut téměř za námi, Slavia Lanz 0-0, rozehrávka brankáře Rysera na střed hřiště, Bulatovič protečoval pro Ivanoviče, ale slávisté dobře ten míč získali ve středovém kruhu, konkrétně Novak sklepl Chytilovi, ten rozebíhá Šturma jeho centra a Jaosi ve velké šanci a Jaosi gól!
2: Ruka.
0: Ale rozhodčí ukazuje ruku slavistického hráče a tak se zřejmě ty obrovské oslavy tady v Edenu za malý moment přeruší, byť svítí i na tabuli goal, tedy anglicky gól ve 35. minutě od Ayaosiho. Řecký rozhodčí Vasilis Fotias měl celkem jasno rychle o tom, že to byla ruka. My to samozřejmě budeme zkoumat i s Pavlem Horvátem a vypadá to, že i video asistenti mu rychle řekli.
2: Je to smůla, že se to Ayaosi mu ten balón, který vlastně procedil přes obránce, se zvednul a dotknul se prostě ruky a bohužel v pravidlech je, že vlastně před tím gólem nesmíš tu ruku použít a tohle byl ten příklad.
0: Tak tedy stále 0-0 ve 36. minutě utkání. Lanz rozehrává ze svého velkého vápna, konkrétně golman Risser, jeho dlouhý míč až na polovinu Slávie, tam Zima přehlavičkoval Tována, znovu slávisté mají odražený balón, to je dobře, Novák rozebíhá Isifeho na pravé straně, Isifeho dobrý míč do pokutového území a málem stražený centr, nakonec nad branku Lanz, Risser si sice plácne s Ganuem, ale tohle bylo štěstí Lanz.
2: Tenhle moment, kdy Isife centroval vlastně z půlky, v podstatě Slávie dala včera na nějaký Instagram nebo Twitter obrázky ze svého tréninku a tohle to tam ty hráči dělali. Já jsem si říkal, že to je asi obvyklý, že to dělají pravidelně, ale evidentně už je to několikátá situace a připravovali se na Lanz.
0: 37 minut ze zápasu číslo 1 v lize mistrů v tomto ročníku pro oba týmy je minulostí a teď roh pro Slávy za stavu 0-0. Rozehrává Šturm a jeho si slepává před 16 a rána zblokovaná od Kubiaka, která končí v rukavicích golmana Lanz Rysera, který toho moc neviděl, ale nakonec tím, jak ten míč byl zpomalený, tak
2: no
0: si
2: nevím,
0: připsal.
2: To nezblokoval rozhodčí, dokonce byl takový pokus o signál a střela z jedničky, ale myslím si, že to možná zblokoval i rozhodčí a a Kubiak nezakončoval špatně, myslím.
0: 37 minut 5 sekund, Slavia Lanz 0-0. Hraje se samozřejmě první poločas, i ten druhý vám nabídneme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu.
2: Já se volám, tady koukám na ten záběr, který fakt zblokoval rozhodčí, nevím, jak to je úplně ve prostřed hřiště, se ten balon zastaví a vrátí tomu mužstvu, který hrálo, ale tady rozhodčí vlastně zblokoval Kubiakovi střelu a nic se nedělo.
0: Hrálo se dál a hraje se i dál a teď bude vhazovat Slavia na své polovině z pravé strany, konkrétně Isife, po té, co Lanz kombinovalo na levém křídle, ale Idol si nerozuměl s Bulatovičem. A tak má mít znovu ve svých rukách obránce Isife, kterému se nabízí Sadílek a taky Novák, je tam i Vlček, ale Isife chce hrát dopředu, náhozem po lajně chytil, svedl souboj s obráncem Idolem, míč se dostává k Sadílkovi, ten z jedné znovu rozebíhá Šturma. Šturm versus Ganiu před 16. Lanz, Šturm zastavený rukama padá k zemi, ale hraje se dál, ukazuje řecký rozhodčí Fotias a tak Pražané musí napadat teď znovu kombinaci soupeře ze severu Francie. Míč má Idol na levé straně na úrovni velkého vápna, přihrávka Simovi. Sima u středového kruhu zalepil teď balóna na zádech, si podržel Zimu a křížným pasem chtěl hledat Sima v náběhu Skoraše, ale dobře se vrátil Kubiak, který byť toho zatím ve Slavii moc neodehrál, tak myslím si, že zapadl do toho vysokého standardu Slavie.
2: No určitě, tak já si myslím, že ta hra, kterou po něm Jindra Trpišovský chce, tak je velmi jednoduchá, dneska to je vidět tady ze zhora úplně a samozřejmě pokud ten hráč není úplně hloupej a má na to parametry, tak je to pro něj jednoduchý fotbal.
0: 39 minut, 10 sekund téměř, už z prvního poločasu odehráno, Slavia a Lanz stále 0-0, v největší šanci Šturm, který už v první minutě penášil sám na Rysera, ale vůbec netrefil branku, i proto ještě gól nepadl v prvním poločase, byť jednou míč v síti byl, ale bylo to poté, co se Ajosi dotkl balónu rukou a tak slávisté dlouho gól neslavili. Hned rozhodčí na hřišti Vasilis Fotias z Řecka ho odvolal a potvrdilo to i video. Rozehrávka Lanz od brankáře Erisera dlouhým nákopem do středového kruhu, tam Sima dokázal sklepnout pro své spoluhráče, ale Sanjo už nedosáhl a tak bude vhazovat Slavia na polovině soupeře. Isife si vybírá Sadílka, těžký aut pro kapitána Slavie, který musel sklepnout míč kolenem pro Isifeho. V akci pokračuje Ajaosi vedle pokutového území. Ajaosi si ten míč vzal do třech a tam taky jeho cesta skončila, ale pak si nerozumí ani Ivanovič se Simou. A tak Slavia s míčem u svých kopaček, konkrétně je to stoper Zima, po něm hraje Chaloupek, ale nepřesně na střed hřiště a Skoraš se vydává dopředu. Tohle je útok 4-4, Skoraš udělal kličku Sadílkovi, už je před 16. Skoraš, má tam taky Ivanoviče, který je v pokutovém území, Ivanovič ve velké šanci, jeho centr střela trefuje Zimu a pak už může hrát i Ajaosi, ale ztrácí balón. Ruka tam nebyla, ukazuje hlavní rozhodčí Fotias a tak Lanz pokračuje v útoku. Z pravé strany Tománova, klička na střed a rána, kterou Markovič vytěsnil tygřím skokem a balón skončí u rohového praporku. Sima ho stihne, takže se hraje stále dál. 41. minuta, teď tlak Lanz, centr z levé strany, Kubiak odvrátí, snad už do bezpečí. Z pohledu Slavie, ale teď jsou Pražané zavření.
2: Určitě, tak teď jedna, já nechci říct hloupá přihrávka Chaloupka, ale tyhle ty koumice na 30 metrů po zemi prostě nebejvají úspěšný a samozřejmě hráči jen to přečetli a okamžitě byl rychlej proti toho a v tom oni jsou opravdu vynikající.
0: Míč má stoper Ganiu, po něm na levé straně už Sanjo, hraje po léně Idolovi, ale nepřesně a pak Ajaosi nevzískal ten balón, souboji právě se Sanjonem, umíče tedy hráči Lanz, konkrétně záložník Bulatovič, hraje po ose trávníku, respektive spíš z osy do pravé strany na Antonia, který je kousek od středového kruhu. Bulatovič se znovu zapojí do kombinace. Pražané teď nenapadají, drží ten blok někde na půli cesty mezi půlící čárou a svým velkým vápnem. Stále 0-0, 42. minuta a Lanz opět nebo stále u míče. Bulatovič, po něm Ganiu, na levé straně Sanjo, proti němu Ajaosi, Sanjo hraje zpátky na Ganua, který už ten míč posunul opět doprava vedle sebe Bulatovičovi. Tován dlouho bez míče, tak si pro něj seběhl až kůlící čáře. Kapitán Lanz proti sobě chytila, dělá pohyb směrem do levé strany po své levé ruce a rozehrává pak do křídla na Sanjona. Sanjon vrací zpátky pro Tována, proti kterému teď stojí kapitán Slavie Sadílek, ale to už Lanc otočilo hru do pravé strany, Skoraš, Klička na střed hřiště kolem Kubiaka, polský obránce, Lanc stále u balónu, udržel ho v souboji se svým krajanem Kubiakem, ale v dresu Slávie, a tak francouzský tým pokračuje v kombinaci na polovině soupeře. Tovan na levém křídle v náběhu měl Sagnona, ale neposlal mu přihrávku mezi liniemi, a tak Lance vyčkává. Je to opravdu taková šachovnice teď na trávníku v Edenu a pohybují se po ní figurky, ale míč létá spíš ze strany na stranu a ne do pokutového území Slávie, nebo na druhé straně do 16. Lanc. 0-0, 43. minuta, u míče Kubiak, jeho vysoký balón, který letí za Chytilem, Chytil svedl souboj s Antoniem, ale rozhodčí se ještě vrací. Souboj na polovině Slávie, nevím, jestli Pavel Horvát viděl
2: dohrání, Kubiak odkopával balón a byl tam šlapák. Já si myslím, že tohle by měla být karta, protože ten zákrok byl nešetrný hodně.
0: Napadal záložník Aidera, který trefil právě Kubiaka.
2: Teď ta pasáž, kdy Lanc drželi míč, tak samozřejmě viděli jsme tu velkou kvalitu. Myslím si, že Tovan trošku připomíná Odegaarda tím stylem hry, takový levák, který hodně rád je na míči, hodně čeká do poslední chvíle, chtěl by vymyslet finální řešení, a myslím si, že to Slávě velmi dobře ví, protože Štěpán Chaloupek na něj v podstatě hraje takovou osobní obranu, ale to se týká vlastně všech tří obránců slavistických, těch cílech Chaloupek věl.
0: Odegaard se taky představí tady v Edenu v rámci Ligy mistrů, kapitán Arsenalu, teď tedy slávisté hrají v prvním zápase proti Lance a budou mít teď ofenzivní šanci, protože po akci z levé strany vybojoval Šturm rohový kop za stavu 0-0 na konci 44. minuty, tedy Pražené ve velké šanci na změnu skóre, jednou už míč do sítě dostali, bylo to po ruce Ayaosiho, takže stále 0-0, přestože Pražené měli ještě minimálně jednu velkou příležitost, a to v první minutě, když pádil sám na golmana Lance Rissera. Šturm ale vůbec branku netrefil. Teď tedy rohový kop Sadílka z levé strany, centruje tedy od branky Sadílek na bližší tyč, tam je Chaloupek, ale taky Skoraš před šestnáctkou Kubiak, ale míč mu tečoval Ivanovič, který se teď vydává dopředu, ale Kubiak šel s kluzem proti tomu balónu a nepustil Ivanoviče ani před slavistickou střídačkou, která je v prvním poločase naproti polovině Lanc. To bude vhazovat z levé strany. Klub ze severu Francie posílá balón k půlící čáře, kde Sima ustál souboj s Vlčkem a pak Idol otočil zleva doprava na Skoraše v době, kdy už vyhlížíme tabuli čtvrtého sudího, který nám ukáže, kolik tým rozhodčích nastaví nad rámec prvního poločasu, a bude to jedna jediná minuta, která právě teď začala nad rámec tedy první půle. Slavia Lanc v úvodním utkání pro oba týmy v novém ročníku Ligy mistrů stále 0-0. Ještě zhruba 50 sekund z přímého přenosu radiožurnálu Sport a radiožurnálu v prvním poločase tohoto zápasu. A vázovat bude i Sife z pravé strany. Je to dlouhý balón po léně, který měl letět až na Šturma, ale nebyl zas až tak dlouhý, takže ho defenziva Lance v pohodě odhlavičkovala na polovinu Slávie. Tam hraje Zima zpátky brankáři Markovičovi. Markovič otáčí z úrovně malého vápna doleva na Chaloupka. Chaloupkovi se rozebíhá Kubiak, ale taky Šturm, který chce zakončit první poločas stejně jako ho načal, tedy únikem sám na brankáře, ale je tam proti němu taky stoper Ganyu, který ho teď odstavil tělem, a následně tato dvojička svádí souboj u rohového praporku, kde Šturm nefauluje. Bude to slavistický aut v samotném závěru první a jediné nastavené minuty nad rámec prvního poločasu. Slavia a Lanc na úvod Ligy mistrů stále 0-0, tak teď by to Pražané mohli uzavřít tu první půli gólovou radostí. U míče je připravený Chaloupek, už mu rozhodčí z Řecka Vasilis Fotias počítá, ale ještě uklidňuje nějaké hráče v pokutovém území. Slavistické ochozy by chtěli gól. Dlouhý Chaloupův aut na roh malého vápna. Hlavičku je Sima, je tam taky Sadílek. Kdo se dostane k míči? Bude to Ayaosi, trefil před sebou stojícího soupeře, balon před 16. Lanc. Je tam ještě Šturm, hrál rukou, ale rozhodčí Vasilis Fotias ukončuje první poločas mezi Slaví a Lanc v úvodním utkání pro oba týmy v této sezóně Ligy mistrů za stavu 0-0. Jak tu první půli zhodnotí náš expert Pavel Horvát?
2: Já jsem spokojený, mně se to líbilo. Jednak průběh, samozřejmě viděli jsme jednu šanci velkou Lanc, musím říct, že Sima s ní naložil špatně naštěstí. ale víceméně si myslím, že Slávě byla lepším týmem, že dostávala Lance do nepříjemných situací těma svýma vlastně jednoduchýma balonama do prostoru a za obranu, tak si vynutila spoustu zajímavých situací. Škoda, že prostě tam nebylo víc kvality v zakončení, protože si myslím, že Slávě měla víc.
0: Hodnotí náš fotbalový expert i ve vysílání Radiožurnálu, kde taky bude pokračovat utkání Ligy mistrů mezi Sláví a Lance zhruba za 15 minut.
1: Na Radiožurnálu Sport ale ještě můžeme pokračovat v hodnocení prvního poločasu úvodního zápasu fotbalistů Slávie v novém ročníku Ligy mistrů. Je to bezgólové proti francouzskému Lance, ale že by se fanoušci a také náš reportér Pavel Tilšar s expertem Pavlem Horvátem nudili, to se rozhodně říct nedá, že?
2: No to se nedá říct, já si myslím, že opravdu od první minuty Slávie si vytvářela, nechci říct 100% šance, ale šance Šturma prostě 100% byla a na téhle úrovni prostě takovouhle šanci musíš proměnit. Vím, že se to stane, že to ale tam byla fakt vidět taková, řekl bych, až jako strach z toho, kde se objevil a jsem přesvědčený, že kdyby vyšel opravdu ještě 9krát, že dá 9 gólů, ale měl i čas si to přehodit na svoji silnější pravou nohu a zakončil vlastně do autu jako doházenýho, což je důkaz toho, že to trefil opravdu hrozně, ale Slavia si vytvářela příležitosti, měla tlak, měla standardní situace, já jsem spokojený.
0: Dokážu si představit, že kdyby dal Daniel Šturm gól hned v té úvodní minutě, tak by ten slavistický tlak v úvodních 10 minutách ještě narostl a třeba by se urodila i branka číslo 2 a už by se na to znovu dívalo lépe a poslouchalo by se to třeba na Radiožurnálu Sport i našim posluchačům o něco lépe, ale myslím si, že Pražané předvedli velmi zajímavý, solidní první poločas, byť jak už zmiňoval i Pavel Horvát v našem vysílání, tak hráči Lance pak dostali do hry a zejména myslím, že na kapitána Tována si musí dávat tým Jindřicha Trpišovského velký pozor, protože to byl právě kapitán Lance, který tam vytvořil tu největší šanci, když rozeběhl záložníka Bulatoviče přihrávku do pokutového území a právě Bulatovič pak vracel téměř před prázdnou brankou míč Simovi. Takže je to 0-0 po prvním poločase a myslím si, že to může dopadnout úplně jakkoliv.
2: No to sport.
1: Psala mi kolegyně Alena Benešová, která také sedí v pražském Edenu. To je jasný zápas na 0-1, tak nemáte podobné obavy?
2: Ne, tak já při vší úctě k Alence si myslím, že je trošku jako pesimistka. Já si myslím, že Slávie to zlomí. Bude záležet na tom, jak do toho samozřejmě zasáhnou střídající hráči, protože jsme se bavili, nebo já jsem to zmiňoval, že slavisti fakt hrajou hrozně náročně a samozřejmě ty síly dojdou. Já teďka ke konci už nevím, snad se Davidu Zimovi nic nestalo, protože na ten poslední aut už do toho vápna nešel a zůstával na polovině. Markovič na něj signalizoval, aby tam šel a on ukazoval, že nejde, něco jako směrem k noze, tak snad to nebude problém, protože si myslím, že tam by Slávie samozřejmě byť třeba derby mladý, ježišmarja, ty zase...
0: Piták?
2: Ne, malej,
0: konečný
2: odehrál výborně, tak fyzicky samozřejmě není tak velký. Teď vidím, že se rozcvičuje s kondičákem, takže si myslím, že nebudu daleko od pravdy, že možná bude muset na to hřiště nastoupit, ale odehrál derby výborně, nicméně samozřejmě při vší ústě k útočníkům Sparty, tak Sima je ještě větší kalibr.
1: Navážu na Pavla Horváta i Pavla Tilšara po bezgólovém prvním poločase fotbalistů Slávie s Racingem Lan v Lize mistrů. Když se podívám na ty absence sešívaných Holeš, Moses, Ngesan, Uanda, Provod, Sulejman, přece jenom, jak hodnotíme, že Slávia má docela široký kádr a velmi dobrou lavičku, hlavně v Lize v porovnání s konkurenty, tak když se podíváte na ty náhradníky, kteří jsou k dispozici dnes, tak možná s výjimkou Tomáše Chorého, asi to není přece jenom až to, na co jsme u výběru trenéra Trpišovského zvyklí.
2: No, souhlasím, řekl to úplně přesně, myslím si, že tohle jsou si všichni vědomí. Je tam Ivan Čranc, který samozřejmě Vůbec nechci snižovat jeho kvalitu, ale asi to nejlepší úplně v kariéře má malinko za sebou. Je to už teďka střídající hráč, který vždycky dokáže přinést kvalitu a je schopný vlastně odehrát kterýkoliv post v té sestavě, možná kromě stopera. Ale Tomáš Korý, to je jasný, no a zbytek ty kluci vlastně v podstatě začínají, takže tam si myslím, že dneska Slávě tu sílu nemá, bavili jsme se o tom před zápasem a proto jsem to zmiňoval, že to tempo, který nasadili, je opravdu vražedný a bude těžký ho udržet. Samozřejmě víme, jak slávisti trénujou, jak jsou připravení, ale samozřejmě tenhle zápas i s ohledem na tu jako psychickou stránku, kdy ti to možná trošku ty síly bere, tak je těžký vydržet celých 90 minut takhle jezdit.
0: Já si jen dovolím dvě krátké poznámky k těm náhradníkům, respektive hráčům, kteří nejsou vůbec k dispozici. K těm, co nejsou k dispozici, mrzí mě, že není ani na lavičce David Moses, protože si myslím, že by to byl zápas pro něj, hráč s nízkým těžištěm, s obrovským fyzickým fondem. Myslím si, že by byl hodně platný ve středu hřiště, kdyby třeba došly síly Novakovi, protože možná je teď citelnější absencí než Lukáš Provod, který není potom mistrovství světa v úplně top formě. A co se týká náhradníků a zmiňovaného Ivana Šrance, tak když si vzpomenete a vrátíte se o rok zpátky na úvodní utkání Ligy mistrů, Slavia bude Glimt, tak myslím, že ještě za stavu 2-2, když se norskému soupeři Slavie podařilo vyrovnat, tak Šranc byl ve 100% příležitosti a nedal gól. Tak věřme, že kdyby přišel na hřiště, že to vylepší.
2: Je to tak, je to tak. Na druhou stranu samozřejmě ve prostřed hřiště Sadílek

0: vlastně v tom posledním zápase to tak bylo, že hrál druhou půli a byl fantastický, takže tam si myslím, že to střídání jedno je jasný, ale uvidíme, jak to bude dál, no.
1: Za pár minut v podstatě můžeme říct, že zase začne už druhý poločas utkání Ligy mistrů mezi fotbalisty Slávie a Racingu Lens. Tak se opět vypravíme za naším reportérem Pavlem Tilšarem a expertem Pavlem Horvátem. Teď si ale dáme na chvíli pauzu jak vám posluchačům Radiožurnálu Sport, tak pochopitelně Pavlu Tilšarovi s Pavlem Horvátem.
2: Radiožurnál Sport
3: a Jan Suchan.

Slavia Lens 0-0, to je poločasový výsledek utkání Ligy mistrů. Hraje se ještě na dalších třech stadionech. Gól nepadl ani v Mnichově, kde Bayern hostí norské Bodø Glimt. Como vede nad Lipskem 2-0 a Manchester United nad Sabahem Baku dokonce 3-0. Už skončily duely mezi Fenerbahce a AS Řím a také PSV Eindhoven a Šachtarem Doněck. Na obou stadionech to skončilo remízou 1-1. Za chvíli se vracíme do Edenu.

0: Postseason Vega nás už opět zajímá fotbalová Liga mistrů, konkrétně utkání pražské Slávie s Racingem Lens. Slovo mají opět Pavel Tilšar a Pavel Horvát.
1: Ještě jednou hezký večer z vršovického Edenu. Za chvíli začne druhý poločas utkání Ligy mistrů mezi Slávií a Lens. A to za stavu 0-0 a na straně Slávie bez Davida Zimy, který zřejmě po té, co byl ošetřovaný v prvním poločase, asi dohrál s vypětím všech sil tu první půli do přestávky, ale do druhého poločasu místo Davida Zimy tedy nastupuje Mikuláš Konečný.
2: No, velký křest, musím říct, že jsem zvědavý, koho mu Jindra Trpišovský přidělí. Vypadá to, že Vlček se posune do prostřed a Mikuláš bude hrát na Simu pravděpodobně. Takže jsem na to zvědavý. Na druhou stranu je to velmi talentovaný hráč, který už třeba v derby ukázal, že nemá problém s nějakou nervozitou. Tady je doma, myslím si, že se můžeme těšit na to, co předvede.
1: Jinak první poločas hodně vyrovnaný, i co se týká čísel, držení balónu, počtu standardních situací, zejména tedy rohových kopů, ale na velké šance přeci jen Slávisté toho měli víc. Hned v první minutě šel sám Daniel Šturm na brankáře Robina Risera a vůbec na něj nevystřelil, ten míč vlastně skončil za postranní lajnou a tak z té největší šance Pražanů nebylo ani zakončení na branku Lens. Po prvním poločase tedy Slavia versus klub ze severu Francie 0-0. Za malý moment začne ve vysílání radiožurnálu Sport a radiožurnálu druhá půlka tohoto utkání, do kterého tedy už nezasáhne stoper David Zima. Místo něj na hrací ploše Mikuláš Konečný. Na straně Lens zřejmě žádná změna, takže stále si musí dávat defenziva Pražanů pozor hlavně na trojici útočníků Sima, Ivanovič, Tován, přičemž ten poslední jmenovaný kapitán týmu vypadal v prvním poločase opravdu velmi dobře. 0-0 Slavia Lens, Liga mistrů, začal druhý poločas rozehrávkou Slavie, dlouhý nákop Markoviče, ten balon končí u Chytila, ale sudí z Řecka Vasilis Fotias se ještě vrací k situaci na polovině Slavie, kde byl zřejmě dohraný Tomáš Vlček.
2: Ivanovičem Tomáš Vlček, přesně tak, a bylo to zase na hraně až jako takový agresivity, samozřejmě chápu to, protože hráči Lens, Ivanovič třeba se vůbec nedostal podle mě moc do hry, takže samozřejmě tam ta trošku frustrace je.
1: 0-0, Slavia Lens, Liga mistrů a začátek druhého poločasu, rozehrávka Pražanů přes levou stranu, ale teď je dohraný Kubiak u půlící čáry, respektive Šturma před šestnáctkou Pražanů. Padá Sima, pak ještě zakončení Tována přes slavistickou branku, ale z offsideu, jak ukazuje řecký rozhodčí Fotias, který neviděl teď zákrok na polovině hřiště na Daniela Šturma od obránce Antonia, nechal tedy francouzský celek zakončit.
2: No, tam byl možná malinký šlapáček, ale moc bych na to nespoléhal, protože rozhodčí pískal první půli výborně, musím říct.
1: 0-0, 47. minuta, rozehrávka Pražanů z úrovně velkého vápna, míč má Markovič, tedy potom offsideu kapitána Lens Tována, ten balon je připravený na úrovni velkého vápna a ještě ukazuje rozhodčí z Řecka Vasilis Fotias směrem k brankáři Markovičovi, ať chvilku posečká s tou rozehrávkou.
2: Jediný, co mě napadá, je, tak tam byl souboj Konečný s kapitánem Lens
1: Továnem
2: a pak teprve byl ten offside, se Simou, kterýho jakoby možná fauloval, ale to je asi jediný, co si vybavu, že se tam stalo. Nevím, proč se k tomu teda rozhodčí vrací, protože mě to nepřišlo vůbec.
1: No pozor, rozhodčí se nepodívat k monitoru tady mezi střídačky.
2: A teď možná, ale teď nevím, jestli to je tady kvůli tomu souboji ještě na Šturma.
1: A nebo kvůli tomu zákroku před pokutovým územím, byť je teď podle toho, co sleduju u střídačky Slávie, tak Chaloupek se baví s asistentem sudího. Tak teď ve vysílání radiožurnálu Sport a radiožurnálu s Pavlem Ohrvátem se vlastně...
2: No tak červená karta pro Konečního by to neměla být, to jako si nemyslím vůbec. Tady jedinou červenou kartu, kterou si dovedu představit, bude pro krajního obránce, pro Antonia, který šlápnul do Šturma.
1: Ale řeší se zřejmě tedy ten souboj před pokutovým územím Pražanů a zákrok konečného na Abdala Hasimu, což by byla teda velká smůla pro mladého slavistického obránce, kdyby po nějakých 2-3 minutách musel opustit hrací plochu po zákroku na Hasimu. Bylo to, ale zdálo se mi v situaci, kdy na úrovni konečného byly ještě Chaloupek a vzadu taky i Sife, na druhou stranu Sima si dával dotek do pokutového území.
2: No, ale
1: a
2: ze strany jako nevím.
1: Takže teď tedy hlavní rozhodčí z Řecka Vasilis Fotias u videa a teď řekne, respektive ukáže tedy všem aktérům na trávníku a všem fanouškům tady, jestli to červená karta bude nebo ne. Sahá si do kapsičky a je to červená karta pro Mikuláše Konečného. Pavel Horvát kroutí hlavou, nespokojený s verdiktem řeckého rozhodčího Vasilise Fotiase. A to je problém pro Slávy.
2: No tak to určitě, ale tady kluci se určitě vracejí k tomu zákroku na Šturma, kde taky byl malej faul. Tak tohle je taková malá sportovní tragédie, prostě tohle ty kariéry těch mladých hráčů provází, ale myslím si, že tam Štěpán Chaloupek byl blízko, že tohle úplně jako přímá červená teda byla hodně přísná, no. Nedá se nic dělat, teď už s tím nic neuděláme, je potřeba se skoncentrovat na hřiště a samozřejmě teď ta pozice Slávy je daleko těžší.
1: Zima o přestávce zůstal v kabině, místo ní přišel na hrací plochu Mikuláš Konečný, odehrál zhruba 2 minuty a další minutku čekal na to, jestli sudí vytáhne černou kartu nebo ne, a řekl Vasilis Fotias mu ji ukázal, takže Slávisté dohrávají utkání Ligy mistrů proti Lanz za stavu 0-0 v 10. Bude končit 50. minuta a francouzský celek má velkou šanci. Potom faulu Konečného před pokutovým územím u míče je Tován. 5 hráčů ve zdi, 6. leží za ní. Tován to zkouší přes zeď a netrefil slavistickou branku. Markovič toho asi moc neviděl. Zdálo se mi, že reagoval trochu později.
2: No, neviděl nic. Tam byla další tříčlená zeď z hráčů Lanz. Co s tím teď? Já si myslím, že slavisti budou muset přijít do 4. Samozřejmě daleko víc prostoru dostanou ty hráči, který byli osobně bráněni. Samozřejmě logicky jeden hráč Slávy bude chybět a to už se ta osobka úplně hrát nedá. No.
1: 51. minuta utkání Slávia a Lanz 0-0. Pražané po vyloučení Konečného, který byl na hřišti skoro zhruba 2 minuty. Dohrávají utkání Ligy mistrů proti francouzskému soupeři v 10. Dlouhý nákop teď za obranu a spěchá tam Šturm, který už je v pokutovém území. Šturm zády k brance, udržel soupeře na zádech, Šturm si dá prostor na střelu a dá! Slavia v 10. jde do vedení 1-0. Daniel Šturm, tak tohle je jeho zápas.
2: To je nádhera. Udržel ten balón tak, jak v první půli se mu to několikrát nepovedlo a levačkou krásným rohlíkem na zadní tyč. Viděl jsem, já musím říct, že mám před půlkou brány takovej trošku sloupek a viděl jsem vlastně na půl, že ten gólman nereaguje a vyklonil jsem se a balón byl v síti krásně, takže nádherná akce. Nechci to úplně teďka jako jít do negativa, ale bude to hrozně těžký prostě proti takovýhlemu týmu. Tohleto klukům určitě vleje spoustu sil do žil, ale myslím si, že to bude velmi těžký udržet to vedení proti takhle silnému týmu.
1: A to proto, že jsme teprve v polovině 52. minuty. Tedy vlastně na začátku druhého poločasu Slavia vede díky brance Šturma 1-0 po dlouhém nákupu Isifeho, za kterým spěchal právě křídelník, ten ofenzivní hráč Slavie, který pak parádně zakončil, ale teď tedy v 10 hrající Pražané budou bránit ten jednogólový náskok. Konec 52. minuty, Slavia vede na Tlánce 1-0, Markovič si křikl na Chaloupka a ten balón od levého obránce Idala, že ho sebere do svých rukavic a zase trochu posune čas směrem ke konci, ale teď je to opravdu ten konec ještě hodně daleko. Začátek 53. minuty, Slavia po brance Šturma vede na Talánc 1-0. U míče Sadílek po výkopu Markoviče u půlící čáry. Sadílek ten míč udržel a Ivanovič rozebíhá Tována, jenže Chaloupek má k míči blíž a vrací ho pro Markoviče. Brankář se Slavia v pokutovém území, proti němu vybíhá Sima, Markovič rozehrává středem. Ajao si teď ve vzdušném souboji proti dvěma hráčům mám chytil, dobíhá balón u pravé lajny, jenže prohrál souboj s Ganiuem a hraje už znovu Sima, který si narazil o Ivanoviče. Sima ze středu hřiště doprava na Skoraše, tomu se nabízí Tomán vedle pokutového území. Kapitán Nánc versus Kubiak, který se ho snaží stíhat a nepustit ho do střely. Tomán stále má ten míč u své levačky, dává ho do pravé strany. Tady je Bulatovič, záložník ze středu hřiště, který si odskočil do kraje, vrací pod sebe a už letí centr do pokutového území. Na zadní tyči dva hráči Lánc naštěstí. Ani jeden nezakončil Slávy a tak dál vede 1-0.
2: Já se omlouvám, teď samozřejmě nepříjemná akce soupeře, ale slavistická tribuna Sever se během 30 vteřin slíkla do půl těla, tak mě to úplně zaskočilo, protože byli v černém dneska a teď už tam úplně tmavo není, takže logicky teď si myslím, že hráči budou potřebovat podporu všech fanoušků, protože teď jsme to viděli tu chvilku, ta kombinace Tován na tom míči prostě je silný a myslím si, že bude dostávat balon daleko častěji než první půli a bude důležitý, jak se klukům podaří ho ubránit.
1: 54. minuta, Slávia vede nad Lánc 1-0 díky trefě Šturma zpoza pokutového území po dlouhém výkopu na polovině Lánc. Teď slávisté získali balon a Kubiak přehodil Bulatoviče. Hrát tak může Chytil. V náběhu má Ajaosi ho vedle pokutového území. Ajaosi si navádí míč na Skoraše. Dělá tečku na střed, přihrává Novakovi. Novak udržel proti dvěma hráčům i proti Továnovi. Píchl ten balon Sadílkovi. I v deseti hrající Slávia bez vyloučeného konečného teď kombinuje na polovině soupeře. A je to Novak, který dává Šturmovi. Šturm splepl Ajaosimu. Ajaosi si dělá prostor na střelu. Ale ještě tam narazil do dvou hráčů, pak vybídl Šturma. Šturm ještě přihrát Chytilovi před branku, ale teď měl pálit. Stále je to 1-0 v 55. minutě a teď pozor na rychlý break. Lánc Sima rozebíhá na levé straně Idala a je to útok 6 proti 5. Rychle se slávisté vracejí. Idal na středu má Bulatoviče. Znovu vrací Bulatovič do levého křídla Idalovi, ten má proti sobě i Sifeho, centr do vápna, tam je zakončení a Vlček téměř na brankové čáře ten balon dostává do strany a pak i Sife hlavičku je na roh. Lánc, tak teď tedy horké chvilky na obou stranách.
2: No, myslím si, že tohle nás čeká, já se těším, myslím si, že ten zápas je skvěle otevřený a že uvidíme spoustu situací. Samozřejmě, znovu říkám, myslím si, že slávistům budou malinko docházet cíly a bude potřeba do toho sáhnout a ty střídající hráči budou muset hodně pomoct.
1: Bez vyloučeného konečného potrefě Šturma Slávia vede nad Lánc v lize mistrů 1-0, 56. minuta, roh soupeře, centr na penaltu, Chaloupek před Idelem, hlavičku je před 16. Tam je Skoraš, proti sobě má Šturma, Skoraš táhne míč do pokutového území a podklouzla, Šturm už nechá ten balón, aby se dokutálel za koncovou lajnu a Markovič pochopitelně nebude spěchat s rozehrávkou, byť rozhodčí z Řecka Vasilis Fotia zhodnou ho nenechá otálet s tou rozehrávkou, protože samozřejmě i v lize mistrů jsou uplatňovaná ta nová pravidla, aby se víc hrálo, než aby byl míč mimo hru. Už je Markovičovi počítáno, 57. minuta právě začíná, Slávia vede nad Lánc 1-0, dlouhý nákop Markoviče na polovinu francouzského soupeře, tam se míč dostává k hráčům Slávie, konkrétně k Chaloupkovi, který hraje doleva Kubiakovi, Kubiakův pas po léně bude dále dlouhý pro Ajaosiho a míč tak skončí vedle branky francouzského týmu, který prohrává tady v Edenu s domácí Sláví 0-1. Šturm vypálil krásně z úrovně velkého vápna na začátku druhého poločasu. Chvíli poté, co byl vyloučený Mikuláš Konečný za faul na Simu před pokutovým územím a slávisté taky v deseti skórovali. Stále vedou 1-0, 57. minuta. Míč má záložník Aidara, dává ho doleva Idalovi. Idal si věřil na kličku kolem Ajaosiho, ale Ajaosi si tam dal tělo a pak i Sife, jenže míč si vzal mezi dva a tam balon ztratil. Ivanovič dá si prostor na střelu, ale proti němu je i Novák a tak musí hrát do pravé strany ke Skorašovi. Skoraš, po něm znovu Tován, proti sobě má Kubiaka. Kapitán Lánca, klička na levou nohu, centr a Vlček před Simou, dokázal ten již dostat před 16, ale tam je Aidara. Teď je to velký zámek Lánce. Všichni hráči Slávie téměř uvnitř pokutového území. Tován zády k brance na úrovni 16. Chce se narazit o Ivanoviče, ale ten míč hlavičku je Chaloupek. Ještě Bulatovič. Teď opravdu všichni slávisté na nějakých 20 metrů od Gomana Markoviče a Lánce buší do oslabeného soupeře. Centr z pravé strany. Hlavičku je Chaloupek. Skoraš ještě hlavou vrací zpátky a teď už Markovič uklidní tu situaci v 58. minutě, ale bude to složité pro Slávy. Rozehrávka Markoviče do levé strany na Šturma. 1-0 pro Pražany, 58. minuta. Svěřenci kouče Trpišovského jsou v deseti. Šturm udržel pro Kubiaka. Kubiak ale zahání, teď chytila nepřesnou přihrávkou, takže hrají znovu fotbalisté Lánc, Oblouček v podání Antonia do Ivanoviče. Balon přiletěl i Chaloupka a Sima ho sklepává pro obránce Idela. Idel táhne z levé strany křížný pas na Tována a bude přesný. Tován si zpracoval v 16. Proti sobě má Sadílka. Továnova klička. Centr neprošel přes Sadílka. Výborná práce. Souboj kapitánů být stále ve hře. Ještě Sima nedostal se hlavice a teď už domáhnutý, dopísknutý aut.
2: Přijde nenormální, ve fotbale vždycky pomezní rozhodčí mávají aut na druhé straně, na brankový čáře, a teďka tady vlastně, když to spočítám rychle, tak 20 metrů od pomezního, balón půl metru za čárou a trvá to 4 vteřiny, než zvedne praporek. Hodně zajímavý.
1: 59. minuta utkání, Slavia vede v Lize mistrů nad Lánc 1-0, ale je bez vyloučeného Mikuláše Konečného, který vystřídal o přestávce zřejmě zraněného Davida Zimu a na trávníku opravdu dlouho nepobyl. Rozehrávka Pražanů, dlouhý nákop Markoviče na polovinu Lánc. Tam hráči francouzského týmu nakonec nespracovali balón. Ivanovič ho přenechal Isifemu a jeho Oblouček k 16, kde je chytil svádí souboj s Ganiuem, ale nedostal se k míči ani on, ani Ajosi, který tam byl taktéž a chtěl zakončovat. Nakonec tedy hráči Lánc až upůlící čáry. Ivanovič si tam balón nadráží nad sebe, čehož se snaží využít hráči domácího týmu, a Novák nakonec sklepl ten balón pro Ajaosiho, který ale už neudržel míč v souboji s obráncem Idolem. 1-0 pro Slávy, 60. minuta, autorem gólu Šturm na začátku druhého poločasu, ještě předtím byl vyloučený stoper Slávy je Konečný, takže Pražané dohrávají v deseti a samozřejmě se s ohledem na výsledek budou v dalších minutách i ve vysílání radiožurnálu Sport a radiožurnálu bránit. Rozehrávka Lánc od půlící čáry, míč má záložník Ajdera, dává ho doprava na Antonia. Tomu se nabízí Tován a úplně v křídle je Skoraš. Proti sobě má Kubiaka. Souboj dvou polských hráčů, jednoho v dresu Lánc, jednoho v dresu Slávie. Dlouho netrval, míč se dostal na střed hřiště, Ajdera, po něm další obránce Sanyon, který hraje přes střed hřiště doprava a úplně v křídle je Bulatovič, jeho centr, který odvrací Kubiak, je tam taky Idal na úrovni velkého vápna, ale naštěstí se k zakončení nedostal. Hodina hry za námi, Slavia vede nad Lánc 1-0. Markovič chtěl rychle rozehrát, ale nakonec si to rozmyslel a vyhazuje do levé strany Kubiakovi. Kubiak má proti sobě napadajícího Bulatoviče, věří si na kličku, ale neprošel teď polejně kolem záložníka Lánc a ten získal na polovině Slávie autové vhazování. Takovéhle ztráty.
2: No, teď to měl těžký Kubiak, protože ani Šturm, ani Mojmír chytil, se mu nenabídli a on musel se pokusit o tu kličku, teď trojnásobný střídání Lánc, protože samozřejmě určitě budou chtít něco změnit, odchází Ivanovič z hrotu.
1: Kdo bude tím dalším, který opustí hrací plochu, to samozřejmě budeme ve vysílání radiožurnálu Sport a radiožurnálu sledovat. Myslím, je to taky?
2: Myslím si, že tohle je celkem jako dobrý timeout pro slávisty, protože teď ta hra měla velký tempo a musím říct, že jsem zvědavý, jak na tom kluci budou s těma silama, protože to není jednoduchý hrát celý poločas o hráče míň a teď vidíme velký posílení ofenzivy soupeře.
1: Skončili dva spíš bránící hráči nebo defenzivnější hráči, logicky, protože Lance prohrává na Slávy 0-1. Na trávníku je Odson Eduard, což je útočník se zkušenostmi z Premier League, a hned se zapojuje do akce. Centr z pravé strany, který odvrací slávistická defenziva, dopředu chce jít Ajaosi, který si ten míč padá na úrovni ulicí čáry, a tohle by měla být červená, není. Je to žlutá karta.
2: My jsme fanoušci samozřejmě, jo, takhle. Teďka je to na půlicí čáře, myslím si, že Ajaosi, kdyby to bylo o 10 metrů dál, tak už by rozhodčí asi sáhnul do jiný kapsičky, ale rád se podívám na opakovaný záběr, protože si myslím, že Ajaosi měl malinký náskok a nevím, jestli by ho obránci Lánc chytli.
1: Potrestaným je obránce.
2: Teď to vidím, pardon, omlouvám se. A myslím si, že jako Ajaosi měl 2-3 kroky náskok a myslím si, že tohle klidně mohlo být červená.
1: Potrestaným tedy je stoper Ismail Ganiu, ale slávisté se dostávají rychle k centru z pravé strany a právě stoper Ganiu zablokoval centr Nováka, pak se si právě tihle dva hráči Přátelsky objali, ale slávisté budou pokračovat rohovým kopem z pravé strany. 63. minuta, Pražané vedou nad Lens 1-0 po trefě Šturma z 51. minuty, ale ve 49. byl vyloučený Konečný, takže Pražané dohrávají v 10 proti týmu, který dokázal v srpnu porazit Paris Saint-Germain. Rohový kop Slávie z pravé strany. U míče kapitán Sadílek centr levačkou směrem do branky. Na balon si naskakoval Novák, ale přes Ganua nezakončil. A slávisté rychle dobírají odražený balon před 16. A jeho si patička na Isifeho. Isife je u míče dříve než Aguilar. Jeho centr za zadní tyč, kde je Sadílek. Sadílek, ten si to jen dobře připravit. Centr nachytila. Byl tam ještě Novák, který nezakončil. A balon před 16 hraje už Sima a teď rychle zpátky, protože dopředu spěchá portugalský talent Soares. Míč si hází na střed hřiště, dává ho tam Simovi, slávisté se rychle dokázali vrátit na svou polovinu a teď už tedy bude tým z Lens útočit doplný. 64. minuta, slávisté stále vedou 1-0, útok z levé strany, Továnu v centr na Eduarda, který je velké šance a trefil střed branky, naštěstí Markovič má míč.
2: Několikátá chyba Isifeho, já nechci být úplně kritický, a Isife dělá velmi, ale dělá prostě špatný rozhodnutí už několikrát v tom zápase, jak dopředu, tak dozadu, a teďka nechal za sebou jednoznačně on toho hráče, který zakončoval, a byla by to jeho chyba, protože vlastně do vápna s ním doběh, ale pak se na něj vyprdnul. No.
1: 65. minuta, slávisté dál vedou nad Lens 1-0 po trefě Šturma z 51. minuty. Na trávníku zůstává teď ležet právě Isife a Lens útočí středem hřiště. Eduard slepává pod sebe Bulatovič, Soares na pravé straně, ještě Aguilar, jeho centr Markovič nohou vykopává na aut pro francouzský tým. Teď se Isife už zvedl z trávníku a spěchá do své pozice a musí si pospíšit, protože teď chybí vzadu. Rychle Lens vhodil míč z pravé strany a Soares už tančí nad míčem, přihrávka za obranu na Bulatoviče, ten si zasekl Novaka, ještě jedna klička Bulatoviče a Novak výborně s kluzem, teď to oslavil s Markovičem a chaloupkem. Pavel Horvát v přímém přenosu radiožurnálu Sporta, radiožurnálu, tleská Viktoru Novákovi teď za to, jak padl pod nohy.
2: Ne, protože hrajou jak Šturm, tak Novák hrajou výborně dopředu, ale i skvěle brání, to je nutný zmínit.
1: 25 minut do konce normální hrací doby, Slávia Lens 1-0, teď rohový kop soupeře z pravé strany za 16. Rána, která trefuje Nováka, ten si teď lehne na trávník, ten míč ho zasáhl do hlavy. Rozhodčí by měl hru přerušit a taky to Vasilis Fotias z Řecka dělá. Připomeňme situaci ze soboty z ligy, kdy tuším, že Antonín Vaníček trefil hodně prudce Davida Zimu. Ten měl lehčí otřes mozku, ale Novák vypadá, že bude dobrý.
2: Ne, nechcem, aby šel ošetřen, aby byli v 9, to nechce. Rozhodčí nevím, proč volá ošetření, to je, a teď ho vykázal ještě Nováka ven, doufám, že ne. Já jenom zmíním, tady
1: Kubiak
2: na levý straně vypadá dobře, teď přemýšlím, jak s tím naložit, protože Isife zase už tak dobře nevypadá, co se týká pohybu a defenzivy. A Novák jde ven ze hřiště, to znamená, že bude přesilovka, to je fantastický rozhodnutí hlavního rozhodčího, to je šílený.
1: V 67. minutě teď slávisté budou muset přečkat chvilku s 8 hráči v poli a samozřejmě s brankářem Markovičem, protože Konečný je vyloučený a Novák si lehl na trávník. Sudí to vyhodnotil tak, že potřebuje minutku pauzu za lineou, a tak teď Lens útočí do 8 a Tován pálí spoza 16. Naštěstí daleko od pravé Markovičovi tyče. V 67. minutě slávisté dál vedou nad Lens v úvodním utkání Ligy mistrů 1-0. V 51. minutě skóroval Šturm, ve 49. předtím byl vyloučený Konečný. 1-0 pro Slávii. Rozehrávka Markoviče, Novák ještě nedostal pokyn, aby se mohl vrátit zpátky na hrací plochu, takže Markovič pochopitelně nespěchá s tou rozehrávkou, až teď posílá balón na polovinu Lens. Ten míč přiletěl Bulatoviče, chytil se, teď nezapojuje do hry, protože slávisté potřebují pod balón. Jsou teď na hrací ploše v 8. Novák čeká na to, až se vrátí na hrací plochu, Konečný vyloučený. Slávia vede 1-0, ale Sima teď táhne míč z levé strany. Výborně, Isife s kluzem padl pod nohy Simovi, ale Ajao si už neudržel míč na hrací ploše, a tak budou mít hráči Lens výhodu rohového kopu. Slavistická střídečka se zlobí na rozhodčího, že nepustil Nováka do hry až teď, a tak už jsou slávisté alespoň v 9. V 68. minutě budou čelit rohovému kopu Lens za vedení 1-0. Z levé strany centru je Tován, od rohového praporku míč za bližší tyč, Vlček před Simou, hlavičku je před šestnáctkou, je Aguilar, rána z jedné. Daleko, daleko od Markovičovy pravé tyče.
2: Já teď přemýšlím, kdo tam je. Je tam Eliáš Piták jako pravý krajní hráč. Je tam samozřejmě Tomáš Korý, který se nabízí po tom místo Mojmíra Chytilo. A jeho si už taky nemá tu sílu, kterou měl logicky. Logicky ty dva středáci asi to budou muset odmidlit celý. Kubiak vypadá výborně na té levé straně, takže když si teďka představím dvě střídání, tak určitě možná Ajaosi a Mojmír Chytil.
1: Teď ale pozor na Soareše na pravé straně, ke kterému se dostal balón, ale Šturm se poctivě vrátil. Soareš to bude zkoušet znovu, tančí nad balónem před 16. Přihrávka Továnovi, Tován z jedné Eduardovi. Odson Eduard ale nedokázal míč zalepit na svou hruď. Dál pokračuje tlak Lanz, který hraje v 11 proti 10 slávistům. Ti ale vedou 1-0 v 69. minutě. Znovu portugalský křídelník Soares, míč před 16. Klička na pravou nohu, přihrávka zpátky pro Aidaru. Aidara z osy hřiště doleva. A tam je obránce Idal. Hraje zpátky do pravé strany na Antonia. Antonia do křídla Aguilarovi. Aguilar po něm. Bulatovič centr, trefuje Chaloupka. Ještě by tam měla být ruka Bulatoviče. Nakonec se ten balon odráží od záložníka Lanz do zámezí a tím pádem budou slávisté rozehrávat znovu. Jakub Markovič v 70. minutě s Pavlem Horvátem sledujeme i hráče, kteří se rozcvičují. Jurásek, Chorý, Šranc, Diakite a tím posledním, myslím, Pavel Kačor. Mm-hmm. Otázkou je, kdo jako první vstoupí na hrací plochu z této pětice.
2: Pavel Řehák pro někoho jde.
1: V 70. minutě zastavu 1-0 pro Slávy. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a radiožurnálu. Rozehrávka Slávie, nákop Markoviče, který prodloužil, Chytil, ale Ajo si nespracoval a Sima, teď naháněný Isifem, míč zakopává do zámezí, což kvitují domácí příznivci, kteří dál budou hrát Slávy za vítězstvím v Lize mistrů po dlouhých 19 letech. Slávisté k tomu mají nakročeno, vedou na Tlánc 1-0 20 minut před koncem základní hrací doby, ale bez vyloučeného Mikuláše Konečného musí bojovat na trávníku tady na stadionu v Edenu. Rozehrávka slávistického autu z pravé strany, Isife nenašel své spoluhráče a Tován udržel proti dvěma, otáčí zleva do pravé strany. Opravdu hraje výborně, což spozoroval pochopitelně i pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát, náš fotbalový expert. Lanz mezi tím u 16 Slávie, Soares pálí, trefil Vlčka, ten se natáhl do té střely, ale Ajaosi teď skáče mu balón a Eduard je v 16, kličkuje, neprobil se přes trojici hráčů, teď je to velký Chumel, kousek od penalty, centr z levé strany, proletěla Kubiak, ho raději posouvá až vedle pokutového území, tam je obránce, střídající hráč Lanz, Aguilar, ještě přihrávka Aidary do pokutového území, Bulatovičův skrytý centr udrží Markovič v rukavicích, vidmu na chvilku, vypadl ten balón,
2: mají to, mají to plný zuby, kluci, vidím Chaloupka s Vlčákem. Myslím si, že toho mají plný zuby, samozřejmě 20 minut do konce, je to hrozně moc času, bohužel teda, ale bude potřeba to nějak rozkouskovat, jednak střídáním a jednak nějak prostě udržet balon, stejně přesně tak, jak teď Mojmír Chytil, se to podařilo uhrát do strany.
1: A tam je Šturm, dává míč pro Ajaosiho. Ajaosi pálí, trefil teď před sebou stojícího Ganu a pak končí na zemi a sudí z Řecka Foty asi toho nevšiml, takže Lanz, fotbalisté tohoto týmu můžou hrát. Ve středu hřiště Bulatovič, dává míč do levé strany a tam je spoustu prostoru pro Idala. Sadílek dal pěsti na hruď a spěchá zpátky. Idal dává na střed. Tam je Bulatovič, má před sebou prostor, chystá si balon, tečovaná rána vedle Markovičovy branky.
2: No, Mojmír Chytil taky, je to logický. Myslím si, že kluci, teď je ten čas, no, už ukazuje na střídačku Mojmír Chytil, takže logicky asi tam vidíš teďka, jak jde v předklonu, tak jak ho známe, ale teď už je to opravdu z vyčerpání a samozřejmě není to jednoduchý.
1: 73. minuta utkání Ligy mistrů začíná. Slávia vede nad Lanz 1-0, ale teď čelí rohovému kopu Tována. Přetažený centr, který měl vracet zpátky Ganiu, ale toho přehlavičkoval jeden z bránících hráčů Slávie, ještě Aguilar Eduard, který pálí, zblokovaná rána, velká šance Simi a gól. 1-1, vyrovnáno. Abdallah Sima, byť se Sláví vyhrál titul, tak teď slaví vyrovnávací gól na 1-1 v 73. minutě. Teď už to tedy slávisté nepřečkali a bylo to s velkou smůlou. Několikrát tam se ten balon poodrážel až k Simovi a ten překonal téměř snažícího Markoviče.
2: Je to tak, no, tohle to je po té standardce prostě je to nepříjemný, protože ten soupeř má ve vápně spoustu hráčů a tady po dvou takových tečích se to prostě dostalo k Simovi, který svoji druhou šanci už proměnil.
1: 1-1. Slavia Lanz, 73. minuta, zápas Ligy mistrů a Pražané téměř od začátku druhého poločasu bez vyloučeného střídajícího Mikuláše Konečného. Přesto se dostali do vedení, které drželi více než 20 minut. Ale neudrželi. 1-1. 74. minuta, rozehrávka Pražanů. Markovič hledá na polovině Lanz Sadílka, ten ve skluzu. Dává Isifemu. Isife vybojoval autové vhazování na Simovi na pravém křídle a teď si vezme suchý balón a samozřejmě se ho pokusí poslat nebezpečně do pokutového území. Spěchá tam taky Chaloupek a dobíhá tam i Vlček, byť už moc síly nemá. 74. minuta a Isife si připravuje autové vhazování. Dlouhý Isife ho nához, který letí na malé vápno, tam prodloužil Sadílek, obrovská šance, Vlček nedal z malého vápna. Minutič by tam to, asi byl offside.
2: To nevím, ale nebylo to ani z malého vápna, bylo to dva kroky před bránou a samozřejmě na dlouhou nohu, ale asi by byl offside, to nevadí, ale znova tohle to samozřejmě budou možnosti, jak Slávě bude moct být nebezpečná. Soupeř střídá další dva hráče, což si myslím, že 15 minut před koncem je docela risk. Já jsem viděl teďka dva hráče Lenz, že se protahovali s ohledem na křeče. Jeden z nich teď odbíhá, myslím, že to je hráč 21.
1: To je Aidera.
2: Jo, a myslím si, že Asima střídá, jo?
1: Ano, střídá Abdallah Sima, autor vyrovnávacího gólu. A ze hry je i Amadou Aidara, kterého nahradil na trávníku záložník Florian Sotoka. A do hry se dostává i Junior Kadil, další francouzský hráč z týmu Lens. Ten klub ze severu Francie dokázal tady v Edenu vyrovnat, byl to Abdallah Sima, je to 1-1, 75. minuta utkání končí, slávisté stále v deseti. A Lens bude dobývat tu desetičlenou skupinu v sešívaném. Dlouhým nákopem, teď se snaží Tován najít střídajícího Sotoku uvnitř pokutového území, ale ten balon byl příliš dlouhý, Markovič si teď plácel s Vlčkem, který tam ještě kontroloval soupeře a doběhne si pro odražený tak balon na trávníku.
2: Mojmír Chytil bude jeden, to je jasný.
1: David Jurásek a Tomáš Chorý, to jsou dva náhradníci, kteří čekají mezi střídečkami na to, aby se dostali na hrací plochu, a druhý je Kubiak.
2: No, tak to je post za post, to je logický. Asi jo, je to jasný, post za post a Tomáš Chorý za Mojmíra Chytila, to je asi taky jasný. Uvidíme, Tomáš Chorý by mohl tady, když vidím fyzické předpoklady, co se týká výšky a váhy francouzských obránců, tak by mohl ty balóny udržet, mohl by připravit dobrý pozice, mohl by si vynutit nějaký faul na sebe a standardní situace Slávie má dobrý, to víme.
1: 76. minuta končí, Slavia Lanz v Lize mistrů 1-1. Výkop Markoviče, Chorý prodloužil za sebe, Šturm ani Ajosi se ale k balonu nedostali, stejně tak ani Novák, který tam ještě dobíhal z pozice středního záložníka. Chorý chce vlétnout do zápasu, napadá teď brankáře Rissera a je úspěšný.
2: A dlouhý out.
1: Roman Lanz zakopl balon za postranní lineu a Isife si opět vezme balon a pošle míč do pokutového území. Z toho předchozího dlouhého outu byla velká šance Vlčka, už za stavu 1-1, Vlček zřejmě v offsideu branku netrefil. Co teď s Tomášem Chorým? Isife si odkrokoval a chystá se na dlouhý nához do pokutového území. Míč letí znovu až téměř na roh malého vápna, ale Chorý se k němu nedostal a jeho si prohrál. Souboj se střídajícím Sotokou a pak si nerozuměli slávisté, už na polovině soupeře míč zámezí, Lanz vhazuje z levé strany, konkrétně je to střídající Aguilar, který posílá míč na střed hřiště. Tam se balon od Eduarda odráží pro Tována, na pravé straně už je znovu Soares. Spěchá mu tam taky Aguilar, ale Soares to bere na sebe a Tován má prostor vystřelit, pálí nad slávistickou branku, stále 1-1, 78. minuta, ale no, taky Sadílek už klečí.
2: No, mají toho, to je jasný, ale výborný hráč Soares, který myslím, že samozřejmě jsem ho vůbec neznal, zase takovej, my jsme se bavili i vizuálně trošku Jamal, Levák zase zprava vlastně ještě neskazil balón a má výbornou finální fázi, výborný dribling, těžko se brání.
1: Pozor, je mu 16 let.
2: Má štěstí, no.
1: 78. minuta utkání Slavia Lans 1-1. V zápase Ligy mistrů v utkání číslo 1 pro oba týmy v ligové fázi této prestižní soutěže. 78. minuta, rozehrávka Pražanů. Markovič dává do pravé strany Isifemu, kterého napadá další střídající hráč junior Kadil a od něj se dostává balon do zámezí Isife. Čeká na míč, který mu prodává právě Kadil, aby mohl vhodit balon zpátky na hrací plochu. Isife se rozeběhla, posílá znovu míč až na Tomáše Chorého, který teď podstoupil souboj se dvěma hráči, ale balon neudržel. Ve středovém kruhu souboj kapitánů.
2: No,
1: Tován faulovaný nebyl, ale Šturm nerozoběhl teď ani Ayaosiho, ani Chorého a hrát může Aguilar. V zádech má právě Ayaosiho, ale míč teď u Soareše. 16-letý Portugalec na trávníku tady v Edenu. Narazil si s Aguilarem a otáčí míč zprava doleva. Tam je Idal, další Francouz v týmu Lens. Přihrávka na osu hřiště na záložníka Tována, respektive to byl Bulatovič, který přihrál odsunu Eduardovi, ten ale neudržel míč na zádech. Slávisté teď zamčení tím tlakem Lens a je to Soares na pravé straně. Tancuje znovu kolem balónu a kolem Juráska, jeho centra ale neprochází přes Šturma, dopředu chce jít Viktor Novák. Novák na levé straně narazil teď do Antonia a Jurásek se ho snaží ještě podpořit. Teď je to souboj na malém prostoru. Slavisté jsou úspěšnější. Šturm nerozeběhl Juráska a teď je tady útok Tována a na levé straně spěchá taky Kadil, ale míč dostává Ocon Eduard, dělá si prostor na střelu, ještě přidávka Továnovi. Tován v šanci, trefuje Isifeho v 80. minutě, stále je to 1-1. Tlak Lans pokračuje, centr Idala, 16. Sotoka, jen líznul míč hlavou a pak už balon nestíhá na hrací ploše Soares. Bude to ještě horkých minimálně 10 minut pro Slávy.
2: Určitě, myslím si, že Daniel Šturm taky teďka je vidět, že už ta únava prostě pracuje, takový tři, řekl bych, lehký přihrávky vlastně se mu nepovedly. Byl z toho třikrát jako ztráta a zisk hráčů Lanca, hned nebezpečná situace. Novák taky už je v předklonu často, takže mají toho kluci plno.
1: 10 minut zbývá ze základní hrací doby, pak přijde nastavení. Slavia Lans v Lize mistrů 1-1. Po nákopu Markoviče Chorý udržel míč v křídle a získal pro svůj tým autové vhazování. Sadílek nechá ten aut pro Juráska.
2: Ukazuje Jurásek, že bude házet do vápna, ukazoval na Vlčka, aby šel do vápna, ale už jenom kroutil hlavou, no.
1: Jurásek to po narážečce se Šturmem zkouší centr pravačkou, ale ta není jeho silnější nohou. A tak si brankář Lans Risser sbírá ten balón úplně sám v pokutovém území svého týmu. 81. minuta, Slavia Lans 1-1. Míč táhne Sotoka středem hřiště. Dává ho do křídla, ale Isife vystoupil proti Kadilovi a v návrhu má Ayaosiho, jenže nepřihrál přes Idala a teď může Kadil táhnout míč do 16. Proti sobě má Novaka. Kadil dává na vápno. Tam je Tován. Naznačil střelu, teď tečovaná rána těsně vedle Markovičovy branky v 81. v minutě, no, stále skóre 1-1.
2: Výborný přečtení hry Isifeho a bohužel jako zase hloupá chyba, čistý míč a vlastně místo toho, aby Slávě šla Ayaosim do nějaký šance, tak z toho je roh pro Lans.
1: 82. minutě, zastavuje 1-1, Bulatovič u pravého rohového praporku. Z pohledu Lans centruje teď za zadní tyč, tam hlavičku je ideál, ale není to hlavička nebezpečná. Markovič se jen podívá vedle své levé tyče, kam zapadl balón a nechá si podat nový od podavače míčů. 82. minuta ve své polovině, Slavia Lans 1-1. Pražané v 10. po vyloučení Mikuláše Konečného. To se stalo ještě za stavu 0-0, krátce po začátku druhé půle. Následně skóroval krásně Šturm, ale Lans se v té přeslovce podařilo vyrovnat a zařídil to vyrovnání bývalý slávista Abdallah Sima. Končí Novák v čase 81-58, místo něj na trávník přichází střídající záložník Toumani Diakité, který si samozřejmě taky vyzkouší vůbec poprvé Ligu mistrů, tato letní posila ze Slovanu Liberec. Rozehrávka Slávie, Markovič má míč připravený na úrovni malého vápna, dlouhý nákop, který letí na polovinu lánce, Chorý držený za dres, ale rozhodčí to nevidí. A tak Soares hlavičkuje na střed hřiště pro Sotoku. Ten ale nepřihrál přesně a Jurásek nakopává balon na polovinu lánce, tam Ajao si teď srazil soupeře ve vzduchu a dopředu přehráší Tován. V souboji s Juráskem se slavistický obránce natlačil před kapitána Lánce, ale pak o míč přišel a rychle rozhodčí přerušuje hru, protože na trávníku zůstává ležet obránce Lance a to Ganyu, který tam svedl ten souboj s Ayosim a pak asi nepříjemně spadl na hlavu. Tyhle nekontrolované pády z výšky na trávník jsou nebezpečné, pochopitelně pro fotbalisty, a tak chvilka přerušení a chvilka oddechu pro Slávy v 84. minutě.
2: Je to trošku netaktický, teď si myslím, že samozřejmě já bych taky nejradši vyhrál každý zápas, ale myslím si, že s tímhle průběhem Slávě může být ráda za bod a teď je škoda, že slávisti střídají, protože mohli ušetřit nějakou další 20-30 vteřinovku v době, kdyby třeba nikdo se z hráčů neošetřoval. Myslím si, že to šlo počkat do dalšího přerušení, ale Ivan Šranc už byl připravený a jak jsme se bavili, odehraje všechny posty, kromě stoperů, tak teď je na pravýho obránce.
1: Ano, protože skončil Isife v 84. minutě utkání. Vypadá to, že stoper Lance Ganyu bude v pořádku, ale chvilku musí počkat, taky za postranní lineou, takže chvilku, síly na trávníku srovnané, ale za chvilku, za nějakou tu minutku se zase vrátí Ganyu zpátky na hrací plochu a francouzský tým bude pokračovat v přesilovce. 1-1, Slavia Lance v 85. minutě, míč rozhodčího a balón pro křídelníka francouzského celku Soareše. Ten vrátil zpátky Aguilarovi. Aguilar přes šíří hřiště zprava doleva na Idala. Po něm může hrát Kadil. Táhne míč na roh 16 a centruje. Vlček hlavičkuje před Sotokou.
2: Tak pojď.
1: A pak už odkopává balón Šturm. Chorý ve středovém kruhu. Sráží se soupeřem, ale nezískává balón a Ajao si peláší proti brankáři Riserovi, který to ale zvládne nákupem zase na polovinu Slávie. Šranc prohrál hlavičkový souboj se Sotokou, míč v zámezí a slavistický aut, ukazuje řecký rozhodčí Vasilis Fotias. Na pravé straně tady Šranc si vezme míč a pošle ho zpátky na hrací plochu. Stále je to teď na trávníku 10-10, ještě nedostal Ganyu pokyn od sudího, aby se vrátil zpátky na hrací plochu poté, co byl ošetřovaný. 5 minut do konce základní hrací doby, Slavia Lance v lize mistrů 1-1. Posloucháte o tom v přímém přenosu radiožurnálu Sport a radiožurnálu. Vlček teď vyhrál hlavičkový souboj s Eduardem a dlouhým nákopem chce hledat Šturma na polovině Lance, ale ten míč neproletěl až k hráči Slavie Diakite. Ale odražený balon Diakiteho Klička. Míč si dal na střed, ale nevypálil, protože proti němu vyběhl Sotoka. Teď pozor,
2: na hřiště
1: vyběhl Ganyu, který jako zraněný hráč se dostává do šance a teď Markovič ho vychytal a slavisté se rychle zlobí na hlavního sudího, stejně jako slavistická střídačka, protože ten ošetřovaný stoper Ganyu vyběhl na hřiště a hned šel do šance, červenou kartu
2: vidí
1: Stanislav Vlček, vedoucí.
2: Ale to se vůbec nedivím jako.
1: V 86. minutě tedy velká zloba na trávníku tady v Edenu. Za stavu 1-1 se dostali hráči Lance do obrovské šance a bylo to poté, co rozhodčí pustili v době, kdy šel balon do strany na hřiště ošetřovaného před chvílí Ganyua a ten pelášil téměř sám na Markoviče. Tento zvládla, tak je tady roh Lance. Za stavu 1-1, 87. minuta, rána spoza 16 po rohu na krátko. Bulatovič netrefil ten míč čistě a tak je tu další prostor pro
2: nadávky, protože já se omlouvám, já jsem tam taky ulít v tím přenosu, ale sám sobě se nedivím, protože tohle to je neskutečný, jako to vlastně pustit hráče z ošetření na to, že jde sám na bránu, to je unikát.
1: 87. minutě, Slavia Lance v přímém přenosu radiožurnálu Sport a radiožurnálu 1-1. Pražané rozehrávají od Golmana Markoviče dlouhým nákopem, Chorý hlavičkuje na Šturma, Šturm a po něm Ajaosi. Tři hlavičky za sebou.
2: Faul.
1: A tohle je faul, jak zmínil i Pavel Horváth v našem vysílání.
2: Já se omlouvám, už se převtnul do fanouška, ale já si myslím, že tohle byl jasný faul a teď má Slavia velkou šanci.
1: Ano,
2: teď si myslím, že i Tomáš Vlček dojde do toho vápna, byť toho má plný brejle, tak si myslím, že do toho vápna dojde a teď jenom to tam dobře dostat a Sadílek už několikrát ukázal, že tohle to ovládá.
1: A ukázal to i na mistrovství světa, které jsme pro vás taky na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu vysílali v dresu české reprezentace. Dnes je kapitánem Slávie při absencích zraněných Provoda a Holeše. Volný přímý kop Slávie z levé strany z úrovně velkého vápna, skoro od postranní lajny. 16 i zmiňovaný Vlček, ale taky střídající Chorý, kterého určitě bude Sadílek hledat. Sadílku v centr, který letí za malé vápno, tam je Schaloupek, ale míč nad 16, jde tam Ryser a jeho si trefuje míč. Špatně ještě Štěch. Sturm dává na 2-1 v 88. minutě. Tak tohle je zápas Daniela Šturma. Obrovská radost. A Eden možná dneska spadne.
2: Ještě ne, ale tohle to je paráda. Jasně, přesně tak, jak stejně dostala Slávie ten druhý balón v té standardce, ještě nebezpečnější než ten první. A teď se to ukázalo. Naštěstí si myslím, že si Šturm zařval, byl tam jeden z hráčů, nevím, jestli to byl Diakite nebo Ayoasi, který taky měli šanci na to, aby vystřelili, ale Šturm si zařval a propálil všechno před sebou a teď už si myslím, že jsou slávisti velmi blízko.
1: A slávisté všichni vyběhli ze střídačky, tedy alespoň hráči, kteří se třeba nedostali na trávník a už ani nedostanou, protože taky Jindřich Trpišovský už, pokud jsem správně počítal, využil všechna možná střídání. 89. minuta bude končit. Slávia vede nad Lanz 2-1 poté, co Šturm zakončil z úrovně velkého vápna a trefil poloodkrytou branku. Ještě, jak už to je v dnešním fotbale zvykem, se něco málo zkoumalo, ale teď už řecký sudí Fotias ukázal do středového kruhu, takže gol platí. Šturm dvougólový a Slávia vede 2-1 nad Lanz v závěru utkání Ligy mistrů. V deseti bude bránit jednogólový náskok, přihrávka na Eduarda do 16. Jurásek ho málem trefil, Eduard je u brankové čáry, centruje. Sotoka netrefil ten balon v malém vápně a Chaloupek zakopává v polovině 90. minuty. Lanz prohrává na Slávii 1-2 po dvou gólech, Šturma Chorý získal balon a rozebíhá Šturma, tak pojď na hat-trick. Daniel Šturm si míč obhodil kolem Bulatoviče, ale byla to přihrávka na Ayoasiho, která přesná nebyla, takže Lanz může dál dobývat. V posledních sekundách základní hrací doby utkání Ligy mistrů. Slávia vede 2-1 po dvou trefách Šturma. Na levé straně Tován, jeho centr Chorý. Zpátky v 16 a před velkým vápnem Šranc před střídajícím Kadilem odvrátil ten balón dál od 16. Kolik se bude nastavovat? Je to 5 minut nad rámec normální hrací doby. Soares na úrovni velkého vápna dělá kličku kolem Šturma. Ještě jedna a rána, která trefuje Sotok a pak Ayoasi.
2: A rozhodčí souloval Tomáše Chorýho, to je výborný.
1: Odpravil ten balón až do středového kruhu. Slávia vede na začátku 5minutového nastavení na Tlánce 2-1. Francouzský celek bude dobývat a ten útok číslo 1 na začátku nastavení vede přes pravou stranu. Míč má Aguilar, po něm Soares. Slávisté samozřejmě pod balónem, včetně Tomáše Chorého. Tomáš Chorý teď jen hlídal přidávku na Ganua, který vrací ze středu zpátky do pravé strany Soarešovi. Ten už je před 16. Centrovaný balón na zadní tyč. Tován, hlavička, gól. 2-2. Vyrovnáno, tak ta euforie slávistů netrvala dlouho. A i po druhé se Racingu klub de Lanz podařilo zápas Ligy mistrů vyrovnat.
2: Teď musíme rozebrat tu akci. Šturm vlastně velmi lehce nechal Soareze ocentrovat, protože už samozřejmě mu ty síly chybějí. Je to logický, ale dá se to pochopit samozřejmě a ty hráči to využili. Viděli jsme Tována, který 3-4 kroky, výborný timing, byť není úplně obrovský, tak s hlavou vlastně s přehledem uklidil ten balon nechytatelně pro Markoviče.
1: A tak tedy znovu vyrovnáno v zápase Ligy mistrů mezi Slávií a Lanz. Šturm to ale ještě chce vzít na sebe hned po rozehrávce. Druhá z 5 nastavených minut, Šturm chce získat rohový kop u praporku a ten balón nakonec je stále ve hřišti a mají ho hráči Lanz a odkopávají ho až půlící čáře. Tam ale zastavil v míči Chaloupek, který ještě přihrál Šturmovi a Šturm si může nachystat ten centrovaný balón. Má dost času. Vedle pokutového území míč pod sebe a Ayoasi. Po obrovské šanci trefil soupeře a pak pro míč vyběhl Ryser. Tak teď měli slávisté i smůlu a rychle se musí vracet zpátky. Šranc s střídajícím Kadilem zastavil ho na půlící čáře a Lanz vhazuje z levé strany míč pro Idala. který je na půlící čáře. Idel vrací zpátky do lajny na Kadila, který míč navádí na Šrance. Dá kličku do levé strany, centruje, ale před Eduardem ten míč hlavou odpravil Sadílek. Pak ale chybuje Chorý a tohle je obrovská šance Lánca. Gól! 3-2 pro Racing Club de Lens po obrovské chybě Chorého před pokutovým územím. A tohle je tedy obrovsky kruté pro pražskou Slavii, která dvakrát vedla v deseti nad Racingem Club de Lens, ale v nastavení po druhé inkasuje a prohrává 2-3. Tak tohle je kudla dozad, co Pavle Horváte?
2: No, to je hrozný, jo. To je prostě... Tomáš to chtěl vyřešit konstruktivně, nechtěl úplně odkopnout ten balón a bohužel ten střelec to přečet a musím říct, že zase nechytatelnou střelou pro Markoviče prostě zakončil, ale tohle je, já nevím, no, co mám na tohle říct, to je prostě děs.
1: Je to horská dráha emocí pro všechny hráči na trávníku, samozřejmě i pro členy realizačního týmu a fanoušky, kteří ale oceňují výkon slávistů v deseti proti druhému týmu minulého ročníku Ligue 1. Slávisté dvakrát vedli, ale prohrávají 2-3 zhruba minutu a půl před koncem pětiminutového nastavení v utkání Ligy mistrů, ve kterém byli blízko od historicky druhého vítězství této slavné soutěži, ale vypadá to na další porážku. Ale teď ještě Sadílek padá před čestnáckou, sražený k zemi a nakonec rozhodčí ukazuje proti brance Lens, tak ještě naděje alespoň na bodový zisk pro Pražany žijí.
2: Teď je tam ta šance na ten hat-trick.
1: Teď je šance na hat-trick pro Daniela Šturma, který si, řekl bych, ten balón velmi rád vezme po té, co dal gól hned z kraje druhého poločasu. Když se famózně trefil levou nohou, to už byli slávisté v deseti. Pak Lens vyrovnalo. Šturm políbil míč, chce dát hat-trick. Slávisté se dostali v 88. minutě do vedení 2-1 díky druhé trefě Šturma, ale během pěti minut dvakrát inkasovali, když hlavičkou skoroval Tována, pak po chybě Chorého před čestnáckou střelou zpoza vápna, tedy střídající obránce Aguilar. A teď Daniel Šturm, kterému ještě jde poradit Tomáš Chorý, aby slávisté vytěžili z tohoto zápasu alespoň bod v deseti proti Lens. Po prvním poločase 0-0, ve druhé půli 5 gólů, 3 ale v síti Slávie a teď poslední, úplně poslední šance, protože právě teď vypršelo pětiminutové nastavení. Slávia 2, Lens 3, Daniel Šturm nějakých 8 metrů za velkým vápnem.
2: I Markovič je před vápnem.
1: Je tam i Jakub Markovič, takže teď cíly srovnané, alespoň u šestnáctky, protože Risser pochopitelně zůstává v brance Lens.
2: No, nevidí nic, to je jistý.
1: Tak teď to jen trefit, stojí tam taky Sadílek, dnes s kapitánskou páskou, ale ten se spíš modlí, Šturm to zkusí sám a těsně přestřelil, bylo to tečované. Takže ještě jedna standardní situace pro Slávy, Šturm jde rozehrát sám, tak dva góly a asistence, to by bylo taky pěkné. Teď jen někoho najít v pokutovém území, zůstává tam i Markovič, Slávia prohrává s Lens 2-3 už v šesté minutě nastavení. Hrajeme i na radiožurnálu Sport a radiožurnálu takzvaně přes čas. Ještě ale řecký rozhodčí Vasilis Fotias jde uklidnit hráče do pokutového území a ukázat jim, že bude sledovat jakýkoliv kontakt v šestnáctce, který by mohl znamenat třeba i penaltu pro Slávii. Teď

0: nedostane k míči, ještě Sadílek pálí, ale rozhodčí z Řecka Vasilis Fotias ukončil tento zápas, který byl opravdu obrovsky napínavý, nebo ještě neukončil, tak pozor.
1: Nevím, čekáme.
0: Čekáme a ukazuje směrem ke střídačce, ke střídačkám.
1: Bude zkoumat ruku, no.
0: No, ale tak to by bylo samozřejmě senzační pro Slávy, ale ne. Ale ne, zápas končí, ruka tam nebyla, Slávisté byli blízko k tomu, aby po 19 letech si užili vítězství v Lize mistrů, i v 10 dokázali dvakrát vést nad Racingem Club de Lens po dvou trefách Daniela Šturma, ale dva góly v nastaveném čase od Tována a taky střídajícího Aguilara znamenají to, že Slávisté tedy prohráli s francouzským celkem 23. Co na to Pavel Horvát?
1: Výborný výkon. Já si myslím, že hráči, kteří byli na hřišti, zaslouží absolutorium. Myslím si, že je to stálo spoustu sil. Ten zápas se dal vyhrát. Bavili jsme se o první půli, o těch šancích. Vidíš, že prostě to malinko chybělo. Bohužel, ta Liga mistrů prostě o tomhle je, o tom, kdo promění šance. Myslím si, že Slávisti měli víc šancí a měli je větší než Lens. Na druhou stranu ta produktivita nebyla dobrá, byť Šturm dal prostě dva krásný góly, tak to prostě ani dneska na tu výhru nestačí.
0: Tomáš Chorý, velká chyba před tím gólem na Baxi.
1: Je to samozřejmě velká chyba, je to přihrávka, chtěl hrát konstruktivně, tam samozřejmě jeho spoluhráči mu nabíhali do prostoru, kam on mohl přihrát, ale ten hráč to přečet a skvěle zakončil, no, to prostě se stane, ale chyby k tomu fotbalu patří. Já bych to vůbec nesnižu kvality Šturma, ale k tomu stejná chyba, jako Tomáš, který udělal před tou třetí brankou Lens, je prostě to, že třeba neproměnil tu první šanci, byť dal dva góly, který byly úžasný, tak prostě mohl dát ten hat-trick, jak to vzýval ty, no.
0: Nedal a tak Slavia prohrála s Lens 2-3, do Ligy mistrů tedy vstupuje porážkou, na rozdíl od minulého roku, kdy to byl vlastně dost podobný scénář, co se týká toho závěru utkání. Zbude Glimt vedení 2-0 a no, pak konec utkání a remíza 2-2, teď tedy 2-1 v 88. minutě a porážka 2-3, jak se z toho poučit, když to nevyšlo?
1: Je to hodně podobný, prostě lekce z toho, z produktivity, z té kvality v té poslední fázi, prostě viděli jsme, že oni opravdu neměli tolik šancí, jo, ale byli prostě neskutečně dobrý a z minima vytěžili maximum a to se prostě Slávii dneska bohužel nepodařilo.
0: Když jsi zmínil, že Racing Club de Lens byl velmi dobrý, tak asi se shodneme na jednom jménu, Florian Thauvin, kapitán týmu, a nejen ten gól hlavou, ale vlastně celý zápas.
1: No, jasně, a první půli, když samozřejmě Slávia byla v plném počtu, tak toho tolik neměl, ale pak, když už měl prostor, tak to bylo velmi, velmi vidět a ta kvalita je nespochybnitelná, to je jasný, ale i dalších hráčů, ale já bych spíš vyzdvihl výkony slávistů. Kluci samozřejmě v první půli i ze zimou, ale jak Chaloupek, tak Vlček byli vynikající, prostě bezchybný, se dá říct. Jo, oba středáci, Sadílek neskutečný, myslím si, že má nějaký problém s nosem, že šel hned do šatny, myslím si, že mu tekla krev, takže dostal před tím trestňákem nějakou ránu. Novák výborný, viděl jsem ho prvně takhle naživo, fantastický pohyb, skvěle s míčem a Ajaosi taky prostě dobrý hráč pro Slávy a je to škoda, že kluci nemají aspoň bod, ale dobrý zápas prostě.
0: Ještě poslední otázka, samozřejmě je to první z 8 zápasů v hlavní části Ligy mistrů a teď přijdou asi 3 ještě možná minimálně slavnější soupeři, tady vedenou Villarreal, Aston Villa a londýnský Arsenal, ale třeba v Azerbajdžánu bude hrát tým Jindřicha Trpišovského s, dá se říct, ještě nováčkem na té fotbalové mapě Sabahem Baku, tak je to třeba soupeř, proti kterému si Slávisté budou moct věřit podobně jako proti Lens?
1: No tak já si myslím, že si věřili zaslouženě, že prostě v těch 10 je to velký rozdíl. Tady každý tohleto oslabení, byť samozřejmě nemůžeme nikoho vinit, tak prostě to oslabení je rozhodující.

0: momentem toho zápasu a přesto Slávii jste šli do vedení. Může to být i v jiných zápasech zase na druhou stranu pro Slávii a tohle to je pryč. Teďka samozřejmě nezbývá nic jiného, než tuhle tu porážku přijmout. Slávii čeká těžký víkend a musí se koncentrovat na další utkání. Tady z toho utkání se odnesou spoustu zkušeností a samozřejmě bohužel 0 bodů.
1: Říká tedy na závěr našeho přímého přenosu na radiožurnálu Sport z utkání fotbalové ligy mistrů mezi Slávií a Lanz náš fotbalový expert Pavel Horváth. Tak díky moc.
0: Hezký večer a šťastnou cestu domů.
1: Slávia prohrála s Lanz 2-3. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkujeme za přímý přenos Pavlům Tilšarovi a Horvátovi. Další naději na body z Ligy mistrů a první výhru po 19 letech budou mít sešívaní 13. října v Baku proti tamnímu Baku i proti tamnímu Sabahu, pochopitelně. I u toho budete moct být s radiožurnálem Sport, tak věřím, že si nás naladíte. I za ten necelý měsíc teď vám ještě musíme říct, jak dopadly další zápasy milionářské soutěže. Bayern nakonec přece jenom deklasoval norské Bodø Glimt 5-0. Como vyhrálo při své premiéře v Lize mistrů nad Lipskem 4-1 a jednoznačné to bylo i mezi Manchesterem United a zmiňovaným týmem z Azerbajdžánu Sabahem Baku. Ten totiž prohrál na Old Trafford 0-4 v dřívějších duelech PSV Eindhoven s brankářem Matějem Kovářem. Remizovalo se Šachtarem Doněck 1-1, stejně jako Fenerbahce Istanbul s AS Řím. A můžeme ještě zkompletovat semifinálovou soupisku mistrovství světa basketbalistek, protože Španělky porazily Austrálii 89-66 a nastoupí proti Američankám, které si jednoznačně poradili s Maďarkami, zvítězili 108-56. V tom druhém semifinále proti sobě nastoupí Francouzky a domácí Němky v Berlíně.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
2: A aby Pavla Horvátha nebylo málo, tak teď vám nabízíme reprízu dopolední desítky Pavla Horvátha, která byla i tentokrát se zajímavým hostem. Tak si užijte příjemný poslech radiožurnálu Sport.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horvátha.
5: Je tu desítka Pavla Horvátha. Srdečně vítám titulární osobnost tohoto pořadu Pavla Horvátha.
6: Dobrý den.
5: Tak a Pavle, máme tady hosta, kterého bys nám prosím mohl představit.
6: Máme tady hosta, kterýho bych představil jako samozřejmě legendu Bohemky, pro mě i legendu České ligy a myslím si, že můžeme být rádi, že ho tady máme, protože už mě na spoustu věcí upozornil a zjistil jsem, že spoustu věcí ví daleko líp než já, aspoň z historie to Martin dostal. Vítáme tě tady.
7: Ahoj, děkuju za pozvání. Trošku bych ty legendy krotil, ale no, děkuju za superlativ.
6: To seš hodnej, ale je to tak. Jako to je.
4: Host desítky Pavla Horvátha.
5: Vy jste ale členem klubu legend, protože máte v první lize 322 zápasů, z nich bilanci 9 gólů, 18 asistencí, ale hlavně máte to sako.
7: Mám to sako.
5: Jo?
7: Jo, jo. Já už mi ho spíchli, mám ho. Vlastně možná jsem ho měl dřív než tady Pavel, který ho vlastně dostal až na tom eventu před sezónou.
6: To, on si pamatuje všechno, on všechno. Takže, já jsem ho dostal dřív, ale já jsem prostě, takhle, mě se furt mění velikost. Už to nejsou jedničky, jsou to dvojky, ale...
5: Takže to knoflíčky.
6: Knoflíčky samozřejmě, takže ty košíčky. Takže to sako mi je, dostal jsem ho, je to pravda až teďka, ale samozřejmě jsem rád, že se vůbec ke mně dostalo. No. Hmm. A tak ty ho máš zasloužit, proto taky seš ta legenda, že jo?
7: Dobře, děkuju. No. A jinak to sako, teda musím říct, že to je jako ten nápad jako takovej, i vlastně to provedení se mi jako moc líbí. Hmm. Je to taková Amerika, ale proč se jako neinspirovat?
6: No. No, tak aspoň máme jako nějakou vzpomínku, že je to lepší, když to přeženu, tak za titul dostaneš medaili, která není zlatá a vlastně já vůbec nevím, kde je mám, možná někde jako doma, tak jako vedle sebe zaprášený, ale tady to sako je prostě unikátní.
7: No já ty medaile nemám, takže no. Aspoň to sako, no.
6: No promiň.
5: Ale přece jenom Martin dostal, může být titulovan třeba co by člen legendárního týmu Bohemky, byť se to nezdá, tak přece jenom dostat se po dlouhých letech do evropských pohárů, to bylo pro vršovický klub velkou událostí, můžeme si ostatně připomenout tu událost.
8: Dobrá přihrávka teď na Puškáče a krásná kombinace Bohemians. Tohle je obrovská šance, Matoušek vyrovnává. Nádherná kombinace hráčů Bohemians, tohle bylo jako z fotbalové učebnice. Bohemka vyrovnává na konci 6. 26. minuty po nádherné, přenádherné kombinaci. Nejprve to byl Kestl, který přihrál Puškáčovi. Puškáč z jednoho doteku pod sebe nadostal a dostal z jednoho doteku do pokutového území na Hálu a Hála také z jednoho doteku na Matouška, který téměř před prázdnou brankou ve skluzu dokázal ten balon usměrnit.
5: No Vojtěch Šilhan naznačoval svými slovy, že to byla teda povedená kombinace.
6: Já jsem mě to přišlo jako ze Španělska.
5: Jenom abychom posluchačům připomněli, co to bylo. 3. srpna 2023 hrála Bohemka odvetu druhého předkola konferenční ligy na Letné z Bude Glimt. Nakonec to nedopadlo na postup, ale zahráli jste si a krásně jste takhle srovnali na 1-1.
7: No tehdy. My jsme takhle vyťukali jednou, oni nás takhle ťukali celý ten druhý zápas, takže bylo to jako velký zážitek pro nás, většina z toho kádru vlastně nikdy takovýhle zápas jako nehrála. Po nějakých 36 letech návrat Bohemky být do předkola evropských pohárů, jako obrovská událost pro celý klub a pro fanoušky. Já jenom doufám, že ač to bude jako extrémně náročný kor jako v dnešních ligových podmínkách, kdy ta konkurence je jako obrovská, tak doufám, že další generace Bohemáků na to nebudou čekat zase skoro 40 let.
6: Já vím, že jsme se o tom trošku bavili. Mě to zase jako nabízí otázku na ten stadion bohemácký, protože já jsem viděl nějakou maketu nebo takový výtvor nějaký, který by to mohl být. Jak to vypadá teďka se stadionem?
7: Je to v nějaký fázi příprav a čekání na všechny administrativní povinnosti, které jsou s tím spojený. No, je to jako, kdo asi někdy něco rekonstruoval nebo stavěl, tak ví, že tyhle věci se nedějou jako přes noc. A jak si říkal, jak jsme se o tom bavili, tak řešili jsme i prostě předchozí vlastně stavbu nového stadionu v Edenu, kterou já vlastně mám spojenou s téměř celýma svýma školníma létama od základky až po konec střední, takže jako bohužel to trvá hrozně dlouho, myslím si, že ten klub, ty lidi, co tam dělají, ty hráči, prostě celý i ta liga by si zasloužila, i to město by si zasloužilo prostě novej, moderní, krásný stadion a já věřím, že se jako jednoho dne dočkáme.
6: To tak.
5: No, my se dostaneme samozřejmě k tomu klubu, který taky je z Vršovic, který vlastně dělí jedna zastávka tramvaje od Bohemky, jedna zastávka, která leží mezi těma dvěma zastávkami. Každopádně s Martinem Dostálem teď přece jenom k Bohemce, která prožívá podle i citace z webu Bohemian.cz jedno z nejdelších období stability v první lize, ostatně 14. nebo 15. sezona teď v kuse mezi elitou a vy jste toho byl jako hráč 9 let součástí. Přesto než třeba nastoupil trenér Jaroslav Šilhavý, tak asi pamatujete třeba časy, kdy se bojovalo častěji o záchranu.
6: Jaroslav
5: Veselý. Umlouvám se.
6: Dobrý.
5: Jo. Takže
6: jsem tady.
5: Jak se vyvíjel podle vás třeba ten i váš vztah k tomu klokanímu táboru?
7: No tak nějaký jako, ať to teda vztáhnu na sebe trošku, tak nějaký první kontakt s Bohemkou proběhnul skrze sportovního ředitele Míru Držmíška, který mě vlastně znal ze Slávie už v té sezóně 15-16, když jsem byl v Baníku, ale tím, že já jsem vlastně odehrál jeden zápas za Slávy a pak jsem byl v Baníku, jak do třetího týmu během jedné sezóny administrativně už přestoupit nemůžete, takže to bylo aktuální až po sezóně, kde mě končila ve Slávě smlouva, tudíž o to bylo jednodušší, takže od toho léta 2016 jsem byl jako hráč v Bohemce, teď tam pokračuju dál. Ten vztah se vyvinul až do toho, že si myslím, že o sobě můžu dneska tvrdit, že jsem Bohemák. Je to 10 let a něco, už je pěkná porce v tom životě. Asi ze začátku ty lidi nebo ty fanoušci neskákali ke stropu, že přichází nějaký Martin Dostal ze Slávy, ale věřím tomu, že po těch letech toho, co jsem na tom hřišti odváděl, tak jsem si většinu těch fanoušků získal a já doufám, že jsem neudělal a neudělám nic, čím bych si jako jejich přízeň vlastně odvrátil od sebe.
6: Zažil jsi nějakou nevoli těch bohemáckých fanoušků, protože teďka to v této době zažíváme vlastně třeba na Spartě, prostě, že ty fanoušci jsou opravdu nevrlí a jestli jsi tohle někdy prožil v Bohemce třeba?
7: Ale asi takovýhle, v takovýhle míře, v jaký to je třeba teďko ve Spartě, nebo to mohlo být třeba v minulý sezóně v Baníku, kdy ten Kotel chtěl, ať ty hráči sundají drezy a podobně, což se mi jako nikdy moc nelíbilo od těch fanoušků, myslím si, že tohle to je takový jako úplně zbytečný gesto a že ty hráči by ten dres prostě sundat neměli. Byť se o tom každý může samozřejmě myslet, co chce, tak v téhle míře jsem to jako na Bohemce nezažil. To, že jsme, když jsme měli nějakou sérii a že jsme zažili třeba i prostě 10-11 zápasů bez vítězství, tak nám dávali najevo, že se jim to jako nelíbí, že se jim asi nelíbil náš přístup, i když jestli něco fakt jako nemám rád, tak když někdo zpochybňuje to, jak k něčemu přistupuju. A tak to asi jo, ale nikdy to jako asi nedospělo do tady toho, že by jsme museli před každým bojem, po každém zápase jít něco vysvětlovat před kotel a pomalu se tam báli, jako aby na nás někdo neskočil přes plot a nedal nám přes držku.
6: A ty jsi tady zmiňoval nějaký začátek v OMC, to znamená, ta tvoje pozice asi taky sílila, že jo, v té šatně, takže patřil si pak těm hráčům, který třeba tohle to měli na starost, aby fakt si mohl před těma fanouškama říct, hele, tady stojí 15 hráčů, který do toho dali úplně všechno, bohužel.
7: Jo, tak já jsem se jako nikdy nezdráhal postavit se za nějaký svoje hodnoty, nikdy jsem jako se nebál říct svůj názor, když o něj někdo stál. Zlomilo se to u mě asi někdy na konci základní školy, když nám učitel řekl před plnou jídelnou celý školy, hele, deváťáci mají proslov, kdo si to vezme u nás? Tak asi ty, viď? No tak tam se mi přestali...
6: Neměl jsi připravený.
7: Ne, vůbec, jako vůbec. Tam se mi přestali asi klepat ruce, zjistil jsem, že to není jako asi nic, co by mi mělo nějak vadit, takže i třeba, když se řešily nějaké jako nepříjemné věci v kabině a že víš to sám, že během té kariéry se prostě takovýhle situace nastanou, tak já jsem se asi nikdy nebál prostě se postavit a říct, jak to třeba ta kabina cítí, nebo když bylo potřeba řešit nějaký problém, tak možná to mi trošku pomáhá i teďko v té pozici, kterou tam mám teď. Takže jo, měli jsme sezení s fanouškama, řešili jsme s fanouškama, ale nebylo to jenom o tom, když se řešila nějaká jako nepříjemná situace, ale naopak třeba, nevím, už 2 roky zpátky jsme jako vyvolávali nějakou jako diskuzi třeba s nějakým tím jádrem toho kotle, aby třeba i ta děkovačka měla nějakou jako nějaký řád, nějakou kulturu. A myslím si, že ty vztahy mezi fanouškama a hráčima na Bohemce jsou jako
6: nadstandardní,
7: jsou v pořádku, byť třeba zrovna v té minulé sezóně, kdy jsme měli tu sérii těch 10-11 zápasů bez vítězství, tak probíhaly po zápase ty diskuze typu, hele, my jako kotel už jsme zkusili vám fandit, zkusili jsme vám nadávat, tak teďko prostě to dáme bez děkovačky. Dobrý, v tu chvíli vystupoval za kabinu jako kapitán Lukáš Hulka, nějakým způsobem se to vykomunikovalo, ale bylo to v pohodě. Fakt to jako nebylo, že by tam někdo stál s klackama a chtěl jako ty hráče napadnout.
5: Já si pamatuju, že nedobrá atmosféra byla s koncem angažma Martina Haška, protože tehdy jsem byl v Budějovicích na tom posledním zápasu, co se prohrál 2-3 vlastně, když byl na lavičce a pak fanoušci mu lamentovali, ale na druhou stranu, nebo spílali, ale tak to asi bývá obvykle, když se loučí trenér, že to nebývá úplně v třeba v růžových těch barvách, když to je na odvolání.
6: Já se chci zeptat tebe, jak to tam máš napsaný, jestli jsme vůbec zmínili už tu současnou pozici, nebo se na něj ptát.
5: To jsem možná neřekl na začátku, nevím, vedoucí mužstva Bohemians 1905 a mužstva, což je, vy jste tam začínal jako vedoucí, nebo se to jmenovalo ještě trošku jinak, ne?
7: Tak já, oficiálně se to jmenuje sportovní manažer A týmu.
5: Jasně.
7: Ale jako nepleťme si to, já nejsem sportovní ředitel, jo? To je funkce úplně jako jiná. Zní to tak jako světovějš, jsem takovej vedoucí s, jak bych to řekl, s přesahem.
6: S výhodou.
7: Ano, s přesahem a s výhodama.
6: No a jaký to je prostě rovnou přejít prostě z té hráčské šatny?
5: Jenom třeba Pavel Hoftych, který teď přebíral žezlo po Bronislavu Červenkovi, taky má funkci sportovního manažera, ale tam to zas chápem trošku asi, že je víc než vedoucí mužstva. Jakoby,
7: no, jasně, jo, tak koukal jsem třeba na Slovácko, tam jsou kluci, co vlastně i třeba kamarádi jako Petr Reinberg anebo Michal Kadlec tam je, že jo, a tam vlastně tam mají i nějakou funkci jako koordinátora a týmu a podobně, takže vlastně jako
5: Jste taky koordinátor,
7: pod ten název se dá zaobalit jako spousta funkcí, spousta věcí.
6: Já jsem, teď nevím, jestli to byl včera, byl hokej, Venca Nedorost mluvil...
5: V úterý, čisté hře byl.
6: Tak tam mluvil taky, že je vlastně sportovní manažer, že vlastně vůbec nedělá papíry, že to neumí, že by ještě udělal nějakou botu v klubu. A to se tě týká taky, nebo musíš i papírovat?
7: Tak jako papírování jako takový asi úplně ne, ale jedna z těch věcí, kterou to obnáší, tak nějakým způsobem narůstající počet cizinců v lize, prostě kluci z těch v uvozovkách nebo jako zákonem pomenovaných třetích zemí, no vlastně mají vízovou povinnost, takže jako tohleto papírování typu úřady a podobně, tak to mám na starosti. A takže jestli tohleto je papírování, no, tak ano, a dá se v tom udělat bota veliká.
6: No, ne, já už jsem starší člověk, tak za nás byly papíry, teď už jsou maily, že jo, já to chápu, ale...
7: Jo, ale taky, ale já to asi furt mám tak, že jako co si nenapíšu, tak to jako neplatí.
6: No,
7: takže
6: to je jasný, to.
7: Takže tohleto mi jako vyhovuje pořád. Teď jsme třeba měli třídní schůzku a teď všechny ty maminky si to tam psali do toho jako iPhoneu, nebo prostě psali si to elektronicky, já tam s tím sešitem jsem si to radši napsal všechno sám. Ještě tam byl teda jeden tatínek, který si to taky psal, tak možná to máme.
6: Já teď řeknu jeden příběh, jestli máš i na tohle vliv. Teď se nám stalo s Mostem, já nebudu říkat, který zápas, aby nám nevzali body ještě, že jeden hráč z lavičky nastoupil, vzal si prostě dres, že jo, vzal si jiný číslo a šel hrát, že jo. Takže i tohle hlídáš na té lavičce.
7: No, jasně, tak tohleto je vlastně jakoby jedna z těch povinností toho vedoucího, že jo, v tu chvíli, v tom zápasovém dni. Já se v tomhletom trošku hrozím těch situací, které jsem viděl teď jako u jiných kluků, že jo, se stalo Slávy, že v Liberci měli ten špatný dres a předělávali ho tejpem. Míra Baranek dostal vynadáno, že nahlásil jiný střídání. Já se bojím, nebo tohle se hrozím, a nejvíc ale mám vítr z toho, že napíšu zápis, pošlu ho tam a napíšu ho blbě. A teď budeme muset udělat nějaký ty střídání a ty toho hráče pak už nemůžeš použít. No tak to já to vždycky kontroluju do poslední chvíle. Ještě, jestli mi do toho náhodou někdo nevlez a nepřeházel mi to tam, jako snad se mi to nestane. Ale...
5: To by trenér veselý nebyl veselý.
7: To by nebyl vůbec veselý.
5: A nebo by tam byl ještě někdo jiný rozčílený třeba?
7: Já si myslím, že všichni. Hlavně ty hráči jako by asi úplně nebyli nadšený, že bych někoho ze základu vypinknul na lávku a pak je tam přehazoval a ten druhý už zase nemohl nastoupit, takže...
5: A tak ještě, když se vrátíme k tomu, že jste teda byl hráčem, který se teoreticky mohl zlobit na někoho z členů realizáku, tak jsem si chtěl vypsat nějaké zápasy, které byste mohl třeba vypíchnout jako více povedené nebo památné, protože třeba se nemuseli povíst. 2018 porazili Plzeň 5-2. To si asi vzpomenete, víte, to bylo vzpomenu, no, na jaře.
7: Myslím si, že spousta Bohemáků si vzpomene na tenhle zápas.
6: Pak si možná... Nebyl, jsem tam nebyl.
5: To z 2018 tam na jaře nebyl.
6: No, 2018. Jako hráč určitě ne.
5: Ne, to ne, ale já ti pak připomenu jedno, jo, kde jsi byl. Sparta Bohemka 0-1, leden 2021.
7: No, tak to je jako... Výhra na Spartě si myslím, že je pro každého Bohemáka památná. Góla dával Tomáš Necit. My v tom zápase jsme mohli těch gólů dát víc, ale jako nechci, aby to znělo neskromně, nedali jsme tam penaltu. Sparta v tu chvíli byla vlastně, to bylo poslední zápas, myslím, trenéra Kotala. Ten tým jako úplně nefungoval. Bylo to v covidu, takže to bylo bez lidí, což byla trošku škoda, ale jinak jako výhra na Spartě, výhra na Spartě. Já jsem to zažil jednou, takže...
5: Tak ono to bylo jednou od 96.
7: No jasně, takže jako... A teď jsme je porazili doma, že jo, to už jsem jako nehrál, to už jsem byl v téhle funkci. A zas taky to bylo po jako mnoha letech, takže jako ano, porazit Spartu, porazit Slávy, jako pro Bohemku je jako velký a vždycky to bude velký.
5: Ano. Pak si teda dovolím připomenout Pavlovi poslední zápas, kdy jsi se loučil se Štruncovými Sady po boku Michala Bílka. Vzpomeneš si na to? Závěr května 2023, Plzeň Bohemia z 0-2. Bohemka totiž tehdy fárala za tím čtvrtým místem a vy už jste byli v pozici týmu, který vlastně neobhájil ten titul a vy jste se Michalem vlastně loučili.
6: Já se musím na tomhle to říct, to, co si pamatuješ, tak tohle si nepamatuješ, že jo? To, co ti většinou nevíde, takhle, to, co ti nevíde, kde neuděláš nějakou chybu, tak samozřejmě si moc nepamatuješ.
5: Tak já neříkám, že jsi tam udělal chybu, ale výsledkově to nevyšlo.
6: Tak já byl na lavice jako asistent, tak co tam, co jsem měl zkazit, jako.
5: No to by mě právě někdy zajímalo.
6: No mě taky, ale po sezóně jsme to přijali a skončili jsme, ne? Dobře. Bo tak to bylo.
5: Ne, jasně, jenom že jste se loučili, takže taková propojovačka.
6: Ta atmosféra byla podobná, jak tady zmiňoval Martin, prostě to mužstvo je v nějakém stavu, ta sezóna je v nějaký fázi, no a můžeš motivovat hráče, můžeš ty dělat jako různý věci, změny, ale ty kluci už to pak třeba nezvládnou a prostě ten zápas prohraješ, obzvlášť proti soupeři, který je jako v laufu a je rozjetý a hraje o nějaký svůj jako dobrý úspěch. No.
5: Jo, a pak bych Martinovi ještě připomněl zápas, který byl takovým dvojzápasem a nakonec dopadl dobře, tak nebojte.
9: Zatím se ale Opavě ta elita vzdaluje, protože v 7. minutě prohrává s Bohemians Praha 0-1, ten první gól padl ve 4. minutě, kdy po centru dostala, šikovně hlavičkoval Roman Květ a trefil přesně k pravé tyči. Teď v probíhající 7. minutě vedou Bohemians Praha v Opavě 1-0.
5: To bylo na jaře 2022, jste vyhráli gólem vlastně navrátilce Romana Květa a doma jste pak vyhráli 2-0. Já jsem to tady byl, protože mám příbuzné z Opavy, tak přijeli fandit teda Slezskému FC. Mně to bylo trošku jedno, ale přišlo mi, že jste to docela v klidu jako kontrolovali. Nebo já nevím, jako to mi popište vy, jak jste to prožívali.
7: Já jsem teda v Opavě hrál párkrát. Ani jednou jsme s nimi vlastně neprohráli za tu dobu, co oni byli v lize. Ale vždycky to bylo jako náročný zápas, teda musím říct. Co si pamatuju, tak byl super pažit v Opavě vždycky. Lidi fandili super. Tady ten dvojzápas z té baráže si samozřejmě jako vybavuju, nahrál jsem Květákovi na gól. V oba dva do dneška tu situaci vnímáme trošku jinak. Z mýho pohledu centroval Beckham na frajera, který mu to přistálo na hlavě. Z Květákova pohledu někdo plácnul balon před bránu a on to palicí uklidil z nesmyslný pozice. Takže bude to asi někde mezi a odvetu jsme pak vyhráli 2-0. Právě pár kluků takhle, co jsem s nima hrál dřív, byli v Opavě. Byl tam třeba Matěj Hlešic, který shodou okolností jsme v tu dobu řešili nějak skrze mýho kamaráda zásnubní prstýnek pro jeho paní. A on mi pak píše, no, to je škoda, jsme vás měli. Já říkám, no, měli jste nás, byli vám 4 góly, jenom jako abyste nás měli, no, tak asi tak, jako, ale to jako všechna čest Opavě, jak jako ten zápas hráli. Je samozřejmě zajímavý, že my jsme hráli baráž a vlastně v další sezóně jsme byli čtvrtý. Vlastně téměř, chtěl jsem říct, s tím samým týmem, není to pravda, jako do té další sezóny nám přišli jako dobrý hráči nebo nadstandardní hráči, který se třeba i jako z té Bohemky posunuli potom vejš. Ale jako když se takhle rok s rokem sejde a my vlastně z 15. fleku uděláme 4., tak je to takový jako malej zázrak, korf, jako si myslím, v klubu se skromnějšíma podmínkama.
5: Úplně opačně mluví v Baníku, tam se mi povedlo být po 3. místě, taky v baráži, no, a tam je to pár dolů, to se asi hodnotí trošku hůř.
6: To je taky jednoduchý, no. Tím no, vyjde pár lepších hráčů.
5: Tu baráž to, Pavel,
7: je to možná jednodušší, než se jako dotáhnout nahoru. No.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
5: Když se dostaneme dál, tak sedíte tady co by už vlastně bývalí profi fotbalisté, kteří ve své kariéře oblékali taky dres Slavie, svým způsobem oba velmi výrazně. Nicméně ta současná Slavie, když natáčíme, tak má před sebou vstup do dalšího ročníku fotbalové ligy mistrů. Když to dělala v tom minulém ročníku, tak u toho taky za mikrofonem Radiožurnálu Sport byl Pavel Horvát.
10: Minuta, moči byl u všeho, to si řekněme na rovinu. 74. minuta, tenhle mladý fotbalista, který přišel z druholigové Jihlavy, dal oba dva góly slavistického týmu, vyrobil penaltu, vyrobil velkou šanci pro soupeře.
11: Vyrobil všechno, vyrobil dneska všechno, vyrobil mi trošku slzy ve očích, to je neskutečný, na to, že skoro nemůže.
5: Tak Pavel, samozřejmě i těmi emocemi za mikrofonem dojatý, to byl velký zážitek, ne? Takhle zapojit se i v Lize mistrů vlastně do komentování. No,
6: tak pro mě je to pořád ještě nový, dneska se zase těším, protože samozřejmě jednak je to Liga mistrů a jednak jsem tam v té pozici, že nemáš nervy, jdeš si to prostě užít, nebudeš mít žádnou fyzickou námahu.
5: Vlasivky, no.
6: A vlastně, no, tak to já si myslím, že jsem v pohodě, já si vždycky udělám čaj, tady mám termosku, kdyby náhodou někdo se podíval na YouTube, tak já to nosím sebou i na zápasy normálně, abych měl svoje pití, tak, takže to strach nemám a zažiješ tam prostě, vždycky se něco stane, prostě ten fotbal nabízí tolik příběhů, že o to strach nemám a jako těší tě to, ať už začínají mladí hráči, nebo vidíš ty starý, že se jim něco prostě povede, prostě tam jsou příběhy, jako jsem chtěl říct,
5: jako
6: hovězí ta paní.
5: Aha, rozumím tě. No a Martin Dostal, to je odchovanec Slavie. A jako, jak vy prožíváte fakt, že ten klub, který vás vychoval, teď prožívá takhle skvělá léta? Jestli to s vámi něco dělá, protože musíme to říct, přece jenom rivalita...
6: Tak Martin tam strhával stožáry skoro.
5: No ne, tak že ta rivalita mezi Bohemkou a Slavií je, ale ano. Přesto prostě od 7 let jste působil v klubu, který dneska si tady jako říkáme, že hraje Ligu mistrů.
7: Sleduju to dneska už z pozice soupeře. Po těch 10 letech v Bohemce si myslím, že dneska už jsem jako větší Bohemák. Přeci jenom ten život se nějakým způsobem vyvíjí. Slávy nicméně přeju dál. Mám tam ještě pořád pár lidí, pár kamarádů, se kterýma, nebo který jsem tam zažil. Ale ne, jako s klukama, co jsou na hřišti, tak jsem vlastně už nehrál s nikým. S Radkem Černým, který dělá trenéra golmanů, tak jsem tam byl tu jeho poslední sezonu. To jsme mu tu rozlučkovou sezonu udělali opravdu moc hezkou.
5: To se vrátil vlastně z Anglie, aby si to užil ještě.
7: Ano, a dostal asi 75 gólů za tu sezonu, tak si to užil. Takže ono taky chytat za obranou, kde byl škodák na stoperu a já na pravém beku nebylo asi úplně nic příjemného. Takže...
5: No tak Martin Dostal to hezky už vrátil tedy k tomu kontrastu, protože ono to není tak dávno, co se ve Slavii řešili úplně jiné věci. Já nevím, si Pavel to nějak vzpomene. Ty jsi totiž ve Slavii zažil konec 90. let, kdy podle nějakých různých zdrojů, a nejsou to jako žádné legrace, prostě, že by si z toho někdo dělal legraci, ale prostě tak to bylo, že jste byli často druzí, takže možná i určitý ten příměr většině druzí tehdy platil, ale přece jenom, jako, že by si zažil existenční starosti ve Slavii, to ne.
6: No, to jsem nezažil, ale je pravda, že ta laťka udržet vysoko je velmi těžká, jo, já vím, že Spartani to neradi uslyšejí, ale historicky vlastně ten sestup, já vím, že náš můj bývalý vedoucí a trenér pan Kára, vždycky jsme se mu posmívali, že byl jediný, kdo ze Spartou sestoupil, ale ono to prostě jako může přijít, prostě ta sezona, já nevím, ať už můžeš mít finanční problémy a podepíše se to na tom, nebo přestupová politika nějaká, takže Slávě v tu dobu vlastně si myslím, že to byl tak mix tohodle všeho a já vím, že jsem tenkrát od slávistů schytal hroznou jako čočku za to, že jsem jako je měl jako kandidáta na sestup v podstatě, protože já teď nevím, jestli fakt to je tenhle ten ročník, ale řekl jsem to, vždycky to nikomu nepřeješ, ale říkáš si jako, kdo by tam mohl spadnout, a když víš, že to mužstvo nějakým způsobem funguje a pak najednou klesá, ale tam nevidíš a teď jsou tam tyhle věci, že Milan Škoda najednou hraje stopéra, jo, tak si říkáš, ty kráso, tak to už jako zkoušejí nemožné věci a naštěstí pro fotbal a pro Slávy se to podařilo zachránit, no. Nebo tak jsem to viděl já teda.
5: Jo. A tak jenom, že Martin Dostal, abyste ještě viděli, do čeho naskakoval, protože Slavia měla 2008-2009 tituly, pak vlastně v sezóně 2010-11, což už bylo 2 roky po titulu, jste vy debitoval tehdy, pamatujete proti komu?
7: Proti Brnu. Zima hrozná. Na druhý poločas televize ukazovala minus 18 stupňů.
5: Jo. Dával gola Luděk Pernica tehdy.
6: Ale chtěl si hrát. No,
7: jasně, že jo.
5: Pavle za zbrojovku Luděk Pernica tehdy skoro.
6: Asi ne.
5: To nevím, Stanislav.
7: Střela z dálky. Myslím si, že to byl jeho první ligový gol možná.
5: No vidíš, to jsme tady možná řešili, když tady byl.
6: To by možná.
5: Ale nevím, jestli se pochlubil.
6: To nevím.
5: Ty si to nepamatuješ, já taky ne.
6: To musel být nějak tečovaný.
5: No, zahrál jste si derby taky v tom prvním jaru.
7: Ano, a to byl můj konec. To první jaro. To bylo moje první derby a pak už jsem vlastně v lize nenastoupil. Já jsem byl trošku jako namočený u obou gólů.
5: Který dal
7: Leonard Kveuke.
5: Jo, ale, znáte fakt poměť výbornou.
7: Ale zase jako teďko zpětně naučilo mě to strašně moc. Jako, jako chybama se člověk učí, asi neřek žádnej blbec, takže ano, tohle to mě jako naučilo hodně. Tam při druhém gólu jsem byl ve šprajcu s Markem Matějovským, já to chtěl odkopnout, on si to pěkně prošlápnul. Od té doby jsem věděl, že do takového souboje už jako na placku polenějí nemůžu. No.
5: Jo, to jsou ty zkušenosti, které pomůžou. Zkušenosti, nevím, jaké si z toho vzalo tehdejší vedení Slávy, protože pak je čekali další perné roky, ale v tom květnu 2011 hrozilo dokonce i to, že Slávia vůbec nebude působit v profi fotbale, protože tam byly vlastně handrky okolo té licence, kterou nakonec dostali, ale to nevím vůbec, jako, jestli si dokážete takhle vzpomenout, bylo nějaký 22, necelý 22, ne v květnu 2011. Hmm. A teď jako jste možná řešili v kabině, hele, příští rok nevíme, co bude. No. Byla ta Sigma, že jo, v ano. poháru?
7: Vlastně celý to jaro bylo tak jako, takový jako hořko-sladký, jo. My jsme za to jaro prohráli vlastně akorát zápas na Spartě a tady ten kontumačně ukončený zápas v poháru.
6: To bylo, tam vběhli ty finály.
7: Ano, to bylo semifinále poháru. My jsme vlastně mohli jít do finále poháru, kdyby jsme ten dvě zápas vládli. Takže jako něco absolutně nemyslitelného v té současné nebo tehdejší situaci. A vlastně za celý to jaro jsme prohráli akorát Spartu, jinak jsme doma vlastně ty soupeře porazili všechny, hráli jsme 2-2 v Plzni, kde jsme vyrovnávali na konci, že v tom nastavení Milanem Černým, myslím. Takže to jaro v tomhle bylo skvělý. Co skvělý nebylo, tak já jsem vlastně, ale v tu chvíli mi to bylo jedno, já jsem bydlel u rodičů a vlastně splnil jsem mi sen, že jsem se dostal do ligy, ale první peníze, které jsme za fotbal viděli, tak byly v půlce května, od jako 1. ledna a to ještě si myslím, že kluci některý tam měli jako vůči nim, tam byly dluhy už od podzimu. A pak samozřejmě přišel tady ten zápas doma s Olomoucí, kde začátek už byl odložený kvůli fanouškům na hřišti. Přišel tehdejší ředitel Míra Platil, tak tady máme licenci na příští sezonu, jdeme na tribuny, jdeme hrát. Poločas byl 1-1, my jsme hráli si myslím jako velmi dobře. Jsem přesvědčený, že ten zápas bychom zvládli, nebo minimálně bychom určitě neprohráli 0-3, jak se to potom zkontumovalo. Přišli jsme v poločase do kabiny a najednou jako v televizi lidi na ploše. A my jsme si mysleli, že tam jsou záběry z před zápasů. A teď najednou ty rány těch policejních granátů a teď vidíme, hlavně se tady kous v kabině a teď oni se asi dostávají do stadionu. No a teď my jsme seděli a pomalu jsme měli jako slzy ve očích, už si to je hotovo. Jako. To nás tady, to nám to tady zavřou. Taky, že jo, konec domů 0-3, druhý den všichni zlomený, no tak hotovo, co budeme dělat, no na odvetu ani nemusíme jezdit. Na přípravě před zápasem na odvetu nám Michal Petrov už chtěl nalejt jako asi čerstvou krev dožil, řekl nám, dneska bude největší obrat v historii fotbalu. A jak jsme prohráli 0-1 a jeli jsme do Prahy. No a je trošku škoda, že prostě ta sezona vlastně skončila takhle, protože my jsme pak měli i zavřený stadion asi na dva, tam byl na tři zápasy.
5: Na druhou stranu jste tu licenci pak dostali, protože poté Olomouci tam chvilku hrozilo fakt, že ji nedostanete. Tři dny poté, co Pavel tady se radoval z Plzní, tři dny poté možná ještě si se radoval, tak ta licence teda byla zpětně někdy 24. května doplněna do Edenu a mohlo se pokračovat
7: to
5: dál.
7: To byl vlastně první titul váš, ne?
5: Jo. No. Při 100. výročí Viktorky, viď?
6: To je náhodou, viď?
5: To bylo, jak říkal Martin, dostal, tady sedíte proti sobě, hořko-sladké jaro, no. Opravdu, to sedí. Jenomže ty hořké časy pak pokračovaly teda spíš pro Martina Dostála. Poslechněme si další ukázku.
12: Na stadionku Viktorie Žižkov se přiblížil konec dohrávky 10. kola Gambrinu z ligy. Domácí hostí v tomto utkání vršovického rivala Slávy, a to poprvé pod vedením trenéra Františka Straky. Jestli byla jeho premiéra úspěšná, to řekne přímo z místa Jaroslav Plašil.
13: Domácí vítězí nad pražskou Slávy 1-0 s celcem branky bývalý slávista Kalivoda ve 30. minutě, ale myslím si, že ten výsledek nerozl smutní fanoušky sešívaný, kteří sem na Žižkov dorazili v černém, kteří tady celou dobu protestovali proti příchodu Františka Straky do Edenu.
5: František Straka trénoval první zápas 17. října 2011, to jste prohráli golem, teda jak říkal Jaroslav Plašil, Davida Kalivody, a vy jste hrál ten zápas. A ano. Pak jste hrál až zápas po té, co František Straka skončil, tak jste byl zraněný?
7: Nebyl.
6: To byl oblíbený prostě.
7: Nebyl jsem kůň trenéra Straky, ale tak to se jako během té kariéry stane, no, že jako nemůžu hrát všichni, trenér občas na někoho sází víc, na někoho míň. Já v té době nebyl v žádné pozici, že by to na mě stálo, jako když porovnám svoje výkony potom, který jsem předváděl třeba v Bohemce nebo i částečně nějakou část sezóny v tom Baníku, tak ve Slávě jsem takových výkonů jako moc nepředved, takže já jako takhle zpětně jsem s tím jako asi v míru. Samozřejmě jako každej, snad teda ještě dneska, jako každý jsem chtěl hrát, nenesl jsem to asi úplně jako nejlíp, ale tak to je, to si myslím, že je normální, jako že se člověku nelíbí, že nehraje. Ale na tenhle zápas si samozřejmě pamatuju, protože to byl jako jediný zápas, kde jsem byl na hřišti pod trenérem Strakou.
5: A fanoušci asi byli...
7: Fanoušci celý zápas zvali Strako, táhni na Spartu. Jak tam bylo zmíněno, byli všichni v černým. Po zápase vlastně nebyla ani děkovačka. Na děkovačku šel tehdy David Kalivoda sám a Kotel ho jako dvojnásobného mistra se Sláví vyvolával, což v té době vlastně si asi ty lidi říkali, hele, to se jako zbláznili, on nám dal vítězný gól, ale jako mně se tady to, že ty fanoušci jako nezapomínají, se mi jako strašně líbí. Když to převedu trošku do ciziny, tak kamarád, vlastně Tonda Vaníček, byl pár let zpátky na Dortmundu, nebo na Bayernu proti Eintrachtu Frankfurt. Za Frankfurt na rozcvičení Mario Götze a celý stadion jako Danke Mario, i když hrál za Dortmund, že jo, tohle, takže jako prostě, jako tohle to se mi jako líbí. A i vlastně to, že tomu Davidovi vlastně tímhle tím poděkovali, myslím si, že ani pro něj to nebylo úplně příjemný, když hrál jako za Viktorku Žižkov, dal góla Slávy, kterou on vlastně jako nikdy se netajel tím, že jako má rád, že jí miluje.
14: Slávista, jasně, no. Hele, a ještě, jenom, ty jsi jako zmínil toho Frantu, já teďka jenom přemýšlím, vzhledem k tomu, jako máš paměť, jenom, jak to přijme to mužstvo, jako tuhle tu zprávu, že takovýhle trenér jde jako k nám, co se tam dělo v té šatně?
7: No, tak takhle zpětně, co si vybavím, tak samozřejmě v té kabině asi na to padají spíš jako vtípky, jo, typu, že on vlastně pak v nějakým i třeba tý rozmluvě před tím týmem, nebo i v nějakým rozhovoru vlastně řekl, že když si historicky byl slávista, no tak to bylo něco pro ty kluky jako Lukáš Jarolím nebo Standa Vlček, tak jo, tak jasně, to se nás dostal tímhletím, tak to je takový jako zvláštní, no, tak jako. Ale vlastně jako já ani jsem nechápal tu jeho motivaci, protože mu muselo být jasný, že si jako zavře dveře ke Spartanům jako úplně a že ty slávisti ho vlastně nikdy jako nepřijmou. Nevím, jestli bohužel nebo naštěstí, asi teda vzhledem, že jsem v tom jako pod ním nehrál, tak pro mě naštěstí, to angažmá trvalo nějakých 10 nebo 11 zápasů. Ale
5: on to pak sám složil vlastně.
7: Ano, byly asi 2 týdny do derby a tam pak proběhlo i to, že vlastně oni měli s tehdejším vedením vykopaný ty hroby na hřišti a počmaraný barák, tak jako to chápu, jako tohle to nechce asi člověk podstupovat žádnej. A blížilo se derby hlavně. Myslím, že to bylo 2 týdny před, nebo 10 dní před derby na Slavii a prostě trenér Straka skončil. Vlastně i tím, jako, jak on vystupoval vždycky jako ten největší ze všech Spartanů, vlastně jsem to jako nechápal a nevím zpětně, kdyby jako on jako měl upřímně říct, jestli třeba toho lituje, tak jak by se k tomu jako postavil teď.
5: No. A ještě já myslím, že ale toho pak i později litoval, on tady byl měsíce, myslím, určitě, že jsme se lehce bavili taky.
14: Ještě teď jenom tohle vlastně využiju jenom zase, tak Matěj Jurásek byl ve Slavě, jak se díváš na tyhle ty jako přeběhlíky, jo, který vlastně to změní.
7: Jako na tyhle přeběhlíky.
14: Jako na mě, klidně.
7: Já když ty jsi se vracel a šel si do Sparty, tak já byl z toho smutný, protože já jsem tě měl jako slávistu jako rád v té době právě tý potitulový, těch věčně druhých, ale já si pamatuju, že jsme chodili na fotbal, pamatuju si tebe a Ivo Ulicha jako takový nejvýraznější osobnosti toho týmu, Karla Váchu v útoku třeba, a pak jsem vlastně jako, stejně jako když se vracel po Borák a šel do Sparty, tak jako tohleto, mě spíš to bylo jako líto a já jsem nikdy nebyl z těch fanoušků, který by na to jako nadávali, ale já myslím, že jsem to, jestli jsem to neříkal v tom Tikitaka nebo kde, že prostě tady to, jestli to jako, že jsem četl nějakou jako zajímavou citaci, že jako ve chvíli, kdy těm fanouškům jako začne být jedno, tady ten klubismus a že ten hráč toho jejich oblíbeného týmu potom jde do toho týmu toho největšího rivala, tak je fotbal mrtvej. Jako jo, že mezi těma lidma, ať to rezonuje, ať jsou ty věci, o kterých se píše a ten klub prostě musí ustát, tohleto rozhodnutí, jako je dospělej, je to nepříjemný, o tom žádná, stát tam před tím kotlem těch jako echt naštvaných jako spartanských fanoušků a něco jim tam vysvětlovat a omlouvat se, myslím si, že to není úplně jednoduchý, že asi jako silnější osobnosti a jako větší frajeři, než je Matěj Jurásek, by se z toho jako možná pokákli, ale teď bude záležet na něm, no.
14: Já jsem jenom, samozřejmě vysíláme dneska, tak včera se hrál pohárový zápas Viktorka Žižkov Sparta a Matěj Jurásek dal gól, takovou tečovanou střelu a bylo vidět, jakou má radost. Obrovskou radost, úplně takovou jako nikam neběžel, jenom prostě v sobě, jako musíš to v sobě mít, že prostě chceš to dokázat a každý, každá jako ale maličkosti hodně pomůže. No.
5: Já jsem asi koukal, že vy v té hře jste hrál třeba s Martinem Juharem, který taky měl propojení s Bratislavy, ale zase to byl ten hráč, který možná to neměl tak výrazné, nevím, osobně teď koupé přímo tu zkušenost. Ostatně Milan Škoda, ke kterému se asi dostaneme, mě zase propojení stejně jako vy naopak, že šel z Bohemky do Slávie a prostě nějakým způsobem si myslím, že je miláčkem teda obou táborů, nevím, jak to je teda mezi koukali.
7: No, úplně to tak není. Miláčkem bohemáckých fanoušků už není, on tenkrát kvůli nějaký fotce, kde měl jako otočenou bohemáckou vlajku ve chvíli, kdy už byl ve Slávii, tak něco takového jako rezonovalo mezi lidma, úplně není. Aha. Ale když jsme teďko hráli proti Slávii a on měl jako slavnostní výkop s Tondou Panenkou, ještě myslím ze starostou Prahy 10, to už vlastně jako na tom nehraje roli v tom, co chci říct, tak jako ten Škodák, když pak začne celý ten stadion zpívat jako ten jeho chorál, tak prostě já jsem strkal do Ivana Haška na lavice, říkám, ty mají ho tady rádi, žerou ho, to je prostě to je dělo, jako 20 tisíc lidí a všichni prostě toho Škodíka mají rádi, on jim tam vyhrával ty tituly a jako tohle, to říkám, tohle to se mi prostě jako líbí. No,
5: No tak může zazpomínat ostatně na tu dobu, kdy to bylo, že jste hrál ještě po jeho boku a hráli jste v jedné linii, vlastně dostane se k tomu přes tuhle zvukovou ukázku.
13: Tady na ostravských Bazelech už máme dohráno, Baník Ostrava nakonec v exibičním závěrečném tempu porazil Slávii 2-0 a hosté z Prahy si teď od svého kotle doslova vyslechli stršku nadávek, jsou tam také i nějaké letící kelínky od piva. Je vidět, že slávističtí fanoušci vůbec nejsou spokojeni.
15: V rychlosti se podívejme na tabulku. Sestupují 15. Sigma Olomouc tam má 29 bodů a 16. Znojmo se 27 body. Týmy před nimi 13. Slávia a 14. Bohemians nazbírali bodu 30.
5: Roslav Augustin takhle hlásil ve Sportjournálu vlastně to, že jste se zachránili přes tu porážku na Baníku pod Alexem Pastorem. Velmi specifická doba, nepřipomínáme to opravdu, abychom vás tady nebo Slávy dehonestovali, ale spíš si opravdu ukázat, jak zajímavý příběh může mít prostě prvoligový fotbalista, který třeba hraje v kariéře pouze ve třech klubech. Ale tady ta věc s Milanem Škodou, to možná i Pavel připojí vzpomínku, že taky si proti němu zahrál, když byl na stoperu. Nebo to spíš Martin uvede.
14: Já si myslím, že Martin nám jí řekne celou tu historiku. A schutí vlastně.
7: No to byly vlastně dva zápasy za sebou, sezónu předtím a pak tady tu sezónu 13-14, kdy my jsme proti Plzni v Plzni bodovali. Nejdřív jsme tam vyhráli, když Škodák dával gól a pak dostal Martin Juhar za potyčku s tebou červenou kartu, ale my vyhráli 1-0 tenkrát. A to si zrovna pamatuju z tohohle, když jsme tady mluvili se o hráčích, kteří zažili ve Slávě tituly a pak to postupně padalo, tak vedle mě hrál, já hrál levýho beka, vedle mě hrál David Hubáček stopera a říká, hele, oni mají skvělý centry, dělej všechno pro to, ať je roh. Ať tam nepřiletí centr ze hry. Na roh se postavíme, jo, dneska takový ten kontrast oproti těm dnešním trenérům, hlavně nedělejte standardky. Tak Hub mi říká, ať sem nepřiletí jediný centr ze hry. Všechno ať je z rohu, rohy dáme pryč, máme tady Latyho, máme tady prostě Škodňáka, to všechno poletí pryč. Ze hry všechno. Tak já udělal si 54 rohů. My jsme teda vyhráli 1-0. A další sezónu, to je tady ta 13-14, kde jsme pak, já říkám vždycky, v posledním kole si to krásně uhráli na Baníku 0-2, byli jsme asi dvakrát za půlkou, jeli jsme domů s litý pivem, hrozný, tak to jsme hráli na podzim, nastoupil trenér Koubek a dal Milana Škodu na stopera a my hráli v Plzni, Martin Juhar dal góla po nějakým nedorozumění Venci Procházky s Matušem Kozáčíkem, dal góla, vedli jsme 1-0 na vlastně kraj druhého poločasu nám vyrovnal neboštík Franta Reitoral po autu, vím, že byl aut, on pokračoval dál, dal gól. No a v poslední minutě nastala situace, kterou do dneška řešíme s Honzou Kovaříkem, který tvrdí, že ta penalta byla jasná. Já tvrdím, že nebyla vůbec jasná. Táta můj má do dneška fotku z toho souboje nad počítačem. A já jsem mu vypíchnul čistě balón, byl to roh. Rozečí Jílek ukázal na penaltu, hotovo, já trauma, zhrozil jsem se, jak je to vůbec možný, VAR ještě tenkrát nebyl, no ale naštěstí ten příběh může dopsat Pavel.
14: Naštěstí fair play funguje a Matěj Rakovan, já jsem mu to chtěl kopnout jako doprostřed, aby to sebral, no ale kopnul jsem mu to k tyči a on to chytil. Já si to teda vůbec jako nepamatuju, ale samozřejmě jako chápu, že tam ten tlak byl veliký. A tady k tomu, jak jsi říkal o těch rohách, jo, to je prostě, To je jako vlastně chytrost těch hráčů. Já vlastně taky vždycky říkám zase hráčům, že je lepší taky udělat standardku, protože na tu standardku je vlastně jako pro nás lepší, když se ti stáhne vysoký útočník, který ti odvrátí z 10-5 standardek, no tak je lepší, když tam je, než když tam lítají centry ze hry a prostě ten soupeř tam má tyhle ty dvoumetrový kluky, no je to zajímavý, že vlastně tohle ti rozhodne hráč, že ti poradí spoluhráč. Jako.
7: A pak právě, když jsem pak hrál za Bohemku první zápas v Plzni, tak nám dělal tenkrát asistenta trenérovi Koupkovi, dělal Radek Korytář, který mě předtím trénoval v Baníku. Mm-hmm. A my měli zastávku po cestě a on mi říká, hele, bude na tebe asi hrát Kovařík, pojďme se vsadit spolu. Když na centru je pětkrát, tak ti přinesu čokoládu, když na centru je víckrát, tak mi ji přineseš ty. Takový nehrál, nastoupil na 20 minut, za těch 20 minut přeze mě nacentroval asi 12krát, tak já v pondělí přišel s tou velkou milkou, takhle jsem jí donést trénil, sorry, já omlouvám se. Naštěstí jsme hráli teda 1-1, že byla jako dobrá nálada, ale 10 minut a úplně to stačilo. Jako.
5: Hmm. No tak zase specifické hořkosladká nebo specifická hořkosladká léta, pětiletka ve Slavě, pětiletka v Plzni, myslím tady 20 až 15, což je jinými a rozdílnými konci. V desíce Pavla Horváta je dneska vedoucí a mužstva Bohemians 1905 Martin Dostal.
4: Host desítky Pavla Horváta.
5: A nebo sportovní manažer, a nebo jak jste to ještě říkal, vlastně jak byla ve Slovácku, jak to mají
7: koordinátor.
5: Koordinátor. Impresario by se dalo říkat, kdyby to bylo nějaký...
14: Impresario a mužstvo.
5: Kdyby v operním provozu byli trošku, řekněme, takový jako více při zemi, tak by říkali vedoucí operního souboru.
14: Jak to bylo, proč nehrají? Hrajte. Protektore.
5: Jo, to je ale z popelky, ne?
14: No, jasně, no.
5: Je dobře.
14: Ne, protektore.
5: No, to nevadí.
14: Jak mu říkali?
5: Pojďme se utěžit. Máme tady... Byli jsme v Plzni. V Plzni bohužel pro Martina pak ještě chvilku budem, ale nebudeme vás trápit, opravdu, jenom zase něco připomenu.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
5: Máme tady ale dva lístky do Šeříkovky. Jsme tam 5. října s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Pavlem Královcem.
14: Ano.
5: Takže tam bude velmi zajímavá diskuze. A pokud chcete být u toho, tak můžete teď vysoutěžit dva lístky. Velmi rádi vás tam uvidíme, ať už si je koupíte nebo vyhrajete. A otázku dáme asi jednoduchou. Máš nějakou třeba?
14: Který brankář mi chytil tu penaltu proti Slávii, kterou jsme tady zmiňovali? Já jsem tam to jméno řekl.
5: Ty jsi to jméno řekl teďko. Dobře, tak nám zavolejte na číslo 221552222. Pavel se na to jméno ptal a už nám teda voláte, tak já vezmu tady prvního z posluchačů, kde se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
16: Zdravím, tady Lukáš.
5: Lukáš, jak se jmenuje, prosím vás?
16: Tak byl to Rakovan.
5: Výborně, Rakovan, říká Lukáš. Ano. Jo, oni pánové nemají sluchátka. Ano. Takže souhlasí, Pavel, uvidíme se. Výborně, moc vám gratulujeme, uvidíme se v Šiříkovce.
4: Host desítky Pavla Horváta.
5: Pokračujeme v desítce Pavla Horváta s Martinem Dostálem a protože jsme říkali, že hrál za tři kluby. A že zůstane v Plzni, tak možná už tuší, kam směřujem. Pustíme si ještě jednu zvukovou ukázku, která se týká Martinova takového vlastně prostředního angažmá. Není to na zastávce Kohinor, ale je to v Ostravě.
17: Emanuel Marek ani nečekal s žádným prodloužením. Viktoria Plzeň poráží Baník Ostrava a rozhodli se tedy dvě věci. Plzni se slaví ligový titul, naopak Baník už má definitivu, se kterou se tady popravdě svízel už před nějakou dobou.
5: Ty jsi byl asistentem v roce 2016 u toho titulu? Karla Krejčího?
14: Ano.
5: Ano. Vy jste tam hostoval v Baníku, je to tak?
14: Ano.
5: Ze Slávie. Nakonec na celou sezonu my jsme měli v červnu v desítce Michala Friedricha, který putoval naopak výměnu vlastně, nebo to byl transfer, on šel do Slávie za peníze, ale už to tehdy bylo, vlastně on to i říkal Michal, v rámci velmi těžké finanční situace Baníku, kdy vlastně i ty peníze za ně nějakým způsobem měly pomoct. Nakonec ale přece ta sezona musela být nesmírně složitá, kterou jste tam strávil společně i třeba pak s příchozím Vlastimilem Petrželou. Naučilo vás to pak třeba něco směrem dál do té kariéry, nebo jste to chtěl úplně vymazat? Třeba, že jste na mě teď naštvaný, že jsem to připomněl.
7: Ne, vůbec. Já na angažmá v Baníku jako z osobního pohledu nedám dopustit. Vlastně bylo to pro mě, ač mi bylo už v té době, já nevím, 25, tak pro mě to bylo takový vylítnutí z hnízda, že jsem jako poprvý
14: Pražák
7: zmizel prostě pryč, musel jsem se starat sám o sebe. Měli jsme tam super partu prostě mladých kluků, včetně odchovanců. Sportovně se nám nedařilo, ale když to zase překlopím jako na sebe, dal jsem tam první ligový gól, poznal jsem spoustu jako nových, zajímavých lidí a zažil jsem to, že jsem vlastně, jak jsme se tady bavili o nějakým tom, jestli jsem byl schopný někde jako vystupovat, tak já jsem tam vlastně po Tomáši Mičelovi a nevím, Vojtovi Šromovi byl vlastně třetí nejstarší, s tím, že Čolan byl vlastně furt zraněný a Šromík byl takový jako chvilku chytal, chvilku nechytal a já jsem vlastně hrál skoro všechno. Zažil jsem tam zase dva nový trenéry s úplně jinýma přístupama.
14: Kdo byl ten první?
7: Radek Korytář, který vlastně nám pak dělal asistenta ještě za Koupka, jak jsem zmiňoval, v Bohemce následující sezónu. Takže jako nedám na to angažmá dopustit, samozřejmě sportovně to bylo hrozný, po podzimu 4 body, nakonec 14.
14: Ale hrál si.
7: Hrál jsem, což vlastně to bylo jako naprosto skvělý, ale když jsem dával právě ten první gól, paradoxně proti Bohemce, tak my jsme prohráli 3-1 a pak jsme jeli do Ostravy a tehdejší spoluhráč Slovák Ríša Lásik říká, hoši, já se jako nebojím toho, že spadnem, teda slovenský jsem, já se nebojím toho, že spadnem, to je jako jasný. Já se bojím toho, že budu na konci 4 body. Tak ne, nakonec jsme do toho šlápli, měli jsme 14.
14: No, to je těžký, no. Tyhle ty pozice jsou prostě těžký a hlavně každý ten hráč má nějaký svůj příběh, každý to prožívá jinak a mladý, starý, no, to je, není to jednoduchý, no. Nikomu tohle nezávidím, ani nepřeju.
7: Pro mě ještě, já vlastně jako paradoxem asi největším na tom všem bylo, že vlastně my jsme sestoupili s takhle jako tragickým bodovým ziskem, ale po té sezóně vlastně šel Robert Hrubý do Teplic, Mára Červenka do Teplic, Dana Holcera koupila Sparta, já jsem šel do Bohemky a takhle šlo, nevím, Ríša Lásik do Slovanu Bratislava, jo, takže takhle ono odešlo 8 lidí ze základu jako do ligy nebo třeba na Slovensko
14: hráli,
7: a vlastně pak jsme jako hráli, takže i to, že vlastně ta sezóna vlastně jako týmově vyzní takhle hrozně, nemusí úplně jako znamenat nějakou tragédii pro kariéry těch hráčů, byť ten sestup je jako nepříjemný, nepřál bych to nikomu, je to takový jako, prostě pak sedíš v té kabině s tím Honzou Kovaříkem, který má 5 titulů, ty nemáš žádný, ale máš jeden sestup.
5: Ty dva góly, teda takhle, když jsi dal gól proti Bohemce, tak ty dva góly za Bohemku při vítězství 3-1 dal
7: Patrik Šik.
5: On pak šel do Sampdorie, tak zase ta cesta pak vede taky takhle různě, ale my se tedy tímhle vlastně vracíme zase zpátky do Dělíčku.
4: Host desítky Pavla Horváta.
5: Moc se mi líbilo to, jak jste teď vlastně i vzal tu určitou katarzi toho nějakého náročného vývoje třeba části kariéry k tomu, že to opravdu může člověka posunout dál. Posunulo to Martina Dostála do aktuální role vedoucího A mužstva Bohemians 1905, loučil se loni v květnu 2 týdny po Josefu Jindřiškovi, takže odchod do velkých opor, ale pokud fanoušci mají zájem se vidět s Martinem Dostálem, tak je to buď při zápasech první ligy, anebo teď mám pocit, že i třeba někde na trávníku, ne?
14: A to se těšíme.
5: No.
7: Je to tak, 15. září vlastně v Dělíčku proběhne akce pomenovaná Dělíček Open. Je to akce, jejíž výtěžek půjde na transparentní účet využívaný k částečnímu financování rekonstrukce Dělíčku, plánovaný. A je to akce, ve které si fanoušci mohli dražit jednotlivý posty v sestavě týmu buď mě, anebo Davida Bartka, který bude mým soupeřem. Jsme tam v pozici hrajících trenérů, se to tak dá jako pomenovat. Asi jsme oba dva jako připravený odehrát velkou část toho zápasu. Nicméně říkal jsem už Pavlovi před natáčením, nastaly lehké komplikace předtím, protože já jsem se vlastně den před prvním zápasem nebo v den prvního zápasu B týmu asi měsíc zpátky zranil při rozcvičení. David Bartek se následně zranil při zápase za Starou gardu, takže trošku jsme organizátorům téhle akce do toho hodili vidle, ale myslím si, že jsme oba dva připravení nějakým způsobem do toho zápasu zasáhnout. Myslím si, že se i oba těšíme. Věřím tomu, že se hlavně těší ty lidi, kteří si ty místa v těch sestavách vydražili a že to bude povedená akce jako asi poslední dobou většina těch, třeba když vzpomenu na nějaký dětský den nebo podobně, co se jako na Dělíčku pořádali.
14: Máme nějakou minutku ještě, jenom mě zajímá, který místa byly nejdražší a kolik stály vůbec ty místa v té sestavě zhruba, jestli to není tajemství teda?
7: Myslím si, že to tajemství není, ta aukce je veřejně dohledatelná, bylo tam asi největší bitka byla o útočníka v mým týmu, protože já budu v zelenobílejch drezech, tak tam se to pohybovalo, nevím, kolem 10 000 to místo.
14: Fakt,
7: a a pak se asi, pak se to tam předhánělo. Ten konec té aukce byl zajímavý, tam byly příhozy jako po, byť třeba po nižších částkách, ale jako každou druhou vteřinu tam přiletěla nějaký příhoz, jako asi to probíhá na těch aukcích jako běžně, čím se blíží ten konec, tak je to takový jako vyšperkovaný, bychom řekli.
14: Dobrá, je dobrý nápad jako pro ostatní týmy, mně se tohle jako velmi líbí, vybrat dva hráče legendy toho klubu, aby si doplnili týmy na dobrou věc, třeba jenom super.
5: Tak může to být jako další nábor do C-čka, že jo, které teď máte nově taky, které už válčí v deváté lize.
7: C-čko už nábor mělo, myslím si, že...
5: Je obsazeno, jo?
7: Tam už je to obsazený, nevím, to jde trošku mimo mojí pozici, jak jste to říkali?
14: Koordinátora,
7: jo, ale ještě nějaký...
5: Impresária.
7: Tak trošku mimo impresária tohleto, takže C-čko, nevím, samozřejmě z marketingového pohledu jako extrémně zajímavý projekt.
5: Ano. No, ale tak myslím, že Bohemka je taky velmi atraktivní pro fanoušky a moc jsme rádi, že jste i tady z pozice tedy vedoucího nebo sportovního manažera a mužstva přišel a popovídal v Desíce Pavla Horváta. Martin Dostál byl naším hostem. Děkujeme moc, ať se vám daří, ať se to 15. září třeba i ve zdraví přežije.
7: Já moc děkuju za pozvání a bylo to super. Mějte se na shledanou.
14: Ať se ti daří ve všech tvých funkcích. Snad už ti žádná nepřibude, hlavně aby byly dobře placený. Jo?
5: Děkujeme i Pavlu Horvátovi.
14: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Některé ústavy a katedry na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se sloučí, všechny navrhované změny ale akademický senát nepodpořil. Slávia prohrála na úvod fotbalové ligy mistrů Slánce 2-3. Dnes bude převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat, teploty do 21 stupňů. Je pátek 11. září, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Paliva v Česku dál výrazně zdražují, benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr průměrně natankují za 44 korun 22 haléřů, a to je asi o 2 koruny víc než před týdnem. A podobně zdražila i nafta, litr vyjde v průměru na 47,79.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu, naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Země Vyšegrádské čtyřky chtějí kvůli cenám energií společnou evropskou strategii. Jednali o tom v Bratislavě s irským premiérem Miholem Martinem. Právě jeho země teď předsedá Radě Evropské unie.
6: Premiéři V4 se zároveň dohodli, že budou před evropskými summity častěji koordinovat své postoje. U příštího evropského rozpočtu chtějí společně hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Velkou část jednání ale věnovali drahým energiím a emisním povolenkám. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu vyzval k odkladu nového systému ETS2.
7: Odložme to, protože to bude obrovský problém pro celou Evropu.
6: Irský premiér Mihol Martin po jednání řekl, že si odváží lepší představu o požadavcích zemí střední Evropy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Kanada poskytne Ukrajině v přepočtu více než 5 miliard korun na protivzdušnou obranu. A další finanční pomoc pošle třeba na opravy energetické infrastruktury. Oznámil to kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary.
8: Kanada bude podle Carneyho

0: Černého vždy stát na straně Ukrajiny. Už od začátku války patří mezi její nejaktivnější spojence a celkem jí poskytla pomoc za skoro 400 miliard korun. Obě země spolu taky uzavřely smlouvu o partnerství a spolupráci na 100 let. Kanada například plánuje výrazně posílit výrobu dronů a třetinu produkce pak bude posílat přímo na Ukrajinu. Václav Hojiný, Radiožurnál.
1: Vlaky v Polsku budou dnes celý den před železničními přejezdy zpomalovat na 20 km za hodinu. Strojvedoucí také chtějí demonstrovat za zlepšení bezpečnostní situace na přejezdech. Podle policejních statistik se na nich totiž stane nehoda v průměru jednou za dva dny. Jen tento týden se v Polsku srazily 4 vlaky s nákladními auty.
2: Polský odborový svaz vlakových strojvůdců přistoupil k protestu poté, co ve středu řidič nákladního auta způsobil na železničním přejezdu u obce Sokolníky suché nehodu, při které vykolejil vlak. Jedna cestující nehodu nepřežila, 7 dalších lidí utrpělo těžká zranění. Tato nehoda nebyla podle odborového svazu pro strojvůdce překvapením, ale byla překročením červené linie. V roce 2024 došlo na železničních přejezdech v Polsku k asi 140 nehodám. Loni to bylo 180 nehod. Jen letos odboráři registrují 130 nehod na železničních přejezdech. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odsouhlasil návrh na vznik 3 nových ústavů archeologie, asijských studií a sloučení kateder filmových a divadelních studií s ústavem hudební vědy do jednoho pracoviště. Všechny navrhované změny ale akademický senát nepodpořil.
3: Samostatné zatím zůstanou katedra pedagogiky a katedra andragogiky a personálního řízení. Co s nimi bude dál, popisuje děkanka Eva Lehečková.
4: Se musíme ve vedení i s katedrou andragogiky a personálním řízením katedrou pedagogiky zamyslet, jak dál povedeme ta jednání a jestli budeme pokračovat v těch přípravách té integrace nebo půjdeme nějakou jinou cestou.
3: Část akademiků a studentů zachování kateder vítá. Vzhledem k plánovanému propouštění zaměstnanců se obávali dopadů na výuku. Škola podle vedení potřebuje změny i vzhledem k ekonomické situaci. Může tak ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: V Česku výrazně přibývá kyberpodvodů. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank skoro o 2 miliardy korun. To je téměř o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace.
5: Podvodníci stále používají metody, jako je třeba phishing, kdy se snaží vylákat například hesla nebo čísla platebních karet. Posílají podvodné e-maily nebo lákají na podvodné investice, popisuje prezident České bankovní asociace Aleš Blažek.
6: Nabídky zázračných investic do různých investičních certifikátů a kryptoměn s obrovským výnosem.
5: Každý den podvodníci v Česku spáchají 66 trestných činů v online prostředí, pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
7: Pokud používáme WhatsApp, tak buďme odřídí WhatsAppu, pokud používáme signál v signálu, různé telegramy a další.
5: Odolnost vůči podvodům si můžou lidé zkusit v kybertestu na webu České bankovní asociace. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. V případě mimořádné události dokáže přerušit běžné rozhlasové vysílání a upozornit na hrozící nebezpečí varovným hlášením na displeji přijímače, přehráním zvukové informace a probudit i vypnuté DAB přijímače.
8: Přijímače na to zareagovaly správně, ty digitální se probudily ze spánku a začaly hrát a ty analogové s RDS-kou zobrazily na displeji nápis alarm a blikaly. Takže všechno se povedlo.
9: Test spustil Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
10: Věříme, že během zhruba roku bychom mohli přejít do standardního běžného provozu. Ta spolupráce bude zahrnovat i další subjekty, například hasičský záchranný sbor.
9: Říká Marcel Procházka, ředitel regulace a právní divize Českých radiokomunikací. Systém má sloužit při skutečných mimořádných událostech, jako jsou třeba požáry, povodně nebo výpadky proudu. Karolína Burdová, Radiožurnál.
1: V Mikulově dnes začne pálavské vinobraní. Součástí 79. ročníku je i hudební a kulturní program. Kromě historického centra Mikulova bude otevřený i zámek a zámecká zahrada. V sobotu pak projde městem průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Letošní novinkou je třeba druhá scéna v amfiteátru pro menší kapely nebo ulička historických řemesel. Pálavské vinobraní potrvá do neděle. Tento víkend je i znojemské historické vinobraní.
11: Sport.
1: Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů porážkou a francouzskému Lens podlehli v Edenu 2-3.
12: Slávia hrála téměř celý druhý poločas bez vyloučeného Mikuláše Konečného. I v deseti se ale dostala do vedení. Ránou zpoza vápna se prosadil útočník Daniel Šturm. Fotbalisté Lans vyrovnali díky dorážce forwarda Simi. Šturm se ale v 88. minutě trefil znovu. Jenže francouzský celek skóre v nastavení druhé půle otočil. Na 2-2 vyrovnával kapitán Lans, útočník Tovan a vítězný gól dal obránce Aguilar. Slávia tak pod vedením kouče Trpišovského i dál čeká v lize mistrů na vítězství. Pražané naposledy v této soutěži zvítězili před 19 lety. Z Edenu Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: Příští soupeř Slávie v lize mistrů Sabah Baku prohrál na stadionu Manchester United 0-4. Bayern Mnichov porazil Bude Glimt 5-0, a Como přehrálo Lipsko 4-1 a PSV Eindhoven remizoval se Šachtarem Doněck 1-1, stejně jako Fenerbahce Istanbul s AS Řím.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Neprůjezdná D6 v Sokolově a překážka na D1 u Velké Bíteše. Dálnice D6 je ve směru z Chebu do Karlových Varů neprůjezdná v Sokolově. Na kilometru 132 stále odklízejí následky nehody 5 osobních aut a dodávky. Řízený odklon policie vede exitem 132 a na dálnici se vrátíte u lokte. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Domašov. Na kilometru 157,5 hlásí zpravodaj kusy roztrhané pneumatiky v jízdních pruzích.
14: Stojí kamion, který od toho kolo přišel, stojí pod stavu, ale ta pneumatika, ta se válí prostě úplně po celý šíři dálnice.
13: A pozor i na D5 ve směru z Prahy do Plzně, za sjezdem na Rokycany na 64. kilometru blokuje stoupací pruh nepojízdná dodávka. Není označená, pouze bliká a je to nepřehledné za zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s deštěm a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
15: Přeji příjemný konec pracovního týdne, je tu pátek 11. září, máme 10 minut po půlnoci a tak přeji, ať to dneska v práci utíká a brzy si užíváte víkendu. No a první noční téma nás zavede na silnice. Stále častěji se policisté při silničních kontrolách totiž setkávají s agresí řidičů. Jaké situace musí strážníci zákona při zastavení auta řešit a co k takovému chování řidiče vede? Tématu se budeme věnovat na úvod nočního Radiožurnálu za pár minut.
11: Noční Radiožurnál
16: a Adam Carda.

0: Maroon 5 a Christina Aguilera s písní Moves Like Jagger zazněly v nočním radiožurnálu a přeji i nadále příjemný páteční poslech. Nadávky, vyhrožování, ale také fyzické napadení, i to jsou reakce řidičů, se kterými se policisté setkávají při silničních kontrolách. Počet případů napadení přitom roste. Jeden takový zaznamenala v srpnu třeba policejní hlídka v Ústí nad Labem.
1: Co jste pil?
2: Hej, hej tu druhou zadára, dělej!
1: Já jsem dostal na oko.
3: Hlídka řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Před incidentem projížděl Ústím bez jedné z pneumatik a v sobě měl podle tamních policistů skoro 2,5 promile alkoholu. Agresi od řidičů ústečtí policisté řeší běžně a alkohol a drogy nejsou jedinou příčinou fyzických napadení, říká mluvčí ústecké policie Veronika Hišplerová.
4: Příčinou může být například stres, frustrace, spěch, nezvládání emocí nebo celková neohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu.
3: Právě frustrace bývá nejčastějším spouštěčem, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matouš Šucha.
5: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to přistížení při porušení dopravních předpisů tu frustraci jako prohloubí a agresivně reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
3: Alkohol a drogy podle Šuchy zase potlačují racionální úsudek, což může vyústit k agresivitě, a to i při řízení. Zavedení trestů za agresivní jízdu momentálně zvažuje Ministerstvo spravedlnosti. Prosadit chce i zpřísnění trestů za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog. Fyzické násilí většinou následuje po verbálním napadení, pokračuje Matouš Šucha.
5: Různé urážky, nadávky, křik, to vymezování si pozice a zpracovávání frustrující situace z toho přistížení při porušení dopravních předpisů a zároveň už i uvědomování si negativních následků.
3: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
6: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
3: Za loňský rok policie zaznamenala 310 případů napadení policistů, o 20 méně než předloni. Tyto statistiky ale nezahrnují incidenty při silničních kontrolách, ty policie neeviduje. Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Radio

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů z Lán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů z Lán.
0: Denně ve 14:15.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po půlnoci. Krátké zprávy a Martin Matějka.
3: Při ruském útoku na ukrajinský Pavlohrad zemřeli nejméně 4 lidé, přes 60 dalších je zraněných. Na Telegramu to napsal šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Podle něj bezpilotní letouny zasáhly nákupní středisko. Ruská armáda předtím zaútočila na Dnipro, kde zemřeli 2 lidé. Naopak Rusko informovalo o ukrajinských dronových náletech na Bělogorodskou oblast. Tamní úřady hlásí jednoho mrtvého a 6 zraněných. Roste agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách. Častější jsou slovní útoky i fyzická napadení, vyplývá to z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Příčinou takového chování je kromě alkoholu nebo drogy i frustrace. Fyzické napadení policisty je trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody na 4 až 15 let. Země Vyšegrádské čtyřky odmítají návrh na škrty v kohezních a zemědělských fondech v dalším unijním rozpočtu. Řekl to slovenský premiér Robert Fico po schůzce předsedů vlád Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že unijní rozpočet nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou. A v Británii je poprvé v historii vystavený originál skoro 1000 let staré tapisérie z Baye. Je bezmála 70 metrů dlouhá a zobrazuje dobytí Anglie Normany a bitvu u Hastingsu v 11. století. A Francie tapisérie zapůjčila až do července příštího roku do Britského muzea v Londýně. O výstavu je podle BBC obrovský zájem. Vyprodané jsou všechny dostupné vstupenky až do konce roku.
0: Sport.
3: Fotbalisté pražské Slávie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli Slans 2-3. Domácí se v Edenu bez vyloučeného obránce Konečného dvakrát dostali do vedení. V obou případech se prosadil Slovinec Šturm. Vítězství ztratili slávisté v nastavení utkání po dvou gólech Lans a obratu z 1-2 na 3-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D6 v Sokolově a překážka na D1 u Měřína. Dálnice D6 je i nadále uzavřená ve směru z Chebu do Karlových Varů. Na 132. kilometru stále odklízí následky hromadné nehody 6 aut. Odklon je vedený exitem 132 a na dálnici se vrátíte u lokte. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín na kilometru 125 stojí odstavený kamion. Vytékají z něj provozní kapaliny, na místě je policie a svádí provoz do levého pruhu. A ještě silnice 35 mezi Mohelnicí a Litomyšlí. Kratší kolony se tvoří obousměrně u Kocklířova. Na kruhovém objezdu probíhají stavební práce a provoz řídí kyvadlově semafor. S obou stran je to ale maximálně na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci se ochlazuje na 14 až 10 stupňů na severu a západě Čech až na 6 a od jihovýchodu se přidává déšť. A přes den pak čekáme zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s deštěm. Odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě naměří 12 až 16 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: V tuhle chvíli máme 3,5 minuty po půl jedné, pokračuje noční Radiožurnál a teď zazní Support Lesbians a píseň Životní.
0: Noční Radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Dělníci dokončili v Praze důležitou část rekonstrukce stanice metra Flora. Opravy ale pokračují dál. Jak se stanice promění a kdy se do ní vrátí cestující, to řekneme za pár minut v nočním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Rekonstrukce stanice metra Flora v Praze má za sebou další důležitou část. Dělníci dokončili ražbu prostor pro bezbariérový přístup na nástupiště. Pokračují ale dál, stanice totiž prochází první velkou opravou od svého otevření v roce 1980.
1: Stanice metra Flora je uzavřená od února. Chybí třeba paní Evě.
2: Je to krátká cesta, nikde se nestojí, nečekáte.
1: Jen o kus dál ve Vinohradské ulici u Olšenských hřbitovů je v zemi 22 metrů hluboká šachta.
3: Takže momentálně se nacházíme v předstupní chodbě bezbariérového zpřístupnění stanice Flora. Přes dvojici šachet byla proražena do stávající stanice, do její střední lodi.
1: Říká technický vedoucí oblasti podzemní stavby a technologie společnosti Štrabak Jan Panuška.
3: Až doděláme hydroizolace a definitivní ostění, tak vlastně šachty budou vybaveny soustavou schodišť a soustavou výtahů, takže samotná stanice získá další možnost výstupu cestujících přes jeden výtah, přes vstupní chodbu a druhý výtah.
1: Stanice by měla být cestujícím přístupná od února příštího roku. Výtahy pak budou v provozu v prvním čtvrtletí 2028. Celkové náklady rekonstrukce jsou podle současného odhadu skoro 1,3 miliardy korun. Dopravní podnik chystá na lince A taky obnovu stanice Hradčanská. Pokračuje dopravní ředitel Jan Barchánek.
4: Tam právě ten výtah je trošku komplikovanější, protože my máme ten výtah připravený tak, aby přímo spojil prostor nástupiště metra s nástupištěm té budoucí stanice té rychlodráhy na letiště, ale dokud nebude postavená ta stanice té rychlodráhy, tak my v podstatě ten výtah nemůžeme postavit.
1: Hradčanská pak bude pro cestující uzavřená od ledna 2027.
4: Proběhne výměna eskalátorů a proběhne příprava na ten budoucí výtah.
1: Podle Barchánka plánuje dopravní podnik v budoucnu bezbariérové vstupy taky v dalších stanicích jako Želivského nebo Českomoravská. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je jedna hodina. Martin Matějka přináší zpravodajský přehled.
4: Zrušení valorizace dálničních známek je před závěrečným schvalováním. Po dronovém útoku na loď v Černém moři zemřeli dva lidé z Ázerbajdžánu. Fotbalisté pražské Slávie podlehli na úvod Ligy mistrů Lance 2-3 a dnes bude převážně zataženo místy s deštěm. Postupně se začne vyjasňovat, teploty do 21 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží, počítá s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční politici, a podle kterých jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 miliardy. Předloha počítá taky s pozměňovacím návrhem, který mění termín platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by platila 24 hodin od zakoupení místo dosavadní platnosti jen do půlnoci. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu Autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi třeba bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnice David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
6: Stíhané skutky se u jednotlivých osob vyšší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině trestu.
4: Při středečním dronovém útoku na nákladní loď v Černém moři zemřeli dva občané Ázerbajdžánu. Další dva zraněné převezli do nemocnice v ukrajinském Černomorsku. Oznámilo to ázerbajdžánské ministerstvo zahraničí. Baku neuvedlo, která země na plavidlo zaútočila. Ruské ministerstvo obrany předtím informovalo, že ruská armáda zasáhla v Černém moři dvě lodě s nákladem pro ukrajinskou armádu. Ruskojazyčný web BBC uvedl, že zasažená loď s ázerbajdžánskými občany plula pod Somálskou vlajkou. Ski areál v jizersko-horském Bedřichově v zimě opět zřejmě nebude v provozu. Jeden z majitelů nemovitostí ve středisku, developerská firma Niseko, se zatím s obcí nedomluvila na směně nemovitostí, kterou spuštění vleků podmiňuje. Část pozemků pod sjezdovkami měla převést na obec a na oplátku získat stavební pozemek pod vodojemem. To se zatím nestalo. Ski areál navíc potřebuje investice v řádu desítek milionů korun, říká zástupce firmy Adam Kuchař.
7: Teď musíme investovat do potrubí na zasněžování, bez kterého se ten areál nerozjede. A tím, že nejsou konsolidované pozemky, my nejsme schopni do toho potrubí investovat a investovat do cizích pozemků. My se nebudeme jistí, jestli aktuální majitel si za 2 roky nerozmyslí pozici a nedodnutí nás ho vytrhat.
4: Podle starosty Petra Holuba ze starost

0: Pro Liberecký kraj by směna byla pro obec nevýhodná. Vedení Bedřichova podle něj také nemá jistotu, že Niseko bude ski areál skutečně provozovat. Sport. Fotbalisté pražské Slávie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli Slánce 2-3. Domácí Fedenu navzdory vyloučení konečného dvakrát vedli a francouzský soupeř zápas otočil dvěma góly v nastavení. Tenistku Jelenu Rybakinovou čeká semifinále US Open. Bez ohledu na výsledek duelu proti Američance Goffové se od pondělí stane novou světovou jedničkou. Rybakinová ve čtvrtfinále zdolala Číňanku Cheng a právě po tomto vítězství se v pondělí stane první světovou jedničkou z Kazachstánu. V čele pořadí vystřídá Arinu Sabalenkovou z Běloruska, která vládla pořadí tenistek skoro dva roky. Rybakinová v posledních 12 měsících září získala 4 velké trofeje. Titul vybojovala na turnaji mistryň i Australian Open. Na první místo žebříčku se posune také díky slabším výsledkům Sabalenkové ve druhé polovině této sezony. František Typovský, Radiožurnál.
1: A ve druhém semifinále US Open nastoupí za pár minut Sabalenková proti další Američance Pegulové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D6 v Sokolově a nehoda na silnici 56 v Hlučíně. Dálnice D6 zůstává ve směru z Chebu do Karlových Varů uzavřená v Sokolově. Na 132. kilometru stále odklízejí následky po dřívější hromadné nehodě 6 aut. Sjíždí se na 132. kilometru a přes loket se vrátíte zpět na dálnici exitem 126. Na silnici 56 z Ostravy do Opavy dejte pozor za Hlučínem. Před Kozmicemi se srazila dvě osobní auta. Projet se dá, ale následky nehody překáží v provozu, zpomaluje se tam. A nehodu čekejte taky v Praze na Vítězném náměstí. Ve výjezdu z kruhového objezdu do Evropské ulice narazilo auto do zábradlí. Stojí těsně za zatáčkou u autobusové zastávky. Ani tady se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme zpočátku převážně zataženo na jihovýchodě, většinou s deštěm. Odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme reprízu čtvrtečního hosta Radiožurnálu.
4: Je tady s námi Michaela Slusarev, autorka knihy Hry sítě Porno 2.0. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Jste vystudovanou doktorkou informačních věd a působíte jako výzkumnice a pedagožka na Univerzitě Karlově v oboru studia nových médií. Když jste napsala tu knížku Hry sítě a porno, tohle už je vyšší verze, tedy 2.0. Je to reakce na ten dynamický rozvoj digitalizace a informačních a komunikačních technologií?
5: Rozhodně ano. Ten příběh vlastně je jako velmi jednoduchý. Já, když se mi narodil můj první syn, tak jsem sama úplně moc dobře nevěděla, jak s těmi technologiemi naložit. Já jsem předtím se věnovala výzkumu videoher, jak se dají zařadit do vzdělávání. To znamená, že jsem měla hodně pozitivní vztah k digitálním technologiím, ale vlastně s příchodem toho prvního dítěte jsem si uvědomila, že vlastně to nemusí být vždycky tak pozitivní. A zjistila jsem, že v té době vlastně toho výzkumu bylo strašlivě maličko, takže jsem se vrhla do tohoto výzkumu, takže to byla spíš reakce na nějakou moji potřebu a motivaci a postupně se začal mnohem víc ten svět rozvíjet a i ta verze 2.0 přišla vlastně po 4 letech prvního vydání, protože je to jako obrovsky rychlé a bylo potřeba už doplnit nějaké věci.
4: No právě, když je to tak, jak říkáte, obrovsky rychlé, tak přeci než tu knížku dopíšete, tak je skoro všechno jinak, není to tak?
5: Já jsem se snažila tu knížku psát hodně nadčasově, to znamená, že se tam věnuju těm jednotlivým médiím a oni se mění věci, mění se názvy aplikací, mění se trošku jejich mechaniky, ale vlastně jako ne úplně zásadně. To znamená, že tak všechno jinak není. Já když jsem psala to druhé vydání, tak jsem vlastně nemusela tolik věcí přepisovat sociální sítě, tam toho bylo hodně, ale spíš jsem doplňovala konkrétně krátké videoformáty, Reels, YouTube Shorts a podobně, ty předtím neexistovaly zas tak moc. No a potom AI a její problematika.
4: A já.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Michaela Slusarev, autorka knihy Hry sítě Porno 2.0. Staňte se spolehlivým průvodcem svých dětí a pomozte jim na cestě k digitální odolnosti. No jo, ale co když na to svou gramotností stran digitalizace nestačím?
1: Tohle je věc, ze které mají rodiče často strach a přesně je to ten důvod, kdy to tak nějak jako vzdají. Já tomu přece jako nikdy neporozumím, nemám postahovaný Instagramy, TikToky a vlastně to nezajímá. To znamená, nemohu být průvodcem a já se snažím je přesvědčit, že to tak není. A jsem přesvědčená o tom, že nepotřebuju být právě strašně moc edukovaná v těch nejnovějších hrách a sociálních sítích, protože vlastně, co je asi úplně nejdůležitější, je, abychom si s tím dítětem vybudovali vztah a důvěru okolo digitálních technologií a aby ty děti byly zvyklí o tom mluvit. Abychom my si jich třeba na začátku ptali vlastně, jak ten jejich svět digitální vypadá. Opravdu jako na férovku se jich zeptat, hele, já z toho mám strach, protože já to neznám, já jsem s tím nevyrostla, mě to vlastně hrozně zajímá, v čem vyrůstáte. A já nevím, jestli to je špatně nebo není, pojď mi to jako ukázat. A často, když teda zatneme ty zuby a necháme si ty youtubery pustit a ukázat ty hry, tak často si třeba můžeme říct, že možná je to jako obsah, na který bychom se dívali, i když bychom byli v podobném věku a možná narazíme na něco, co je jako děsivé, na něco, s čím nesouhlasíme a v tu chvíli to můžeme říct, protože pokud my nasloucháme tomu dítěti, tak je i větší šance, že to dítě bude naslouchat nám. Na druhou stranu, pokud my prostě budeme celou dobu říkat, hele, už se od toho odlep, vypni to a podobně, to dítě se spíš naučí to před námi skrývat, nemluvit o tom a to je něco, co nepotřebujeme naopak. To znamená, spíš jako mluvme o tom, sami se edukujme a nechme ty děti, aby nám to řekli.
0: Takže zákaz je ta nejzazší možnost?
1: Teoreticky jenom, protože obecně jako zakazovat stoprocentně moc nefunguje v tomhle světě a možná to asi úplně nechceme, protože tím vyčleňujeme ty děti z kolektivu, nebo já jsem spíš zastánce z toho, že to nemá smysl to stoprocentně zakazovat, ale spíš tomu nastavovat limity, stejně jako všem dalším věcem v tom rodičovství nastavujeme prostě limity, protože všeho příliš škodí, i pozitivních věcí příliš škodí, ale na druhou stranu to dítě samozřejmě se mění věkově a pokud mám doma maličkaté dítě, tak jako povídat si s dvouleťákem o tom, na co se dívá, tak jako můžu, ale asi ho nenechám úplně rozhodovat. To znamená, že na začátku budu muset být trošku víc restriktivnější rodič, ale postupně bychom to měli uvolňovat a spíš se na těch pravidlech domlouvat, aby děti jim rozuměli, aby je právě akceptovali.
0: Ta hranice dvou let je zajímavá tím, že vy vlastně na základě poznatků říkáte, že do dvou let by se to dítě v podstatě nemělo dívat na nic, co se hýbe. Tedy myslím na obrazovku.
1: Obrazovky, ano.
0: Na obrazovku, na displeje.
1: Přesně tak. A já teda ještě vydefinuju ten pojem obrazovky, že tam právě patří i třeba televize.
0: No a proč? Co se může stát?
1: Tak, je to spíš o tom, že vlastně to dítě, kterému ještě nejsou ani dva roky, tak ono docela dost času prospí během dne. To znamená, toho času bdělého během dne, ono má v celku málo. A to dítě za ten bdělý čas potřebuje stihnout strašně moc věcí, aby se dobře vyvíjelo. Ať už je to strava, kojení, ať už je to lezení, hýbání se, strkání si věcí do pusy a žužlání, poslouchání toho, jak si maminka s někým povídá, sledování jejich gest a podobně. To jsou všechno strašlivě důležité věci, které potřebuje k tomu, aby se dobře vyvíjelo, aby si vytvořilo dobrou vazbu k rodičům a k dalším důležitým dospělým a podobně. A vlastně ty technologie v tuhle tu chvíli se dá říct, že nejsou jako špatné sami o sobě, ale jsou špatné v tom, že berou tomu dítěti čas na tyhle ty aktivity. To znamená, abych to jako zjemnila, nemusí to být tak, že pokaždé, když dítěti k tomu, kterému je 1,5 roku, prostě na 5 minut pustím krátkou pohádku, která je třeba v pohodě, nebo nějakou písničku, takže se za to musím sebe mrskat a podobně. To dítě se nerozbije, to zase taky nechci říkat, ale měli bychom se tomu spíš vyvarovat, aby to dítě stíhalo všechny tyhle ty další věci.
0: Říká Michaela Slusarev, která je hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: I could

0: Povídáme si s Michalou Slusarev, máme před sebou obrazně řečeno knížku Hry sítě a porno 2.0. Není riskantní takhle ve veřejném prostoru, když se k tomu ty děti můžou dostat, popisovat, jak třeba porno může působit na dětskou duši?
1: Myslíte ten název? Já jsem se s tím taky trošku prala a nechtěla jsem úplně, aby se tak jmenovalo. Na druhou stranu vlastně jsem zpětně hrozně vděčná, protože i právě v úvodu té knihy píšu, že rodičům, že můžou nechat tu knihu na stole nebo nočním stolku, aby právě naopak se k tomu děti dostali, protože to může být dobrý konverzační otvírák toho, co to vlastně slovo znamená. Pokud máme před sebou děti, které jsou menší, protože ona vůbec i ta znalost toho slova je strašlivě důležitá. Já vám řeknu nějaký příklad, který nám vykládal jeden chlapeček. Ten nám říkal, myslím, že byl v druhé nebo třetí třídě, ve druhé asi, a říkal, že mu spolužák o přestávce na mobilu takhle držel v ruce mobil a říkal, hele, pojď, já ti ukážu porno, pojď se podívat. A vlastně ten chlapeček říkal, že to odmítnul. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že to není o tom jenom, že umím říct ne, ale že to je i o tom, že vím, co to slovo znamená, že vím, že mi to nemusí udělat dobře, že to nemusím vidět a že zároveň umím říct ne v takhle složité sociální situaci. A bohužel jsme v takové době, že na to ty děti musíme připravovat, protože podle těch studií, my nemáme úplně nejnovější studii, poslední studii máme z roku 2022, kolik dětí vidělo pornografii.
0: Tak 4 roky staré.
1: 4 roky staré, bohužel zatím nemáme novější, ale tam víme, že v Čechách je to asi čtvrtina dětí, která už v 11 nebo ve 12 letech viděla pornografii.
0: Jak se k tomu dostávají zpravidla?
1: Dneska si myslím teda, že to číslo bude vyšší z těch mých zkušeností ze škol a nejčastějším kanálem je přeposílání nějakých různých obrázků, gifů a nebo linků přes WhatsApp.
0: WhatsApp zdánlivě vypadá jako komunikátor prostý, že si před něj lidé píší zprávy nebo četují, ale on je do jisté míry právě kvůli tomu zrádný.
1: Ano, přesně tak. A není to jenom četovací aplikace. My vlastně už se dneska snažíme rodičům radit, ať si vyberou jinou aplikaci na zprávy. Je jich spousta, protože ten WhatsApp je už vlastně 100% sociální sítí. Jsou tam takzvané kanály, kde si můžu zakládat vlastně mini sociální síť, kde mohu postovat videa, fotky, texty a sbírat lajky, kam se mohou dostat cizí lidé a my bohužel víme, že samozřejmě na platformách, kde se pohybují děti, tak se pohybují i dospělí, kteří chtějí být v kontaktu s těmi dětmi a to my asi úplně nechceme. A na těch kanálech vlastně jako tráví ty děti spoustu času a právě si i můžou zakládat už ve velmi nízkém věku a rodiče to často neví.
0: A měl bych jako rodič, nebo prarodič, se vrátit k tomu, co jsme říkali, nebo co jste vyříkala na úvod, že tady je ideální nějaká vzájemná otevřenost mezi tím dítětem, rodičem a prarodičem. Je to dobré i právě v souvislosti se závadným obsahem?
1: 100% vlastně je to asi řešení na všechno. Moje kolegyně Katka Lukavská z kliniky adiktologie má takovou hezkou zkratku, říká tomu rodičovská KPZ-ka, že když člověk narazí na něco, co ho takhle vyděsí v tom digitálním prostoru a neví, jak zareagovat, tak nejjednodušší je se držet KPZ-ky, což je klid, zájem a pravidla.
0: Takže nikoli v krabička poslední záchrany, ale něco v tom smyslu, ale jinak.
1: Přesně tak. Zachovat klid a mít zájem, a ne sprdnout to dítě, na co se to kouká, protože ono často vlastně mu někdo něco poslal, vlastně není to úplně jeho chyba a potom nastavit nějaké limity a pravidla. To znamená, nejdřív si s tím dítětem o tom popovídejte, hele, tyjo, to, jako mě to vlastně vyděsilo, kdo ti to poslal, jak to vypadá, jak to na tobě působí, jak se tam cítíš a podobně, protože vlastně ty děti třeba, když jsme se bavili o tom nevhodném obsahu, a nemusí to být jenom pornografie, jo? Může to být tam často, bohužel dneska děti naráží i na různá jako velmi násilná, extrémně násilná videa, která je děsí, budí se spaní a podobně, to vlastně celkem běžné, tak my potřebujeme to dítě ošetřit, aby to tam právě nezůstávalo v té psychice nadlouho. To znamená, že právě ten zájem a komunikace je to nejdůležitější a nejefektivnější.
0: A mám být natolik obezřetný, že tomu děcku do nového mobilu nainstaluju i nějaký hlídací software?
1: To je něco, co říkám všem rodičům, protože já používám té metafory, vlastně i podtitul té knihy je Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty, tak já používám ten termín digitální džungle. Ona je to taková nebezpečná, ale zároveň zajímavá a vzrušující džungle, ten digitální svět. Ale když bych šla do reálné džungle, tak bych tam taky asi nešla v kraťasách a žabkách, ale asi bych se na to nějak vybavila, připravila a podobně. Proto říkám, pokud dáváte dítěti první telefon, rozhodně tam mějte rodičovský software, ať už je to nějaký family link, úplně nejjednodušeji, a protože tím vytváříte alespoň trošičku bezpečnější prostředí té digitální džungle, nějaké předprostředí. Ale zase bychom na to neměli spolíhat úplně, protože třeba když se bavíme o těch sociálních sítích a WhatsAppu třeba, tak tam ty rodičovské softwary nedohlédnou, protože tam je ta komunikace takzvaně šifrovaná, to znamená, že vlastně ten software si to nemůže přečíst, tím pádem nemůže říct, tenhle obsah není pro dítě, ten já zamažu.
0: Hostem Radiožurnálu je dnes Michaela Slusarev.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je přesně půl druhé. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
4: Na milánském letišti Malpensa odpoledne vypukl požár v letadle společnosti EasyJet, které směřovalo do Prahy a právě rolovalo po letištní dráze. Na palubě bylo 146 cestujících, záchranáři je evakuovali pomocí nouzových skluzavek. Nikdo nebyl vážně zraněn, informuje o tom agentura ANSA. Odbory polských strojvedoucích vyzvali své členy, aby dnes přes každý železniční přejezd v zemi a projížděli rychlostí 20 km za hodinu na protest proti čím dál častějším nehodám na přejezdech, informují o tom polská média. Protest strojvůdců má trvat od půlnoci do půlnoci. Očekávají se velká zpoždění vlaků. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zjistila ve strakonickém Lidlu v kuřecích paličkách z Rumunska bakterie salmonely. Pokud mají lidé výrobek doma, inspekce jim důrazně doporučuje maso nejíst. Bakterie způsobují salmonelózu, která se projevuje průjmy a zvracením. A průmyslový palác na pražském výstavišti se po rozsáhlé rekonstrukci za 2 týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října, tak bude možnost seznámit se s historií, architekturou a novou podobou této významné památky na komentovaných prohlídkách, které pořádá Výstaviště Praha spolu s městskou organizací Prague City Tourism. Výstaviště na svém webu píše, že palác poté nebude běžně přístupný, využívat se bude pro pořádání výstav, veletrhů a dalších naplánovaných akcí.
5: Sport.
4: Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do Ligy mistrů porážkou v Edenu, podlehli na úvod hlavní fáze soutěže Lance 2-3. Časovku 3 dny před koncem cyklistické Vuelty vyhrál Švýcar King a lídrem zůstává i po 18. etapě Španěl Mas, který má před druhým Slovincem Rogličem náskok přes minutu a půl.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D6 v Sokolově a omezení na silnici 35 u Koclířova. Připomínáme neprůjezdnou dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů. V Sokolově na kilometru 132 se stala vážná nehoda 6 aut a stále se pracuje na úklidu následků. Odklon vede exitem 132 a zpět na dálnici se napojíte u Lokte. Menší zdržení čekejte na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí. Na kruhovém objezdu u Koclířova probíhají stavební práce a i tady provoz řídí Kyvadlově semafor. Provoz ale není silný a zpoždění je jen minimální. A na silnici 34 mezi Brnem a Svitavami omezení za Černou Horou. Kvůli stavebním pracím tu řídí provoz Kyvadlově semafor. Trvat by to mělo až do sobotní noci. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď v noci se ochlazuje na 14 až 10 stupňů na severu a západě Čech až na 6 a od jeho východu se přidává déšť. A přes den pak čekáme zpočátku převážně zataženo. Na jihovýchodě většinou s deštěm, odpoledne začne oblačnost a srážky od západu ubývat. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě naměří 12 až 16 a na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza čtvrtečního hosta Radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Povídáme si s Michalou Slusarev. Když se podíváme na to, co se děje s tímhle světem za displejem, tak jak vy vnímáte umělou inteligenci jako příležitost, jako riziko?
2: Asi jako obojí, to asi jinak nejde. Jako jakoukoliv novou technologii bude záležet na tom, jak ji využíváme, k čemu, kdo ji využívá a jakou. Myslím si, že pokud se bavíme o těch dětech, tak jak když jsem právě dopisovala tu kapitolu do druhého vydání, tak jsem stejně nakonec sklouzla o tom, že ten konec kapitoly je o umění naslouchání a umění naslouchat, protože právě k čemu často ty děti nebo dospívající používají umělou technologii je, že se svěřují se svými problémy a vlastně si tam můžou vytvářet nějaké vztahy, protože pokud jste to někdy zkusil, tak ta umělá inteligence to umí skvěle, to naslouchání vždycky vás jako, ano. Vždycky vám řekne, že ano, že to je opravdu jako problém a že je vlastně super, že se toho všímáte, že to popisujete, pak vám nabídne nějaké jako pseudořešení nebo pseudovědecké řešení dokonce a ještě vám jako řekne nějaké další způsoby, jak se ptát a pak ještě vám na konci řekne a jsem tady pro vás a podobně. A myslím si, že vlastně možná někdy jako rodiče i v tom naslouchání selháváme, když...
1: Takže to nějaká substituce toho...
2: Může to být, no, právě...
1: V čem jsme nedostateční.
2: No, bohužel třeba z těch posledních výzkumů se ukazuje, že třeba v Británii a i v Čechách už teďka ty výzkumy jsou, že okolo 30% dospívajících říká, že pokud by měli nějaký problém, tak by se radši svěřili umělé inteligenci než někomu doma. Čemuž rozumím, protože je to těžké někdy s námi jako s rodiči mluvit a proto my vlastně potřebujeme být ještě lépe naslouchající a lépe komunikativní a zase se vracíme k tomu začátku mít právě tu důvěru.
1: Jakým rizikem je ta personalizace u umělé inteligence, kdy znám z blízkého okolí případ, že jeden mládenec si tam vlastně našel virtuální děvče, s kterým si každý večer povídal?
2: Je to velký problém a já vlastně jsem příznivcem toho, že jako často tyhle ty všechny, tu antropomorfizaci, vlastně to je umělé inteligence a ještě další, takovou tu podlézavost, sykofensy, čemuž se tak říká odborně, což ta umělá inteligence často má, vlastně popisuju, aby jsme si toho byli schopni všímat, protože když se nad tím zamyslíme, tak my bychom vlastně tyhle ty věci tam nepotřebovaly. My často potřebujeme umělou inteligenci používat jako nástroj, potřebujeme se zeptat, potřebujeme odpověď a nepotřebujeme, aby nám říkala ta umělá inteligence, jak jsme super a že tady je pro nás. Tak proto možná bych ráda otevírala i diskuzi o tom, že to jsou věci, které tam jsou nadbytečné z nějakého důvodu. Potřebujeme se zamýšlet nad tím, z jakého důvodu. Ten důvod je často takový, že reálně zvyšují čas, který chceme trávit s umělou inteligencí a víc se svěřujeme, což jsou zase věci, na kterých se může ta umělá inteligence trénovat, nebo jsou to velmi, velmi důležité informace, které mohou prodat, nebo s nimi dále pracovat v marketingu a podobně. A to my nepotřebujeme. Proto třeba často se zamýšlím nad tím, jestli umělá inteligence je v tuhle chvíli pro děti nebo není. Spíš jsem příznivcem toho, že vlastně v téhle podobě úplně ne, ale že jsme schopní vytvořit nějakou umělou inteligenci, která bude pro děti bezpečná, aby ji mohli používat a právě ji využívali v těch příležitostech, na které jste se ptal.
1: Povídáme si s Michalou Slusarev.

0: Michála Slusarev je naším dnešním hostem. Povídáme si o digitálním světě. Kdybychom zůstali na chvíli u sociálních sítích, měli by třeba rodiče, prarodiče těch dětí vědět, že když se pohybují na těch sociálních sítích, tak vlastně dávají vydělat tomu, kdo tu sociální síť vlastní? Každým úkonem?
1: Určitě, je to téma k rozhovoru stoprocentně. Částečně ty děti to vědí, částečně ne jako úplně do hloubky. Co si myslím, že je asi úplně nejdůležitější, aby rodiče věděli, že i když třeba rodiče mají pocit, že sociální sítě znají, že třeba používají Instagram a další sociální sítě, takže ten obsah, který oni vidí a obsah, který vidí jejich děti, je zásadně odlišný. A že potřebujeme vědět nejenom, jakou sociální síť moje dítě používá, ale spíš i to, co se mu tam zobrazuje. Protože my třeba víme, když chodíme na školy na preventivní programy, takže třeba holky tam mají hodně obsahu, který se věnuje make-upu, kráse, podobně, ale i spousta holek tam má třeba obsah o vaření a tak dále, jo, nebo o cvičení často, je to obsah tohoto typu. No a kluci zase naopak často jsou příjemci obsahu, který je i velmi často politický, informační a podobně, ale bohužel ty politické obsahy velmi rychle spadají do třeba nějakého radikalizačního, extrémního obsahu, extremistického obsahu a tak dále. Takže já fakt potřebuji jako rodič se i zajímat o tohle a právě pokud budu mít důvěru, tak to dítě se mi třeba jako svěří nebo budu se s ním o tom moc bavit a někdy může třeba upozornit na to, že tyjo, hele, tohle je vlastně možná obsah, který už je možná trošku přes čáru.
0: Jak tomu dítěti vysvětlit, že algoritmus sociálních sítí není zrovna jeho kamarád?
1: Oni to často ví a ale často jim je to jedno, protože je to na těch sítích baví.
0: Ten dopamin tam je.
1: Je tam ten dopamin, není to taková nuda, ta realita, když můžu být na sociálních sítích a podobně. A zároveň, co si budem povídat, myslím si, že právě od nástupu třeba těch reelsů na sociální sítě se hodně věcí změnilo, jo? Že sociální sítě vlastně už nejsou úplně zas tak moc o tom, že si sdílíme fotky s kamarádama a píšem si tam komentáře o tom, jak se nám žije. Ale právě je to hodně často o tom sledování krátkých obsahů. Často je to různý marketingový obsah převlečený do vzdělávacího, edukačního, sebezdokonalujícího obsahu. A vlastně je to zábava, protože právě ty krátké obsahy jsou velmi dopaminově nabité, když to tak zjednoduším.
0: Můžeme se u nich zastavit ještě za chvíli.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku. A síle starých vín, jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky jiných.

0: Hostem radiožurnálu je Michaela Slusarev, autorka knížky Hry sítě Porno 2.0. V čem je riziko těch krátkých videí? Co s tím dítětem můžou udělat?
1: Zejména je to v tom, že ta krátká videa, jak se hrozně moc rychle mění, tak velmi stimulují náš mozek a naše pozornost vlastně, nebo náš mozek miluje změny, miluje nové informace a podobně, tak jsme evolučně nastavený, protože každá nová informace, pokud se něco hýbne okolo nás, tak nás může vlastně varovat o tom, že třeba hrozí nebezpečí. Proto ten náš mozek 100% věnuje pozornost. Proto tedy pokud se ten obsah rychle mění, tak moje pozornost je tím naprosto zaujatá a zároveň ty videa trvají vždycky jenom pár sekund, to znamená, že ve chvíli, když už bych se začala nudit, když už by ten nový podnět pro mě nebyl novej, tak tam naskočí další video. A v tomhle tom vlastně v té velké stimulaci a ještě k tomu v tom faktu, že pokaždé, kdy já jako swipenu, kdy si to posunu, to je taky důležitý vlastně proces, tak tím tam a aktivuju nějaké očekávání a právě neurotransmiter dopamin, já tomu často říkám, že to je vlastně právě jako molekula toho těšení se, očekávání. Takže se mi vždycky při tom každém swipenutí vyplaví ten dopamin a protože se těším, že přijde možná to skvělé, dokonalé video, které jsem viděla jako někdy jednou a já vlastně nevím. Jo. To znamená, že není tam ta jistota toho, že přijde něco strašlivě moc zajímavého a je to vlastně, když to úplně zjednoduším, je to vlastně dost podobné tomu, když do hracího automatu hodím 20, roztočím to a čekám, jestli tam ten jackpot bude nebo ne a já nikdy nevím. A někdy tam je a někdy tam není. A vlastně ten dopamin, pokud je vyplavován vlastně v těchhle z těch situacích, kdy je tam neočekávaná zpětná vazba, tak je velmi silný a my taky víme, že dopamin je teda hlavní molekula, která hraje velmi významnou roli při tvorbě závislosti. Takže kromě toho, že to může vytvářet nějaké, já nechci říct úplně závislost, ale dejme tomu jako závislostní chování, tak ještě navíc mi to velmi stimuluje mozek a zároveň my taky víme, že pokud jsme takhle často hodně stimulovaní, tak potom to soustředění na dlouhé úseky těžké práce nebo na třeba na čtení nebo třeba na nudnou paní učitelku ve škole je těžší, že mi to jako úplně zas tak moc dobře nejde.
0: Když jste použila ten newspeak swipenutí, tak ono je asi důležité, abych byl dobrým průvodcem dětem tím světem digitální džungle, tak si navzájem rozumět a i vědět, co je to swipenout, vědět, co je to dropnout a já nevím, co ještě.
1: Těch významů, těch věcí je strašně moc a já jsem to v jednu chvíli vzdala a musím říct, že ať se
0: víte, že se mi ulevilo?
1: Ať se pohybuju v těch školách a jsem v kontaktu s dětma, tak mám pocit, že se to mění tak moc rychle, že to dřív taková rychlost nebyla, že jednou za 2-3 měsíce už člověk musí vlastně používat jiné termíny, ale mám pocit, že ty děti jsou na to zvyklí, že neočekávají, že bychom měli to úplně zas tak moc znát, že zas takový dinosauři nejsme, protože vědí, že se to mění.
0: On je takový termín, nebudu ho překládat, ale zní, tuším, shut up device.
1: Shut up device, ano. No.
0: Co to je?
1: No, když to asi přeložím, já to přeložím.
0: Tak vy to přeložte.
1: Když to přeložím,
0: já přeložím
1: slušně,
0: to device.
1: Dobře, tak je to nějaký nástroj na zacpání pusy. Hmm. A právě třeba u těch dětí malých funguje skvěle, pokud se mi dítě vzteká, tak co funguje geniálně, tak je právě mu vrazit telefon, tablet nebo zapnout televizi. Já mám v té knižce jedna kapitola, která se jmenuje Rohlík, telka, rock'n'roll. A přesně tak to je, prostě zapnu televizi nebo jakoukoliv obrazovku, dám do ruky rohlík a je po křiku. A právě ale na tohle to je potřeba si dávat pozor, protože to se opakuje v těch výzkumech vlastně napříč věky, že uklidňování se pomocí digitálních technologií právě může vést k závislostem nebo k nějakým jako špatným návykům a k dalším problémům. Ať už mluvíme o těch malých dětech nebo o dospívajících, ale i o dospělých. Jo? Já pokud prostě řeším problémy, partnerskou krizi, problémy v práci a naučila jsem se, že když přijdu domů, tak scrolluju v sociálních sítích a podobně a udělá se mi vlastně líp a začnu to používat jako takovou tu ultimátní náplast na jakoukoliv bolízku, tak to je špatně.
0: Kolega mi dneska říkal, že viděl maminku s kočárkem, kde už na tom kočárku byl držák na tablet. Ne pro tu maminku, pro to dítě. Ale možná i pro tu maminku.
1: No, je to tak, je to jako, je to časté, zrovna tohle, to jsou věci, které jako zásadně nepodporuji, abych to fakt zkrátila, protože vím, že toho času není zas tak moc. Tak
0: musíte to swipenout.
1: A myslím si, že bychom si měli uvědomit jako rodiče, a možná i jako dospěláci, že ta nuda do života patří a že je strašlivě důležitá. Protože právě ve chvíli, kdy děti frustrují tou nudou, tak možná to bude pro ně nepříjemné, ale zároveň si dokáží nebo naučí se poradit si se svými těžkými emocemi a možná třeba najdou zábavu, kterou by jinak nenašli, a něco, co je jinak obohatí, a to je taky strašlivě důležité pro jejich život. A prostě ten zvyk toho, že ne vždycky mě něco stimuluje a baví, že se někdy nudím a musím si sama najít něco, je prostě důležitá dovednost.
0: A víte, že jsem se nenudil? A děkuji vám za to. Michaela Slusar byla naším hostem. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Evropská komise zaslala oficiální dopis ohledně střetu zájmů premiéra Babiše na ministerstvo pro místní rozvoj. Kanada poskytne Ukrajině balík pomoci v protivzdušné obraně. Fotbalisté Slávie prohráli na úvod hlavní fáze ligy mistrů Slánc. Dnes bude převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO má podle Evropské komise stále osobní zájem na holdingu Agrofert. Vyplývá to z dopisu, který komise poslala ministerstvu pro místní rozvoj. Přijetí dokumentu potvrdila mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Náš zpravodajský server iRozhlas.cz má jeho obsah k dispozici. Komise v něm podrobně vysvětluje, proč převedení Agrofertu do fondu neřeší Babišův střev zájmu. Zmiňuje třeba vliv premiéra na rozhodování státu i nastavení samotného fondu. Ten má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy. Komise kvůli tomu už začátkem týdne pozastavila proplácení části dotací. Babiš i Agrofert střet zájmů dlouhodobě odmítají. Na Ukrajinu se na začátku listopadu vydá zatím největší česká podnikatelská mise. Oznámil to vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zájem firem je podle něj velký, na Ukrajinu zřejmě poletí 2 letadla. České firmy tam chtějí hledat příležitosti hlavně při obnově země. Od příštího roku jim má přímo ve Lvově pomáhat agentura Czech Business. Ministerstvo taky podle Havlíčka spouští společně s Národní rozvojovou bankou speciální investiční program pro české podnikatele.
3: Spouštíme definitivně dlouho očekávaný projekt, takzvaný Ukraine Facility. Projekt, který je záručního charakteru a který umožní našim firmám investovat na Ukrajině a současně jim připravit velmi atraktivní záruční schémata.
1: V programu jsou vyčleněné 3 miliardy korun, které spolu s ministerstvem průmyslu poskytla Evropská komise. Kanada pomůže Ukrajině posílit protivzdušnou obranu. Balík pomoci v přepočtu za více než 5 miliard korun oznámil kanadský premiér Mark Carney a po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary. Kanada taky plánuje v příštích 2 letech posílit výrobu dronů. 1/3 produkce bude podle Carneyho dodávat na Ukrajinu. Obě země zároveň podepsaly několik dalších dohod o posílení ekonomické nebo energetické spolupráce. Kanada už od začátku války poskytla Ukrajině pomoc v přepočtu za skoro 400 miliard korun. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy dočasně zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední 2 měsíce přes 170 případů onemocnění. Opatření bude platit od úterý. Nejvíc nemocných bylo v zařízení v první polovině července. Ředitelka lázeňského domu Praha Anna Kneblová Radiožurnálu řekla, že teď jde o jednotky pacientů, které drží v izolaci. Šíření nemoci se ale nepodařilo úplně zastavit.
4: Mně se to nařízení nelíbí a pro nás je likvidační. Prostě já to považuji za nešťastné, protože nic se u nás neprokázalo, že bychom měli něco špatně z hlediska těch rozborů. A prostě hygienické opatření dodržujeme, ale vím, že to lidi donesou zvenku, že třeba někdo s tím přijede, protože je to v celé republice.
1: Podle výsledků kontrol problémy nezpůsobilo stravování ani zdroje vody.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slávie podlehli Lance 2-3 v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané hráli skoro celý druhý poločas bez vyloučeného obránce Mikuláše Konečného. Přesto nad francouzským soupeřem dvakrát vedli, když dal oba góly Daniel Šturm. A po druhé se slovinský záložník trefil 2 minuty před koncem základní hrací doby. A pak ale slávisté dvakrát inkasovali v nastavení, pokračuje Šturm.
5: Jsme neuvěřitelně zklamaní. Málem jsme měli 3 body v kapse. Je to smutné. Ani neumím popsat své